0: si budeme povídat a taky se procházet. Samozřejmě v terénu s archeologem Janem Musilem, archeologem Východočeského muzea v Pardubicích, kde pracuje od roku 2021. Předtím působil jako archeolog regionálního muzea v Chrudimi. Jan Musil je rodákem z Opočna, vystudoval gymnázium v Žamberku. Pane Musile, vy už jste třeba už na základní škole měl někdy sen stát se archeologem?
1: U mě to bylo trošku složitější. Mě z začátku nejvíce bavila geologie, ale díky úžasným učitelům na základní škole jsem jaksi propadl kouzlu historie. No a víte, mě nikdy nebavily ty politické dějiny, kdo koho si vzal za manželku, za muže, kdo koho zabil. Mě vždycky fascinoval ten každodenní život, to znamená, jak ty lidé žili, jakým způsobem pracovali, umírali, co dokázali vytvořit a jakými metodami. No a odsud už byl krouček k archeologii a přes nějakou experimentální archeologii jsem se dostal ke středověké archeologii jako takové. A ta je v podstatě, řekněme, i mým velikánským koníčkem.
0: Studoval jste v Brně?
1: Ano, v Brně.
0: Oblast toho středověku, to už vás na univerzitě zajímalo?
1: Tak to už mě zajímalo ještě na gymnáziu, takže to už bylo jenom, řekněme, takové to zažrání se do toho oboru. No a samozřejmě mou druhou vášní jsou zbraně, no a odsud už byl vlastně krůček i k mému zaměstnání. Kdysi, už teda opravdu dávno, v roce 2003, byla v regionálním muzeu v Chrudimi výstava sbírky vzduchovek, na kterou jsem s otcem a bratrem zavítal. Shodou okolností si tam místní kustod posteskl, že stále jim chybí archeolog. Já jsem zrovna teda byl ve čtvrtém ročníku, tak jsem si říkal, no, tak to zkusím. No a stalo se, že v podstatě od září vlastně roku 2003 jsem se stal chrudimským archeologem. Díky vlastně té práci jsem se opět mohl vrátit jako do východních Čech.
0: A my ten náš úvodní rozhovor natáčíme ve vaší kanceláři na Pardubickém zámku. No, kanceláři samozřejmě jsou tu knihy, stůl, počítač, ale okolo vás i na kempingovém stolečku jsou ptáci plné střepů. Těm se taky budeme věnovat, ale protože mluvíte o té Chrudimi, tak si tam zajedeme.

0: Pokračuje pořád Kdo umí, ten umí. S archeologem Janem Musilem jsme se teď už přesunuli z pardubického zámku do Chrudimi. Vy jste tady, pane Musile, od roku 2003 působil jako archeolog regionálního muzea v Chrudimi. Od té doby tady také žijete. My teď stojíme přímo před kostelem na nebevzetí Panny Marie na Chrudimském náměstí. Když procházíte městem, máte, a teď to říkám mile, takovou tu v uvozovkách profesionální deformaci, že si představujete, jak to město vypadalo, jak tady kdysi ve středověku stály dřevěné domy na náměstí?
1: No přesně tak. Druhá věc je taková, že když se podívám vždycky na chodník, tak samozřejmě koukám, jestli tam není nějaká jáma, že to dřev v Turánu, jak se objeví jáma tady vlastně v historickém centru, tak je to signál to, že
0: musíte máme, do práce.
1: Že musíme do práce, anebo musím dát vidět kolegům tady z Chrudimského muzea, aby se na to šli podívat.
0: Kolik těch výzkumů tady v Chrudimi jste jako archeolog vedl? Dá se to spočítat?
1: To se asi úplně spočítat nedá. Většinou to bývalo tak nějakých 100 až 150 ročně. Takže když si to vynásobíte těmi 25 lety, no tak... Je to pořádná porce.
0: Mluvíme hlavně o záchranných výzkumech. V tu chvíli, když se někde něco staví, nějaká komunikace, kanalizace a tak dále, jsou přivolaní archeologové.
1: Přesně tak. Tohle to jsou všechno, prosím vás, záchranné archeologické výzkumy. Řekněme, jaké ty systematické výzkumy to dělají dneska už jenom univerzity.
0: My stojíme zády ke kostelu. Když se rozhlédneme doprava doleva, tak kde všude jste kopal?
1: Ježišmarja, no tak když se rozhlednu doprava doleva, tak přímo tady před Morovým sloupem máme tam požárovou vrstvu a část domu z druhé poloviny 13. století, který zanikl při požáru v první polovině 14. století. Tamhle třeba u radnice jsme měli také drobné sondy, rozsáhlý výzkum tady třeba u balustrády. Všude, kde se prostě tady kopne pod dlažbu, tak na vás vyskočí nějaká archeologie, převážně teda středověka.
0: Chrudim byla starobylé město, to už vlastně od dob přemyslovských. Jaký má tenhle prostor, kde teď stojíme, tady řekněme, pod kostelem, jaké má nejstarší dějiny?
1: Tak nejstarší dějiny, tak to bychom museli ještě hlouběji tedy do minulosti. Tady vlastně se původně rozkládala teda výšina osada kultury nálevkovitých pohárů. Bavíme se přibližně nějakých 3800 před naším letopočtem. Posléze tady vzniklo tedy hradiště slezskoplatnické kultury v závěru doby halštatské a potom máme už slovanské hradiště z 9. a 10. století, které vlastně ještě tomu přemyslovskému předcházelo.
0: To bylo tady pod kostelem, řekněme. Někde v prostoru náměstí.
1: V podstatě řekněme, že prostor náměstí je vlastně takový ten hypotetický střed vlastně toho hradiště. Pokud bychom se podívali vlastně na ten samý rozsah, tak v podstatě všechno to, co máte vlastně staré město, v hradbách uzavřené, tak je vlastně areál toho hradiště.
0: Vy jste říkal, že stával ve 13. století dům na místě v podstatě dnešního Morového sloupu uprostřed náměstí. To znamená, že ve středověku to náměstí bylo užší, menší.
1: Tady máme takovou krásnou ukázku, jak se město vyrovnávalo s katastrofami. Když bylo město ve druhé polovině 13. století založeno, tak vypadalo trošičku jinak, než vypadá dneska. To náměstí vlastně Reslovo, které dneska vidíme, bylo mnohem menší. Pokud se podíváme tady vlastně před průčelím staré radnice, máme to parkoviště, tak vlastně ještě tam byla zástavba. Další vlastně zástavba byla u Morového sloupu, to znamená, že to náměstí vypadalo trošičku jinak. Stejně tak, kdybychom se podívali do některých vlastně bočních ulic, zjistili bychom, že v rámci těch ulic stávaly právě v té druhé polovině 13. století další domy, to znamená, ty ulice neexistovaly, ta uliční síť byla trošičku jiná, než ji známe dneska. Poměrně razantní tady byl požár, že uvědomíme si, že všechny ty domy byly dřevěné. V první polovině 14. století to město lehlo popelem. My nemáme žádné vlastně pořádné písemné zmínky, všechno vlastně to dokážeme dedukovat vlastně z archeologie a samozřejmě potom vlastně z listin českých králů, který se vlastně v té první polovině 13. století snažili tomu městu nějakým způsobem ulevit. Jo, dostali vlastně další privilegie, aby se mohli ekonomicky zpamatovat. Poté vlastně dochází k tomu, že se vlastně ta uliční část posouvá vlastně do přibližně dnešní podoby a posléze od té poloviny 14. století se začínají stavět vlastně kamenné domy.
0: A my už se vám za chvíli s archeologem Janem Musilem ozveme ze Slatiňan. Proč? To se dozvíte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který věnujeme archeologu Janu Musilovi. My jsme v Chrudimi před chvílí nasedli do auta. Jan Musil mi říkal, ať se neděsím, že to archeologické auto. A skutečně tak vypadalo, protože bylo plné hlíny. To je ale běžná praxe. S tím se nedá nic dělat.
2: No samozřejmě dá se s tím něco dělat. Můžete to jednou za čas uklidit, ale zatím nebyl čas.
1: Teď už jsme v prostoru na poli mezi Vlčnovem a Slatiňany, na obchvatu Slatiňan, abych byla přesná, u hlavní silnice, která směřuje dál na Žďár nad Sázavou. My jsme došli teď po polní cestě na místo blízko té hlavní silnice, kde jste, ono to není tak dávno, prováděli záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou obchvatu. Vy se, pane Musile, specializujete na období středověku a raného novověku. Tady to ale bylo všechno jinak. Podotýkám, že šlo o unikátní nálezy, ale možná ne tak blízké vašemu srdci?
2: Je to tak, ale zase na druhou stranu byla tady naprosto úžasná tady situace, kdy na tomhletom relativně malém prostoru máme pravěkou historii přibližně někdy od 5600 před naším letopočtem až do nějakých 500-600 našeho letopočtu, takže kompletní tedy průřez naším východočeským pravěkem, kompletní mladší dobu kamenou, kompletní pozdní dobu kamenou, dobu bronzovou. No a ta největší pecka, máme tady za prvé sídliště z doby římské a zároveň tady dva bohaté hroby z doby stěhování národů.
1: Pojďme možná začít tou největší senzací. Byly to ty hroby?
2: Byly to ty hroby. Takže máme tady za prvé hrob muže, za druhé hrob ženy a potom ještě hrobeček takzvaného koňovitého. To znamená, máme tam část skeletu koně, který pravděpodobně tady náležel vlastně k tomu mužskému hrobu. Pokud bychom to blíže specifikovali, tak ten mužský hrob, to byl hrob bojovníka, vyzbrojeného těžkým dvojsečným mečem jezdeckým, takzvanou spatou. A ta spata byla velmi zajímavá tím, že byla zhotovená metodou svářkového damašku, nepravého. Krásná kresba na té čepeli. Je to z 5. století. Byla to taková nějaká místní elita. Mimo jiné vlastně v tom hrobě měl i skleněnou nádobu ve výklenku, pravděpodobně tedy buď to tedy pohár, anebo lampu. Jak ukázaly tedy chemické analýzy, tak v té nádobce byly ještě stopy oleje, takže právě proto se domníváme, že to pravděpodobně byla spíše tedy nějaká lampa, která osvětlovala nějakou tu hrobovou komoru. Co je zajímavé, tak vlastně tato nádobka byla vyrobena v některé vlastně z pozdně římských skláren na území dnešní Sýrie. Těsně vedle vlastně tohletoho hrobu potom byl hrob ženy. Ten je velmi zajímavý v tom, že vlastně také zde jsme našli nádobku, jako je balzamárium, opět vlastně s nějakou, řekněme, esencí na bázi, tedy oleje, takže předpokládáme, že to byla nějaká voňavka. Opět vlastně tato nádobka byla vyrobena v některé ze syrských skláren, které vlastně se nacházely tedy u Středozemního moře. Takže můžete si ukázat vlastně, jakou dlouhou cestu vlastně ty předměty přes celou tu Evropu učinili, než se dostali vlastně sem do Slatiňan.
1: Pamatujete se, pane Musile, ten okamžik, jsem přesvědčená o tom, že ano, když jste byl u čištění hrobu, kdy se tam objevily ty zmíněné předměty, jaké pocity jste měl, co jste zažíval?
2: Tak určitě je to něco úžasného, protože pokud bychom se podívali, kolik takových hrobů máme tady ve východních Čechách, tak tohle je naprostý unikát. Opravdu tady vlastně pro ten náš region je to bomba.
1: Tak teď už vlastně nad těmi vašimi vykopávkami už projíždíte jenom autem, protože jsou pod asfaltem.
2: No přesně tak, to vždycky rodinu trápím tím, že když tady někde jedeme, tak vlastně jo, tady bylo tohle, tady bylo tohle. Takže vždycky si člověk na to vzpomene, na to místo, přes které projíždíte, co bylo před tím.
1: No a když se podíváte, dejme tomu z toho auta, doprava, doleva, říkáte si, je tady ta louka, tam bych se rád podíval, nejdřív třeba s detektorem, potom s krumpáčem.
2: Ne, kde pak. Musíme být rádi, že jsme měli tu možnost vlastně podívat se na to, jinak to tam zůstane pro další generace. Nemusíme vykopat všechno.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. S archeologem Východočeského muzea v Pardubicích Janem Musilem jsme se teď přesunuli od Slatiňan směrem dál. Jsme v osadě, které se říká Tři bubny. Je to v podstatě mezi Kočím a Slatiňany. Je tu jen pár stavení a gotický kostel svatého Jiří se hřbitovem. Kdysi tu ale byla celá vesnice, které se říkalo Kaplice větší. Těch vesnic tady na Chrudimsku bylo kdysi ve středověku daleko víc. A to je právě téma, které Jana Musila velmi zajímá. Proč?
1: Tak samozřejmě, pokud studujeme nějaké středověké osídlení, tak musíme se věnovat i osídlení zaniklému. Na celém Chrudimsku, v celé vlastně ploše okresu, bylo ještě dalších přibližně 48 dalších vesnic, které vlastně v průběhu 14., 15. a začátku třeba 17. století zanikly. To samé vlastně můžeme sledovat i tady vlastně na tom místě dnešních Tří bubnů, které ve 14. století byly zmiňovány jako vesnice Kaplice větší. Okolo Chrudimi bychom se napočítali vlastně i další dvě vesnice, které dneska na mapě nenajde. Jednou z nich je ves Kočice a další je vesnice Štamecendorf.
0: Kočice byla vedle Kočího.
1: Ano, ale přesně se neví, na kterém tom poli byste tu vesnici mohla hledat.
0: Takže ví to víte jak?
1: Je to jednoduché. Vlastně vesnice se hledají tím způsobem, že nejdřív se podíváte na mapu a zjistíte, řekněme, nějaký ten přirozený prostor, kolik ta vesnice potřebuje kolem sebe místa. A tím pádem vlastně vám vzniknou vlastně řekněme holá místa. Všimnete si, že najednou máte katastr obce, do kterého by se vešly dvě až tři vesnice. No a to je právě prostor, kde musíte hledat jednu z těch zaniklých středověkých vsí.
0: No ale že to byla Kočice, jak jste na to přišli?
1: Tak samozřejmě tyhle ty informace známe z písemných pramenů. Přímo tato ves zanikla za českouherských válek při vpádu Matyáše Korvína ve druhé polovině 15. století. Byla vypálena, dokonce Matyáš sám obléhal Chrudim. Když se dozvěděl, že jaksi Jiří z Poděbrad mu táhne tedy od Prahy naproti, tak vzdal obléhání, stočil se kolem hradu Lichnice a upaloval k Lémovu, kde pak došlo vlastně k té slavné bitvě. No a samozřejmě, kudy táhl, tudy ničil, takže jednou vlastně z těch vesnic, které vymazal z povrchu zemského, byly právě Kočice. Už nebyly nikdy obnoveny.
0: Kdybyste se ale právě nedaleko Kočího, na místě údajné tedy Kočice, nebo reálné, podívali pod zem, našli byste tam ještě z toho 15. století základy chalup nebo nějaké pozůstatky?
1: Pokud budou zahloubeny pod jaksi úroveň terénu, to znamená do nějakého podloží, tak ano. Ale musíme si uvědomit, že vlastně tohleto všechno máme cukrovkářský kraj, kde se hromadu let provozovala hluboká orba. Takže pokud to byly chalupy, které byly jaksi dřevěné, tak vlastně potom vám zůstanou maximálně nějaké kůlové jámy a řekněme hromada archeologických nálezů volně rozptýlených fornici. Jo, ta intenzivní zemědělská činnost vlastně většinu těch stop teda smazala.
0: Pojďme teď ještě zmínit poměrně nedávný objev jedné zaniklé vesnice poblíž Chrudimi.
1: Takže když se stavěl obchvat Chrudimi, tak v prostor posluchači určitě budou znát tedy velkou mimoúrovňovou křižovatku při příjezdu tedy od Kočí do Chrudimi, tak vlastně na tomto místě ve středověku stála zaniklá středověká ves Štamecendorf. Je to vesnice, která existovala relativně, řekněme, krátce, respektive její otisk v písemných pramenech je velmi krátký, protože první písemná zmínka vlastně o té vesnice pochází vlastně až z roku 1399, kdy je vlastně zmiňována mezi jedněmi z šosovních vsí, které náležely městu Chrudimi. Dokonce víme, že tady byly asi čtyři dvory a v rámci toho jednoho dvoru byla dokonce i nějaká chmelnice.
0: Co ze Štamecendorfu vlastně zbylo?
1: Co ze Štamecendorfu zbylo? Tady byla poměrně zajímavá situace, kdy jsme opravdu mohli hrýt do dějin. Takže první, co jsme objevili, byly samozřejmě pozůstatky té zaniklé středověké vesnice v podobě asi tří nebo čtyř vlastně více prostorových budov z kůlů a dřevěné konstrukce. A pod nimi vlastně se potom nacházely splachové vrstvy, které jsme mohli datovat někam do 11. 12. století. Aby toho toho nebylo málo, pod nimi se nacházela další sídlišní vrstva, tentokrát z období 9. a 10. století. A ještě pod tím se potom nacházely ty pravěké objekty z období tedy pozdní doby kamene. Takže máme tady takový sandwich semé vrstvičky a ta horní, ta náležela vlastně té zaniklé středověké vsi. Z takových zajímavých nálezů tedy zmiňme raně středověký denár uherský, který pocházel z 11. století. Je asi druhý nebo třetí tady z východních Čech.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. S archeologem Východočeského muzea v Pardubicích Janem Musilem jsme se už z Chrudimska a přímo z terénu vrátili opět na Pardubický zámek do jeho kanceláře. Okolo nás je teď řada táců, podnosů, které jsou zaplněné střepy. Pocházejí asi z různého období. Jsou odsud ze zámku?
1: Tak to, co vidíte, tak jsou vlastně nálezy tady odsud z Pardubického zámku. Tuším zatím nejstarší, co se mi teďka dostalo do ruky, tak soubor pochází z roku 1964 a samozřejmě během, řekněme, dalších téměř 40 let ten materiálový fond narostl, ale doposud ho nikdy nikdo nespracoval jako komplexně, to znamená, není vyhodnocen. No a jak jsem říkal, tak nejen kopání tedy v terénu, ale i jaksi prohrabáváním muzejních depozitářů člověk získává důležité data a to se právě ukazuje vlastně i na zpracování těch nálezů tedy z Pardubického zámku.
0: Čili se můžeme ještě dočkat okamžiku, kdy nějaký zdánlivě třeba malý kousek z muzejního depozitáře přiblíží daleko víc ten život Pernštejnu.
1: Tak nejen Pernštejnu. Jak se ukazuje, tak už mě tady prošlo několik souborů, které vlastně ukazují ještě na pány z Pardubic, to znamená, už tady máme nějaké nálezy ze 14. století, dokonce i máme nálezy pravěké, no a v neposlední řadě tedy nálezy tedy z pernštejnského období a potom vlastně z období v roce 1560, kdy celé panství tedy přešlo na Habsburského císaře a stalo se korunními statky.
0: Před námi už teď je jedna krabice od banánů plná kachlů s kamen, to bych samozřejmě ještě odhadla, ale tu přesnou dataci mi pan Musil určitě řekne.
1: Tak to, co vidíme tady před námi, tak to jsou zbytky kachlových kamen z první poloviny 16. století.
0: Tady to je nejslavnější pernštejnské éry.
1: Přesně tak. Můžete si všimnout tady římsového kachle, ten byl vlastně umístěn na horní části těch kamen. Vidíte, že je vlastně prořezávaný do podoby cimbuří. To znamená, že vlastně to těleso těch kamen vypadalo jako takový miniaturní hrad. A aby ta iluze byla úplně dokonalá, tak tady se nám dochoval teda unikátní nález a to je záklopová deska, to znamená to, co vlastně tvořilo, řekněme, střechu těch kamen.
0: A vypadá to jako taška.
1: Ano, a v podstatě tady je to zajímavé tím, že když se podíváte, tak opravdu ukazuje to, jak si překryvy malých taštiček, takže když bychom dali dohromady tyhle záklopové desky, které vypadají jako běžná tedy střecha z tašek a řekněme ty kachle, které mají to cimbuříčko, tak opravdu ta stavba musela vypadat monumentálně jako věž nebo hrad. Samozřejmě, jak se měnila móda, tak se měnily kachle, takže ještě za éry Pernštejnu se určitě minimálně dvakrát až třikrát proměnily kachlové kamna, takže máme tady potom i krásné vlastně glazované exempláře v podobě portrétních kachlů, dokonce i kachlů, které vlastně nesou nějaká exempla, to znamená příklady z dob minulosti s latinskými citáty a podobně.
0: I možná jméno kamnářů tady na té římsičce, o které jsme mluvili, je dokonce nějaký nápis?
1: Tak máme tady celkem dva doložené. Za prvé máme tady chrudimského Jana Metka, což byl tedy významný chrudimský kamnář, který žil v Chrudimi na počátku 16. století. A to, co máme tady před námi, to je vlastně zatím pro nás neznámý kamnář. Tady vidíme nápis Jan a kav s dvojitým V na konci. Nevíme samozřejmě, jestli vlastně v další části toho kachle ještě ten nápis nepokračoval, takže budeme mít horko těžko šanci tedy ztotožnit vlastně tohleto kamnáře tedy s konkrétní osobou. Uvidíme, ale samozřejmě až projedeme zbytek vlastně těch nálezů, třeba budeme mít to štěstí a budeme mít další pokračování toho kachlíku a budeme mít celé jméno.

0: Pořad Kdo umí, ten umí, který dnes věnujeme archeologu Východočeského muzea v Pardubicích Janu Musilovi, se pomalu blíží ke svému konci. Vy jste, pane Musile, tu zimu trávil hlavně tady u počítače s pracováním všech nálezů, výzkumů, archeologických situací, ale sezóna už je v plném proudu, myslím ta výkopová, a vás teď čeká hlavně terén.
1: No, můžeme se v nejbližší době těšit. Začnou tedy výkopové práce třeba v Chrudimi, v oblasti vlastně Michalského parku. To je vlastně areál bývalého tedy novověkého hřbitova, založený vlastně po roce 1525. A co je zajímavé, tak vlastně předtím vlastně tam ještě bylo osídlení tedy z období středověku a raného novověku. Takže tam nás určitě čeká velké množství zajímavých archeologických objevů. A poté vlastně druhá taková akce větší bude výstavba nové mateřské školy v areálu zámku v Medlešicích. Jak se ukázalo při výkopu pro kanalizaci, tam se nám podařilo tedy objevit torzo příkopu, který vlastně souvisel vlastně s nejstarším panským sídlem. Pochází odsud poměrně zajímavá kolekce keramiky z druhé poloviny 13. století. Takže máme šanci, že buď to chytíme vlastně část vlastně zástavby té původní středověké tvrze a samozřejmě zázemí vlastně toho původního renesančního a později tedy raně barokního zámku.
0: Těšíte se?
1: Moc.
0: Která ta fáze výzkumu vás baví nejvíc?
1: Zhruba někdy uprostřed, kdy už máte vlastně, řekněme, odkryté nějaké ten nadložní vrstvy, řekněme, ten nepořádek a začne se vám jako rýsovat, řekněme, ten detektivní příběh. To znamená, že když už začínáte vlastně tušit, do čeho se vlastně pouštíte, jak vlastně se vám ty jednotlivé vrstvy vlastně míhají přes sebe, získáváte z nich nějaký materiál a rodí se vám příběh, který vám vlastně ty nálezy vlastně chtějí říct.
0: Archeologie je dobrodružství, je to celoživotní dobrodružství pro vás?
1: Já doufám, že snad ano. Je to prosím vás taková vášeň a v podstatě detektivka v jednom. Vy v podstatě máte nějaké indicie, řekněme nějaké stopy, ale nesnažíte se určit nějakého pachatele, snažíte se vlastně na základě těch stop rekonstruovat, co se vlastně na tom místě dělo. Samozřejmě spousta těch otázek nikdy nebude zodpovězena, protože samozřejmě kupnuli byste o 2 metry vedle a mohla by být situace úplně jiná. Ale archeologie se většinou pohybuje vlastně v období, ze kdy nemáme tedy písemné prameny, takže vlastně jakýkoliv náš poznatek je vlastně posun tedy v historii člověka na tom konkrétním místě.
0: Máte nějaký archeologický sen?
1: Můj obrovský sen by byl odkryt si teda nějaký kus nějaké zbrojnice nebo tedy kousek nějakého bitevního pole, ale samozřejmě muselo by to být bitevní pole, dejme tomu nějaké 15. nebo 16. století, takže to by bylo prostě pro mě asi ty největší žně.
0: V pořadu Kdo umí, ten umí, jsme se povídali s archeologem Východočeského muzea v Pardubicích Janem Musilem. Já vám přeji příjemný večer, loučím se s vámi a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás Tereza Brázdová.

Milí přátelé, hezký večer z Českého rozhlasu České Budějovice vás zdraví Jiří Kasal a zve vás po týdnu pod světla ramp. O letošním létě vícekrát platila, jistě nejenom v Praze, věta vložená do textu a ve zkrácené podobě i do názvu naší dnešní první písničky. Banjo bandu Ivana Mládka, když je v Praze abnormální hits.

0: Když je v Praze hits, tak přesně se jmenuje písnička autorů Ivana Mládka a Františka Proška, které je letos 50 let, stejně jako Až na slůvko, abnormálnímu stejnojmenému televiznímu pořadu, který režíroval Miroslav Sobota a scénář k němu napsali Gustav Opustil a Ivan Mládek. Jen se sešel se svými kolegy Ivo Pešákem, Ladislavem Gerendášem, Janem Bošinou a dalšími z Benjo Bandu na koupališti, aby si zaspívali tehdy jejich oblíbené písničky a udělali je radost všem přihlížejícím. Ivan Mládek přidal osobitě pojatou pohádku o Perníkové chalupce. Toto půlhodinové pásmo jsem zhlédnul nedávno a opět mi upoutalo relaxovanou atmosférou, humorem a písničkami, z nich každá byla malý klenot svého druhu. Takový malý zázrak v normalizační televizní bídě. Ivan Mládek, jak mi sdělil, má k tomuto prvnímu televiznímu pořadu s písničkami Benjo Bandu po letech střízlivý vztah.
1: Takový ty tak Dada, Besíkem jsem se tam snažil už taky jako propasírovat, ale byl takový trošku dost komerční, takový ušitý horkou jehlou, jako nevytahuji se s tím, ale bylo to první. Já myslím, že jsme to dál dotáhli v těch klipech hudebních v té Chunder Country Show, v té country estrádě. No. A byli jsme mladí kluci ještě taky. Jo, no, docela nám to pomohlo.

Dívka s modrou matrací, hudba Ivan Mládek a text Emil Synek neboli Zdeněk Svěrák. I tato milá písnička se objevila v zábavném pořadu Československé televize z roku 1976, když je v Praze Abnormální hit, ačkoliv na singlu, byla vydána až dva roky poté. V této televizní půlhodince si Ivan Mládek osvojil také roli reportéra, když dělal rozhovor nejenom třeba s Ivo Pešákem, ale také s jinými a pozoruhodnými hosty, s autorem řady slavných trémských písniček Jarkou Motlem, básníkem Josefem Hanzlíkem nebo kreslířem Stanislavem Holím. A také se na koupališti prezentoval Ivan Mládek jako výtvarník svými obrázky. Ještě jednu písničku vám zahráme z této půlstoletí staré půlhodinky s banjo bandem Ivana Mládka, kterýž to legendární banjista a zpěvák si přijel poslechnout do Českých Budějovic výbornou New Orleanskou kapelu Chuba Skinny v rámci jeho českého jazzového festivalu před několika týdny. Bude to Linda, kterou obsahuje také debutové album této kdysi vícegeneračně velmi oblíbené kapely.

Linda sice uzavřela malou reminiscenci na jeden příjemný televizní písničkový pořad s banjo bandem Ivana Mládka ze 70. let, ale v letní projížďce pod světlý ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme pokračovat dál. Vzpomínám si, že velkým letním rakouským hitem v 80. letech, často vysílaným na jeho Čech velmi hojně poslouchanou stanici E-Dry, byla dosti oddechová písnička Motorboat, tedy motorový člun, a to v německé i anglické jazykové mutaci. Byla dílem Kurt Gober Bandu, který používal zkratku s dvojznačným významem KGB. Jednalo se vlastně o tandem dvou rakouských vokalistů, Kurta Gobera a Andyho Fabianka, kteří se díky tomuto hitu stali docela populárními ve své zemi. Koncertovali s mnohem slavnější rakouskou kapelou Opus a natočili vokály ve studiu pro superhit dalšího známého reprezentanta austropopu Halka, Rock Me Amadeus. Zde je největší hit Kurt Gober Bandu Motorboat z roku 1984 s jistě nenáročným textem. Motorový člun, věnuji se veslování jen, když opravdu musím, jako v loňské soutěži o ceny KGB a Motorboat.

Kurt Gobrband a letní hit Motorboat z 80. let. V rámci zahraniční vsuvky dnešních letně naladěných světla ramp přejdeme do Skotska, ovšem budeme cestovat proti proudu času až do roku 1961, kdy měl docela zvláštní hit folkař rodák z Glasgow, který se původně jmenoval Ian McRae, ale z úcty k černošskému bluesmanovi Joshu Whiteovi se přejmenoval na Joshe McRae. Na vojně se potkal s Tonym Hatchem, budoucím nesmírně úspěšným producentem a autorem velkých hitů Petula Clark. Ten mu pomohl zařídit kontrakt s nahrávací společností Pye Records a také napsal pod pseudonymem Mark Anthony jeho největší hit Messing About Under River, dovádění na řece. Písnička má evokovat bezstarostnou atmosféru a odpoutání se od každodenních starostí až mírně surrealistickým vršením různých věmů od plavby lodí až ke skrytým zákoutím řeky, což je zvukově ještě podpořeno šploucháním vody. Josh McRae, Messing About Under River.

skippers and mates and rowing club mates just messing up.

Když je hezké počasí, víš, že je ten čas blbnout v řece. Messing About Under River a britský hit raných 60. let skotského písničkáře Josha McRae, jehož další stopa příliš jasná není. Bohužel jisté je, že ve svých 44 letech si sáhnul na život. V poslední třetině dnešních stále letních světel ramp na vlách Českého rozhlasu České Budějovice bych rád setřel pomyslný prach z pantonského alba, které spojilo písničky uvedené ve dvou televizních hudebních pořadech z počátku 70. let. Jeden se jmenoval Zpívající přístavy a druhý Jedeme k vodě. Nostalgický výběr krátkých písniček mířil hlavně k tremské hudbě a k vodáckým songům. O hudební základ se postarala v obou případech dechová kapela Břevnovanka pod taktovkou Zdeňka Procházky. Za účasti pestré sestavy zpěváků i herců. Ke Zpívajícím přístavům se vrátíme někdy jindy, ale dnes, alespoň v iluzi, jedeme k vodě.

0: Modrooká panenka neboli Reginella Campagnola, Jiřím Voldánem česky otextovaný populární předválečný foxtrot, který kdysi takto zaspíval Zdeněk Pulec, který byl nejenom vynikající trombonista, ale také dobrý zpěvák. A předtím to byla se sborem Lubomíra Pánka a Břevno Vankou titulní písnička půlhodinového hudebního filmu, v němž hraje hlavní roli řeka Lužnice Jedeme k vodě. Jejími autory jsou Jaroslav V. Dudek a textař Bohuslav Nádvorník. Vedle třeba Josefa Zímy, Drahomíry Vlachové, Ksetleru a dalších byl důležitým aktérem onoho pořadu, jehož písničky jsou také zaznamenané na hudebním nosiči Jiří Hromádka, jeho Čech z Jindřichova Hradce, který tehdy jako zpěvák patřil k širší špičce domácí populární hudby. A jeho jsem požádal o vzpomínku.
1: V tom roce 72 přišel František Živný, to byl dramaturg Československé televize, přišel s nápadem udělat dlouhohrající desku z trampských a vodáckých písniček. Ta deska se jmenovala Jedeme k vodě. A potom následně televize z toho udělala takový sestřihový písničkový pořad, kde vystupovali Zíma, Setleři, Pavlína Filipovská a další. No a tahle ta deska Pantonu, to byla jedna z nejprodávanějších desek. Jo. To mělo obrovský úspěch. No a točilo se to na Lužnici, kde právě dal k dispozici ten František Živný svoji chalupu, kterou tam měl. No a takže to bylo ze vším servizem, tam bylo pivo, jídlo, nějaký klobásy a točilo se tam, celý ten štáb televizní byl vlastně u toho Františka Živnýho na chalupě. A byla to fantastická atmosféra, jo. To byl vlastně takovej obří čundr, by se dalo říct. No a takže ten pořad měl i takovýhle zákulisí a bylo to velice, velice úspěšný.

Houpy hou, písnička od Bedřicha Nikodéma s textem Karla Růžičky a tam za tou velkou skálou od autorů Bohumila Austa a Vildy Sýkory. Dva tremské evergreeny zazněly v podání jeho Čecha Jiřího Hromádky a Břevnovanky s kapelníkem Zdeňkem Procházkou. Na úplný závěr to bude z televizního pořadu z počátku 70. let Jedeme k vodě, Marta, velký tremský šlágr s autorským podílem již dnes zmíněného Jarky Motla, tentokrát i z KTO. Jiříka Sal vám, přátelé, děkuje pod světlý ramp za přízeň a přeje i za mistra zvuku Romana Kambo mnohem více životodárné vody. Mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den s hezkou muzikou vám přeje Martin Šustr. Dneska pro ní sáhneme na album, které je zamračené jenom v názvu. Jmenuje se Cloud Nine a všichni, kdo neskončili s kapelou Beatles s jejím rozchodem v roce 1970, už vědí, že zpívat a hrát teď bude George Harrison.

Dokonce i tak plodný a sehraný autorský tandem, jako byli John Lennon a Paul McCartney, si v prostředku 60. let nemohl nevšimnout, že mu postupem času v kapele vyrostl další tvůrčí spolupracovník, schopný napsat, vypointovat a vlastně i velmi slušně zaspívat písničku, která není jenom do počtu, ale jež má i oprávněné hitové ambice. George Harrison sice neměl takový skladatelský talent a zpočátku ani praxi jako zmínění dva brouci, leč potichu v koutku střádal nápady a když byla vhodná chvíle, pustil je do světa. Jeho životní příběh se neomezuje jen na dekádu, v níž byl členem Beatles, ale i na další zajímavá období, ve kterých se projevoval jako pozoruhodná osobnost nejen hudebního biznisu. Zůstaneme-li ale striktně u muziky a posuneme se z éry Beatles do času, kdy už stál každý z nich sám za sebe, zjistíme, že cesta zádumčivého kytaristy a zpěváka se poměrně dost klikatila mezi úspěchy a propady. Autorsky neopotřebován se zásobou nápadů vyrazil velkolepě do 70. let, jenže roky střádané zásoby se brzy začaly tenčit. Závěr z prvu tak úspěšné dekády Harrisona zastihl, co by umělce jehož kariéra evidentně skomírá. Víc než hudbě se spíš věnoval svému automobilovému koníčku a produkování filmů. Z kraje 80. let dokonce ohlásil konec svých hudebních aktivit. Na jejich sklonku už ale byl zpátky v sedle a na pažbě měl dva velmi podařené zářezy. Jeden ze superskupinou hvězdných kamarádů s názvem Traveling Wilburys a druhý právě díky desce Cloud 9.

80. léta přinesla na hudební scénu řadu změn, v dobrém i tom horším. Vedle skvělých alb vylétlo do prostoru i kvantum ploché hudební hmoty, která okupovala rádia i začínající hudební televize. I Harrisonovi rychle došlo, že populární interpreti té doby zněli úplně jinak, než jak si on představoval čistou a řemeslně vybroušenou hudební formu. Jeho přemýšlivé a někdy až meditativní texty tuto odlišnost ještě zvýrazňovaly. Východní filozofické myšlení a inklinace k duchovní stránce lidského života nebylo u muzikantského boháče, jenž bydlí ve viktoriánském zámku, i přes tento na pohled zjevný rozpor ducha a hmoty jenom snobskou kratochvílí. Harrisona skutečně nezajímalo pozlátko světa celebrit a závody v showbiznisu. Neuměl se jim přizpůsobit a především to nechtěl. Proto koncem 80. let překvapil jeho návrat na scénu v podobě výborného alba Cloud Nine. Vyšlo v roce 1987. Poněkud uvadlého muzikanta do značné míry vrátilo na hudební mapu. Spolupráce s Jeffem Lynnem, producentem a jinak také klíčovým členem kapely Electric Light Orchestra, George vyburcovala k opět prvotřídnímu výkonu. Jeho originální kytarový slide ve spojení s Lynnovými typicky čitelnými bicími zafungoval na výbornou. A náhle měl Harrison zase regulární rádiové hity, tedy cosi, co zažil v masivní míře naposledy z Beatles.

Křehký civilní hlas, k dokonalosti vycizelovaná kytarová technika, zamyšlené texty s přesahem nad obvyklé popmuzikální normy, jemné a nápadité aranžerské finesy, nezřídka zakrývající poněkud obyčejné melodie, perfektní zvuk. To jsou body, jejich spojením se dá vymezit prostor, na nichž se pohybuje většina Harrisonových nahrávek, a stejnou pečeť nesou i ty z alba Cloud Nine. Najdeme na něm několik písniček, jež v odkazu někdejšího Beatla zůstávají svěžími trvalkami, takže si pojďme ještě jednou přivonět. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme

Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme je do toho dění.

0: úvodu Zelného rinku jste slyšeli vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barboru Dočkalovou. Sešli jsme se k rozhovoru, protože příští středu, 26. srpna, začne v Brně už pátý ročník Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Pětidenní festival přesáhne z Brna i do dalších míst a z našeho rozhovoru se dozvíte, co všechno a kde všude nabídne. Druhou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si sté výročí narození brněnského rodáka, výtvarníka Pavla Brázdy. A v úvodu uslyšíte v repríze fejeton Dory Kaprálové Rozum a cit. Čte Růžena Dvořáková a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
1: Kdysi jsem v doslovu k antologii básní o Brně připsala větu: Brno je město, které není. Myslím, že takový nesmysl jsem mohla vymyslet jedině v době, když jsem v tomhle městě bydlela. Skutečně bydlela. V Židenicích na ulici Kuldova. Ve velkém prázdném bytě se čtvercovými okny, dlouhou temnou chodbou a s výhledem na hřiště, kde na zrzivělé lavičce před obchodem s potravinami se dávali bezdomovci. Z oken velkého prázdného bytu jsme pozorovali vlaky. Ano. Bydlela jsem tehdy ve velkém prázdném bytě na brněnské periferii. S miminkem, které je dnes dospělou ženou, a s bývalým mužem, který je dnes napůl starcem. Náš tehdejší bytný se jmenoval Saša Rozum. A myslím si dnes, že to on byl hlavní příčinou toho podivného stavu neskutečna, v jakém jsem se v tom velkém prázdném bytě s miminkem a bývalým mužem ocitla. Rozum byl skutečně z jiného světa. Mohl za to jeho těžký alkoholismus, ale i dojemně rozpačitá dobrota. Jednou do měsíce jsem s miminkem z našeho velkého prázdného bytu chodívala do jeho těžkým nábytkem přeplněného bytu s penězi za nájem. Chůze po schodech s dítětem v náručí a odhad, v jakém stavu Rozuma najdu. Rozum měl na sobě obvykle džínovou bundu, rifle a flanelovou košili, jako by ani nic jiného nenosil. Pokaždé byl smutný jako třínohý pes a pokaždé opilecky mumlal. Někdy dal mému dítěti svrštělé jablko. V kuchyni stál obrovský květináč s uschlou monsterou, všude se válely flašky od piva a popelníky se špačky. Život mu rozbila emigrace v Německu. Nevzpomínám si, kdo mi to říkal, ale vím, že o Rozumovi kolovaly mezi sousedy hotové legendy. Že s rodiči utekl jako 15letý do Augsburgu, začal tam pít, pak se všichni vrátili, ale tenhle zvyk Rozumovi už zůstal. Říkalo se o něm, že po pitce v bílovické hospodě zaplatil útratu za celou hospodu a ještě všechny na vlastní úhradu rozvozil taxíky domů. Hotový grof. Kníže brněnské dekadence 20 let po převratu s extravagantní vizáží chudáka. V opilosti dokázal vyznat lásku i nejubožejšímu bezdomovci. Jeho matka ho údajně vydědila a Rozum jen sbíral peníze za nájem. Ale já ho znám jinak. Když se nám narodilo dítě, co je dnes mladou ženou, přišel k nám a přinesl dítěti velkého plyšového čerta. S dojemnou nemotorností položil toho obskurně děsivého plyšáka do postýlky. Ten čert měl černočerné oči s nepřirozeně bílým bělmem, černé rohy a jinak byl korálově červený. Děsil mě, ale jak mé dítě rostlo, hrálo si s čertem čím dál častěji. Vzpomínám si na večery v prázdném velkém bytě, kdy čtu dítěti pohádku Jamesa Joyce Kočka a čert a plyšový čert leží mezi námi. Ručička mé dcery hladí čerta po tváři, jako by čert odjakživa patřil do naší rodiny. Jednoho dne k nám do bytu vtrhla Rozumova matka v kožichu. Můj bývalý muž, který tehdy ještě nebyl starcem, žil mezi tím už v Německu. A my se tam za ním taky chystali, já a dítě a plyšový čert. Měla jsem zápal plic, Vyklízela jsem velký, prázdný byt a musela jsem nejspíš vypadat dost zuboženě, neskutečně. Rozumová matka se mě zeptala, zda beru drogy. Odpověděla jsem v rozpacích, že píšu o knihách a hlavně o poezii, a rozumová matka v mžiku změnila rétoriku. Nechtěla nás najednou vystěhovat z bytu a popřála nám naopak hodně štěstí a na závěr mi důvěrně pošeptala, že takovou ženu by si přála pro svého syna. Kdybych to nezažila, nevěřila bych, že se taková scéna mohla odehrát. Dosud si vlastně nejsem jistá, zda se mi to jen nezdálo. Nedlouho na to jsem se z Brna odstěhovala. Šla jsem spasit nerozumné manželství do ciziny. Odstěhovali jsme se do menšího, prázdného bytu v Berlíně. Žádný Saša Rozum tam na nás nečekal. Někdy se sama sebe ptám, zda Rozum ještě žije, zda ještě pije, zda hostí celou svou bílovickou partu. Vzpomenu si na něj pokaždé, když projíždím vlakem z Berlína do Brna. Otáčím se z vlaku za domem s velkým prázdným bytem ve čtvrtém poschodí a je mi to jasné. Pokud je Brno, musí být i Rozum.

0: Fejeton spisovatelky Dory Kaprálové četla herečka Růžena Dvořáková. Pak jste slyšeli píseň Lucie Dlabolové Rodná údolní, k níž napsala text právě Dora Kaprálová. No a co je na Údolní ulici v Brně? Ano, rezidence Café Kaprál, která vznikla z bývalého bytu rodiny Kaprálovy a která v průběhu jara a podzimu vždy nabízí bohatý kulturní program. A teď je na řadě rozhovor s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest se letos koná už po páté. Můžete připomenout, kdo je jeho pořadatelem?
1: Pořadatelem festivalu Štetlfest je židovská obec Brno, která ho pořádá prostřednictvím Centra židovské kultury Štetl. První ročník festivalu proběhnul v roce 2022 a od začátku jeho cílem bylo představit židovskou kulturu jako živou, nedílnou součást současného Brna. Dneska se festival rozrostl do takové míry, že je považován za největší akci svého druhu v České republice, možná i v celé Evropě. A co je na něm zvláštní, je, že je opravdu multižánrový, to znamená, propojuje historii, hudbu, divadlo, literaturu, architekturu, ale i současný život židovských komunit v České republice.
0: Symbolickým centrem festivalu se tentokrát stane prostor bývalé velké synagogy na nároží ulic Spálená a Přízová. Proč právě toto místo a co to konkrétně znamená? Co se tam v průběhu pěti festivalových dnů odehraje?
1: Na místě, které jste zmínila, které je vlastně, dejme tomu, na Dornichu za vlakovým hlavním nádražím, stála od roku 1855 brněnská velká synagoga, což byla velmi významná stavba jak z hlediska duchovního, tak i z hlediska komunitního. Zároveň to byl takový velký symbol období židovské emancipace. Nicméně bezprostředně po nacistické okupaci v březnu 1939 byla tato velikánská stavba vypálena nacistickými ordnery. A až donedávna, vlastně po celou tu dobu od toho jejího zániku, to místo bylo víceméně prázdné, bylo zanedbané, pusté, opuštěné a nebyla tam žádná připomínka toho, že tam takhle důležitá budova stála. A to se letos změní, nebo změnilo už a máme z toho velikou radost. A co je důležité pro festival je, že se právě na tomhletom místě, na parcele vlastně té bývalé nebo zaniklé velké brněnské synagogy odehraje podstatná část festivalového programu. Na začátku letošního roku došlo k podpisu memoranda a začal projekt, který jsme nazvali Velká synagoga ožívá. A jeho velmi důležitou součástí byl archeologický průzkum toho prostoru, který přednedávnem skončil a poskytnul nám velmi cenné informace o tom, jak ta budova vypadala, jednak z toho stavebního hlediska, o tom, jak třeba probíhalo to její zničení a podobně. A výsledky toho archeologického průzkumu budou samozřejmě součástí programu festivalu Štetlfest.
0: Tam někde bude stát i nový poeziomat. Je to tak, co z něj uslyšíme?
1: Poeziomat si myslím, že je věc, kterou posluchači veřejnost zná, protože v Brně už jich několik máme. Je to taková audio instalace ve veřejném prostoru, ze které si můžete libovolně pouštět nějaké audio záznamy, které v případě velké synagogy budou informovat o její historii nebo o historii židovské komunity v Brně. Zazní tam i třeba nějaké vzpomínky pamětníků, zazní tam liturgické zpěvy a zazní tam taky texty, které v letošním roce vznikly v rámci iniciativy nebo v rámci vytvoření almanachu textů současných českých autorů, které se právě vztahují k tomu příběhu Velké synagogy, takže i ty texty tam zazní.
0: A je tam i poezie, když se to jmenuje poeziomat?
1: Poezie, ano, je tam i poezie. Konkrétně tam zazní báseň od Bárucha Jakuba Plačka, což byl moravský zemský rabín, který právě působil v téhleté budově.

0: Tématem letošního ročníku festivalu jsou návraty. Kdo a co se k nám díky Štetlfestu vrátí?
1: Těch návratů bude hned několik a mě na tom baví, že ty návraty fungují obou straně. Že jednak se do Brna vrátí spousta příběhů a lidí, potomků významných židovských rodin, ale že se i Brno vrací tady k téhleté části své historie, právě k těm příběhům a osudům. To znamená, že se to tak hezky potkává. My jsme od začátku festivalu, už od toho prvního ročníku, měli vždycky jednu dramaturgickou linii, která se jmenovala Návraty do Brna, a zvali jsme potomky různých židovských rodin, které se nějakým způsobem vepsaly do historie města nebo třeba celého i regionu. A pro spoustu z nich to často bývá první příležitost, kdy se do toho města svých předků mohli podívat poprvé. A letos, protože je to teda ten pátý ročník, tak zveme hned potomky pěti židovských rodin. To znamená, že letos to bude opravdu veliké. Přijede rodina Plačkových, už jsem zmínila Barucha Plačka, to znamená, je to velmi, velmi intenzivně spojeno s tou velkou synagogou. Přijedou taky Kónovi, Furmanovi, nebo potomci rodiny Šťastných a Léfbérů z celého světa, ze všech koutů.
0: Na festivalu bude představena vaše kniha Plačkovi, rabíni, vědci a svědci dějin. Co vás motivovalo k jejímu napsání a z jakých zdrojů jste čerpala informace?
1: Mně ten příběh, nebo ty příběhy, dá se říct, že by to byl jeden příběh, vždycky přišly fascinující, protože se na osudech jedné rodiny dají v podstatě velmi hezky a názorně převyprávět skoro celé moderní dějiny. Protože mezi příslušníky rodu Plačků najdeme, jak už jsem zmínila, zemské rabíny, významné průmyslníky, ale i třeba světově uznávané vědce. A myslím si, že se o nich ví míň, než by se zasloužili. To znamená, zpracovat ten příběh byla taková velká výzva. A co na tom považuji za velmi cenné, je, že se na vzniku té publikace podíleli právě potomci rodiny Plačkových, že s námi spolupracovali velmi úzce, dovolili nám použít materiály ze svých rodinných archivů a máme z toho velikou radost.
0: A ten podnět vyšel od nich nebo od vás?
1: Myslím si, že to bylo vzájemné, protože s potomky rodiny Plačků jsme v kontaktu nějakou dobu. A nemyslela jsem si nikdy, že o tom vznikne kniha a že budu její autorkou, ale vždycky mě to přišlo fascinující. A vlastně se ukázalo, že je to i jako velká, velká výzva, protože na jednu stranu ty příběhy jsou natolik zajímavé, že se mi zdálo, že se to vlastně píše samo. Na druhou stranu jsem stála před velkou výzvou, aby ta kniha neměla 16 svazků, tak abych tam zachytila to, co je podstatné, a zároveň se to udrželo v nějakém přijatelném objemu.
0: V programu je také vernisáž ilustrací vaší knihy od Petry Štětinové Goldflamové v galerii U dvou polívků. Budou tam vystaveny i po skončení festivalu?
1: Mm-hmm. S Petrou Goldflamovou Štětinovou jsme spolupracovali už loni na projektu Rabbi Feder Superhero, takže jsme letos navázali s velkou radostí. Její ilustrace jsou úžasné v tom, že dokáže tam vnést svůj originální rukopis, aniž by to bylo na úkor nějaké historické věrnosti, dejme tomu. Takže její ilustrace jednak k projektu Rabbi Feder Superhero a potom samozřejmě k Plačkům budou k vidění v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí a budou tam vidět i chvilku po skončení festivalu do 9.

0: Program Štetlfestu je nesmírně bohatý, takže nemůžeme vyjmenovat všechny jeho položky. Která místa jsou kromě prostoru bývalé velké synagogy hlavním dějištěm festivalu?
1: Festival se odehrává doslova po celém Brně. Velkou část programu hostí třeba divadlo Husa na provázku, potom samozřejmě slavné židovské vily Arnoldova, vila Lévber, vila Tugendhat, vila Šťastny, vila Vital nebo letos nově vila Polanský, což je vlastně vila rodiny Šťastny na ulici Květná, blízko té slavnější vily Šťastny. Protože chceme ukázat, že židovská historie není vlastně soustředěná jenom na jednom místě, ale že je součástí celého města.
0: A kam zamíří festivalový štetlbus?
1: My máme letos několik výjezdů v rámci programu a budou to konkrétně Alexovice, Ivančice, Brněnec a Svitávka. To jsou právě místa spojená s těmi rodinami jednak Plačků, jednak Lévberů a ostatních. Díky těm autobusům, které budeme vypravovat, tak návštěvníci během jednoho dne budou moc pohodlně navštívit i různé lokality mimo Brno.
0: A odkud vyjíždějí ty autobusy?
1: Vyjíždějí od Grandu a potom samozřejmě z těch míst, kde se budou třeba v Brněnci nebo ve Svitávce odhrávat ty konkrétní programy.
0: Co festival nabídne v oblasti divadla a literatury?
1: Co se týče divadla, tak tam máme dva takové veliké highlighty. Osobně si myslím, že takovým vrcholem, aspoň doufám, bude premiéra autorské divadelní inscenace, která se jmenuje Identita a vznikla speciálně právě pro ten prostor zaniklé velké synagogy v režii Hanky Mikuláškové. A přivezeme z izraelské Berševy inscenaci, která se jmenuje Goral Hagra, kterou uvede divadlo Fringe Theater. A to je příběh inspirovaný skutečnou událostí a zároveň velmi mystický, protože vychází z takového kabalistického rituálu. A myslím si, že to představení částečně bude takové jako experimentální, ale myslím si, že to bude intenzivní zážitek.
0: A vystoupí na festivalu ještě nějací další zahraniční umělci?
1: Samozřejmě, tak už jsem zmínila izraelské Fringe Theater. A kromě nich se taky dost těším na vystoupení izraelské skupiny Malox nebo třeba DJ Kuronele. Máme tam i samozřejmě další zahraniční hosty, třeba amerického klezmerového hudebníka Jel Stroma nebo z blížšího zahraničí třeba slovenské Mojše Band, Michaela Satmáriho a...

0: Štetlfest se také zapojil do celosvětového připomínání z tého výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Co konkrétně je na programu?
1: K Arnoštu Lustigovi a k tomu festivalu AL100 ve spolupráci s nadačním fondem Arnošta Lustiga a Evou Lustigovou připravujeme takový rozsáhlý programový blok, který se odehraje v sobotu v prostorách Vily Léfber a začne autorským čtením vítězů literární soutěže Mladí humanisté. Budeme tam mít třeba taky workshop s spisovatelkou Markétou Pilátovou a právě s Evou Lustigovou, literární debatu o Lustigově díle s odborníky literárním historiky. Bude tam beseda s potomky Arnošta Lustiga, konkrétně s jeho vnuky. A večer budeme promítat dokument, který natočil Josef Lustig, syn Arnoštův, a ten dokument se jmenuje Můj fotr a jeho nejoblíbenější koncentráky.
0: To zní dost paradoxně, no, takový název.
1: Ano, i ten film je takový, ale myslím, že rozhodně stojí za vidění, aby jsme právě pochopili, proč se to jmenuje tak, jak se to jmenuje.
0: Detaily programu si mohou zájemci najít na internetu, ale na co vy osobně byste ještě ráda upozornila, na nějakou zajímavost nebo perličku?
1: Já si myslím, že Štetlfest se od ostatních festivalů židovské kultury liší v tom, že právě vzniká a vychází přímo z té brněnské židovské komunity. To znamená, říkáme občas, že jsme jediný festival, jehož program vzniká pod dohledem a za přímé účasti rabína. A i průběh toho festivalu vlastně podléhá tomu židovskému rytmu života, že třeba dodržujeme šabat. A letos poprvé vždycky děláme nějaké jakoby komunitní pořady právě třeba k zahájení nebo ukončení šabatu a podobně, ale letos se zahájení šabatu odehraje právě na místě zaniklé velké synagogy. Budeme tam dělat takový dlouhý šabatový stůl a je to příležitost pro všechny, které třeba zajímá, jak to probíhá, protože šabat, přestože probíhá každý týden, tak je považován za ten nejdůležitější židovský svátek. A kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může právě přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění. Takže to je taková věc, kterou já považuji za unikátní a moc se na ně těším.
0: Tak moc krát děkujeme za pozvání.
1: Děkuju.

0: To byl rozhovor s Barborou Dočkalovou, která nás pozvala na 5. ročník Mezinárodního multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest. Začíná příští středu a potrvá do neděle. Uslyšíte na něm i kapelu Der Schönster Gop a kdo ví, třeba i píseň Hopkele. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl druhý,
1: Romeo nebo vrah? Dobrovolná smrt milenců, k níž jsou bok po boku dohnáni, když jim společnost či rodina nepřejí, je známa ze Shakespearea, ale i z Jehnic kousek od Brna. Podobný případ se stal na konci srpna 1926. Jenže, co když to bylo všechno jinak? Co když se chtěl milenec jen zbavit nepohodlné milé a navlékl svůj černý skutek tak, aby zapůsobil jako milenčina sebevražda? 23letý Bohumil Černohlávek, budoucí dědic rodinného hospodářství, si tehdy vyhlédl 18letou Bertu Pernicovou. Její maminka Ludmila byla vyhlášenou porodní bábou. Sama však porodila 14 dětí a za své si vzala ještě další 3. I když někteří potomci zemřeli v raném věku, početná rodina měla jistě hluboko do kapsy. Bohumilovým rodičům se Berta vůbec nezamlouvala. Byli přesvědčeni, že by si jejich bohouš zasloužil majetnou nevěstu. Berta a Bohumil se ovšem scházeli dál, navzdory jasné nevůli, zejména ze strany Jinochova otce Františka Černohlávka, který na Jehnicku proslul jako surovec a věčně vzteklý člověk. K prosazení své vůle se neštítil žádných prostředků, aby ze svatby dvou mladých lidí sešlo. Nejenže Bertě vyhrožoval, kdykoliv ji v Jehnicích potkal, ale řada svědků vypověděla, že synovu partnerku vedle nadávek a pomluv na ulici dokonce stloukl a čekával na ní s připraveným bičem. Šířil obvinění, že je Berta lehká holka, která si chce vzít jeho syna jenom pro peníze. Vše vyvrcholilo 30. srpna 1926, kdy oba mladí lidé navštívili taneční zábavu v hostinci Antonína Potomského v nedalekém Ořešíně. O půlnoci Bohumil Bertě navrhl, aby šli už domů. Cestou k blízkým Rakovcům svoji dívku přemluvil, aby si s ním sedla na blízkou mez. Vytáhl řeznický nůž, který předtím tajně sebral v kuchyni zmíněného hostince, Bertě podřízl krční tepnu i dýchací trubici. Na místě vykrvácela. Bohumil si pak ublížil na krku a na rukách. Jeho zranění byla závažná, nikoliv však smrtelná. Obě těla našel dělník Antonín Kopeček z Ořešína, který tudy jel brzy ráno do práce. Berta ležela na zádech, s hlavou vychýlenou, silně zakrvácená na obličeji a hrudníku, na krku zela hluboká rána. V ruce držela bílý kapesník. Mladík ležel vedle ní. Kopeček zavolal jehnické četníky i doktora Kasalického z Řečkovic, který Bohumila Černohlávka nechal odvést na kliniku doktora Petřiválského v Brně, kde zraněného mladíka zachránili. Těžko však říct, zda to byl pro vraždícího Romea šťastný okamžik. Před soudem byly zmíněny i zvláštní okolnosti. Někteří svědci například potvrdili, že oba milenci spolu bývali vždy veselí a jakoby bezstarostní. Berta toho roku cvičila dokonce na všesokolském sletu v Praze. Pitva jejího těla navíc potvrdila, že žádné zranění nebylo způsobeno v sebeobraně. Vše nasvědčovalo tomu, že skutečně zemřela dobrovolně, nebo vrahovi naprosto důvěřovala. Pitva odhalila také jednu zvlášť překvapivou věc. Berta Pernicová byla panna. O to horší odsudek čekal rodinu Černohávkových za to, že o Bertě po celé vsi šířila pomluvy jako o poběhlici a tím ničila vyhlídky na její vdavky a další rodinný život. Bohumil Černohlávek při výslechu v nemocnici vypověděl. Milovali jsme se, bránili nám být spolu, neviděli jsme jiné východisko. Vzal jsem nůž a pak jsme se šli projít. Procházeli jsme se a pak si sedli do trávy a dohodli se, že když spolu nemůžeme žít, můžeme spolu umřít a že to uděláme hned. Tím se vlastně plně doznal, že právě on Bertu zabil. Věc tedy nebyla pro četníky nijak složitá. V dochovaném dopise ovšem vrchní státní zástupce vylíčil i jejich mnohačetná pochybení. Například zasypání kaluží krve jehličím na místě činu, což znemožnilo další šetření, nebo fakt, že majitel nože, řezník Macháček, sebral vražedný nástroj a očistil jej od krve. Také tělo Berty Pernicové bylo ještě před ohledáním a soudní pitvou předáno rodině, která je umyla a převlékla ze zakrvácených šatů. Ty navíc vyprala a znehodnotila tak poslední důkazy. Zkrátka už nebylo možné zjistit, zda se na místě vraždy nepohyboval ještě někdo jiný. Každopádně Bohumilovo přiznání vedlo brněnský soud k vynesení trestu smrti oběšením. Ten byl ale po odvolání změněn na 10letý žalář. Jistou zvláštnost lze vyčíst i z Bohumilových dopisů z vězení, v nichž se ani jedinkrát nezmiňuje o Bertě a jejich vztahu. Otec František byl za takzvané veřejné násilí a nadstiutrhačství vůči Bertě Pernicové odsouzen na 4 měsíce s 3letou podmínkou. Pravidelně se však obracel na prezidenta Masaryka s žádostí o milost i o zkrácení trestu pro svého syna. Uváděl, že teď není nikoho, kdo by se postaral o staré, nemocné rodiče a upadající hospodářství. Lakotný sedlák musel zaplatit jak pohřeb nešťastné Berty, tak veškeré soudní výlohy. Dobové noviny o něm psali. A otec? V jeho strhané tváři usedl trvalý žal. Trvalé výčitky svědomí mstí jeho krutost a bezcitnost k dítěti. Dnes mu nejsou peníze ničím. Tisíce se rozkutálely a v ochuzeném statku rozhostil se výhružný smutek, připomínající denně nešťastného syna, dohnaného typickou selskou lakotností až na hranici popraviště. Ani propuštění syna na svobodu rodině Černohlávkových velké štěstí nepřineslo. Strhaný a zestárlý otec se sice dočkal synovi ženitby i narození vnuka, ale život v rozpadajícím se statku nebyl zřejmě žádná idyla. Bohumil tam pobýval s rodiči, o které se snad i staral, ale pamětníci z Jehnic vyprávěli, že sám chodil jako tělo bez duše. Nakonec 24. května 1969 ve věku 66 let ukončil svůj život skokem pod vlak. Jestli ho tížilo svědomí, nebo na něm zanechala stopy léta vězení, to už zavál čas.
2: Zpívající vrah. Případy zpívajícího vraha, lupiče a sadistického psychopata Leopolda Pausera vyvolávali svého času velkou pozornost jak obyvatel, tak i dobového tisku. Odehrály se na více místech. Nicméně jedna z jeho obětí byla nedlouho před slavným 28. říjnem 1918, tedy vznikem samostatného Československa, nalezena ve svratce u Splavu, v dnešní brněnské části Komín. Pauser se tehdy s několika kumpány vracel co by zběh z italské fronty. Když je 30-letý strážmistr Josef Macourek ze Šabovřeské stanice, jenž měl za úkol po dezertérech pátrat, požádal, aby se legitimovali, muži ho obstoupili a pauzer četníka brutálně zavraždil. Na těle oběti se při pitvě našlo údajně 27 bodných ran. Vrahovi bohužel řádění usnadnil i sám četník, který si ani proti takové přesile na temném břehu řeky nepřipravil zbraň. Pachatelé pak mrtvolu obrali o karabinu, revolver, brašnu i boty a tělo vhodili do řeky. Vyšetřování dostal na starost inspektor Pistauer z brněnské kriminálky. Na Leopolda Pausera přišel za pár týdnů vlastně náhodou. Při vyšetřování loupežného připadení v domě u bývalého magistrátního rady Rybky v Jundrově. Zločinec se totiž na krádeži domluvil s Rybkovým domovníkem Františkem Plškem a služebnou Klotildou Krupicovou, kterou na oko svázal, aby ji neuvedl v podezření. Jenže klíč od vily, který Pauzerovi domovník půjčil, zapomněl potom v zámku dveří. Oloupený rada Rybka okamžitě poznal, komu klíč patří. Měl je totiž očíslované, uvádí Bronislava Janečková v historii českého zločinu. Domovník se sice bránil, že klíč zapomněl, když šel do hospody, jenže v jeho bytě našli četníci část ukradených věcí. Plšek se pak přiznal, že byl s Pauzerem také v den vraždy strážmistra Macourka. Četník prý chtěl Pauzera jako dezertéra zatknout, ale ten se bránil bodlem, píše Janečková, a přidává jistý paradox, že kdyby Pauzer policistu nezavraždil, oslavovali by ho po převratu pár dní na to jako hrdinu, který odmítl bojovat za císaře pána. Brzy poté našli vyšetřovatelé u zběha jak zbraň, tak boty zavražděného. A nakonec se i sám k mordu doznal a prozradil své další společníky, rovněž vojenské zběhy. Ti však vypověděli, že četníka ubodal sám Pauzer. Jednou ranou mu dokonce probodl i helmu na hlavě. Přesto byl Pauzer díky milosti prezidenta TG Masaryka odsouzen pouze k doživotnímu žaláři, ačkoliv za tak ohavnou vraždu se tehdy běžně uděloval trest smrti. Jenže, než nad ním 8. února 1922 padl rozsudek zemského soudu v Brně, začal Pauzer se svými hereckými etidami. Zatímco ostatní obžalovaní František Plšek, Klotilda Krupicová a Pauzerovi bratři Jakub a Josef, kteří mu pomáhali s loupežným přepadením u Rybky, byli odsouzeni do věznice na 3 až 6 let, Pauzer trávil dny v psychiatrické léčebně ve Štenbergu, líčí Janečková. Ten chlap tam rozčiloval úplně všechny a psychiatři si dlouho lámali hlavu nad tím, jestli je nebo není blázen. Co je k takovým uvám vedlo? Opakuje stále tatáž slova a nenechá se ze svého mluvení vyrušit otázkami. Ukazované předměty však nepojmenuje a nechce je vydat. Opakovaně tvrdí, že je mu 11 let. Zní jeden ze zápisů psychiatrů o Pauzerovi z 19. listopadu 1920. Dříve klidné chování se změnilo na výstřední. Ve dne v noci zpívá nebo ječí. Občas se chová zcela rozumně a ptá se, jak dlouho bude ještě v léčebně držen. Žádá opakovaně, abychom ho poslali na dovolenou. Na protest pak stojí celé hodiny na židli a zpívá. Zapsali lékaři o několik dní později. Nad Pauzerovou diagnózou doktoři váhali 2 roky. Spekulovali mimo jiné o posttraumatickém stresu z války. Jenže zpívající vrah byl divoké stvoření prý už jako dítě. Ani ve věznici Mírov Pauzer se svými projevy nepřestal. Trpěl zde údajně záchvaty, napadal spoluvězně i strážné, řval a proto byl poslán zpět do ústavu choromyslných ve Štenbergu. Odtud po 11 letech dne 13. března 1930 uprchl. Před útěkem ukradl jednomu chovanci civilní oblek a prádlo a v časných ranních hodinách napadl strážného, kterému sebral klíče. Podle všeho choromyslnost jen předstíral, napsala Janečková. Po Pauzerově útěku byl v Ratiboři zavražděn obchodník Josef Dames. Jehož mrtvé tělo bylo nalezeno posazené u plotu v parku s bodnou ranou v srdci. V témže parku, a rovněž posazený u plotu s ranou v srdci, se zakrátko našel teprve 15-letý student Jan Celer. Obchodník Rauske v Nidově útok nožem do hrudi přežil. Popis zločince odpovídal Pauzerovi. I když trojnásobného vraha nakonec dopadli, bylo jasné, že nebýt váhání psychiatrů, soudních znalců a také amnestie prezidenta, mohly být ušetřeny dva životy. Shrnuje v historii českého zločinu Janečková a dodává, že zpívající vrah zemřel v mírovské věznici nedlouho poté, 22. února 1933, ve 40 letech na tuberkulózu kostí. Za zmínku jistě stojí, že o památku na nešťastnou oběť první Pauzerovy vraždy strážmistra Josefa Macourka se takřka 100 let po události postaral spolek Četnická stanice Bílovice nad Svitavou. Jelikož v místě činu nebyla žádná připomínka skonu četníka, vybrali jsme místo u řeky přibližně v místě, kde byl četník vhozen do svratky, vylíčil člen spolku fotograf Josef Schlesinger. Po sbírce mezi členy vyrobil jeden z našich kolegů kříž a ten jsme osadili tabulkou s vylíčením činu. Vstyčili jsme ho 13. září 2013 za účasti celé četnické stanice, upřesnilo. A přidává další okolnosti. Byl zde natáčen i seriál Velká válka pro Českou televizi. Bohužel dělníci, co zde později upravovali břeh, kříž vyrvali a pohodili u silnice. Naštěstí jel kolem kolega na kole a upozornil mě. A taky kříž stále u nás v depozitu. Až bude příznivější konstelace, hodláme ho opět dát na stejné místo. Strážmistr Macourek si připomínku zaslouží a zneuctění jeho památky je smutné.

To byl druhý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný.

Po další písni kapely Der Schönste Gop bych ráda připomněla, že 21. srpna 1926 před stolety se v Brně narodil výtvarník Pavel Brázda. Po vyloučení z Akademie výtvarných umění z politických důvodů v roce 1949 se stal nekompromisním odpůrcem komunistického režimu a tvořil v soukromí, bez možnosti vystavovat. Pocházel z rodiny brněnského advokáta a předáka agrární strany Osvalda Brázdy. Pavlova matka, rozená Eva Koželuhová, byla dcerou Heleny Čapkové, sestry Josefa a Karla Čapkových. Po smrti manžela se Helena Čapková, tedy výtvarníková babička, provdala za básníka a diplomata Josefa Palivce. Pavel Brázda byl od dětství obklopen moderním uměním a od 11 let kreslil a maloval. Zajímala ho i vážná hudba, jazz a literatura. Z politických důvodů se však musel živit v dělnických profesích. V lepším případě si pak i s manželkou vydělával ilustrací lékařských odborných knih, botanických publikací či archeologických nákresů. Po roce 1989 objevila Pavla Brázdu a jeho skryté výtvarné dílo širší veřejnosti Revolver Revue. Pak už následovala řada výstav a ocenění. V roce 2008 dokonce medaile za zásluhy udělená tehdejším prezidentem Václavem Klausem. V únoru 2013 ji však Pavel Brázda pro nesouhlas s Klausovými postoji vrátil, čímž se stal prvním oceněným po roce 1989, který státní vyznamenání vrátil. Zemřel v prosinci 2017 v Praze. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Pozvání přijal popularizátor kosmonautiky a šéf-redaktor webu Cosmonautics Dušan Majer. Co přinesl dubnový oblet měsíce s lidskou posádkou v rámci mise Artemis 2? Jak daleko je po tomto úspěchu k návratu člověka na měsíční povrch? A proč se nový závod mezi Spojenými státy, Čínou a soukromými společnostmi týká i lidí, kteří se do vesmíru nikdy nevydají? I na to se budu ptát Dušana Majera.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Ukrajina slaví 35. výročí nezávislosti a bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelům má snížit administrativní zátěž. Šéf rezortu Karel Havlíček z hnutí ANO slibuje, že jde o první soubor opatření a další jeho ministerstvo chystá. Změny se mají týkat třeba energetiky, trhu práce nebo i digitalizace a životního prostředí. Kyjev dnes hostí setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Koštam nebo finský prezident Alexander Stubb.
2: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníků nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostimicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
1: Informace o dívce volejte na linku 158, její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o nedávném čtvrtém místě na mistrovství Evropy na 400 metrech. S výsledkem se prý už vyrovnala.
4: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jeho západě a jihu bude oblačnost přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket na kilometru 129,5 stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna je uzavřený sjezd na Popůvky. Do konce srpna počítejte s objížďkou, sjíždí se na následujícím exitu u Ostrovačic. To byly zprávy, teď má slovo Jakub Kaloč.
6: Přesně tak, přátelé, dobré ráno. Počkejte, já vám něco pustím. Tak, to z vás ale dámy nedělá slepičky, prosím vás. Ano, to je jenom kohout zakokrál, pardon, on je nějaký náruživý, nejde mi vypnout. Tak je pondělí 24. srpna, co to znamená? No, že vstupujeme do dalšího týdne, že vás vítám, posloucháte vaše ráno na Dvojce a doufám, že jste si užili víkend, jak se patří. No a další věc, kterou to znamená, že za 4 měsíce je štědrý den.
7: Ty umíš potěšit takhle po ránu.
6: Jo, já si řekneš, ty umíš počítat, no... To víš, že ne, to je kalkulátor. Ale no, potěšit, už bychom měli kupovat dárky. No ale, kdo by si zasloužil možná nějaký drobný dárek, tak je Bartoloměj a Matěj, ne? Ne, Bartolomě jenom, prosím vás, tím ten má svátek, tak vše nejlepší. No já doufám, že do určité míry je pro vás svátkem třeba poslední dvojky. A to znělo docela arrogantní, že?
7: No.
6: No. Jak se máš, Maruško, dobré ráno?
7: Dobré ráno, já se mám krásně, protože ještě tento týden je... Ne, tento týden pro mě je úžasný, poněvadž od středy vás na pár dní opustím a půjdu pryč.
6: Tak, slyšeli jste kolegiální hlas Marušky Kunové, ale už si to mě přejeme. Zdravím také Jitku Sakalovou. Dobré ráno, Jituš. Dobré ráno. No a jdeme na to. Kristýna Horehroně a za chvíli vám také řeknu něco o takové kuriozitky ze seznamovacích agentur. Docela fajn.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Zdravím, přátelé, srovnám hodiny, je 5 hodin a 9 minutek, je pondělí 24. srpna, posloucháte Vaše ráno na dvojce a já teďka, nebo si můžete prověřit svou paměť, ale já doufám, že většina z nás si třeba vzpomene, nebo myslím si na nějaké rande, které nebylo úplně obvyklé. Většinou, co jsem se dočetl, si lidé pamatují spíš trapnější situace, anebo naopak pak tu dokonalou romantiku. Já jsem našel pár zveřejněných příběhů samotnými účastnicemi nebo účastníky, které jsou docela jako humorné. Jedna Britka, nebo potom, co absolvovala takové já nevím, jak se to jmenuje, fast meeting, prostě se seznamují u stolu, mají na to asi 3 minuty chudáci. A tak napsala, tak moje poslední schůzka nebyla nejstrašnější, kterou jsem zažila, ale byla určitě nejvtipnější. Jo, to už šla na večeři, to bylo potom, asi potom prvním rande. Šla jsem na večeři s mužem, s ním jsem se seznámila na večírku pro nezadané. No, a je to tady. Při rozhovoru byl milý, no tak jsme se dohodli na dalším shledání. V restauraci jsme se rozhodli jen pro nápoj a zákusek, že jsme byli oba asi po jídle, no a při setkání se ukázalo, že jsme značně rozdílní. On se hluboce zajímal o filozofii a náboženství, kdežto já jsem velmi přízemní. A to nejlepší přišlo ale po půl hodině, když začal uprostřed restaurace meditovat. Potichu jsem odešla a pokud nezemřel, tak tam medituje dodnes. Další zkušenost má muž z Francie a píše, jednou jsem šel na večeři v době, kdy jsem byl tak nachlazený, že jsem nemohl dýchat nosem. V průběhu naší schůzky řekla mnou pozvaná dáma, krásná dáma, do které jsem se okamžitě zamiloval, řekla vtip a já jsem se zasmál. Ovšem k mému zděšení se můj plný nos uvolnil ve formě nechutné bubliny. Oba jsme se snažili dělat jako by nic, ale já jsem se uvnitř propadal hanbou. Krátce potom večer skončil a nikdy už jsme se znovu nesetkali. No a pak to mám ještě jedno, šla jsem na první schůzku s kamarádem známého, s nímž jsem se několik týdnů předtím seznámila, byl okouzlující, sebevědomý, no a když mi zavolal, nadšeně jsem přijala jeho návrh víc společně na večeři, navrhl ne úplně levnou sushi restauraci, schůzka probíhala zpočátku výborně, jídlo bylo vynikající, víno taktéž, no a když došlo na placení, tak jiskra v oku mého společníka mě uklidnila, že vše zaplatí. On přeci vybral restauraci, já jsem dáma, vybral i jídlo, i nápoje. No a namísto toho řekl, víš co, budeme hádat, jak je účet vysoký. Kdo bude nejblíž, platit nemusí. Tak já jsem si typla 80 liber, on 100 liber. Domů jsem odcházela s účtem za 125 liber. Moc dobře totiž hajzlík věděl, kolik bude večeře stát.

0: Pět hodin, přesně 15 minutek, můžete si seřídit třeba kukačky, je 24. srpna. A posloucháte Vaše ráno na dvojce, je pondělí. Já bych se rád podíval, jak je aktuálně teď. Ty teploty se pohybují a vydržte, my vám řekneme ještě, že je předpověď počasí ještě jednou. Jo?
1: Český rozhlas dvojka, počasí.
0: Jo, vidíte, já jsem na tu znělku zapomněl. Jak jsem byl náruživý a už jsem se vrhal na předpověď počasí, ale náruživost mi tady schladil počítač, který se prostě stále nějak chystá se probudit a nedaří se mu to už čtvrt hodiny. Ale co vím, tak aktuální teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia a je střídavě polojasná obloha s oblačnou. Pokud někde prší a já vám nezdělím, kde, tak se omlouvám. Je to tím, že je výpadek značky Windows. Tak. Přes den ale bude jasno až polojasno v Čechách, ojediněle ještě mlhy, bude se to týkat spíše těch ranních hodin. Během dne pak na severu a severovýchodě oblačno, později k odpolední a k večeru, zejména ale na jihozápadě a jihu bude oblačnosti ubývat a měli byste tam mít i hezky. Teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě ale k 27, takže tam se dostanou ty teploty i nad ty tropické hodnoty. No a na horách v 1000 metrech pak kolem 16. Ten zítřek velmi podobný, zejména jihozápad a východ území ojediněle s deštěm, jinak by mělo být většinou polojasno, teploty kolem 22 až 26 stupňů, jih Moravy opět malinko teplejší, k 29, na horách v 1000 metrech kolem 18 nad nulou.

Tak následující informace se budou týkat 24. srpna a začnu větou, kdybych neměl rozepsanou svou divadelní hru Piknik, tak by činoherní klub nikdy nevznikl. Řekl v rozhovoru kdysi dávno pro Český rozhlas režisér Ladislav Smoček. A právě s touto hrou vstoupil v roce 1965 spolu s dramaturgem Jaroslavem Vostrým do uskupení souborů, ve kterém tenkrát byl i Suchého semafor. Mimochodem právě Ladislav Smoček objevil hvězdu Pavla Landovského, to jen pro zajímavost. Každopádně Ladislav Smoček, režisér, tak určitě si vzpomenete ještě na Tramvaj do stanice Touha nebo Hermína, divadelní režie, tak slaví 94. narozeniny. Tak, na znělku videostopu si asi vzpomenete, jak to bylo? To ne, teď jsem vám řekl vegu. Jak já tady machruju, ale přitom já ji najdu, přátelé. No ale stejně jako ta znělka patřila k tomuto pořadu, tak moderátor Jan Rosák, náš kolega milý, patří už, já mohu spíchou říct, spíš mezi náš tým, spíš než k videostopu, tak dnes může slavit své 79. narozeniny. Tak přejeme vše nejlepší a já se můžu ještě zmínit o jedné z nejoblíbenějších pochoutek na celém světě, přátelé, chipsy. Víte, kdy se objevily? 24. srpna, tak to je logické, když se to týká tohoto data, ale už v roce 1853. A věřili byste tomu, že jejich vzniku pomohl nespokojený zákazník? Údajně to bylo tak, že pro něj nejdříve byly moc tlusté, pak moc tenké, no a tak americký kuchař George Crumb nakrájel brambory na tenoučké plátky, které osmažil na oleji a osolil a zákazník ochutnal a už nejedl od té doby nic jiného. Strašně přibral a možná zemřel.

Tak přátelé, já už jsem našel tu znělku videostopu. Tak to je ona, Jan Rosák. Tak hezké ráno, přátelé.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem. Nesouhlasí, ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washingtonu uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové, kteří se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká ale zdůraznila, že vedení o změnách dopředu informovalo. V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Turistům se ode dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu dejte pozor na překážku za odbočkou na loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy čekejte zdržení. Až po Skuhrově omezený provoz, jezdí se na semafory a kolona je zatím do 10 minut. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory se zdržíte za Kostelcem nad Černými lesy. V Olešce se kvůli práci na vozovce jede pouze jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. A teď pokračuje Jakub Kaloč.
5: A přesně tak, vzhledem k tomu, že Maruška mluvila v plurálu, tak vám také přeji šťastnou cestu, Jitka Sakálová také, dobře dojďte do cíle. Je 5:33, je pondělí 24. srpna a my se za chvíli vydáme mezi jeden z nejstarších už tehdy v Mezopotámii umně zpracovaných materiálů, který se nazývá sklo. Protože dnes začíná týden skleněného údolí, přátelé. A to koná se jak v Liberci, ve Vratislavicích nad Nisou, tak v Liberci tedy. A ten festival potrvá do soboty. No a co je na něm k vidění, nebo co na něm bude k vidění, například výstavy známých i začínajících sklářů, designérů. Sklo si mohou také sami lidé vyrobit, což si myslím, že je docela velkým lákadlem, a to přímo na náměstí doktora Edvarda Beneše. Karolína Lašáková vám k tomu řekne hned po písničce více. Máte se na co těšit.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 5 hodin 37 minutek a já už tu mám pozvánku do Liberce a také do Vratislavic nad Nisou, kde mohou lidé ode dneška zavítat na festival skla a bižuterie. Ten festival se česky nazývá krásně Týden křišťálového údolí. Anglicky bohužel Crystal Valley Week. No, festival potrvá do soboty, lidé uvidí například výstavy známých i začínajících sklářů, designérů, no a sklo si mohou také sami vyrobit. A samozřejmě ten festival má co nabídnout, protože ten program je obrovský široký, ale o tom už vás zpraví redaktorka Karolína Lašáková.
1: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
2: Říká Lucie Firstová, mluvčí festivalu Crystal Valley Week. Název akce v překladu znamená Týden křišťálového údolí. Návštěvníci se proto v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou můžou setkat se známými umělci z oboru výroby i designu skla.
1: Máme takovou novinku, podtitul festivalu je Connecting Cultures. Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panará. A my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou. Budete moct zažít i jejich speciální rituály.
2: Součástí festivalu je taky několik výstav, třeba Sklo v přírodě, Příroda ve skle v botanické zahradě. Kurátorkou je Lenka Patková.
3: Výstavou navazujeme na historii umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Důležitou úlohu sehrál právě Liberec, kde v 60. letech Hana Seifertová pořádala ve spolupráci s Ludmilou Vachtovou výstavy mimo galerijní síně. Těch subjektů, které se představí v botanické zahradě, nakonec bude 25, jak tedy sklářské firmy, tak sklářští výtvarníci.
2: Dopravu mezi festivalovými místy návštěvníkům usnadní tradiční křišťálová tramvaj. Letos ji do stylu Orient Expressu vyzdobila sklárna Jílek. Jaké výtvory tam lidé uvidí, říká její jednatel Lukáš Polák.
4: Křišťálové tramvaj bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
2: Křišťálová tramvaj bude od pondělí do soboty jezdit po trase mezi libereckou zastávkou Viadukt a Vratislavicemi nad Nisou výhybna. Jízdní řád i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čák. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Tak Britney Spears se nás snažila na chviličku uspat, ale zůstaňte bdělí, já vám řeknu, jaké počasí aktuálně panuje nad naší republikou. Mezi 4 až 13 stupni Celsia, 4 nebo 6 stupňů na západě, severozápadě Čech a jinak Morava malinko teplejší k 16 stupňům. A dnes 20 až 24 stupňů Celsia, jih Moravy teplejší do 27, na horách pak kolem 16 a většinou bude polojasná obloha. Sem tam se může přidat více oblačnosti, ale zapršet by nemělo.

0: O lásce a porozumění zpívala Cher a já doufám, že porozumíte i Halině Pavlovské, která pro vás rozloupne, rozlomí koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes se slaví Den nezávislosti Ukrajiny a Den broskového koláče. K oběma těmto svátkům mám osobní vztah. Můj tatínek byl Ukrajinec, velký vlastenec. A jeho starší bratr se zasloužil o to, aby v letech 1917 až 1921 existovala Ukrajinská lidová republika. No a pak, vždycky o prázdninách, jsme nesklízeli broskve, ale sbírali jsme borůvky. A máma pak zadělala těsto, vyložila jim veliký plech a borůvky s drobenkou na ně naskládala. Plech pak odnesla k pekaři Manichovi, který koláč upekl v peci na chleba. Byl to nejlepší koláč na světě. Mám radu pro dnešní den. Když je vám do pláče, pečte si koláče.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
2: Na něco jsem přišla.
3: Nevadí vám, že zkouším?
2: Nevadí, jdeme hned.
4: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
5: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
4: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
6: Víte to vy a vím to já.
7: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Francouzský prezident Macron bude jednat o situaci na Blízkém východě s korunním princem Saúdské Arábie a bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
10: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
8: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman bude v Paříži jednat o energetice i válce na Blízkém východě. V Elizejském paláci ho večer přijme prezident Emmanuel Macron. Včera se bin Salman ve Francii zúčastnil finále světového poháru v hraní videoher.
11: Závěrečného ceremoniálu v Paříži se saúdsko-arabský korunní princ zúčastnil s Emmanuelem Macronem. Světový pohár v e-sportu, při kterém mezi sebou lidé soutěží v hraní videoher, se letos konal poprvé v Paříži.

0: Paříži a poprvé mimo Saúdskou Arábii. Muhammad bin Salmán do Paříže přicestoval v době pokračující války na Blízkém východě. Kromě konfliktu budou bin Salmán a Macron jednat taky o obchodu. Zatímco z Perského zálivu míří do Francie zejména ropa, Saúdská Arábie v příštích letech nakoupí desítek letadel Airbus. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy je pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Rada Královéhradeckého kraje ocenila 4 řemeslníky titulem mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získávají lidé, kteří významně přispívají k zachování a rozvoji tradičních řemesel a předávají své znalosti dalším generacím. Noví mistři si titul převzali na Mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci. Součástí ocenění je taky 10 000 finanční odměna.
2: Jednou z oceněných je Andrea Kolová z Jaroměře, která se déle než 15 let věnuje vyšívání rybími šupinami. Od roku 2012 vede taky kurzy pro děti. Jan Šramár zase v Josefově vybudoval historickou kovárnu, kde kromě vlastní práce ukazuje řemeslo návštěvníkům. Tomáš Bartoš a Aleš Zelený se zaměřují na výrobu a opravy dřevěných forem pro modrotisk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat, teploty mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
4: Doprava.
1: Na silnici 23 Střebíče do Telče je vážná nehoda. Za Červenou hospodou kousek za přejezdem se srazilo auto s traktorem. Na místě jsou záchranáři, s opatrností projedete. Na silnici 43 ze Šternberka do Olomouce je kolona u Dolan. Opravují tam vozovku, jede se kyvadlově a zdržíte se asi 10 minut. Ze zprávy to vše, teď začíná Ranní dvojka.
4: Startuje Ranní dvojka.
5: No je to tady, milí přátelé. Začínáme. Dnes je pondělí 24. srpna a já bych chtěl uklidnit Reginu i Jakuba. Nejdřív vám popřeji dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
5: Stále jsou ještě prázdniny, nebo je ten prázdninový čas. Jezdí prázdninový, nebo tramvaj jezdí podle prázdninových jízdních řádů.
7: Autobusy jednou za hodinu prý se Sakalové, Chuděrce.
5: Ano, ano, ano. A tak dále. Stále ještě jsme.
7: Ale...
6: Ale je to poslední týden.
7: No je 24. Regi, ty bys měla mít takovou obvyklou poznámku, že za...
6: 4? Je to za 4? Měli bychom začít kupovat dárky.
7: No,
6: kdo už máte?
7: No za 4 měsíce.
5: Ještě druhý den. Mm. No jo. To no asi jo. Musím asi dneska jít koupit kapra.
6: Ale to se ještě
7: vyroste. Stačí 2 kila, končí do těch 5 kil doroste.
5: On mi doroste. Ještě je tady jedna věc, milí posluchači. Nevím, jestli jste slyšeli páteční vysílání, ale tady se to změnilo v návrat pořadu o původu příjmení. Ale bylo to o původu příjmení nějaká tlustá verze, protože se to na nás sypalo. Nejrůznější kombinace nejrůznějších příjmení. A začala to celý Regina Květoňová tím, že ve Špeku bylo právě příjmení. Bylo to parádní. A já jsem se o víkendu ještě probíral e-maily a psali jste to až do neděle. Prosím vás, přišel ještě jeden. Radek Zdražil, kreslíř a řezbář. Mhm. Dobrý den, mám známého, co se jmenoval příjmením Pitlík. Nelibě to nesl, tak se oženil s paní Kučeravou a převzal si to příjmení a byl Kučera. Mm-hmm. Tak mu začali říkat Kučeravý Pitlík. No. Takhle.
6: Život připraví
5: takové situace. Z toho objemu těch e-mailů bychom mohli žít. Naše vysílání žilo ještě měsíc.
6: To je pravda.
5: Fakt moc děkujem. Jsem zvědav, co se stane z toho dnešního Špeku.
6: No to já taky.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Začínáme ranním špekem. Naší partu rozšířil i zvukový mistr Pavel Chour. Toho si velmi vážíme, protože to je známý hadač a člověk, který uhodne špek vždy během prvních několika týdnů. Dobrý den, pane Pavel.
2: Dobré ráno, to jste dali, bude trošku přecenil moje síly.
3: Ne, ty jsi ho neposlouchal.
1: Dobrý, tak jo. Ale prosím, ranní špek, nehledáme žádné složité slovo. Myslím si, že ho znáte všichni, byť ho třeba nepoužíváte, ale je to součástí našich životů, by se dalo říct. A ty nápovědy jsou, prosím, napsány tak, aby vás jenom inspirovali. Jo, nehledejte v nich, není to jako konkrétní cesta k tomu, protože jsou dost obecné ty nápovědy.
3: A je to pomůcka?
1: Ty nápovědy?
3: Ne, nejsou. Ten špek je pomůcka?
1: Ne.
3: Ne.
1: Jako myslíš, jako pomůcka třeba?
3: Jako nějaká životní pomůcka. Jako hrubička na nádobí je pomůcka třeba pro mě, nebo propiska.
1: Ne, to ne. Je to, a to je ta první nápověda, milí posluchači, jsem čistá krása.
4: Takže něco, co nemá jako účel pro nějakou praktickou věc, ha?
1: No, máš pravdu, no, je to spíš potěšení. Mm-hmm. Já jsem čistá krása a víte, co je zvláštní, že třeba když...
3: Jako třeba krajina, jo?
1: Ano. A myslím si, že to je čistá krása, že na to máme pohled všichni stejný, jo? Že někomu se třeba, já nevím, český granát může líbit a nemusí líbit. Někomu se líbí Vltavín a někomu ne. Ale tohle, co jsem já si myslím, že se to líbí všem. I když to třeba není součástí vašeho života. Jo, ale je to, to je tak hezká záležitost.
4: Třeba západ slunce.
1: Třeba. Jo? Jsem čistá krása. Jsem elegance, ladnost, ale zároveň velká dřina. Mm-hmm. Elegance, radost, ladnost, ale zároveň velká dřina. A teď přijdou emotivní nápovědy. Co dělají berušky v Ostravě? Odpověz, Reky. Co dělají berušky v Ostravě?
4: Já jsem to zapomněla.
1: Labutě.
4: Labutě,
1: berušky, hadi, budu já nikdy točit normální film. Jo? Takže co dělají berušky v Ostravě? Labutě. Další nápověda. Hej, pane disjokej.
3: Moc na mě nekoukej.
1: Moc na mě nekoukej. Tak. Další nápověda. Víte, jak vytrhnout velrybě stoličku? A s tím souvisí nápověda, dneska ti to sedlo, ano. Takže jedu. Jsem čistá krása, jsem elegance, ladnost a dřina. Já myslím, že už to víte. Co dělají berušky v Ostravě? Labutě. Hej, pane, ty jsi okej. Já. Regina Kvitoňová napsala na papír správnou odpověď. Víte, jak vytrhnout velrybě stoličku? Dneska ti to sedlo, ano.
3: No právě.
1: Sergej Prokofiev a další. Já docela rád tak jako sedím a koukám třeba na jezero. Mm-hmm. Tak naposledy udělám kombinaci Pavel Chour, už asi ví, Pavle, vidím.
2: Trošku tuším.
1: Aha.
4: Ale usmívá se mi, já myslím, že jo, má za lubem.
1: Takže ještě jednou. Jsem čistá krása, jsem elegance, ladnost, ale velká dřina. Co dělali berušky v Ostravě, Rigi?
4: Já jsem to zase zapomněla.
3: Labutě.
4: Jo, labutě.
1: Ty to je...
4: já trpím výpadky krátko blbé paměti.
1: Aha. Hej, pane, this okay. Víte, jak vytrhnout velrybě stoličku? Dneska ti to sedlo, ano. A nejenom Sergej Prokofiev. Já se takhle sednu třeba u jezera, rozumíš? Koukám na jezero. Tam jsou labutě, berušky, hadi.
3: No. A to byla i kapela, ne?
4: Hej, pane, this is okay.
3: Jo.
4: No.
3: Já nevěděl, že to je ta kapela, rozumíš?
4: Je.
3: No tak dobře, tak neposlouchám tenhle žánr zrovna, no. Jo, takhle.
1: Kdybych seděl v restauraci a měl v sobě 8 piv, tak ti řekl, že jsi úplně blbý.
3: Takhle, já si to můžu dovolit. Já měl 9 piv.
1: Dvojka zavináč rozhlas.cz. Tak jo, tak pojďte si. Smím prosit?
4: Já bych si dala nějaký piškoty.
1: Mm-hmm. Piškoty to je.
3: Bez mléka. Mm-hmm. Radši.
1: Úplně tou špičkou bych mě jako, když mě někdo kopne tou špičkou...

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 19 minut, dnes je pondělí 24. srpna, posloucháte ranní vysílání a já tady mám jednu nápovědu hudební, kterou jsme tady nikdo nikdy z nás asi neslyšel, ale... Jo, tak jo. Tak dobrý, tak
2: to bylo jsme... hodně signifikantní.
1: To jsi řekla krásné slovo.
3: No, tak jenom, prosím tě, no, já měl tou kapelou na mysli, to byla jamajská pozitivně vibrační hudba, jako reggae.
1: Ano, to Drvota se jmenoval ten...
2: Baba.
1: No. No takže ještě jednou, jsem čistá krása, jsem elegance, ladnost, ale zároveň velká dřina. Co dělají berušky v Ostravě Labutě, už se tě, Regino, neptám. Hej, pane disjokej. Víte, jak vytrhnout v libě stoličku? Dneska ti to sedlo, ano. Sergej Prokofiev a Mám rád jezero.
4: Mm-hmm.
1: Na něm jsou právě...
3: Kachny.
1: Kachny. Je to známé dílo Kachní jezero. Takže se jenom ptám, jestli víte, jaké slovo slučuje všechna tato témata, Pavle?
5: Já bych typoval balet.
1: 3, 2, 1... Jsem balet.
3: A podle mě to je kapela.
1: A podle tebe je to kapela?
2: Podle mě taky.
1: A je to tak.
2: Je to tak.
1: Co dělají berušky v Ostravě, to je ukázka z filmu Trhák. Kdybyste náhodou tedy nepoznali, Hej pane disjokej je jeden z největších hitů skupiny Balet, kterou založil Petr Hejduk po té, co odešel z Olympiku. No jak vytrhnul v hrbě stoličku, jak dostat tatínka do polepšovny, to víme. Dneska ti to sedlo, ano, říká vlastní Mil Harapes, Janě Prajzové, které se to povedlo. Prokofiev je tu Romeo Julie a asi nejslavnější baletní dílo, které je tak jako v té obecné známosti, je Lebedíno je ozero, neboli Labutí jezero. Proto chodím hrát k jezeru.
3: Tak dneska to byl docela ručníček, píše Markéta. Špek je balet a souhlasím, že ten se musí líbit každému. Je to nádhera. Přeji vám krásný den. Nevyspalá, ustaraná, ale stále vaše. Markéta.
1: Že to tak je, jak jsem to na začátku říkal, že mám pocit, že se to jako obecně líbí, i když na to třeba nechodíš nebo neznáš detailní ukázky z představení, ale je to taková věc, která se líbí všem, ne? I hudba tě může nějakým způsobem rozčilovat, ale ten balet...
3: Já jsem ho viděl, to byl Čarodějův učeň.
2: No, tak
3: baletní, ale to, já jsem neviděl krásnější baletní představení, vážně.
2: Vyhal Petr Zuzka.
3: I ta scéna, ano, Petr Zuzka.
2: To je moc hezký.
3: Překrásný. Já nevím, jestli ještě...
2: Myslím, že už to není
3: ne,
2: repertoáru, ale je to škoda je to dávno.
3: Překrásná záležitost.
2: No, napsala i včera ročník 68, ale dnes je to snadné, přece balet miluji, ale nikdo se mnou nechce na balet chodit.
1: Někdy je to dlouhý.
2: On právě bývá docela krátký, ne? Že balet je docela jako právě snesitelný.
3: Michal napsal zhané, ale já už sám osím balet a do práce valet. Michale,
1: tak to je přesný. Dnešní špek je tanec, děkuji vám za příjemnou společnost. Jsem už hodně pamětnický ročník 1954. No to nejste, to je pořád dobrý, Ani. A děkujeme.
2: Hezké ráno, trojko. Ten Harapes byl hustej. Je to balet. Havran 72.
1: No, on to taky mimochodem to hustě řekne.
2: No, on byl takový zlej, nepříjemný.
1: A on to vlastně řekne, on tím chce naznačit, tím dneska ti to sedlo. Ano. A ono je to úplně naopak. Víš, co myslím, že mám pocit, že...
2: Že to machruje?
1: No, ne. Že jich tě jako potěšit a říct ty jako dep, jsi jako perfektní. A vlastně ona... k němu říká o to větší odpor.
2: No je to takové odrazující, no. To je pravda.
1: A on měl být původně konzultant, tak to se ale ví obecně, ta informace, ne, že jo? On měl být taneční konzultant, to měl hrát herec, že jo? Ale tak dlouho prý to kafral, říkal, to hraj ty? Hodně jsem to zjednodušil, ale myslím si, že byl na to úplně přesný. To je jeho jedna z životních rolí. Jedna z. No.
3: Dobré pondělní ráno, tak to bude tanec anebo přímo balet. Vstávám s vámi a chystám se do školy, tak jako všichni kantoři.
2: No jo.
3: To bude taky tanec, Šárka.
2: To je pravda.
1: To bude tanec.
2: To je pravda, Švagrová taky už nastoupila dnes. Už to začíná.
3: Lavice už jsou nalakované, třídy vymalované.
1: A kdybyste náhodou 5. září nevěděli, co s časem, tak vás v Přešticích Jakub Kaloč naučí místní tanec, který se jmenuje Přeštický kanec.
2: Mhm. Jakub už je taky pan učitel, si tím chtěl říct, že už se taky připravuje.
3: Ano. Už mám taneční školku zatím.
2: Má nalakované lavice.
1: Taky nechty, jsem myslel. Po obrovském úspěchu Řeka Zorby ve Frýdku Místku je zasypán žádostmi.
3: Nic se mi nestalo během tance.
2: Taneční mistr Jakub Kaloč. Zdravíčko, nestíhám balet nebo tanec, průša, čau.
1: Čau, ale na 60+, jo, na jezeře vypadají krásně ty labutě, ale na břehu ta chůze nic moc.
3: No, vypadá, že jim dává zabrat, no.
2: Dnes po dovolené po cestě do práce opět hádáme s manželem ranní špek. Dnes si myslíme, že je to balet Pěkný den Petra, ročník 83.
3: No, po dovolené je také Jitka z Adamova, dnes je to balet, myslíme si doma.
1: A Hanka z Beskyt, po dlouhé době píšu a snad dobře. Je to balet, baleťák, baletka, pan Harpes. Ano, jasně. Je to tak, je to správně. Tak děkujeme, že i po dlouhé době píšete. No a zase se to tady sype krásnými vašimi příběhy.
2: Při pondělku balet, ten u nás právě probíhá v koupelně. Kamila Tomáš.
1: No a někdy se to používá jako synonymum pro nějakou činnost, která funguje perfektně, že jo?
3: To byl
1: palet.
2: Jo, to se říká.
3: No,
2: to jsem nikdy neslyšel.
1: Třeba v autoservisu, nebo tak.
2: No?
3: Balet s klíčem kolem motoru.
1: No, jak to utahuješ?
2: No, tam já moc nejezdím.
3: Kapela, krása, dřina, mamka baleťačka ve filmu Martin Plzeň.
1: A tady napsal Tomáš. Co ty berušky v Ostravě, to jsem nějak chyběl, ne? Vůbec nevím, co to je.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3¾%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Přes 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle deníku Guardian vyzvalo své vlády, aby přistoupili k sankcím vůči Izraeli, a to včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Diplomaté ve společném dopise obvinují Izrael z etnických čistek. Adresovali ho francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi Andymu Bernémovi. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové. Obávají se například o budoucnost některých oborů a výuky. V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Lidé se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. Loni ji odborná firma odstranila. Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla a zařadila mezi takzvané trpasličí planety. Status Pluta astronomové začali spochybňovat už v 70. letech. Dnes se po něm jako plutoidy souhrnně označují podobná tělesa.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jeho západě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
3: Na Pražském okruhu z dálnice D1 na Plzeň popojíždí kolo na u Jesenice. V omezení předělávají značení, jede se jedním pruhem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna jsou fronty před Letovicemi. Za Skrchovem je omezení, jede se Kyvadlově, zdržíte se do 10 minut. A u Brna houstne provoz na dálnicích. Na D1 na Prahu je krátká kolona před omezení na kilometru 196. Chvilku se zdržíte i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je před stavbou dálnice D1. Tolik zprávy, teď má slovo Dalibor a ranní tým.
4: Ano, jsme tady v plné sestavě. Rád bych jenom poděkoval naší Regině Květoňové za to, že nás oblažuje svými znalostmi fotbalu, protože chlapci jsou velcí fanoušci nejrůznějších týmů, a že nám určitě rozklíčuješ to, co nám napsal Pavel z Radostice, nebo z Radostic. Ahoj, dobré ráno. Bílý balet, to je FC Real Madrid.
5: Aha, vidíš.
4: Tomu se říká bílý balet.
5: Je to možný.
6: Asi to chlapcům jde. A to jako hrajou v piškotech, jo.
4: Taky nevím, netuším. A asi mají bílý kopačky. Asi. Nebo nevím. No ne, že to prostě umějí.
6: Asi je ta choreografie fantastická.
5: Asi jo.
4: No, děkujeme. Tady hledali jsme slovo balet, prosím. Balet se líbí všem. Teď jsem zjistila hroznou věc, že manželovi, se kterým jsem 44 let, se balet vůbec nelíbí. Ještě o něm koukám, něco nevím. Šárka. Ročník 56. Šárko, dejte nám ho k telefonu. My si s ním promluvíme.
5: A napsala Mirka, dnes tedy ručníčkem, ale po dlouhé době může napsat, protože vím, je to balet. No a já pospíchám baletit kolem pacientek. napsala Mirka.
6: Milí přátelé, kamarádi, zdravím vás ze samoty u lesa a nejraději bych tančila v rose. Že by dnešní špek byl tanec? Uznáš ho? Vaše stálá úča, Mirka.
4: Jistě, že jo, ano. Věra a Toník z Karlových Varů, ročníky 60. Dobré ráno, přátelé dvojky, špek je balet. Někteří chlapci tancovali na čajích jako baletky. Bylo to dost směšné. Jako děvčata jsme se mohli potrhat smíchy. No jo, no tak to je jasný, no. My jsme byli mladí.
5: A Alice ještě dodává, ale to asi většina lidí ví, že pana Harape se daboval herec Jiří Klem, aby postava byla ještě víc nesympatická.
4: Ano. A Jirka Klem mimochodem je výborný chlap, jo, ale je pravda, že ten projev, on má takový ten...
5: Takový odměřený velmi.
4: Jirka? Mm-hmm. No, no, no. Jsem vám říkal, že jednou na představení to byl Únos Sabinek, se to jmenovalo to, před to divadlo, to představení, které jsme hráli. A on tam hrál docela zásadní roli a on nepřišel na představení. Nebo respektive v 18.00, kdy procházíme všichni takzvanou první kontrolou, zdali víme, že se hraje, tak Jirka Klem byl doma. On bydlí kousíček za Zličínem v Chýni. A pak nám to vyprávěl, co se dělo. Zavolali mu. Jirko, ty seš doma? Ano. Hraješ dneska Sabinky, stihneš to? Položil telefon a první, protože věděl, že přijde Pajtlovák, by říká, Marie, neurol. To byla první, že věděl, že radši. Marie, neurol. Tak to je Jirka Klem, no, majitel teda mimořádného hlasu.
5: Napsala taky Alena, ale Hogo Fogo Homolka, to byl panečku balet.
6: No jo.
4: Ta zhubnout, takových 50 kilo. To je pravda, s těma stromama. Dneska to bylo lehké díky promyšleným Daliborovým nápovědám.
6: No.
4: Můj tip je balet. Krásné ráno od navrátilce z Kanárských ostrovů.
6: Wow.
4: Roman Tik.
6: Tak zpátky baletit do práce a asi se i těším. Lenka zase z Moravského Berouna. No. Leni.
4: Saša od Žadce. Přijde vážně, je to balet? No jistě, samozřejmě, že to je balet. No, tak jo, tak vidím, že jste tady se trošku nějak zasekli.
6: No nějaké... přece balet, Miluška píše.
4: No jistě, že jo.
6: Inženýrka.
4: Miluška. No ano. Tak si dáme Taylor Swift a mimochodem, jaký dobře tančí a baletí. Se
6: jo.
4: Oni tam...
6: Jo.
4: No jasně. I heard

0: Je 6 hodin 40 minut, milí posluchači. Ještě v rychlosti, prosím, pár tady baletů máme. Dnes si dáme po ránu balet, nejspíš tak bude všem úspěšný. Nejspíš den bude všem úspěšný, když si dáme balet třeba kolem kávovaru. Píše Alča 66 s kolegyňkami, předpokládám asi z nějaké kanceláře.
1: A nebo z laboratoře.
0: A nebo z laboratoře.
2: A psala už téměř před půl hodinou Jarmilka z Moravy, ročník 66. Já vím, je to balet.
0: A tady taky ze Slovenska, už vím. Uhadl jsem to vďaka kapele Palet.
1: A Zdeněk napsal, co udělá hroch v baletu, těžký dojem.
0: To je pravda. No ne, to, hroch v baletu. Jsem představit, že hroch teda. I když hroch je dynamické zvíře, jak jsme si řekli, že jo?
1: No, ale tanečník asi.
0: No asi ne. Z vlaku do Týniště dneska je to balet Jirka 1969, což je taková jedna z těch správných odpovědí, že?
2: Ano. Píší nám i Helenka se Slávkem. Dobré ráno, dnešním špekem je balet.
1: Stromeček ještě nemám, ale uzel jsem si udělala. V letošním létě mi to moc nepálí, ale zkouším to balet. Hezký den, Eva.
0: No děkujem, no. Tak. Máme, koukám, nějaký problémy.
2: Tohle bylo zadarmo. Richard, je to tanec.
0: Je to tanec, o tom. Naschledanou. No a viděli jste, tak aspoň řekněte, ty jsi viděl Čarodějův učeň, nádherný balet, si říkal.
2: Překrásný.
0: Překrásný. Vy chodíte pravidelně na nějaký baletní představení?
1: No tak asi jednou za 5 let pravidelně.
2: Tak.
1: Můj muž má rád.
0: To jsem chudáci jak dřou. No, protože součástí třeba že v Liberci, nebo i v třeba Plzni, součástí těch ještě klasických divadel více souborových, kde je činohra, opera a balet, tak tam vidíš tu práci a tu dřinu. A s oblibou velmi rád říkám, my neumíme v podstatě nic a nic neděláme. My se tam jenom poflakujeme a říkáme nějaký text, ale tyhle ty lidi, pokud by nemakali od rána do večera, tak to nemůžou dělat tu profesi. Stejně jako houslisti třeba.
1: I když mám pocit, že takový ten klasický, takový ten ruský balet se už úplně tak často nevidí, že se ten tanec trošičku zjednodušil a neříkám, že je méně náročný, to určitě ne, ale už to nejsou ty špičky, jako to pobíhání po špičkách.
0: No,
1: úplně
0: taky ale vlastně na konzervatoři to vyučování, hlavně to je od 5. třídy, že jo, to je, my jsme nastoupili do prváku a oni už byli, to bylo myslím 5, 6, 7, 8, oni už byli v páťáku, by se dalo říct, nebo v šestáku, tenkrát už se to přesně nepamatuju. Protože to musíš dělat od, když se ještě ty svaly dají, že jo.
1: No u nás když jsou ještě pružné, byla základní škola přímo specializovaná na balet. Tam chodila moje kamarádka.
2: A to já vám můžu ukázat. Batman, Anler, no to je ve vzduchu neustále.
0: Jo.
2: To se nezastavíš. Batman, to je úder, takzvaný.
1: Já myslím, že to je takový to demi-plie, ne?
0: Jo. A jak říká, myslím, to je v básnicích
2: přece... Demi-pie?
1: Taky.
0: V básnicích je přece pic, poza. To je grand plie a přece Josef Somrek u chemika říká, já myslím, že to nebude grand plie a že to bude pěkný průse. To je jedna z nejkrásnějších tanečních scén, kdy přece kopřiva, Luděk Kopřiva dělá toho baletního mistra.
1: No nejkrásnější.
0: No je úplně.
1: No nevím.
0: No božínku.
2: Je sladký.
0: Ty máš kukadla jako ze zrcadla. Božínku.

0: Je 6 hodin 47 minut a milí posluchači, málo kdy se stane, že přijde náš host do studia a chechtá se už od výtahu. A což je případ našeho pana profesora. Dobrý jedno, jedno právě. Já vám si ten mikrofon zase na chviličku stahnu, aby naši posluchači nebyli zděšeni, ale byl to opravdu smích, neboli chechot, protože téma, zkuste ještě, pane profesore, jednou se zase. No tak to jsem, je to pořád stejný. Radci jsou totiž největšími loupežníky oblohy. To asi víme, že nám občas kradou jídlo z ruky, ale vědci, co říkáte?
1: To bylo potvrzení, konfirmace.
0: Vědci zjistili, jak se jim v tom dá zabránit a vy prý se chechtáte právě proto, že už dávno víte, že radci jsou velmi chytří a odvážní ptáci, ale vy chcete mluvit i o dalších drzích
1: ptácích. No podívejte se, ten výzkum ukázal, že radskové skutečně sledují lidské chování, třeba na pláži, chcete si prostě posedět u pikniku, vyndáte si potraviny, nápoje.
0: Já si nechci posedět u pikniku, já chci dělat piknik.
1: A tak dělejte piknik přímo? Ano. A ten racek pochopitelně to jídlo sleduje, ten drzí racek, on je sice opatrnější, přiblíží se až později, nejdřív musí rekognoskovat terén, ale v jednom pokusu trvalo rackům při přímém pohledu člověka v průměru o 21 sekund déle, než se odvážili přiblížit k potravě. To znamená, ve chvíli, kdy toho racka začnete už v letu sledovat, tak ten racek déle přemýšlí, jestli tu potravu má ukrást nebo nemá. A já jsem zjistil podobně jako nyní vědci ostatní, zbyteční, že základním pravidlem při tom kontaktu s rackem je ten oční kontakt. A jakmile tedy racka uvidíte, podíváte se mu přímo do očí a měli byste mít výraz člověka, který je docela naštvaný. Až jakoby na... A hodně až. A... Ten racek většinou zaváhá. V tu chvíli je důležité nepolevit. Ten racek se podívá na mě, já na racka, racek na párek, já na racka, racek znovu na párek, já na racka, racek si své chování velmi rychle rozmyslí a stydí se. A to si můžete povšimnout, že mu většinou zčervenají nohy a sklopí hlavu. A v tu chvíli je mi ho pochopitelně líto, já jsem srdečný člověk a ten kousek párku mu nabídnu. A když budete dostatečně trpělivý, tak ten racek se naučí o to sousto prosit. A o to vám jde. Aby tam nevznikaly zbytečné konflikty. Takže zvedne červenou nohu, jako když dává pejsek pac, tím žádá o kus dalšího párku třeba. Také můžete narazit ale na druh Rackus vulgaris, to je specialista na násilné převzetí oběda. On je větší, malinko, on něco větší než orel a klidně odletí s talířem i s lahvinkou limonády. A o příbor se pak postarají straky. A to už jsme u těch strak. Ta straka...
0: Promiňte, on je opravdu větší než orel?
1: V mém případě jo, záleží, jak se na něj díváte. No, ale ta straka třeba zlodějka, ta už má vysokoškolské vzdělání. Když si na pláži sundáte hodinky, straka si je prohlédne, když položíte telefon, také okoukne. Podle mě i očním kontaktem zvažuje, co je těžší a co není. No a když si položíte, odložíte brýle, straka si je také prohlédne. A pokud máte náhodou zlatý řetízek, straka už si myslí, že přišel na pláž klenotník a už má mnohem větší zájem. Proto jsem zavedl takzvanou metodu absolutního utajení, protože před strakou opravdu nesmíte ukázat nic lesklého. Žádné mince, žádné hodinky, žádné šperky. A hlavně žádný telefon s lesklým displejem. Proto já třeba používám telefon bez displeje.
0: No a když ale... třeba dost leskne hlava na slunci, bude to také problém.
1: No, to si myslím, to už zavání Hitchcockem trošičku, aby vás nepoklovali. No, ale když už uděláte tedy chybu a ten telefon přijdete, dá se s tím, s tou strakou se dá licitovat. Můžete vyměnit třeba za ten kus žvance. Ona se to rozmyslí. Jo? A nebo třeba telefon za hodinky. Prostě nechá se. No. A nebo můžete nabídnout minci nebo mančelčiny hodinky, protože většinou se tato metoda vyplatí, straka vrátí mobil a odnese si nabízené. Takže, no a pak Kafka, že odbornice na společenský život, Kafka je podle mého pozorování mnohem méně drzá než straka, ale má jednu zásadní vlastnost, nikdy nepřichází sama. To je, já jsem natočil takový dokument, Hejno Kavek se to jmenuje, točili jsme to tady na Kafka u budovy České televize. A ta jedna Kafka sice něco objeví, ale v tu chvíli pošle informace ostatním a 20 kavek vám unese klidně i kočárek s dítětem, pokud se leskne to dítě.
2: Že neolejovat děti.
1: Takže to říkáte dobře, neolejovat děti na slunečku. Jo.
0: A v případě, že bych náhodou tady selhal třeba u Kafky, tak můžu jít na dovolenou na Kavkaz.
1: To byste mohl, ano, ano. Ale tam se asi olejovat nebudete.
0: Tam se napiju.
1: Tam se spíš, no, se spíš namažete, no.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Můj život nezačal narozením jako u běžných lidí. Poskládali mě z částí mrtvých těl a vdechli mi život pomocí vědeckého experimentu, který měl překročit hranice mezi životem a smrtí. Můj stvořitel, pod jehož jménem mě všichni znají, byl sice přesvědčený, že dokáže ovládnout samotnou přírodu. Ale když mě spatřil, má podoba ho natolik vyděsila, že uprchl. Bez okolků a studu mě zanechal na pospas krutému světu, na který jsem nebyl vůbec připraven. Místo otcovské náruče mě tak čekal jen chlad a naprosté odmítnutí. Od té chvíle jsem zůstal sám. Nenáviděné monstrum zrozené z blesku, které bloudilo krajinou ve snaze najít lidskou blízkost.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, Mezinárodní výstava bonsají a suiseky a Festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na Festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 150 korun. Při nákupu online na vll.cz zadejte slevový kód GLADIOLA26 a získáte 25% slevu. Akce platí pouze do 3. září. Těšíme se na vás na výstavišti Lysá nad Labem.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižující byrokratickou zátěž pro podnikatele. Slovenská vláda by měla jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu v projektu nové jaderné elektrárny. A bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dobré ráno. Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Ten má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z hnutí ANO jde o první soubor opatření. Další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
5: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
4: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce také zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je slabý nebo vůbec žádný signál. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další 3 lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravovaný zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
6: ČEZ vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČEZ se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadu je zájem zatím velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
7: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Když zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taky meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnosti částečně přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 je nehoda, jede se jedním pruhem, čekejte kolonu. Na D1 opatrně i směrem z Prahy do Brna. Na kilometru 188 je omezení v odstavném pruhu, brzdí se u Kývalky. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je omezení u Jesenice, jede se jedním pruhem a tvoří se kolona. To byly zprávy, s vámi je dál Ranní dvojka.
3: A jak bývá naším zvykem, kromě toho, že vám přinášíme nejrůznější informace, bez kterých se neobejdete, tak tady máme naši rubriku Přehled zbytečných informací, říkáme tomu PZI, ale pak vám pokládáme také otázky. A já tady položím Regině a Jakubovi několik otázek, respektive zeptám se na význam některých slov, o kterých bude následně debata s Olí Štrybarovou. Šprajda, vracák, eskimák.
8: No tak šprajda, to je jasný, že jo?
9: Jsi šprajcneš někde, ne? Známe i tady v práci.
3: Šprajda.
8: Šprajda, no.
3: Dobře.
8: Žákyně, která prostě odmítá odpovědět na otázku učiteli.
3: To je šprajda.
8: To je šprajda, jo, no. Sedí v první lavici většinou, teda v poslední, pardon. V první sedějí premianti.
3: Vracák.
9: To bude nějaký reflux, ne?
8: Čiže, jo. Nevím, co mě do toho 12. piva nasypali, ale já měl takový vracák.
3: To byl takový vracák. Tak jo, tak to víme. Tak jste připraveni na rozhovor, který se bude týkat vodácké tématiky. Protože vodáci ještě mají několik týdnů.
8: Vždyť jim drhne dno už, ne? Vždyť tam není voda vůbec.
3: No zeptáme se, jaká je aktuálně...
8: Jinak vracák, já vím, co je. A želva ještě.
3: A želva?
8: Želva, to je kámen, který trčí lehce nad hladinu
3: a prorazí
8: té řeky. No,
9: potvora.
8: Najdeš na ní potvora.
3: Potvora.
8: Potvora.

0: Je 7 hodin 9 minut a my se podíváme na vodu, protože vodáctví je v Česku fenomén. Je to velmi oblíbený tradiční letní sport, způsob trávení volného času. Já nevím, jestli jste věděli například, že v Česku je celosvětově nejvíce vodáků na metr čtvereční. Teda v některých případech na metr krychlový. Odpovídají tomu i nálezy podél řek. Není toho málo, co při svých cestkách statisíce dobrodruhů postrácí. A promiňte, já jsem ztratil momentálně hlas. Pozdravem, ahoj, vítáme teď ve vysílání naší spolupracovnici Oli Štrejbarovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.
0: Tak které...
1: Kolem Vltavy je velká radílka. Já už skáču do řeči.
0: Jo, ne, v pohodě.
1: Ne, je to tak, že kolem Vltavy bývá ta radílka těch ztrát největší. A kolem jezu na Vltavě můžete najít doslova stovky mobilů ročně, je to tak. Ale nejenom to, anketa jedné české pojišťovny před časem ukázala, že přes palubu jdou nejčastěji boty a brýle. To je zhruba pětina všech hlášených ztrát. Následuje oblečení, pak až zmiňované mobily. Ale to jsem se koukala, tak těch skupin a profilů na sociálních sítích, jako třeba České řeky, pomlčka ztráty a nálezy vodáků na Facebooku je dost. Našla jsem i na webu rafty.cz sekci ztráty a nálezy a pozor, cituji. S kolegou jsme na Vltavě ztratili dne 14.8. dva snubní prsteny. Jeden při příjezdu do kempu Hubertov, konec citace, tam pokračuje popis místa. Jako to už je horší než ztracená teniska, pojďme si říct. A říkám si, jak se to chlapcům povedlo, že oba dva ztratili naraz snubní prsteny. Chtěla bych být tím mužkou, co tam prolétala. Jako jsou to opravdu různorodé ztráty a nálezy.
2: Jo, mokrý prst?
0: Jo, chlapcům, jo, takhle, já jsem myslel, že partnerům, víte co, jo, takhle, až teď mě to došlo.
1: Jo. S kolegou ztratili, jo, takhle, ano, s kolegou, ano, jestli chápu dobře, tak dva pánové asi něco zkoušeli.
0: Jo, jasně, si je sundali a pak si je zapomněli.
2: Zhubli jim prsty.
3: Cože? No, viděli tak. Protiplůvší vodačky, že jo, sundali rychle kroužky.
1: A bylo to.
0: No, aby to nebylo poznat.
1: A teď litují a hledají. No na webu rafty.cz, sekce ztráty a nálezy.
2: Ono to bývá stejně opálené, takže to jde vidět. Nebo neopálené.
0: No, máme nějakou představu o tom, kolik Čechů na vodu v létě vyráží?
1: Tak podle toho průzkumu pojišťovny Generali 53% jezdí aspoň jednou za čas, to je velmi obecné, 42% jezdí pravidelně na vodu aspoň jednou do roka. To je vysoké číslo. Nejčastěji si jíždějí řeky české, ty preferuje většina vodáků, čtvrtina míří na Moravu, zbytek do zahraničí, Slovensko, Rakousko. Oni ty lodě a vodácké vybavení lze si je skutečně snadno půjčit v mnoha půjčovnách podél řek. Stejně jako si předem naplánovat, kde složíme hlavu podél řeky. Takže ono, zkrátka Česko je na tenhle sport připravené a je to velmi oblíbený sport.
0: My si zkusíme typnout ty nejoblíbenější řeky, asi Vltava, že jo, Sázava.
3: Berunka, Lužnice.
0: Berunka.
3: No.
2: Ohře.
3: Berunka je takový olej.
0: Jo, to je olej. Jasně, tak to máme, ale která z nich je třeba nejoblíbenější a jestli se také liší typy vodáků, kteří na ty řeky vyrážejí, Oli?
1: Tak nejčastěji vyráží na Vltavu, tam jsou ty statistiky nejpřesnější. Ročně jde okolo 300 až 350 tisíc lidí, co vyrazí. Takový ti pravověrní vodáci to považují za až příliš masovou záležitost a proto je tam vlastně už ani moc nepotkáte. Říkají těmto skupinám možná trošku hanlivě prázdninoví nebo solární jezdci. Prý je pro ně voda hlavně únik z reálného světa, na druhou stranu pro koho ne. Ty nejslavnější a nejnavštěvovanější, tak to je úsek z Vyššího Brodu do Českých Budějovic. Je to ideální pro začátečníky, rodiny s dětmi. Sázava je oblíbená a řeka smírnou peřejnatou vodou. Potom Berounka zase platí za tu klidnou řeku s překrásnou přírodou. A Lužnice, to je prý romantika v jižních Čechách. Ohře je to v severozápadních Čechách proslulý dobrou sítí kempů a zázemím. Zkrátka, každá má něco.
0: To je ten olej, o kterém hovořil Jakub, že to je ta Berunka, ty jsi to olej, takový ten typický výraz. No, je to vlastně taková činnost, která by se dalo říct, že je spolková, nebo taková, že člověk úplně individualista na tu řeku nejezdí. Ale v Česku máme spousty oddílů, klubů, na vodu se jezdí prostě v partě a je to asi praktické, ale co když se něco zvrtne? Takzvaně, když se vodák udělá, nebo jak to vůbec vypadá? Jsou časté nehody vodáků v Česku?
1: Časté jsou. Možná proto je tam i výhodou to, že se jezdí v partě, protože vždycky je někdo, kdo může zasáhnout. V Česku jsou takové nehody nejčastěji na jezech, kde silný proud tvoří nebezpečný vodní válec. Každý rok hasiči a záchranáři vyjíždějí doslova k desítkám případů převrácených lodí. Přičemž hlavními příčinami bývá podcenění síly vody, síly svých a také samozřejmě podcenění té důležitosti dodržovat bezpečnost na vodě. Musím ale říct, že Český hydrometeorologický ústav nabízí pravidelné oficiální data nebo pravidelná data o průtocích všech řek. Velmi přehledně informace zpracovává také portál Vodácká navigace CZ, ten má i svoji vlastní aplikaci mobilní. Informací je dost, jsou každému dostupné, takže stačí jenom nepodceňovat. A takové to dobré pravidlo, kdo je připraven, není zaskočen, tady platí asi dvojnásob.
0: No, hlavní vodácká sezóna v Česku pomalu končí, ale půjčovny lodí a kempy často fungují dál a oficiální symbolické zamykání řek proběhne dokonce až během října. Takže i když je vlastně teprve konec srpna, tak můžeme ještě na vodu vyrazit. Moc děkujeme, to byla Uli Štrybarová v našem vysílání.
1: Hezký den a ahoj.
0: Ahoj. A všem bych ještě doporučil buď si přečíst knížku, nebo se podívat na docela povedený televizní seriál Proč bychom se netopili. Mm-hmm. Vybavíte si?
2: Jo. Taková písnička je k tomu.
3: Hezká písnička je k tomu.
0: Pěkně, jak málo tančím. They say the holy water's watered down and this town's lost

0: Petro Kousek.
1: Je 7 hodin 19 minut a od rána se nám přes balet a povídání o Rackovi, jako obecně o ptákovi, který má rád to, co máte vy rádi v ruce, dostala informace o tom, že za 4 měsíce jsou Vánoce. A já se ještě vrátím k těm Rackům. Najdi si tam, Jakube, Žofie Vltavská napsala. Ale Lucie Havlová. Milá dvojko, 2 z našich 3 dětí mají dnes narozeniny. Tak mě prosím nestrašte tím, že máme za 4 měsíce Vánoce. A jestli už kupujeme dárky. Děkuju vám.
2: No, to byl spíš takový pokus o humor, že možná už někdo ale je připravený, víte, třeba ale už má nakoupené dárky třeba od května.
3: Moje sestra nakupovala už v červnu.
2: No, právě.
1: Ale zajímalo by mě, Lucie napsala 2 z našich 3 dětí, jestli jsou to dvojčata, anebo jestli se narodila.
2: A vidíš, to je pravda.
3: Jo? Dobrý dotaz.
1: Tak. Potom tady máme děkujeme za Beatles i za Slunce, Korn, Ondráčková, budu ráda vždycky za roky prověřené kvalitní písničky. Jana M.
2: Radci Jakub ukázal na mě, jestli to mohu přečíst já, tak já nevím, co mi tam čeká.
3: Proč pravdu? Ne, nic, ne, já to nepřečtu. Jsou jo, takhle, moc jo, malá písmenka. Moc
2: to tak přečtu. To já to ještě vidím. Jo, tak já čtu. Nevím co. Dobré ráno. Vaše povídání ve mně vybavilo příhodu ze Siltu.
1: Silt je ostrov nad Německem v Severním moři, nahoře. Nebo, myslím, že to je Severní moře. Ne? No tam se to jako míchá, že jo? Ale je to prostě ostrov.
2: Má kolegyně dlouho vybírala, jaká restaurace a co si dát k obědu. Chtěla něco typického. Chodili jsme takto asi hodinu, než vybrala Nordze. Tam si koupila Bismarck, jíst uvnitř nechtěla, a tak jsme vyšli ven. V tu chvíli zažila nálet Racku. Jeden jí zobákem vyrval z ruky Bismarck a zachytil horní část bagetky. Jo, to myslím, že je taková ta bageta s tou rybou, s tím slanečkem.
1: Já přemýšlím, proč se to jmenuje Bismarck, jestli to je podle toho, podle té lodi.
2: No, myslím si, že víš, že to není jako nějaká taková losos nebo taková ryba, ale je to, myslím, sleď. Víš, že tam je taková ta ryba stříbrná. Zachytil horní část bagetky, druhý za letu chytil sledě, je to tady, a třetí spodní část bagetky. Trvalo to ne déle než 2 vteřiny a kolegyně byla po obědě. Napsala Olga z Prahy.
1: To mají takhle rozdělený, vymakaný.
2: No jo.
3: No, Rackové jsou chytří, no.
2: Já si vzpomínám, že jak jsme byli teď na dovolené ve Slovinsku, tak tam seděla slečna, měla veliká sluchátka na uších, jedla pizzu nebo nějaké menu z McDonalda, protože toho měla hodně, toho jídla, a kolem ní sedělo 5 a dokonce i jí oslovovali, dělali takový nějaký píp.
1: Jo, takhle.
2: Ale se dělala netečně, protože měla velká sluchátka a vůbec jí to nerozčilovalo.
1: Já jsem našel, jak vypadá Bismarck tedy, no, Dordze, což je opravdu baketka, no. Cibule, taková ta klasika, cibule, ten okurka nakládaná.
3: Petrželka by tam měla.
1: Petrželka a mezi tím je normálně sleď. Takový ten kyselej.
2: Ty zavináč, ne? Roztažený
1: zavináč. Ale proč mluvíme o jídle? To se také váží k našemu retrokousku. Ty jsi tam připravila takový nádherný článek z Národní třídy.
2: Ale to je o krejčovství.
1: Já vím.
2: Aha, a to nevadí. A to
3: proč se nemohla krejčí najíst?
1: Přesně, i krejčí se musí najíst. Já myslím, že to je nějaká jídelna na Národní třídě.
2: Nemě zaujal článek, který si všímá, nebo je to taková facebooková stránka, jak se žilo před 100 lety. A našla jsem tam informaci o salonu Rosenbaum na Národní třídě, který nechal v roce 1928 postavit Robert Steiner, spolumajitel pánského krejčovství František Bárta a spol. Do té doby sídlila firma ve Štěpánské ulici a v roce 1907 založila jeho matka, dámská krejčová Eliška Rosenbaumová. Oldřich se u ní vyučil krejčovskému řemeslu a závod po ní převzal. Boční ulice mu ale nestačila. Dispozice jeho módního salonu se proto od počátku navrhovaly podle jeho představ. Zařídit si ho nechal po vzoru francouzských módních domů. Ve druhém patře se přijímaly zákaznice a konaly přehlídky. Předváděcí sál měl malé pódium a ve 4 kabinách se zkoušelo. O patro výš byly dílny, v nich v sezóně pracovalo až 130 krejčích a švadlen. Zatímco fasáda byla moderní, samotný salon vypadal docela jinak. Pseudorokokové štuky, stylový nábytek a prostředí, které mělo připomínat pařížské módní salony. Obě patra měla vlastní výtah, takže se Rosenbaumovy zákaznice s běžným provozem zbytku paláce prakticky nesetkávaly. Po příchodu se jich ujala takzvaná vandéska, prodavačka, jejíž označení vzniklo z francouzského vendéz. nebyla to jen prodavačka v dnešním smyslu. Fungovala spíš jako módní poradkyně. Spolu se zákaznicí vybírala model z alba kreseb z poslední přehlídky a pomáhala jí zvolit vhodnou látku. Zákaznice měly v salonu svoje mateřské karty se záznamem o společenském prostředí, ve kterém se pohybovali, a k nim se připínaly ústřižky látek, ze kterých se jim šilo, aby se dvě dámy nepotkaly ve společnosti v šatech ze stejné látky.
1: Promyšlený, krásný.
2: Viď, mě to úplně nadchlo.
1: No je to ta doba, kdy jste se dozvěděli jako mužové, když jste přišli, tam byl Vendez dole a říkal, že vestičky už se letos prosím nenosí.
3: A teď co, teď se vezmu tepláky a je nám to jedno.
1: Já to fuk.

0: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Růst platů ve veřejné sféře v příštích 2 letech dnes vláda projedná s odbory a zaměstnavateli. Konkrétní návrhy má na schůzce představit ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. On ani odbory nechtěli své návrhy zveřejnit před samotnou schůzkou. Tripartita bude jednat i o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Ukrajinci slaví Den nezávislosti. Před 35 lety ji vyhlásili na Sovětském svazu. Rada bezpečnosti OSN u této příležitosti zařadila na svůj program debatu o trvající ruské agresi proti Ukrajině. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy se jednání zaměří hlavně na stupňující se vzdušné útoky na ukrajinské civilisty. V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil. Oznámil to Královský palác. 89-letý král trpí chudokrevností. Od minulého týdne je hospitalizovaný. Lékaři mu zjistili v krvi infekci. Ve výkonu královských povinností ho zastupuje korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. Návštěvníci v Liberci a v Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firem nabízí i brazilské domorodce z kmene Panara.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat, teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna opatrně v Klimkovickém tunelu. Přímo v tunelu leží mezi dvěma pruhy dva velké kusy plechu na kilometru 347. Na D1 z Brna do Prahy je nehoda za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 ve stoupání havarovalo osobní auto. Blokuje 2 ze 3 pruhů. Kolona je na 30 minut od Kývalky. A na D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Heřmanovu huť. Na kilometru 102 v omezení a v pravém pruhu stojí porouchaný kamion a je tam kratší kolona. Tolik zprávy a Mária Kunová a s vámi je opět Dalibor a ranní tým.
4: Sedm hodin 33 minuty, tak jsme se hezky oblékli.
5: To byla, že doba. Mně se to moc líbí.
4: A to bylo pěkné, že jestli jste to, milí posluchači, neslyšeli, jenom připomenu, je to, bavíme se o rok, já nevím, 1907 plus minus to bylo, že dámy měly každá svůj kartu, kde bylo zapsáno přesně co, kdo jim ušil, aby se potom v té společnosti nepotkali třeba se stejným oblečením nebo náhodou, aby to úplně nebyla stejná látka nebo něco podobného.
5: No, bylo to promyšlený, protože to je, myslím, největší fopa, když potkáš na tom stejném plese dámu ve stejných šatech.
4: No, a teď si za chviličku řekneme, co všechno může být součástí pohřbu. Ale nebojte se, nebude to jako žádná trizna. Stojí to za to?
5: Naopak, bylo poslední rozloučení s celosvětově španělsky oblíbeným kouzelníkem.
4: Tak to musí být plný čar a, jak to říkám, ne, šalba a klam.
5: No to teda.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, jsou to informace, které patrně budou důležité. Já jsem ráno přišel v takovém oblečení, které není úplně zimní, a Regina se mě ptala, proč jsi přišel v kraťasech. Ty nevíš, že ty bude 11 stupňů, nebo je 11 stupňů. Je pravda, že trošičku mě lítka se nezapalovala.
3: No.
2: Spíš naopak.
3: Já jsem si
4: přimrzávala.
3: Dnes ráno vzpomněl na to, co jsi říkala minulý týden, že vlastně nevíš, co si máš vzít na sebe. Doporučoval jsem ti pořídit si batoh. Protože zatímco třeba na Moravě, tam asi už kolem 15 stupňů, 16, tam je to možná na šortky a triko, ale Karlovy Vary, Plzeň, 6 stupňů.
4: Jsem to říkala, 6 stupňů.
3: Takový rozdíl je v těch teplotách. Jinak je většinou polojasná obloha, sem tam se objeví nějaký ten mráček, ono to bude velmi podobné i přes den. Spíše jasno, polojasno, na severu, severovýchodě může být přechodně oblačno, ale zapršet by zatím nemělo. A na jihozápadě pak bude sice přibývat k večeru na oblačnosti, ale opět pravděpodobně bez deště. A ty teploty příjemné, 20 až 24 stupňů jih Moravy. Teplejší, tak jak jsme zvyklí, kolem 27, na horách pak kolem 16. A ten zítřek, to už budou ty denní teploty stoupat i nad tu hranici tropických teplot k 26 stupňům tady v Čechách, na jihu Moravy dokonce k 29, výjimečně ke 30 stupňům, ale na horách zůstane stejně jako dnes, to znamená kolem 16-18 stupňů Celsia, a to v tisíci metrech. A ten zítřek sice bude ještě zpočátku polojasný, ale postupně, zejména pak na jihozápadě a východě území, se už mohou objevit sem tam nějaké přeháníky.
4: Já myslím, že tento týden, jak jsem to tak nějak sledovala, se má napřed oteplit, ano, a ke konci zase ochladit.
3: A zase ochladit, no. Ke 30 stupňům a pak zase k těm 25, 22.
2: Tak možná bychom mohli připomenout, že tuto sobotu Ranní dvojka bude součástí programu Švestka Festu, což je v Třebívlicích, jak se ukázalo, obec, která třeba na první pohled není úplně známá. Tak ano. Mezi tím zjistila Regina tolik věcí o Třebívlicích, které jsou na švestkové dráze. Švestková dráha, most Litoměřice, železniční dráha, po které také pojedeme, která je právě lemulována švestkovými alejemi.
4: No a já jsem při tom o švestkách vůbec nic nezjistila. Ale zjistila jsem třeba, jaký vztah měl k Třebívlicím Goethe. A to budete překvapit.
2: A také, že tam třeba je velmi známé vinařství. V životě
3: tak to bych měl vztah i já pak.
2: Ano, tomu rozumím. Ale pojďme se ještě, tak jenom mluvím o tom, že ten festival je pátek, sobota, je to poměrně veliký festival, je tam krásné obsazení, jsou tam vynikající kapely, zpěváci, potom je tam jedno vystoupení dramatických umělců z Českého rozhlasu Dvojka, no a potom tam zase budou kapely.
3: No a počasí má být přívětivé, má být kolem 23 stupňů a většinou slunečno.
2: Přijďte se za námi tak jako si popovídat, anebo se třeba i dobře najíst, protože Jakub si tam veze svůj půlní kuchyni, protože on udělal 76 litrů burt guláše. Tady, teď to tady právě konzumuje z takového
4: lavorku.
3: Je to lavorek.
2: Je to lavorek. Podobně to je takový lavor, ve kterém si trpaslíci myli nohy, ale nebo se z toho krásně napije pes.
4: I nažere.
3: Já myslím, že pes toho pil. Já teď vidím pár chlupků kolem. No každopádně naučím vás tančit, nasytíme vás a doufám, že ji pobavíme.
2: No, to budou tedy Třebívlice. Kdyby vám to úplně nic neříkalo, tak je to třeba na trase mezi Lovosicemi a Mostem. Bych to asi řekl, taková ta spojnice.
4: Je to tak trošku stranou, ale určitě stojí za to se tam vydat a podívat se, protože pro mě to neustále odhaluje nová a nová tajemství, to místo.
3: Vážně.
4: Jo, a to jo, jsem tam byla jenom jednou. Zatím to jenom obtelefonovávám.
3: Potkala si Goetheho a zase
4: a bylo zpátky. To hotový.
2: No a potom je tady ještě jedna věc, která se týká problematických racků. Já jsem vůbec nevěděl, že ta parta, já když ráno běžím kolem přes most, tady přes Vltavu, těch mostů je tam poměrně dost, tak oni tam jsou zaparkovaní. A když běžíš, tak se zvednou jenom ti, kolem kterých běžíš, a hned se zase sedají. Je to taková mexická vlna. Oni, jako třeba holuby odletí všichni, že jo? Jo, celé to zmizí. Ale tady oni jak jsou asi líní, nebo já nevím, co jsou. Ale ty jsi společně s panem profesorem Doudlebou a společně s našimi posluchači zjistil, že oni jsou to zloději.
3: No to je podobně jako opičky makakové třeba ve Vietnamu. Tam taky si musíte v podstatě vše schovávat, protože vám ukradnou i čepici z hlavy.
2: Nevím, jestli si vybavíte scénu z filmu Mr. Bean, když on jede do té Ameriky, kdy je tam omylem on považován za experta na výtvarné umění, tak se mu stane taková nehoda na toaletě a suší si kalohoty v takové trošku, protože se potřísní do takového místa, které úplně není ideální pro slušný vzhled člověka v metru, tak napsala Marie z Vysočiny. Pustila jsem si váš rozhlas a slyšela zážitky sracky a kradením jídla. V Dublinu jsem měla zážitek sracky s posledním stádiem zpracování mé stravy. Nějaký letící racek si ulevil a já jsem dostala přímý zásah na celou přední část mého těla. V McDonaldu, nevím, jak přesně to píše, jsem se svlékla a prala jsem si... Všem příchozím ženám jsem musela vysvětlovat, proč jsem tam pouze v prádle. A mohu dodat, že rackové jsou na tom, jsou tedy krmeni velmi dobře.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijal popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer. Co přinesl dubnový oblet měsíce s lidskou posádkou v rámci mise Artemis 2? Jak daleko je po tomto úspěchu k návratu člověka na měsíční povrch? A proč se nový závod mezi Spojenými státy, Čínou a soukromými společnostmi týká i lidí, kteří se do vesmíru nikdy nevydají? I na to se budu ptát Dušana Majera.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení a bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, pěkné ráno. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
5: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
4: Podle opozice jde návrh správným směrem, zůstává ale takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 hodiny večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
6: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
4: Fotografii dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Studenti a pedagogové na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kritizují reorganizaci instituce. Fakulta plánuje sloučit některé katedry a ústavy a zároveň propustit 53 zaměstnanců. Podle kantorů a studentů ale hrozí pokles kvality výuky. Vadí jim taky, že se rozhodnutí dozvěděli na začátku léta. Škola změny zdůvodňuje nutnost úspor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Rozhovory se konají v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. Desítky chovatelů hospodářských zvířat z Broumovského výběžku a Beskyd se zapojí do výzkumu Mendlovy univerzity Brno. Výzkum potrvá 2 roky a má vybrat z různých druhů ohradníků ten, který nejefektivněji ochrání stáda před útoky vlků. Mezi oslovené chovatele patří i Eva Hrubá, která má desítky ovcí ve Zdoňově na Náchodsku.
7: Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusíte zkoušet sám.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy je půlhodinová kolona. Na kilometru 176 ve stoupání havarovalo osobní auto, brzdí se u Kývalky na kilometru 182. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je fronta za sjezdem na Sadskou. Projíždí se omezením a na 27. kilometru stojí porouchaná dodávka v pravém pruhu. A dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je ucpaná. Na půltém kilometru je nehoda. Před sjezdem na Rudnou stojí dvě auta v levém pruhu, zdržíte se do 15 minut. To byly zprávy, společnost vám dál dělá Ranní dvojka.
2: 4 minuty po 8 hodině jsme tady všichni, za chviličku přijde Oldřich Suchý a Regina se Kubem kupují nebo prodávají nějakou kavárnu, tak já přesně nevím, čím se tady během zpráv...
8: Přenecháváme pro nájem.
2: Nebo ty jsi viděla něco hezkého?
9: Mě zaujalo, já jsem viděla někde na nějakých facebookových stránkách, že končí jedna kavárna ve Vršovicích a že v neděli udělali takový výprodej a prodávali úplně všechno. Víno, marmelády, sklenice, pak takový ty nerezový různý věci do kuchyně, židle, všechno. A Jakub říká, že tam taky chtěl podnikat. Tak to asi není místo, které přeje.
8: Zas to neprodávám já. No, je to takové, má zvláštní genius loci.
2: Oni to právě všechno vyprodali a teď ten Jakub si tam otvírá svůj e-shop.
8: Jasně, já tam budu prodávat polobotky.
2: No nic, tak než otevřeme nějakou ještě snad stále letní knihu, kterou nám doporučí Oldřich Suchý, tak si zaspíváme, protože stále ještě, milí žáci, milí studenti, jsou přece prázdniny, ne? Teploty teda nejsou úplně letní, ale budou.
8: Tak halo.
2: Ahoj.
7: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj léto. Ještě pokračujeme.

0: Ahoj Léto, ahoj Oldřichu Suchý, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ahoj Regino.
2: Ahoj.
0: Vy jste si zase všechno řekli, ale málo kdy se stává, milí posluchači, že Oldřich Suchý vymění knihu proto, že z té knihy je zděšen. A Regina mi říkala, že prý to bylo plno nějakých vulgarit.
1: Je to tak, vulgarismu i až příliš mnoho násilí. Já jsem původně pro dnešní den vybíral, jsem si ten okénko nazval, o čem píší čeští autoři, jakože muži. A vybral jsem dva zástupce. A když jsem četl toho jednoho, tak jsem si řekl, že to není hodno našich posluchačů, že to sem nosit nebudu.
0: Dobře.
1: Tak jsme se v sobotu vlastně večer domluvili, že najdu něco jiného.
0: A našel jste knihu, která pojednává o vás.
1: Je to tak? No, ne, ale jmenuje se tak, mohl by to být můj životopis, muž, který četl knihy. Ale jsem rád, že to můj životopis není, protože ten příběh nás zavede do pásma Gazy a vypráví příběh knihkupce, který jehož život sledujeme, dejme tomu, od roku 48 do současnosti, čili ta nejhorší léta vlastně. Není to kniha, která by nám podle mě dovolila pochopit ten konflikt, protože si myslím, že se vlastně ani pochopit nedá. Je to i ta postava s tím právě má problém, že je to jenom neustále hašteření a když jeden, tak druhý a je to jenom horší a horší a horší. Ale je to kniha, která má podle mě obrovskou moc nám připomenout, že všichni, ať jsme na jakékoliv straně, jakéhokoliv konfliktu, jsme lidi. Mm-hmm. Že jsme křehcí, že máme v sobě spoustu taky krve a že jak jsme zranitelní a tak dál a že možná nějaké to pochopení a podívat se, ale asi se to zkrátka v našich dějinách jinak udělat nedá, jak vidíme po všechna ta léta a co můžeme studovat i v dějepise, že jsme nepoučitelní, tak se k sobě chováme ošklivě. Ale tahle kniha zase má nějakou velmi silnou, takové velmi silné mírové poselství. Napsal knihu Rašid Benzin, francouzsko-marocký spisovatel a vypráví příběh novináře, který jede fotit do Gazy fotografie a kromě trosek a všeho možného zmaru, který teda vidí kolem sebe, také najde sedět starého muže před svým obchodem s knihami, starého knihkupce, který si čte. Ono chce vyfotografovat téměř nepozorovaně, jenomže nějak se asi pohne, něčím zašustí a ten muž se na něj podívá, fotografie nevznikne v tu chvíli, ale oni se začnou povídat. A to je právě ta kniha, kdy tedy posloucháme vyprávění toho hlavního hrdiny, od jeho dětství až do dospělosti a je to, já tento rok pro sebe i pro naše posluchače hledám knihy, o kterých bych řekl, že jsou krásné a ono jich teda moc není, ale tahle je. Mm-hmm. Takže je to asi třetí krásná kniha tohoto roku, kterou jsem našel.
0: To přiložili... na konci srpna docela úspěch.
1: Přiložili pan Tomáš Havel a teda některé ty věty jsou, pokud by je člověk takový čuňátko a podtrhává si v knihách něco, tak si tam může hodně podtrhat. Já čuňátko nejsem, tak netrhám.
0: Muž, který četl knihy, kniha Rašida Benzina. No a my se teď z pásma Gazy posuneme někam jinam.
1: Vrátíme se sem k nám za románem Adama Chromého. Kniha se jmenuje Ohrožený kruh a je to kniha, o které bych mohl říct, že je to taková anatomie truchlení, protože nás zavede do rodiny, kde zemřel otec živitel a zůstala manželka a dvě malé děti a široká rodina. A teď, jak na to kdo reaguje, optika toho románu je očima manželky, té obdovělé paní, a pohledem jejího syna, který si svět vysvětluje pomocí matematiky, kterou miluje, což je teda pro mě úplně pochopitelné, ale i takoví lidé jsou mezi námi. A ta kniha je, ona není vtipná, ale ten drobný vtip je v tom, že obsahuje spoustu matematických úloh, které si ten chlapec sestavuje. I třeba ve smyslu, jak dlouho budu truchlit, protože zjistil, že čím déle někoho znáte, tak dvakrát tolik po něm se vám stýská. A tak on, protože svého tátu znal jenom 10 let, tak on si vypočítá, že i on bude truchlit 20 let, ale máma ho znala déle, takže tuto čekáš do důchodu a tak dále. A takových detailů je tam spousta. A navíc je tam ještě paralela s pohádkou Rukavička, nebo u nás je to Boudobudko, kdy zvířátka najdou domeček a postupně se tam jedno za druhým cpe, až ten domeček praskne a taková je domácnost té rodiny. Oni nechtějí aby truchlili, vlastně ti tři, a nenechají jim klid a pořád jim tam někdo leze, až ten byt úplně přeplněný. A tak taková je tam i paralela, to byla i oblíbená pohádka toho otce, kterou si tam ty děti čtou, takže to můžete v tomhle sledovat. Ta kniha není vtipná, ale není nějak depresivní, to bych rád podotknul, protože ten námět by k tomu mohl vybízet. A je to taková sonda prostě do rodiny, která se musí s něčím vyrovnat a na konci jak chytá vlastně ten druhý dech, takže je tam nějaká ta naděje.
0: A ohrožený kruh je taková slovní hříčka, ohrožený druh?
1: Tak, je to právě i kruh, je ta rodina a dokonce ta kniha má velmi vtipnou obálku, kdy v kruhu jdou želvy a ještě ke všemu jsou na přímkách, jako kdyby to byl třeba kolotoč, ale jedna želva tam chybí a naopak tam o kus dál leží prázdný krunýř. Mm-hmm. Takže když víte, o čem ta kniha je, tak vám přijde výtvarně vtipná ta obálka.
0: Já jsem myslel, že ta, co tam chybí, je právě u Květoňů doma. Oni mají doma želvu.
1: Ale ta je ještě ve svém krunýři.
2: Je.
0: Tak to byl Ohrožený kruh Adama Chromého a ještě připomeneme znova knížku První muž, který četl knihy Rašid Benzina. To byl Oldřich Suchý, děkujem.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano. 8 hodin 18 minut a i 24. srpna naše ranní vysílání vlastně končí. Máme pro vás několik teček, některé vycházejí z vašich příběhů, kdy vám Racek ukradl jídlo, to se prostě takhle stane, já jsem to teda nikdy neviděl. Potom jsem chtěl připomenout, že mezi 5. a 6. hodinou připomínal dnešní 94. narozeniny spisovatele, dramatika a režiséra Ladislava Smočka, Jakub Kaloč.
2: Ano.
1: A zmiňoval jeho samozřejmě založení činoherního klubu. Kdyby nenapsal Piknik, nebyl by činoherní
2: ano,
1: klub.
2: Ano, ano.
1: To obrovská osobnost a ještě člověk, který vám toho pořád může hodně říct. Nejenom proto, že se pamatuje, ale protože to pořád umí.
2: No, to se tě chci zeptat, jak se s ním spolupracuje, protože ty účinkuješ ve hře Hermína, kterou režíroval.
1: To je jeho poslední autorské dílo, tedy, na kterém pracoval 5 let.
2: Psal od svých 2 let.
1: Ano, od svých 2 let psal. No, je to pořád, si myslím, ten pan Smoček, díky kterému mohly vzniknout ty obrovské inscenace a hlavně celý genius činoherního klubu. To znamená, není to žádná legrace.
2: Je přísný.
1: No jistě. To bez toho nejde.
2: Perfekcionista.
1: Jo. Má jasnou představu a prostě musí splnit, ale zároveň ti dává prostor. Je to takový ten režisér, jaký má být.
2: Nejde, krásná spolupráce.
1: No, nádherná. Teď je taková móda, že třeba na jevišti 8 herců a zároveň 8 režisérů, jo, každé, všichni všude byli, mají od všeho klíče, aha, že, a tak, ale to tady ne, tady ne. Ne.
2: Pan Smoček zastane 8 režisérů, jak víc.
1: Tady ne.
2: Vůbec. To znamená klasická režijní škola.
1: Tak, jenom dělejte to, co vám řeknu. A ono to bude v pořádku. Ale pak v tom, v těch hranicích ti dá vlastně tu volnost. Protože on zastává ten názor, že jestliže dokonale znáš hru, dokonale znáš text, tak se v tom můžeš orientovat. Kdyby náhodou si text zapomněl, tak víš přesně, co máš říkat. Mm-hmm. Genius. Regina tady připravila něco o želvách.
3: Ne, naopak. Já jsem, mě zaujalo takové o jídle.
2: Jak správně jíst želvu?
3: Mě zaujal jeden příspěvek. Účtu Fit s Marcelou, který zveřejnil takové krátké video, že se ve Spojených státech, co se ve Spojených státech prodává, co můžete koupit za potraviny. Je tady nakládaná okurka, ale okurka, jako jedna okurka v jednom balení si můžete koupit. Nebo si můžete koupit máslové kuličky na lepší porcování, už jsou rovnou jako zabalené, víš, to se jako možná může hodit. Pak je tady předloupaný česnek a stejně tak i cibule. Zase je to v jednom kelímku už oloupané stroužky česneku a nebo takhle jako nakrájená červená cibule. Nebo arašídové máslo smíchané s džemem, skoro 4 litry mléka, klasické americké polévky ve všech příchutích, hotovky pro psy, nemusíte vařit, čerstvá aloe do kuchyně nebo na pleťovou masku, virtuální cupcake z TikToku, nechápu, kokosový ořech s víčkem, skoro 2,5-kilové balení šunky.
1: Čiže to byl kokosový ořech, no to byla strčené,
2: nemají víčko.
3: Ano, a potom je tam do salátu vylepšit křupavým česnekem anebo křupavou řepou, už takový jako jenom součástí. Tak mě to zaujalo, že to jsme tady ještě neměli.
2: To je takové, promiň, ale neekonomické. Hlavně těch obalů je víc mnohem, že? Takže ale zase neekologické.
1: Jenže tam vítězí ta praktičnost, zase nezapomeň na to, že to je obrovský národ s obrovskou spotřebou všeho, ale když myslím všeho, tak opravdu všeho. A je pravda, že v těch obchodech, nebo v těch potravinách, jak jsme tam že byli po těch národních parcích, tak člověk občas navštívil. A to je... Ne, nevím, já vůbec nevím, čemu bych to přirovnal, jo. To je, představ si 3 IKEA a to jsou jenom potraviny, jo, třeba. Mm. A teď je tam všechno takhle, jak říkáš, připraveno. Chceš dělat tohle, tak to tam máš nasázený, připravený, masa nakrájený, aby si to člověk jenom vzal a realizoval ten svůj sen.
2: Je fakt, že ušetříš hodně času, že jo? Pokud už máš česnek předkrájený, cibulku předkrájenou.
1: Ušetříš hodně času, který v tom nákupním centru ztratíš.
2: Ale jo,
3: to je pravda.
1: Protože nejdřív ztratíš auto.
2: Nechce se ti odejít, jo.
1: No, nejdřív zaparkuješ někde a vejdeš do té tovární haly, do fabriky, že jo, vejdeš do, jak máte v Brně, ty, no, Královopolské, tak tam vejdeš, to je takhle velký cen. Nakoupíš si a po hodině a půl hledání 4 litrů mléka, že, galonu.
3: Oloupaného česneku.
1: Ano, tak pak ten obrovský vozík, za kterým nejsi vidět, vezeš, ale nenajdeš to auto, že jo? Protože
2: ti... No to mě jasný.
1: No, je to fakt, to tak jako velký, to mají ty veliký národy, je to takhle všechno velký, no.
2: Ale jestli chceš, já ti klidně cibulku předkrájím.
1: Já taky ti česníček nakrájím.
3: A uděláte mi kokosový ořech se zátkou?
1: Takhle, to už je podle mě...
2: To je na doudlebu trošku.
3: Právě.
1: To už je trošku podle mě zhůvěřilost, že už ani se ten kokosový ořech si už neotevřeš. Musíš tam mít...
3: Víčko,
1: to je teda...
2: No takhle, já už jsem prodával otevřené limonády, aby je lidi nemuseli trávit
1: otevřené. No tak jo. No tak se loučíme, jenom bychom chtěli také ještě připomenout, že kdybyste náhodou chtěli poslat pohled k narozeninám Janu Rosákovi, tak dnes je ten čas. A potom, že se také dnes narodil známý psychiatr Karel Nešpor.
2: No ano, to je on.
1: Velkou radost. A potom kolega herec, kterého příjmení se velmi těžko vyslovuje, protože jsem s ním strávil dlouhá léta, tak to vím. Jmenuje se Werenberg, ale bylo to Werenberger, jo, Arnberger, grr, a u vás doma je to?
3: Vrmbrngrng.
2: Vrmbrngrng?
1: Dneska, vrmbrngrng.
3: Vrmbrngrng.
2: Tak vrmbrngrng, to se vyslovuje mnohem snáš, ano. No.
1: Takže má narozeniny Vrmbrngrng a také je nemá Aleš Háma, to se vyslovuje daleko jednodušeji. Mějte se krásně.

0: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám, Petře, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak vypadá naše tematická nabídka? Probereme zejména vracení zákonu Senátem do parlamentu, uvahy ex-prezidenta Zemana o kandidatuře na Hrad či jogurtovou eskapádu poslance Turka. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
3: Senát vrátil sněmovně hned 4 zásadní předlohy z dílny vládní koalice. Novelu stavebního zákona, obnovení elektronické evidence tržeb, nový zákon o státních zaměstnancích i zrušení pravomoci prezidenta určovat vedoucí diplomatických misí. Překvapivé to asi není vzhledem k rozložení sil. Zůstává horní komora pro opozici jediným nástrojem, jak řekněme odporovat vládě.
4: Jediný nástroj to není, možná je to ten nejvýdělnější, protože když se podíváme na složení poslanecké sněmovny, tak tam samozřejmě opozice má šanci obstruovat, ale obstrukcí jsme zažili jak v minulém období funkčním sněmovny, tak podle mého názoru zažijeme i v tom současném tolik, že už to veřejnost ani nevnímá, nepovažuje to za něco mimořádného, takže přece jenom, když se nějaký zákon vrátí ze Senátu zpět do sněmovny, tak to možná některé lidi, kteří alespoň trochu sledují politiku a věci veřejné zaujme a zamyslí se třeba nad tím, proč tomu tak je. Kdybych to měl shrnout lakonicky, tak nejlépe to vystihl předseda Senátu Miloš Vystrčil, který řekl, že ty zákony byly tak špatné, že by je snad musel vrátit i Marťan. Takže samozřejmě každý ten zákon měl některé problémy, ale když bych to měl trošku ze všeobecnit, tak zásadní problém je v tom, že když se dostala k moci nová vláda, tak ona už v kampani tvrdila, že nebude s ničím otálet a že bude makat a že má připravenou celou řadu věcí. A mezi ně patřily i zákony, které byly podávány do toho legislativního procesu formou poslaneckých návrhů. Ono se může zdát, že to je úplně jedno, ale když podáváte tímto způsobem ty zákony, tak neprocházejí klasickým připomínkovým řízením. To znamená, že se k němu nevyjadřuje poměrně široký okruh expertů, kteří mohou upozorňovat na různé problémy, nedostatky a tak dále. Toto bylo de facto obejito, byť pod tou vějíčkou toho, že vláda nechce ztrácet čas a že maká, že má spoustu věcí připravených, tak v některých případech, především co se týče stavebního zákona, by bylo daleko prospěšnější, kdyby ten zákon prošel klasickým legislativním procesem, kdyby jsme si na něj pár měsíců počkali a měli kvalitní normu.
3: Hnutí ANO, motoristé, sobě a SPD, tedy vládní koalice, mají ve sněmovně pohodlnou většinu, tak jaký smysl mají teda ty senátní vratky, protože koalice má dostatek poslanců, aby je přehlasovala?
4: Tak je velmi pravděpodobné, že ta veta budou přehlasována a že ty zákony budou platit v takové podobě, v jaké je přijala poslanecká sněmovna. On senát totiž má několik možností. On může buď to ten zákon zamítnout, vetovat, vrátit ho jako celek, anebo může třeba dát i některé různé úpravy, změny, návrhy začlenit je do toho zákona a chtít, ať je poslanecká sněmovna přijme v této podobě. On senát bývá někdy vnímán jako určitá pojistka toho, že když poslanci přijmou nějakou normu, která třeba se pyšní v uvozovkách různými nedostatky i legislativními chybami nebo nějakými pravopisnými nebo já nevím jakými, tak právě senát má tu možnost tyto chyby opravit, vrátit to zpět a tím de facto trošku zlepšit kvalitu těch zákonů a v takových případech sněmovna většinou uzná, když to jsou nějaké nějaké třeba technické chyby a tak dále a přijme tu verzi senátní, ale v těchto konkrétních případech je prakticky jisté, že senátní veto bude přehlasováno a že maximálně to trošku zbrzdí ten legislativní proces a tuto dobu, kdy ty zákony vstoupí v platnost, ale nic zásadního se na tom nezmění, byť senátoři v některých případech tvrdí, že jestli k tomu dojde, takže jsou připraveni obrátit se na ústavní soud a pak samozřejmě bude na posouzení ústavního soudu, zda se tím bude zabývat a zda třeba dospěje k tomu, že by zákon celý ústavní soud zrušil nebo některé pasáže, které třeba mohou být sporné.
3: Vzhledem k té aritmetice asi je to zítřejší jednání sněmovny. Na programu bude veto prezidenta Petra Pavla o rozvolnění rozpočtových pravidel, spíše formalita?
4: No, formalita to nebude v tom slova smyslu, že se dá očekávat opět různá diskuse, více či méně bouřlivá. Ale...
3: Zvládnou to za jeden den? Myslíte, poslanci?
4: Těžko odhadovat, je to nevyspytatelné, ale co lze odhadnout, tak je na 99,9% jisté, že to veto bude přehlasováno a že zkrátka pravidla rozpočtové odpovědnosti budou rozvolněna, což se vládě může hodit i v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok, kdy některé výdaje může schovat za investice a tím de facto si ospravedlnit deficit státního rozpočtu, o kterém stále ještě nevíme, jak konkrétně vysoký bude. Měli bychom se to dozvědět do konce srpna, protože do té doby musí ministerstvo financí do vlády poslat konkrétní návrh státního rozpočtu a z něj už by konečně mělo být patrné, jak vysoký ten deficit bude, byť je v tuto chvíli prakticky jisté, že ten deficit bude vyšší než deficit rozpočtu na letošní rok.
3: Nakolik je, Petře, podle vás pravděpodobné, že vládní koalice v nadcházejících podzimních sněmovních volbách posílí? Hnutí ANO obhajuje pouze jeden mandát z celkových 27, o které se bude hrát. Andrej Babiš, lídr a premiér, dlouhodobě tvrdí, že hnutí ANO senát neumí. Mění se to?
4: Mění se to a hnutí ANO už senát umí a projevuje se to v tom, že v minulosti hnutí ANO nebylo schopno dát dohromady ani samostatný klub v senátu. Muselo se spojit se sociálními demokraty, nyní už ten problém nemá a dokonce je velmi pravděpodobné nebo reálné, že by hnutí ANO se mohlo stát nejsilnějším senátním klubem v horní parlamentní komoře, protože skutečně obhajuje jeden mandát, 26 obhajuje ten zbytek startovního pole, když to takto řeknu, a není úplně pravděpodobné, že by tedy hnutí ANO získalo všech 27 křesel, pokud by se to povedlo, tak by došlo k revoluční změně v senátu, protože tím pádem by hnutí ANO byť těsnou, tak přece jenom mělo většinu v senátu a pak asi už některé zákony by se vetovaly hůře. Ale to není pravděpodobné, ale rozhodně nelze vyloučit, že by hnutí ANO mohlo se stát nejsilnějším senátním klubem. Bude záležet na tom, jak volby dopadnou, jak se bude dařit kampaň, jak se bude dařit přesvědčovat současné opozici, většinu voličů, aby k volbám přišli a aby volili jejich zástupce, protože kdo byl například na kongresu hnutí ANO, tak tam mohl naprosto vnímat, že hnutí ANO považuje senátní volby za klíčové, že si je vědomo toho, že potřebuje vylepšit pozici a představitelé hnutí v čele s Andrejem Babišem, Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem slibovali, že v té kampani udělají maximum pro to, aby hnutí co nejvíce uspělo a netýká se to pouze výběru kandidátu, ale týká se to především té kampaně a i kampaně kontaktní, kdy oni, jak už mají ve zvyku, vyjíždějí mezi lidi, jsou v kontaktu s lidmi a docela se jim daří pak na základě toho také v těch volbách bodovat.
3: Probíhala ta kampaň i už na Lysé hoře?
4: No samozřejmě je to součástí kampaně a Andrej Babiš v tomto je velmi dobrý, že on, ať už je u vlády nebo v opozici, tak dovede udržovat v pohotovosti své voliče, své příznivce, dovede si je udržet, získat právě různými věcmi, ať už je to pravidelným kontaktem s nimi formou těch různých videí, ať už je to účastí na různých akcích a tak dále. A on má tu výhodu, že některé věci samozřejmě mu radí jeho marketingoví strategové a on je provádí takovým způsobem, že ta část voličů, na které je ta marketingová kampaň zaměřena, tak tomu věří, věří, že Andrej Babiš je takový, jak se v tu dobu v uvozovkách prodává, a projevuje se to právě v tom, že hnutí ANO dlouhodobě dominuje žebříčkům volebních preferencí, že zkrátka ať je u vlády nebo v opozici, tak je stále nejpopulárnějším hnutím nebo stranou v této zemi, a dokonce jsme byli svědky takového paradoxu, jak se Andrej Babišovi daří právě dělat tu marketingovou kampaň, že když se konal průzkum veřejného mínění o tom, kde je nejviditelnější opoziční politik, a nebyly tam žádné seznamy, nebyla tam žádná jména, žádný výčet, tak z toho vyšlo, že nejviditelnějšími opozičními politiky je prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, byť je u vlády.
3: Mimochodem, co říkáte na kandidaturu ministrů Petra Macinky a Borise Šťastného za Motoristy v komunálních volbách? Jak to jde dohromady právě s tím vládním angažmá?
4: No, dohromady to úplně nejde, ale jde to dohromady s tím, že Motoristé jsou relativně čerstvou politickou stranou a že nemají rozsáhlou síť svých stranických kolegů a různých organizací napříč republikou, což je velký handicap, když chcete kandidovat v komunálních volbách, a Motoristé si to vyhodnotili takovým způsobem, že o přízeň voličů se v těchto volbách budou ucházet pouze v těch třech největších městech v České republice. No a jak se ukazuje, tak buď to nemají dost lidí ochotných kandidovat, nebo dost takových lidí, kteří by mohli být tahákem pro voliče, tak se rozhodli, že se na ty kandidátky napíší právě ministři současné vlády. Není to nic nového, i v minulosti jsme někdy byli svědky toho, že k tomu docházelo, a zároveň u nich je zajímavé to, že se příliš ani netají tím, že nemají ambice, pak kdyby čirou náhodou získali post zastupitelů, tak tu činnost vykonávat. Takže říkají voličům de facto, proč byste nás volili, když nám dáte hlas, tak my stejně pro vás v rámci zastupitelstva pracovat nebudeme. Takže uvidíme, jak se tato strategie osvědčí, zda zaberou známá jména, zda to přinese Motoristům sobě v hlavním městě nějaké zisky.
3: Analyzuje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Premiér Andrej Babiš obnovil Národní koalici pro boj se suchem a také se pomodlil k jezulátku za déšť. Někde zapršelo až příliš. Tak stalo se z následků sucha a veder, která jsou čím dál častější, intenzivnější, delší politické téma. Bude to rezonovat právě i v nadcházejících komunálních volbách?
4: No, kéž by se to stalo politické téma v tom slova smyslu, že by politici skutečně napříč politickým spektrem se těmito věcmi vážně zabývali, kdyby se jim věnovali dlouhodobě, ale v České republice to většinou funguje tak, že když se objeví nějaký aktuální problém, tak všichni o něm mluví, tvrdí, co všechno musí dělat, aby už se ten problém neopakoval, nebo aby se postupně nějak vyřešil, a když ta pozornost se ubere jiným směrem, tak se po čase zjistí, že zas nic zásadního se v tom nezměnilo, a bojím se, že boj proti suchu by mohl nabrat tento směr, a je samozřejmě otázka, jak k tomu politici napříč politickým spektrem vážně přistoupí, zda na tom budou chtít získávat pouze politické body v blížících se volbách, nebo zda spolu budou skutečně seriózně jednat. A je to věc, nejsem odborník na sucho, ale je to věc strašně široká. Není to jenom pouze o tom, zda stavět nějaké přehrady, ale jakým způsobem zadržovat vodu v krajině. Týká se to hospodaření s půdou, toho, jak obhospodařují půdu zemědělci, jak moc nebo málo ji zatěžují různými věcmi, hnojivy a tak dále, plodinami, které přispívají k erozi půdy nebo k tomu, že ta půda nezachycuje tu vodu a tak dále. Týká se to lesního hospodaření, týká se to vůbec přístupu ke klimatu, a když jsme byli svědky právě nástupu nového vedení Ministerstva životního prostředí, kdy různé bonmoty mohly spíše zbuzovat dojem, že ty problémy se snaží schazovat a nebrat je vážně, a ty oponenty, kteří naopak na to upozorňují, dlouhodobě varují před různými věcmi, tak de facto jí zesměšňovat, tak pak je člověk skeptický k tomu, zda skutečně to neskončí u nějakých komisí a podobně, ale ty konkrétní kroky pak nemusí být žádné.
3: Bývalý adept na pozici ministra životního prostředí Filip Turek, nyní poslanec za vládní motoristy, se opět dostal pod palbou kritiky. Může za to 5 let starý videoklip, na kterém pan Turek s kamarády hází jogurty v areálu kulturní památky. On sám to označuje za neškodnou zábavu a poukazuje vlastně při své obhajobě na minulost hlavy státu. Tak jak to komentujete vy, Petře?
4: No, že to je další věc, která zapadá do charakteristiky osobnosti Filipa Turka, že to je člověk, který rád provokuje, rád exhibuje a že zkrátka je to člověk, který není emočně natolik vyspělý, aby, dejme tomu, tyto věci nedělal, aby si uvědomil, že je veřejně činnou osobou, že by, i když to je věc z minulosti, tak přece jenom některé ty jeho excesy ze současnosti nasvědčují tomu, že to není úplně vyzrálá osobnost a dávají de facto zapravdu těm výtkám prezidenta republiky, kdy on zdůvodňoval, proč Filip Turek by neměl být ministrem a proč ho odmítl jmenovat.
3: Mimochodem dal nový kontext této akci, tomuto videu, slova premiéra Babiše, který na slavnostním zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích varoval, že plné regály potravin nemusí být v budoucnu samozřejmostí.
4: No tak samozřejmostí být nemusí a dá se říci, že i současná vláda má v rukou to, aby nedošlo k druhému extrému, že by byly ty regály prázdné, takže tam skutečně záleží na tom, jak třeba bude fungovat konkurenční prostředí v České republice, které spíše nefunguje. Ukazuje se to na řadě případů, kdy samozřejmě nemáme monopoly, tak daleko to nedošlo, ale když máte dominantní postavení na trhu, ať už se to týká zemědělské produkce, ať už se to týká zpracování potravin, ať už se to týká potom prodeje, tak pak ta konkurence je narušená a promítá se to jak do cen potravin, tak i do jejich případného dostatku nebo nedostatku.
3: Horkým tématem se stal nedostatek toaletního papíru ve vlacích Českých drah. Jeho schánění pověřil ministra dopravy předseda parlamentu Tomio Okamura, také lídr SPD. Říká, že tato záležitost se týká každého. Na toto téma dostal mnoho podnětů od občanů. Tak jaký toto má vlastně nějaký hlubší smysl?
4: No, hlubší smysl to má v tom, že Tomio Okamura umí také dělat politiku cílenou na určité voličské skupiny a na lidi, kteří by mohli podporovat jeho a jeho stranu. A Tomio Okamura, sice se mu mnozí posmívají, ale on si je dobře vědom toho, že když politici si všímají problémů běžných lidí, tak to na některé působí tak, že nežijí v nějakém akváriu, nejsou izolováni, vnímají problémy lidí a samozřejmě je sporné, zda by zrovna předseda poslanecké sněmovny se měl věnovat tomu, jak fungují nebo nefungují vlaky Českých drah. To je spíš otázka na management, ale tím, že o tom veřejně mluví, tím, že vyvolá to zdání, že to řeší, že úkoluje de facto v uvozovkách samozřejmě vedení Českých drah nebo ministra dopravy a tak dále, tak navzdory různému posměchu, tak u té cílové voličské skupiny spíše sbírá za to kladné body rozhodně více, než kdyby se zaplétal do nějakých složitých věcí týkajících se ať už fungování sněmovny nebo některých detailů konkrétních zákonů. Tomu lidé zkrátka úplně nerozumí, nevěnují pozornost. Neříkám, že všichni, ale určitá cílová voličská skupina určitě a pro ně je srozumitelnější komunikace týkající se například toaletního papíru ve vlacích.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Pokračujeme v rozhovoru s Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že stále uvažuje o další prezidentské kandidatuře, byť svou úvahu tak trochu i sám hned zamítl, cituji, protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego memo ego říká Miloši, je ti 82 a neměl bys být českým Bidenem. Tak jaké by byly šance Miloše Zemana?
4: No tak právě, kdybych měl zůstat u jeho ega, tak mu asi lichotí, že se o něm v tuto chvíli na základě pár vět v rozhovoru úplně na konci, já jsem ten rozhovor četl a většinou se týkal úplně něčeho jiného, tak mu lichotí, že se o něm začíná mluvit a uvažovat jako o případném kandidátovi na prezidenta, byť když jste citovala ta slova Miloše Zemana, tak z toho je zřejmé, že on kandidovat nebude, že si je vědom přeci jenom určitých limitů. Čistě teoreticky někteří lidé, kteří tak detailně nesledují politiku a neznají českou ústavu, tak by mohli být zmateni z toho, jak by Miloš Zeman mohl kandidovat, když už byl dvakrát prezidentem, ale v ústavě je to napsáno, že nesmíte být prezidentem více než dvakrát za sebou. Takže to znamená, že kdybyste byl třikrát za sebou, to možné není, ale když budete po třetí s nějakou přestávkou, že předtím mezi tím bude někdo jiný, tak kandidovat můžete, ale nemyslím si, že to je úplně reálné a že to spíše dokazuje to, že v současné době se nejeví nějaký reálný kandidát, který by vyzval na souboj Petra Pavla, byť Petr Pavel samozřejmě v tuto chvíli zatím oficiálně nepotvrdil, že bude svůj mandát obhajovat, ale bylo by velkým překvapením, pokud samozřejmě nedojde k něčemu neočekávanému typu nějakých zdravotních komplikací nebo něčeho takového, tak se nedá očekávat, že by ten mandát neobhajoval a v současné době se zatím neobjevuje nějaký jasný vyzývatel, byť se v minulosti třeba spekulovalo nebo i stále spekuluje, že za určitých okolností by se jí mohl stát Andrej Babiš, tak nyní tedy se alespoň na chvíli do veřejného prostoru dostal Miloš Zeman.
3: Jak byste odhadl tedy případnou kandidaturu Andreje Babiše? Vyloučit úplně to asi nelze.
4: No podle mého názoru Andrej Babiš se většinou rozhoduje na základě průzkumu veřejného mínění a pokud by mu ty průzkumy příští rok, dejme tomu třeba na podzim, dávaly nějakou reálnou šanci na to svést vyrovnaný souboj s Petrem Pavlem, tak by možná o tom uvažoval, ale když si to vezmeme z pohledu toho, že on je premiérem, tak by se mu mohlo stát to, co se stalo Robertu Ficovi na Slovensku, když kandidoval na prezidenta a prohrál a nebylo to dáno tím, že by u té voličské skupiny Robert Fico nebyl populární, ale podle mého názoru u nemalé části těchto voličů, kteří podporovali a měli rádi Roberta Fica, tak hrála důležitou roli ta skutečnost, že Robert Fico byl premiér a oni si byli vědomi toho, že jak na Slovensku, tak v Česku přece jenom nemáme prezidentský systém a že postavení premiéra z hlediska ovlivňování běžného života lidí, toho, jak ta země funguje, tak postavení premiéra je daleko silnější než prezidenta a proto nevolili. Takže já si myslím, že Andrej Babiš by musel také překonávat tento handicap a nevím, zda by v tom byl úspěšný, takže uvidíme. V české politice jsou věci, které jsou nevyzpytatelné, dochází tam k různým překvapivým zvratům a i když člověk si myslí, že třeba něco se stát nemůže, tak se to nakonec stane, takže úplně stoprocentně vyloučit nemůžeme to, že by Andrej Babiš se do toho boje pustil, ale v tuto chvíli se to jeví málo pravděpodobné.
3: Jaký zvrat by mohl nastat ve vztazích hodně napjatých mezi premiérem a prezidentem?
4: Já si myslím, že ty vztahy se možná částečně uklidní a že to napětí jednak se týkalo dozvuku kolem summitu NATO v Turecku a že možná určitou roli hraje také právě to, že se blíží volby, především ty senátní, kde už jsme mluvili o tom, že hnutí ANO chce výrazně v nich uspět a takové to ostřelování prezidenta mohlo být součástí té taktiky a pak uvidíme, jak hnutí ANO bude brát vážně prezidentskou volbu, jakou bude mít strategii připravenou a pokud ta strategie bude taková, že budou de facto, byť to nebudou veřejně prezentovat smíření s tím, že nemají proti Petru Pavlovi šanci, tak si myslím, že ty vztahy postupně se uklidní, že samozřejmě nebudou přátelské, ale že nebudou vyhracené takovým způsobem, jak byly v nedávné minulosti.
3: Před budovou Českého rozhlasu se v pátek konal pětní akt k 58. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, kterou začala okupace naší země. Pěty se zúčastnili 3 ze 4 nejvyšších ústavních činitelů, prezident a předsedové obou komor parlamentu. Pan premiér chyběl, omluvil se kvůli své pracovní cestě do jižních Čech. Barvy kabinetu hájila ministryně financí Alena Schillerová. Tak chyběl pan premiér?
4: No, já si myslím, že pan premiér si vyhodnotil to, že by asi se na něj pískalo podobně, jako se pískalo na předsedu poslanecké sněmovny nebo také částečně na prezidenta republiky, takže si to asi odpustil, ušetřil si tento zážitek a radši tedy vycestoval do jižních Čech, byť tam byl na důležité akci, jakou je zeměživitelka, takže tím se to dá docela dobře i zdůvodnit a omluvit.
3: Jaká témata podle vás, Petře, budou rezonovat těmi dalšími týdny, pomineme-li nadcházející komunální a senátní volby, pokud to lze vůbec tedy vypustit, protože vláda má mnoho vlastně úkolů na své agendě, dnes se také schází mimo jiné tripartita.
4: No tak budeme svědky toho, že budou tedy přehlasována veta Senátu, že se bude mluvit o těch zákonech, které jsou sporné, ať už je to stavební zákon, elektronická evidence tržeb a podobně. A na začátek září nám poslanci z vládních stran a politici chtějí připravit tradiční menu, a to je zmrazení platů politiků, což je věc naprosto nesmyslná, nesystémová, ale často se opakuje, protože je to téma, které rezonuje u části voličů a přináší těm, kteří vnášejí tento nesystémový nesmysl do veřejného prostoru, tak potlesk a kladné body.
3: Dění na české politické scéně analyzoval projekt To vidí Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
4: Děkuji za pozvání a pěkný den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: musicální komedie divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Káva o čtvrté.
2: To je vaše každodenní inspirace.
1: Životní styl.
2: Rodina.
1: Zdraví.
2: Finance.
1: Nebo volný čas.
2: Káva o čtvrté.
1: Vaše zkušenosti.
2: Nové trendy.
1: I odborný pohled.
2: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
1: Káva o čtvrté.
2: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Ministerstvo ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. K dispozici budou jen ty s 3měsíční splatností. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. A čekejte jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Lidé se ode dneška můžou přihlašovat k druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Pořídit si můžou pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala můžou lidé žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
6: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
5: Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. V první vlně si lidé nakoupili dluhopisy celkem za 74 miliard korun. Do 3měsíčních, které bude ministerstvo vydávat i teď, investovali Češi přes 27,5 miliardy. Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby ji vyškolený tým efektivně vedl, říká manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
7: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
5: V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Od jara proto na nebezpečí dopravní podnik upozorňuje kampaní Rozhlédni se, dodává mluvčí Hana Tomaštíková.
8: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
5: Od začátku roku v Brně srážku s tramvají nepřežili 4 lidé. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat, teploty mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy jsou stále kolony. Na kilometru 176 ve stoupání uklízejí po nehodě osobního auta a zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 jsou kratší fronty i na příjezdu do Brna z Vyškova. Po pojíždějí před omezením u Holubic na kilometru 210 zdržíte se do 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se rozjela kolona u Sadské. Na 27. kilometru v omezení překážela dodávka. Tolik zprávy, teď začínají Dva na dvojce.
9: A přejeme vám krásné dopoledne pro celý tento týden v sestavě Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová. Já tě tady vítám.
10: Děkuji moc, děkuji.
9: Jaké máš léto zatím?
10: Léto mám krásné, léto mám opravdu moc hezké a musím říct, že přesto, že tam byla jako taková velmi smutná rodinná událost, tak i přesto člověk vlastně děkuje za každý den, kdy se může probudit a mít kolem sebe dobré a zajímavé lidi, a díky za to, že můžu být zase dnes tady s vámi.
9: No, protože mě se tím samozřejmě poštěstilo to, o čem mluvíš, tedy mít okolo sebe dobré a zajímavé lidi, v tomto případě stělesnění ve formě Patricie Strouhalové. No, to dnešní setkání ti asi život nezmění, ale já doufám, že bude příjemné pro tebe i pro naše posluchače.
10: Já jsem za to moc ráda, protože i to téma, o kterém si budeme povídat dnes s našimi posluchači a posluchačkami, si myslím, že bude plné života. Myslím si, že bude ve většině případů o krásách života a o radosti, protože to je vždycky lepší. A možná, že to bude i tak trošku někdy o pohádkovém příběhu životním.
9: Za chvíli vám řekneme víc. Teď vám v každém případě ještě jednou přejeme hezké dopoledne a krásný celý týden.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: No a představte si následující situaci, že je vám 16 let, vyrůstáte s maminkou, řekněme v poměrně běžném prostředí a pomalu přemýšlíte o tom, na jakou dráhu v dospělosti se vydáte. No a najednou se dozvíte, že nejste jen tak někdo.
3: Dokonce, že jste princ a to princ ze země, ve které žijete. A on to není žádný smyšlený pohádkový příběh, ale realita jednoho mladého muže z Belgie. Já to jméno nechám na tobě.
2: Jmenuje se Klemán van der Kof a toho času je to 26-letý prodejce aut.
3: No a on se opravdu stal princem před několika měsíci. Poté, co její druhorozený syn a nejmladší dítě belgického krále Alberta II. A královny Paoli a mladší bratr současného krále Filipa, tedy princ Lorán, o tom mluvíme, tak ten ho uznal za svého syna.
2: No, mladík totiž vzešel z princova vztahu, který předcházel jeho sňatku s princeznou Claire. No a i když ten mladý muž se sice stal formálně princem, tak na rozdíl od těch svých nevlastních sourozenců, ale nebyl zařazen mezi následníky trůnu, stejně tak se nebude moct účastnit žádných veřejných aktivit královské rodiny a nedostane královskou apanáž.
3: Ale ať je to jak chce, je to prostě princ. Tak a tomu podle našeho odhadu nutně nějakým způsobem změní život. My doufáme, že ta změna bude pozitivní.
2: Že bude k lepšímu.
3: Že bude k lepšímu, anebo že to pro něj bude změna příjemná po všech stránkách.
2: A právě tohle a tahle úvaha nás dovedla k dnešnímu nadpisu celého našeho dnešního dopoledního setkání tady na dvojce. A tedy ptáme se vás, jaká událost vám změnila život.
3: A to v jakémkoliv ohledu, ačkoliv souhlasím s tím, co říkala Patrika před chvílí, že si myslíme, že to většinou budou změny pozitivní, změny s dobrým koncem, změny, které přinesly něco pěkného, příjemného. Napište tedy.
2: Jestli za sebou máte třeba právě takovýhle pohádkový život a příběh jako Klemán.
3: Kolik princů a princezen nám dnes napíše? Ano, sám jsem zvědav. Tedy, jaká událost vám změnila život a také můžete dodat, jestli jste na to vlastně měli nějaký vliv, jestli šlo o vaše vědomé rozhodnutí, anebo k takové události a situaci došlo zcela bez vašeho přičinění.
2: A nebo jestli vám to úplně obrátilo život vzhůru nohama.
3: Jsme zvědaví. Cesty k nám jako obvykle dvě, a to SMSková a e-mailová. Ta SMSková je prostřednictvím čísla 702 220 220.
2: No a nebo e-mail dvojka@rozhlas.cz.
3: Co vám změnilo život?
4: Kup mi den.

0: Dnes společně s vámi o tom, co nám změnilo život. Už chodí vaše zprávy SMS-kou i e-mailem, ale my začneme u sebe, tak jako tradičně. Zeptám se, Patriko, oči v sloup a hluboký povzdech. Můžeš si něco i vymyslet. Co ti změnilo život?
1: Asi si nic nebudu vymýšlet, protože jsou to samozřejmě v životě každého z nás dvě roviny, a to je ta osobní a pracovní pro mnohé. No osobní samozřejmě, když se mi narodilo vytoužené a vymodlené dítě, syn. A mimochodem, já jsem se opravdu syna přála. Nenechala jsem si to dopředu říct, se s manželem jsme se domluvili, že nechceme
0: jenom
1: vědět.
0: Jenom si zdržela palce.
1: A já jsem to věděla, že to bude kluk. Aha. A tak jsem byla šťastná, takže opravdu to byla obrovská změna. Životní samozřejmě, no a ta pracovní, vysněný rozhlas už na střední škole, to se povedlo, a když jsem tady byla, tak jednou takhle při večerním vysílání jsem se potkala s naším bývalým zpravodajem ve Velké Británii, Karlem Kinclem, na chodbě, tak jsme se zapovídali a on na mě tak kouká a říká, a vy jste pro rádio dost hezká. Mluvíme o 35 letech zpět.
0: Stále to platí, Patrik.
1: Říká, běžte do televize. No a shodou náhod šel okolo Honza Pokorný, který tehdy byl na STV premiéra, pak se z toho stala Prima a říká, no my máme vlastně za dva dny konkurs, tak přijď, třeba budeš číst zprávy. A takhle já jsem se vlastně dostala do televize. Takže to byla velká profesní změna, která trvala přes 20 let, ale vždycky jsem jako tou jednou nohou minimálně musela být tady v rádiu, protože to mě naučilo všechno, co umím, a je to moje obrovská životní láska. Takže to jsou dvě velké změny moje životní. No a další změna, no asi když jsme změnili plemeno jezevčíka za australského ovčáka, a víc už nevím.
0: Ano, to je dramatická životní změna.
1: By si se divil.
0: Mezi těmi zprávami, které nám chodí, je například i ta, která nám došla od našeho posluchače z Teplic, a ten ne od posluchačky z Teplic, protože je tady napsáno, před 7 roky jsem se stěhovala 320 kilometrů od rodiny za přítelem a dnes slavíme 2. výročí svatby. Tak k tomu výročí samozřejmě gratulujeme, a to jsou také velké změny. Když člověk potká někoho a řekne si, ano, to je člověk, kvůli kterému stojí za to překlopit všechno to, na co jsme do této chvíle zvyklí.
1: Píše také Jakub, za jménem je 85 číslovka, a píše, moc vás zdravím, můj život se změnil a obrátil vzhůru nohama ve chvíli, kdy jsem se narodil. Tak to byla ta největší změna.
0: A my teď můžeme přemýšlet o tom, jestli těch 85 znamená, že přišel na svět v roce 1985, anebo jestli je mu 85.
1: Přesně takhle. No tak pište dál a my budeme moc rádi, když nám svěříte i třeba příběh, který možná je pro někoho úplně pohádkový.
0: A za chviličku s námi v povídání o situacích, které nám mění život, také mentor, kouč, pedagog Marian Jelínek.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Když jsme, Patriko, před chvílí v souvislosti s jedním z e-mailů od našich posluchačů o tom, co nám změnilo život, mluvili o té číslovce 85 za jménem toho pisatele, hádala by si spíš, že to je rok narození nebo ten věk?
1: Já bych hádala spíš, že to je rok narození, protože mi to přijde, že to je jako ještě mladicky vtipné.
0: A měla si pravdu, protože jo, teď přišel dodatek, je to rok narození, píše Jakub.
1: Díky moc.
0: Životní změny. O těch si povídáme a budeme v tom pokračovat.
1: S koučem, mentorem a také vysokoškolským pedagogem Marianem Jelínkem, který už je teď s námi prostřednictvím telefonních linek. Tak Mariane, dobrý den.
2: Hezký den všem.
1: My jsme mluvili na začátku o příběhu toho mladého Belgičana, který se v 26 stal princem, a to díky uznání otcovství prince Lorána. Tak jak by měl být člověk podle vás mentálně nastaven, aby ho to samotné vědomí takové změny vlastně nezměnilo?
2: Jo, to je hezká otázka, jenom já nejsem ten, aby jak by měl být, to pak vypadá jako, že jsem tady ten nejmoudřejší a umím na všechno odpovědět. Ne, já si myslím, že ty změny, které nás samozřejmě provázejí životem, někdy větší, někdy menší, tak samozřejmě, že se odrážejí v našem nějakým podvědomí, vědomí a mění nás. Ale pokud ta změna je velmi intenzivní, což tahle změna znamená intenzitu, že má velkou emoční stopu, a pokud se stanu z ničeho nic v uvozovkách princem, tak je to velikánský skok, tak to jakoby s tím jedincem může se sakramensky zamávat, ale pozitivně a i negativně. A jestli je to pozitivně nebo negativně, tak to většinou říkají moudří lidé, že vlastně tyto změny vlastně zvýrazní charakterové vlastnosti, které v sobě stejně máme. Oni hovoří dokonce i o tom, že peníze kazí člověka, oni s tou větou nesouhlasí, oni říkají ne. Peníze zdůrazní vlastnosti člověka, který v sobě má.
1: Mariane,
2: jde k zostření těch charakterových vlastností.
1: Já se na to dívám ještě z jiného úhlu a teď by mě zajímal ten váš názor. Dobře, v tomhletom případě jde o to, že jsem princ, ale také je tam přece aspoň pro mě hodně důležité to, že ten otec mě uznal jako svého syna.
2: Úžasný, ano, tohle to je, já rozlišuju trošičku sám pro sebe ty změny, které se týkají jakoby mýho života z hlediska ataku toho života. Překonáte nějakou těžkou chorobu, nebo někdo z rodiny, nebo něco takhle opravdu velmi silného. A pak jsou změny, které se týkají spíš mého ega. Vyděláte najednou hodně peněz, postoupíte ve firmě někam prostě do vyšší pozice. A ty změny, které se týkají toho ataku toho života, mi připadají, že vedou spíš k takový pokoře, že vedou k takovému těžká nemoc a tak dále. Ale ty změny, které souvisí s tím egem, tak tam bohužel může dojít k tomu, že mohou vést až jako takovému syndromu velikářství nebo určitý vyvolenosti a ten člověk se pak začne trošičku chovat jinak. No a tady u tohohle toho kluka na jedné straně je to ten atak toho ega, že se stanu princem, ale na druhé straně, jak se správně řekla, je tam to zvědomění, že ten otec vlastně mě přijal na veřejnosti, což asi nebylo v té době, nebo v té zemi tak jednoduchý.
0: Marianne Línek s námi ve vysílání. Vy jste vlastně částečně už odpověděl i na moji další otázku, která měla směřovat k tomu, jaký je rozdíl, když ta změna na první dobrou, na první pohled vypadá, že je k horšímu nebo k lepšímu, s kterou se vlastně líp pracuje, protože ono se to může zdát nelogické a člověk si řekne, no když je změna k lepšímu, tak to je přece jako bezvadný, s tím se pracuje s nás, ale ono to tak nemusí být z mého pohledu. Souhlasil byste?
2: Nemusí být a máte pravdu a já to často zažívám ve sportu. Ve sportu se může stát, že někdo, kdo je takzvaným outsiderem a najednou vyhraje velký turnaj nebo se stane mistrem světa, tak je to taková změna, že obecně by se dalo říct velmi pozitivní, ale pokud ten člověk ji neustojí ten úspěch a hovoří se o takovém syndromu hvězdy, že se s něj stane, tak samozřejmě potom je to neprospěšný. Problém je ten, že ten jedinec si to často neuvědomuje. To znamená, uvědomuje si tu změnu to okolí, že se vlastně ten dotyčný změnil, ale sám ten dotyčný bohužel si to neuvědomuje.
1: A vy jste zažil nějakou situaci, anebo i rozhodnutí, které zásadně změnilo váš život? A bylo to třeba ze dne na den?
2: Je, to je těch rozhodnutí bylo celá řada. A tady, když už si v mém věku projedete ten život zpátky, tak samozřejmě to byly takové maličkosti, které se zdály maličkostma, angažmá v cizině, v cizí zemi, jo nebo ne. No a najednou 6 let žijete v Německu a to je velikánská změna. Kdo ví, jak by se můj život vyvíjel, kdyby šel úplně jinou cestou a následně bych nepoznal další a další Jardy a Agry a další, protože bych šel úplně jinudy, takže je to hrozně těžký najít tu největší změnu.
0: Ale přeci jenom, Mariane, na závěr se zeptám. Bylo rozhodnutí, o kterém jste dopředu uvažoval v tom smyslu, že pokud tenhle krok udělám, změní mi to život. Ať tak nebo onak, ale změní se to.
2: Určitě to bylo. Bylo to, a přiznám se, bylo to i materiální. Člověk si zvědomil, že ta smlouva nebo to angažma je velmi zajímavý, anebo zase naopak i rozhodnutí z důvodu nějakého přátelství a podobně, což bylo třeba někdy bolestivý, ale musel jsem to udělat, tak ano, jednoznačně.
1: Tak díky moc, Marian Jelínek, mentor a kouč a vysokoškolský pedagog a naším hostem na Dvojce. Děkujeme a přejeme hezký den a třeba nějakou dobrou změnu dneska.
2: Děkuji moc a mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou.

0: Dnešní příběh mladého muže z Belgie, který se stal princem před několika měsíci potom, co ho uznal belgický král za svého syna.
1: Princ, belgický princ.
0: Jo, tak nám napsala naše posluchačka z Nizozemska. No, ne, princeznou jsem se nestala, ale mé druhé manželství mě změnilo život o 100% a žiju si jak princezna, tak srdečně vás zdravím oba.
1: A ať to vydrží. Moc děkujeme, je tady jedna zpráva také od Ivči. Zdravím na dvojku, určitě ta změna životní, to bylo seznámení s mým manželem. Svůj život dělíme na před Jirkou a s Jirkou. Pak pochopitelně další životní radosti a úspěchy, ale ta jsou náležitosti nejdůležitější a tady je ještě osobní taková poznámka. V sobotu jsme byli, pane Hloubku, v Neratově a dle plakátů jste tam nedávno měli koncert, to musela být nádhera, milá Ivčo, byla.
0: No, nevím, jak by se někomu líbilo to, o čem budeme mluvit teď, co se týká jedné zajímavé restaurace, která je ve Floridě a ta nabízí, Jirko, věděl bys, co může být jako tak zvláštního, jako no, netýká se to jídla.
1: Ano, ale jako změna by to byla určitě. Nevím, jestli by mi to změnilo život, asi bych to neabsolvoval, ale vím, na co narážíš, protože jsme si před chvílí říkali, že nás zaujala tahle myšlenka. No, jde o to, že tam můžete, přátelé, najít restauraci, až budete na Floridě, tak se na to můžete zaměřit, která každé první pondělí v měsíci je vyhrazená jenom pro hosty, kteří si chtějí, jak si to menu svoje a posezení v restauraci vychutnat úplně nazí.
0: No, tak. Hlavní číšnice, když tam přijdete, tak vás zavře.
1: Personál je oblečen.
0: Do koupelny, tam si můžete odložit svršky a poté usednout ke stolu.
1: Vrtalo nám také hlavou, jak někdo přijde na takový nápad, no je to proto, že jednou si tuhle restauraci pronajala parta nudistů a prostě to tam provozovali v rámci toho pronájmu a majiteli a šéfovi restaurace to přišlo jako dobrý nápad, tak to každé pondělí zkouší. Nevím, jaký je zájem. Šla bys?
0: No, ani
1: si spolu šli sednout.
0: Ani to, že okna restaurace jsou tónovaná a zacloněná, aby hosté měli veškerý klid, mě nepřesvědčí o tom, že pokud budu někdy v životě na Floridě, tam zajdu.
1: Budeme se radši držet toho původního tématu, co
0: přesně
1: nám změnilo
0: tak,
1: život.
0: Co vám změnilo život, pište nebo volejte.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Mluvíme o tom, co
1: mi změnilo život.
0: Ano, anebo vám.
1: No, Jana píše, dobrý den, mě zásadně změnil se život odchodem do důchodu. Počínaje raním pozdějším vstáváním a večerním usínáním konče. A to nej. Jsem studentkou univerzity třetího věku a to je zásadní rozdíl. Zvídám se hodně nových informací a témat a to je bájo, píše Jana.
0: Hezký příběh tady máme od další Jany a ta píše, že život se změnil, když byla málem okradena. Uvědomila jsem si, že život je krátký, nevíme, co se může stát a že nemá cenu odkládat věci na potom, to jsou důležité věty. Mm-hmm. Zbalila jsem si věci a odjela do Anglie jako au pair. No a to pak vedlo k au pair v Americe, kde jsem poznala svého manžela, 14 let tam žila a teď jsme spolu se synem už 8 let v Čechách. Nikdy bych neřekla, že jedno rozhodnutí mi takhle změní život a určitě k lepšímu.
1: Moc nás zdraví další posluchačka, která píše, no já jsem v 49 letech ovdověla, v 50 onemocněla rakovinou, v 51 se seznámila s partou úžasných kamarádek, se kterými jsme dodnes a už je to 25 let a to přátelství kromě mých úžasných dětí a vnoučat je to nejlepší, co mě potkalo a změnilo život. Jezdíme na výlety, chodíme do kavárny a je nám skvěle i po 70.
0: A teď?
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
0: A pro dnešek naše oblíbená kratochvíle, tedy přání k narozeninám. Budeme sice přát my, ale to komu budeme přát a koho překvapíme, to je na vás.
1: Tak pokud víte o někom, kdo má dnes narozeniny a chcete ho překvapit, třeba mu v něčem změnit i pohled na život, že se můžou stát malé zázraky, když mu zavolá někdo úplně cizí a popřeje k narozeninám, anebo si tak z někoho vystřelit, ale vlastně mu tím taky udělat radost, tak nám to napište. Napište nám jeho jméno a napište nám hlavně jeho telefonní číslo a my se s ním zkusíme spojit.
0: Pokud víte o někom, kdo má narozeniny a ještě ke všemu je naděje, že by mohl zvednout telefon z neznámého čísla, to také nedělá každý,
1: to
0: že
1: nedělá,
0: by bral jeho telefon.
1: No. Tak hlavně mu dopředu nevolejte, že mu někdo zavolá.
0: Vezmi to, budou ti volat z rádia.

0: Přání k narozeninám měli jste i dnes možnost a děláme to minimálně jednou do týdne, že vám takovou možnost dáváme popřát naším prostřednictvím někomu, kdo má dnes narozeniny a vůbec netuší, že by mu mohl někdo zavolat, natož pak z rozhlasového vysílání.
1: No a Hanka nám napsala hezký den, dnes má narozeniny, má kamarádka, která se stará už 18 let o svého nemocného syna, je to Lucie.
0: No a my už vytáčíme telefonní číslo paní Lucie a budeme doufat, že se nám podaří dovolat a že by případně ten náš telefonát mohla zvednout, ale zatím... Haló, slyšíme se?
2: Haló, dobrý den.
0: Dobrý den, to je Lucie?
2: Ano.
0: Tady Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek z Českého rozhlasu. Z dvojky my vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: Všechno nejlepší k narozeninám. A prozradila nám to vaše kamarádka Hanka, která vám přeje moc zdraví a my se k tomu samozřejmě
2: Hanka je úžasná, děkuju.
1: Přidáváme. Jak dlouho jste kamarádky?
2: Strašně let.
1: Co to
2: skoro
1: znamená?
2: 20 bych řekla.
1: Skoro 20 let. No a já vím, že se to nedělá u žen, ale přece jenom prozradíte, kolik vám dneska je.
0: A nemusíte.
1: Nemusíte.
2: Ale můžu, 48.
0: No 40,
1: ježiš. To kdyby mi bylo.
0: Kam jsme se vám dovolali, Lucie?
2: Domů, pracuji na home office, protože mám syna, těžce postiženýho, to je právě ta událost, která nás spojila s Hankou, takže já jsem úplně dojatá.
0: No, my máme radost, pokud vás ten náš telefonát potěšil, protože samozřejmě někoho to sem tam i zaskočí, že je chviličku v celoplošném rozhlasovém vysílání, ale pokud jsme vás potěšili a dojali, tak nás to samozřejmě těší a máme radost.
2: Ne, určitě.
1: Přejeme hlavně hodně zdraví a všechno dobré vám i vašemu synovi. Mějte se moc hezky a posíláme hudební pozdrav. Snad vám udělá k narozeninám radost.
2: Děkuju moc a já bych všem přála takové přátelé, jako mám já.
0: I my se k tomu přání připojujeme a jestli vás mohu poprosit a vydržíte nám ještě chviličku na telefonu, tak my si vezmeme vaši adresu a pošleme vám i od nás takový malý dárek k narozeninám. Mějte se hezky.
2: Taky hezký den.

0: Co mi změnilo život? No, mnohým z nás změnilo život, když jednoho rána se probudili a zjistili, že už také mají boky jako skříň. To si myslím, že taky sedí. No, ale píše nám Marta.
1: To jsou
0: Marta,
1: asociace.
0: No, no, tak ty to řešit nemusíš. Ale Marta, ta napsala moc hezky, že paradoxně jí změnila nemoc život, že první rok byl katastrofa, ale potom jsem si začala vážit faktu, že žiju. Zpomalila jsem, změnily se moje priority a z workoholika se stal vlastně šťastný člověk, tak přejem vám krásný den. Krásný den vám všem.
1: A děkujeme za zprávy, které jste posílali. Zveme k dalšímu poslechu za 3,5 minuty aktuální zprávy a potom dnešní poradna v pondělí tradičně spotřebitelská. Tentokrát si budeme povídat o výsledcích testování bezdrátových sluchátek. Tak zůstaňte s námi.

0: rodinou a soukromými společnostmi týká i lidí, kteří se do vesmíru nikdy nevydají. I na to se budu ptát Dušana Majera.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Na Novém Zélandu projednají zákaz sociálních sítí pro děti mladších 16 let. A bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. O růstu minimální mzdy v dalších dvou letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2 500 korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
4: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
3: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují, odbory nesouhlasí. Někteří studenti a pedagogové filozofické fakulty kritizují plánovanou reorganizaci. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Škola potřebuje šetřit, vadí jim hlavně rychlost změn a obávají se o budoucnost některých oborů. Fakulta totiž počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti sice budou mít právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
5: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
3: Podle vedení mají změny fakultě ušetřit desítky milionů korun ročně. Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí. V Pohořelicích na Brněnsku pokračuje archeologický výzkum při proměně veřejného prostranství v lokalitě Stará obec. Odborníci tam v zemi narazili na základy novověkých domů ze zaniklé židovské čtvrti i na stavbu z 15. století. Umístění nalezených základů budov přitom přesně sedí s historickými katastrálními mapami, vysvětluje archeolog Michal Bučo.
6: Zásypu toho domu a v jednom z objektů jsme našli reliefně zdobenou kachlici, která je vlastně taková specifická spíš pro nějaký oblasti hradu, zámku nebo bohatých měšťanů, takže to dokazuje o tom, že byli ty měšťany bohatí.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov čekejte kolonu za sjezdem na Heřmanovu huť. Na kilometru 102 se jede omezením, zdržíte se do 10 minut. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na Plzeň popojíždí hodně kamionů, chvílemi regulují vjezdy do tunelu, osobním autem se zdržíte až 20 minut a provoz vázne i dál na příjezdu k letišti v Praze. Kvůli stavebním pracem se z Evropské zdržíte asi čtvrt hodiny. Tolik zprávy, s vámi jsou dál Patricie a Jiří.
7: Zdravíme vás teď krátce 4,5 minuty po 10. hodině. Před námi je poradna a my se podíváme na bezdrátová sluchátka, která se stala běžnou součástí našeho života. Posloucháme s nimi hudbu, posloucháme podcasty, telefonujeme a děláme další věci. Třeba zrovna teď nás posloucháte právě tímhle způsobem.
8: Při výběru bezdrátových sluchátek ale prý nejde jenom o kvalitu zvuku, důležitá totiž může být například výdrž baterie, rychlost nabíjení, pohodlí při dalším nošení a tak dále. Těch položek je samozřejmě daleko víc a zaměřil se na ně spotřebitelský časopis D-Test. No a my budeme v následující poradně seznámeni s výsledky takového testování.
7: Za chvíli tady přivítáme vedoucího testování spotřebitelské organizace D-Test Tomáše Jeřábka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Já i Patrika, i náš host, kterým je dnes Tomáš Jeřábek, vedoucí testování spotřebitelské organizace D-Test, máme na uších sluchátka s drátem.
2: Ano, ale
1: budeme se zabývat i jinými sluchátky.
2: Těmi bezdrátovými, tak Tomáši, vítáme vás tady u nás na dvojce, dobrý den.
3: Hezký den vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
2: Slíbili jsme, že poradíte, na co se při nákupu zaměřit a které vlastnosti sluchátek opravdu stojí za pozornost. Tak bezdrátová sluchátka, jak jsme říkali, máme nejenom k tomu, abychom poslouchali muziku, ale taky mluvené slovo, abychom s nimi telefonovali, abychom sportovali. Často vidíme běžce, kteří mají právě sluchátka v uších. Tak co všechno při tom testování 16 bezdrátových výrobků jste vlastně sledovali?
3: Já jenom upřesním, že tentokrát jsme se v testu soustředili na náhlavní sluchátka cirkumaurální konstrukce, to znamená s náušníky kolem uší, a testovali jsme samozřejmě kvalitu zvuku při poslechových zkouškách panelových, potom různé rušivé vlivy jako šustění při nošení nebo šum, který můžou bezdrátová sluchátka zejména vydávat, potom aktivní potlačování okolního hluku, včetně měření jeho přínosu oproti samotné pasivní izolaci, která je taky velmi důležitá, na to lidé častokrát zapomínají, kvůli reklamě zejména. A testovali jsme taky komfort a ovládání, vlastnosti baterie a samozřejmě i zpracování.
1: Já si vybavuji, že my už jsme se o testování bezdrátových sluchátek bavili, ale nevím, jestli nešlo náhodou o ty špunty do uší nebo něco podobného.
3: Mohla to být špuntová sluchátka, testujeme je vlastně dlouhodobě, kontinuálně během celého roku.
1: V každém případě mě zajímá, jestli vy se v takovém testu zaměřujete na produkty, výrobky, které jsou na trhu třeba novinkami, anebo jestli to není to důležité kritérium.
3: Testujeme během celého roku a potom všechny výsledky dáme dohromady do jedné publikace, takže je možné, že se v publikaci najdou výrobky staré třeba několik měsíců, ale třeba i několik týdnů.
2: Mně vždycky dojde baterka. U čehokoliv, tak by mě zajímalo.
1: No, ona u čehokoliv vždycky někdy jako dojde baterka.
2: Mně dojde hned, takže já potřebuju vědět u každého výrobku, jak dlouho ta baterie vydrží.
1: Jak si stojí sluchátka v tomto ohledu?
3: Tentokrát jsem i já byl překvapený z toho, jak dlouho některá sluchátka vydrží přehrávat skutečně. Ne jenom být vypnutá, ale skutečně přehrávat zvuk na jedno nabití. V nejlepších případech se jednalo o více než 90 hodin. Takže pokud si správně vyberete a posloucháte třeba několik hodin denně, tak skutečně můžete výdrž počítat v řádu týdnu.
1: Pro porovnání, kolik vydržela ta nejslabší sluchátka?
3: Méně než 20 hodin.
1: To je
3: obrovský rozdíl.
1: A ještě se pojďme v první části poradny na závěr podívat na to, v jaké cenové relaci jste vybírali v těch 16.
2: Jestli tam je velký rozdíl oproti těm 20 hodinám ku 90.
3: No, nejlevnější sluchátka stála 1600, zatímco nejdražší přes 40 tisíc korun. Takže skutečně ten rozptyl jsme tam měli obrovský. Omezovali jsme se skutečně jenom tou produktovou kategorií, to znamená bezdrátová sluchátka náhlavní s náušníky kolem uší.
2: No, pokud máte otázky, tak sem s nimi. Zavolejte do dnešní poradny, kdy se bavíme o bezdrátových sluchátkách, a můžete nám buď telefonovat na 22 155 25 25 a nebo nám můžete svůj dotaz poslat i SMS-kou.
1: Je to tak, 702 222 220, naše známé telefonní číslo, tedy SMS-kové číslo, SMS-kové, opravuji.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: D-test otestoval bezdrátová náhlavní sluchátka a o výsledcích a průběhu testování nám povídá v dnešní poradně vedoucí testování spotřebitelské organizace D-test Tomáš Jeřábek.
2: Mluvil jste o tom, že jste porovnávali kvalitu zvuku, rušivé zvuky, potlačení těch okolních zvuků. Bavili jsme se před chvílí také o baterii, jak dlouho vydrží. Co, pane Jeřábku, rychlost nabíjení? Protože když těsně před odchodem z domu zjistím, že sluchátka mám skoro vybitá, tak dám je na 10 minut, na čtvrt hodiny nabít. Prodlouží to jejich výdrž? Jak to funguje?
3: Určitě to prodlouží jejich výdrž. Sluchátka v dnešní době se nabíjí poměrně rychle a i malá úroveň nabití díky celkové dlouhé výdrži, tak vám dá skutečně několik hodin, dokonce v některých případech těch 15 minut dá desítky hodin výdrže. Nejdelší výdrž po 15 minutách nabíjení, kterou jsme zaznamenali, tak bylo přes 18 hodin. Není to ale pravidlem, spíše se připravte na půl dne a dvoje sluchátka s nejkratší výdrží po 15 minutách nabíjení vydržely méně než 5 hodin.
1: Určitě se dostaneme za chvíli k tomu dnes tolik populárnímu a diskutovanému noise cancelingu, tedy to potlačování okolního zvuku, ale ještě mě zajímá v souvislosti s tím rozdílem, který nás zaujal, těch 20 hodin přehrávání až těch 90 hodin na jedno nabití. Dočteme se o tom i u toho výrobku na obalech a dá se těm údajům věřit?
3: Moje oblíbené hobby při psaní testů je právě porovnávat tyto hodnoty s tvrzeními výrobců.
2: No, dost a
3: co mě, čím dál častěji překvapuje, tentokrát k tomu mám důvod a není to žádný sarkazmus nebo žádná škodolibost, protože spousta výrobců se dokonce podceňuje. Ano, někteří výrobci přehání tvrzení o výdrži, ale setkali jsme se a zrovna v tomto testu se dvěma výrobci, kteří se o desítky hodin podcenili, kteří uvedli působivou výdrž ve svých materiálech, ale když jsme my měřili, samozřejmě může tam být nějaké drobné rozdíly kvůli metodice, ale skutečně jsme naměřili o desítky hodin více, takže to je pozitivní trend, kdy výrobci jsou opatrní a někteří samozřejmě a skutečně neslibují to, co nemůžou potom splnit.
2: No, pokud chtějí naši posluchači se na něco zeptat, stále mají možnost, ať už nám napsat na naší SMS-kovou bránu, anebo zavolat na 22 155 25 25. Jirka o tom mluvil, že je teď vlastně poslední dobou takové velké lákadlo, to aktivní potláčení okolního hluku, tak funguje opravdu tak, že si, dejme tomu, ve vlaku nebo v letadle, nebo na ulici udělám kolem sebe opravdu jako naprosto dokonalé ticho?
3: Aktivní potlačování okolního hluku nikdy nevytvoří úplné ticho, spíše sníží úroveň hluku na nějakou přijatelnou, nebo řekl bych tolerovatelnou hodnotu. Zároveň mnoho sluchátek má problémy s vykrýváním některých konkrétních frekvencí. Můžu třeba říct, že u testovaných sluchátek z Kalkendy H540 si panel testujících při zkouškách aktivního potlačování okolního hluku stěžoval na propouštění hlubších frekvencí. Já můžu přidat i svoji zkušenost. Před pár lety jsem na denní bázi používal Apple AirPods Pro první generaci a u nás v kancelářích jsme měli kolegyni, jejíž hlas úplně dokonale obcházel aktivní potlačování okolního hluku, což bylo snad ještě horší, než kdyby fungovalo celkově špatně, protože nejenom, že mě to rušilo, ale ještě jsem přišel o kontext konverzace. Mm-hmm. Takže skutečně to aktivní potlačování okolního hluku může fungovat různě a nikdy nepotlačuje hluk úplně.
1: Když jsme mluvili o těch cenách, vy jste se dostal od těch několika stovek, dejme tomu, až k těm téměř 40 tisícům. A já teď, když se dívám na váš text, tak vidím, že to byla sluchátka za víc než 40 tisíc korun. Odpovídá ta cena kvalitě, nemusíme teď říkat konkrétní značku, ale jestli za těch 40 tisíc si opravdu koupíme něco, co je nejlepší na světě.
3: Pokud jde o kvalitu zpracování, tak ano, tam skutečně ta sluchátka jsou kvalitně vyrobená a mají působivé materiály, ale pokud jde o funkčnost, tak tam existují určité mezery a ne, že by ta sluchátka byla špatná, ale skutečně i o desítky tisíc levněji najdete sluchátka, která třeba lépe hrají.
2: Tak máme na telefonu dotaz. Dobrý den, vítejte tady na Dvojce.
4: Dobrý den, tady je posluchačka Vlasta z Berounska. Poslouchám tu vaši debatu. Je mě 80 pryč a mám potíže se sluchem. Bylo mi doporučeno na audio vyšetření, abych si zakoupila sluchátka, když sleduju televizi nebo rozhlas. Tak jsem chtěla poprosit, jaký bych si měla koupit ty sluchátka.
3: Je třeba skutečně sledovat, jestli výrobce uvádí, že se jedná o sluchátka pro lidi se sluchovými vadami, protože za normálních okolností, v případě normální spotřební elektroniky, tak se výrobci snaží nepřehánět to s hlasitostí sluchátek, aby zase naopak nepoškozovali sluch uživatelů. Takže pokud už je potřeba nějaká sluchátka, která hrajou vyšší hlasitostí, je skutečně potřeba, aby tomu ten přístroj byl uspůsoben od výroby. Takže toho si při výběru všímejte a vlastně řekl bych, že v podobných případech na ničem jiném nezáleží, protože z těch sluchátek, která jsou tomuto užití uspůsobena, není jich na trhu tolik.
1: Děkujeme. Druhá část poradny, výsledky testování bezdrátových sluchátek s Tomášem Jeřábkem a případně vašimi dotazy, pokud nějaké budete mít, stále můžete zavolat nebo napsat SMS-ku či e-mail.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
5: Dva na Dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O výsledcích testování bezdrátových sluchátek ptá se posluchačka na podobný dotaz, jako měla volající před chvílí. Tak jestli tady mezi těmito sluchátky jsou i takové, které pomohou nedoslýchavému?
3: Spíše ne. Na poli spotřební elektroniky u podobných audioproduktů probíhají různé experimenty s pomocí nedoslýchavým. Například Apple u svých sluchátek dokáže aktivovat režim zvýšené hlasitosti a pomoci nedoslýchavým, ale nikdy to není příliš spolehlivé a je dobré skutečně si najít produkt, který je přímo na tohle zaměřený.
2: No, my máme ta sluchátka mnohdy opravdu několik hodin na hlavě. Jak si vedly ta sluchátka, řekněme, z hlediska toho pohodlí uživatelského?
3: Kdybych měl vypíchnout něco zajímavého, tak je to, my jsme to zjišťovali pomocí panelových zkoušek a překvapilo nás, že v mnoha případech skutečně je potřeba si ta sluchátka vyzkoušet, protože někomu budou sedět a někomu ne. Každý z nás má jiný tvar uší, jiný tvar hlavy, někdo nosí sluchátka s brýlemi, někdo bez brýlí, někdo je používá ke sportu, někdo ne, lidé se různě třeba potí, takže i při tom zjišťování toho komfortu a ovládání nenašli jsme nic přímo tragického, kromě teda některých nedostatečných návodů k použití, kdy je potřeba nápovědu skutečně hledat online a myslím hledat, že tedy výrobci neudělají mnoho pro to, aby ji člověk snadno našel, ale to vyzkoušení sluchátek třeba v showroomu prodejce nebo v showroomu výrobce, případně objednání a následně vrácení do 14 dnů je velmi důležité.
4: Přeci jenom k tomu ještě jedna otázka, protože asi takovým tím nejběžnějším materiálem je nějaká, a teď vy to budete vědět jistě lépe než já, ale je to jistě nějaký syntetický materiál, který vypadá jako koženka nebo něco takového, co máme na uších, ale jsou sluchátka i jiná, kde to více připomíná, dejme tomu látku nebo něco takového a možná zrovna v těch horkých dnech, které jsme zažili v průběhu toho léta, v letošním roce, tak může být opravdu jaksi jeden materiál příjemnější než druhý. Koukali jste se na to?
3: Pokud jde o to samotné zahřívání, tomu jsme se věnovali jenom okrajově. Ano, někteří posluchači při zkouškách běžného nošení uváděli, že se jim ve sluchátkách více potí uši, ale specificky jsme přímo tohle nesledovali, ale máte pravdu, že v těch materiálech většinou se používá nějaký druh koženky s nějakou povrchovou úpravou, případně nějaký textil a ta textilní sluchátka obecně na to pocení uší jsou lepší.
2: Ještě stručně vás poprosím odpověď na otázku, jestli se u nich dá něco opravit nebo vyměnit.
3: Náušníky, které jsme zmiňovali, tak se většinou vyměnit dají. Našli jsme sluchátka, u kterých nejdou vyměnit. Namátkou řeknu třeba sluchátka s nejhorším hodnocením zpracování. Jsou to JBL Tune 730BT. Tak jeden z důvodů, proč jsme zpracování hodnotili zrovna u těchto sluchátek tak špatně, bylo, že jsme u nich nenašli ani náhradní náušníky, ani náhradní baterii. To jsou dvě položky, které jsou vlastně spotřební zboží. Náušníky degradují, opotřebovávají se a baterie časem nebo opakovaným používáním degradují taky.
4: Děkujeme. Konkrétní výsledky samozřejmě v časopise a nebo na webu D-testu. Tomáš Jiřábek z D-testu s námi dnes ve studiu a probrali jsme výsledky testování bezdrátových sluchátek. Jenom v rychlosti na závěr, kdybyste měl nějakou perlu a nějakého propadlíka, tak propadlíka jsme teď slyšeli a něco pozitivního?
3: Můžu říct, jedním jménem propadlíka a zároveň něco pozitivního, nejhorší výsledky celkově jsme zaznamenali u Fairphone Fairbuds XL nové generace, ale na druhou stranu jsou to sluchátka také s obecně nejlepší opravitelností. Skutečně na webu výrobce najdete každý jeden náhradní díl, že byste z toho pomalu ta sluchátka postavil znovu. Takže mají pozitivní vlastnosti, ale v námi sledovaných vlastnostech zkouškách si moc dobře nevedli.
2: No, ale tak prokutili, ne? Dobrý dárek.
4: Urob si sám.
3: Stavebnice.
4: Tomáš Jiřábek, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkuji, hezký den.
0: řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Je 10:30 a k tomu 5 minut, ale i dnes po 16. hodině u nás na dvojce Káva od 4. Vaší průvodkyní Patricie Strouhalová, tedy využiju té příležitosti. Patriko, s kým si budeš povídat a o čem?
2: Tentokrát přijal, protože je pondělí, tak se věnujeme vždycky zdravotní tematice. Přijal pozvání Martin Miller, pan doktor z rehabilitační nemocnice v Berouně, a my si budeme povídat o vlastně fyzioterapii, co by cíleném zákroku intervenční medicíny a intervenční rehabilitace, komu vlastně tyhle ty zákroky pomáhají, jak ten lékař pozná, odkud přesně ta bolest vychází a může tedy aplikovat obstřik, jak to funguje, jestli je to trvalé, nakolik se to může třeba do roka opakovat a jestli vlastně ten pacient, který odchází, tak je, jako, jak se říká, zakonzervován, takže už ta bolest se nevrátí. Tak všichni, kteří mají nějaké bolesti kloubů a hlavně zad, poslouchejte nás společně po 16. hodině a připravte si otázky, adresu, na kterou je budete moc posílat, tak to velmi dobře znáte, protože ji využíváte i teď dopoledne.
1: A my doufáme, že žádnou bolestí dnes netrpí ani na těle, ani na duši Aleš Cibulka. S ním se za chvíli spojíme, bude tu jeho dnešní červen koberec.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleši, doufám, že se výborně slyšíme. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, právě jsem dotančil s Madonou, jsem připraven, hezký den.
4: To je dobře. No, dnešní den, to je vlastně několik zajímavostí z historie, hned ta první, jako docela nás to s Jirkou překvapilo. Ty tvrdíš, že dneska je to 90 let, kdy u nás poprvé hrál na televizi.
2: Aleš tvrdí spoustu věcí.
4: To je pravda, takže jako věříme třetinu, tak vysvětli, když přece televize začala vysílat až v roce 1953.
3: No, já jsem byl taky velmi překvapený, ale představte si, dneska je to opravdu 90 let od chvíle, kdy byl na našem území vůbec poprvé zachycen televizní signál. 24. srpna 1936 se to stalo na děčínském Sněžníku. Představte si, že tamní učitel technického učiliště Matias Ferber si sám postavil televizní přijímač v roce 1936 a podařilo se mu na něm zachytit obraz vysílaný až z Berlína. A nebyl to ledajaký program, šlo o přenos právě skončených berlínských olympijských her. Nacistické Německo tehdy totiž chtělo světu předvést nejmodernější techniku a během olympiády odvysílalo více než 70 hodin černobílých televizních přenosů. Ti mohli lidé sledovat ve zvláštních televizních místnostech v Berlíně a v Postupimi. No a část toho signálu dolétla až k nám na vrchol děčínského Sněžníku, kde stál tento učitel technického učiliště se svým přijímačem. Jinak samozřejmě Československá televize začala zkušebně vysílat opravdu až 1. května 1953. Připadá mi, že v době, kdy každý z nás má televizi v mobilu a může sledovat stovky stanic z celého světa, je tahle ta představa spíš komická, ale pozor, teprve 90 let stará. Ale opravdu před 90 lety, pokud bychom to tak brali, v Československu nebo na našem tehdejším území hrála poprvé televize na děčínském Sněžníku.
2: Aleši, děkujeme za to dovysvětlení a tuhle historickou zajímavost. Teď se ovšem přesuneme do Spojeného království na jihovýchod Walesu. Co pak se tam stalo, a to před 51 lety?
3: Další zajímavost, která se váže k dnešnímu dni, 24. srpna 1975 se právě v Rockfield Studios právě na jeho východě Walesu začala rodit jedna z nejslavnějších skladeb všech dob, Bohemian Rhapsody skupiny Queen. Freddie Mercury prý už měl tuhletu skladbu do značné míry promyšlenou, když přicházel do studia, jenomže to, co měl v hlavě, bylo na tehdejší techniku mimořádně složité, protože nahrával se dalo samozřejmě jenom na magnetofonový pás. Nahrávka spojuje baladu, operu, rock, nemá vlastně klasický refrén a její vznik, pozor, trval zhruba 3 týdny. Freddie Mercury, Brian May a Roger Taylor vrstvili jeden hlas před druhý. Některé pasáže vznikaly pomocí obrovského množství dotáček. Prý v té skladbě je celkem 180 vokálních overdubů. To jsou ty hlasy, jak se vrství jeden přes druhý. Proto vlastně tahle píseň nikdy nemohla být živě hrána, protože by to prostě nešlo. Potom nastal jeden velký problém. Bohemian Rhapsody byla neobvykle dlouhá. Měla skoro 6 minut.
4: 5 minut 55 vteřin.
3: Ano, víš to přesně. Rozhlasové stanice říkali, my to hrát nebudeme. V roce 75 vyšla a okamžitě se dostala na první místo britské hitparády a tenhle ten experiment, který se vlastně vymykal tehdejším pravidlům, se stal jedním z největších hitů. Jedna z největších rockových nahrávek historie. No a na závěr zodpovězení otázky, o čem vlastně Bohemian Rhapsody je. Možná si vzpomenete, možná jste to měli taky tak, že když jste se začali učit anglicky, tak jsme si hltavě překládali, o čem to teda vlastně ten Freddie Mercury zpívá. A když jsme si to přeložili, tak jsme zjistili, že vlastně moc nevíme. Freddie Mercury to nikdy pořádně neprozradil. V tom textu sice mladý muž přiznává matce vraždu a prochází podivným takovým dramatem plným viny, strachu, vzdoru, ale Freddie odmítal dát písni jednoznačný výklad a sám říkal, že ta píseň má mít fantazijní atmosféru a každý posluchač si má prý sám rozhodnout, co pro něj znamená. Takže to tajemství Bohemian Rhapsody se tak Freddie odnese sebou. Každopádně víme, že začali nahrávat 24. srpna 1975 a trvalo jim to ty 3 týdny, než tenhle ten skvost vznikl.
4: No, já se dívám do našeho playlistu, ale Bohemian Rhapsody hrát nebudeme. O tu skladbu se postará vlastně dnešní oslavenec.
3: Ano, tak mohl by to být třeba herec, režisér, hudebník Kuba Werenberg, tomu je dneska 52 let. Mohl by to být náš milý rozhlasový kolega, opravdová rozhlasová a televizní legenda Honza Rosák, kterému bude za rok 80, takže toto uděláme ve velkém, tu 79 tak přejdeme. Ale narozeniny dneska slaví muž, který opravdu dokázal z elektronické hudby udělat obrovskou audiovizuální podívanou, Jean-Michel Jarre. Jak my Češi říkáme Jarre, což možná taky je povoleno, tahle ta drobná zkomolenina jeho příjmení. Narodil se 24. srpna 1948 v Lyonu, dneska je mu 78 let. No a v roce 1976 jeho album Oxygen přineslo naprostý průlom, prodalo se ho 18 milionů kusů. Jarre se proslavil také monumentálními koncerty pod čirým nebem plnými laserů, projekcí, světelných efektů, při nich šlámal rekordy v návštěvnosti, takže my si teď připomeneme tenhle ten jeho skvost z roku 1976. Vidíte, vlastně o rok mladší než ta Bohemian Rhapsody. Všechno souvisí se vším.
2: Aleš Cibulka a jeho dnešní procházka po Červeném koberci velmi zajímavá a my už se teď těšíme na to zítřejší dopolední setkání. Aleši, měj se hezky, pěkné pondělí.
3: Mějte se krásně, vyrážím na nejbližší kopec, sestavil jsem si televizi, snad tam nic nechytím. No.

0: Příjemně mrazivé příběhy letos zapadly do toho horkého léta a my v našem vysílání dvojky spolu s vámi teď v tomhletom týdnu budeme zase hledat někoho z děsivého příběhu nebo děsivých příběhů.
1: Je před námi pátračka, v našem vysílání můžete poslouchat četby na pokračování rozhlasové adaptace právě takových příběhů, o kterých Patricie mluvila, protože letošní léto na dvojce je mrazivé. No a v pátračkách hledáme postavy z takových příběhů. Tady je první indicie tohoto týdne. I v tomto týdnu, posledním letošním prázdninovém, platí, že někdo z vás vyhraje pobyt, poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Tak to zkuste. Koho hledáme?
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Skrytý v kůlně u jedné venkovské chalupy jsem dlouhé měsíce tajně pozoroval lidi. Učil se jejich řeči, zvykům i emocím a snažil se pochopit složitý svět, do kterého jsem byl tak bezcitně vržen. Toužil jsem po jediném, aby mě přijali mezi sebe a opětovali mi mou skrytou něhu. Pro většinu z nich ale nebylo důležité, co cítím, nebo jaký v hloubi duše skutečně jsem. Stačil jediný pohled a okamžitě přišlo kruté odsouzení. Obrovská postava, zjizvená tvář a neohrabané pohyby budily strach všude, kam jsem přišel. Moje touha po lásce se tak kvůli jejich neustálému teroru brzy proměnila v čistou nenávist.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: To byla Tereza Kerndlová a předposlední píseň našeho dnešního dopoledního setkání. Tu poslední obstará Pavel Bobek, ale my vás ještě v rychlosti stihneme pozvat k poslechu Blízkých setkání.
1: Dnes Vasil Fridrich přivítá Dušana Majera, šéfredaktora webu o kosmonautice, tak zcela jistě se společně podívají i na Měsíc a jinak Dušan Majer získal několikrát cenu Akademie věd České republiky právě za popularizaci vědy. Tak i to bude dnešním tématem v rozhovoru, který za chvíli uslyšíte. Těší se na vás Vasil Fridrich a my dva zase zítra po 9.
0: Je to tak, mezi 9. a 11. vás opět i v úterý rádi pozdravíme. Mějte se hezky a příjemný den vám přejí Patricie Strouhalová
1: a Jiří Holoubek.

Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, Mezinárodní výstava bonsají a suiseky a Festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na Festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 50 korun.

0: Česko podle ministra zahraničí Macinky musí hledat partnery i mimo západní svět, i když do něj stále patří. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině. A čekejte jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů patří na západ. Nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice nebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka také řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak bude podle ministra zahraničí nadále podporovat protiruské sankce.
1: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
0: Macinka zároveň zdůraznil, že spojenectví se Západem už nestačí. Kvůli boji s ilegální migrací nebo technologickou závislostí by podle něj mělo Česko navazovat spolupráci i v dalších regionech. Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastasie Neradové několik faktorů.
2: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
0: Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu necelých 148 miliard korun poputuje na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Fotografie z hvězdárny ve Valašském Meziříčí má ocenění od americké NASA. Americký úřad pro letectví a vesmír ji v sobotu zveřejnil jako astronomický snímek dne. Jmenuje se Většinou Perzeidy a pořídili astronom Jakub Koukal. Je to druhá fotka českého autora, kterou NASA vybrala během jednoho týdne. Co všechno se na noční obloze podařilo zachytit, říká Jakub Koukal.
3: Je to každopádně velká podsta, toto je můj experiment, protože ty kamery bylo potřeba poskládat dohromady, takže je to včetně skriptu, který jsem si vyvinul sám, který mi ty obrázky transformuje do tohoto tvaru, tak aby to vypadalo jako celoblohový snímek. Pravděpodobně tohle se jim líbilo, že to je fakt jako surový obrázek a to čistě geometrická transformace a napasování těch snímků na sebe.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer na jeho západě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů.
5: Doprava.
0: Pražský okruh je z dálnice D1 na letiště neprůjezdný. V Cholupickém tunelu se srazila dodávka s vojenským pick-upem a na vozovku vytekly kapaliny. V Praze je pak ucpaný příjezd k letišti kvůli stavebním pracem. Od Evropské ulice se zdržíte asi 10 minut. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku jsou kolony. Popojíždějí před stavbou sjezdu na Hlubokou nad Vltavou a zdržíte se do 15 minut. Tolik zprávy. Teď blízká setkání a Vasil Fridrich.
6: Kosmonautika má zvláštní vztah k času. Velké cíle se vyhlašují na desetiletí dopředu, termíny jejich uskutečnění se posouvají o měsíce i o roky, zatímco během samotného letu mohou rozhodovat zlomky sekundy. Skutečný význam jednotlivých událostí se však ukazuje vždycky až s odstupem. A právě letošní rok nabízí nezvykle mnoho kandidátů na historický zlom. I o tom si budu povídat s publicistou a popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem. Vítejte na dvojce.
7: Krásný den.
6: Pokud se nestane něco naprosto nepředpokládaného, budete zbaven povinnosti dostat sásce a skonzumovat zubní kartáček. Jak došlo k tomuto na první pohled nevědeckému hecu?
7: Tak chtěl jsem ukázat tu absurditu, když se pořád mluví o tom, že za chviličku poletí lidé na Mars, tak jsem chtěl ukázat, že opravdu stojím za tím názorem, že to hned tak ne.

0: bude. A vsadil jsem se tehdy, že v nějakém přímém přenosu s kamarády, že pokud noha člověka stane na Marsu před rokem 2030, takže s ním zubní kartáček. Bylo to tuším někdy už před rokem 2020 a byl jsem si tehdy už docela jistý, ale jak ten čas plyne, tak si myslím, že je moje výhra stále jistější.
1: Patří váš obor k oblastem, kde se často uzavírají sázky stran nějakých termínů a budoucích plánů z hlediska dobývání vesmíru, právě protože je tam mnoho nejistého, i když plánů je spousta?
0: Interně možná ano, ale to jsou sázky, které třeba se nedostanou na veřejnost, pokud se třeba vsadí mezi sebou dva členové nějakého týmu, ale řekněme těch veřejně známých zas až tak moc není.
1: Říká s úsměvem můj dnešní host, publicista a popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio K.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: O kosmonautice si dnes povídám s publicistou a popularizátorem téhleté krásné disciplíny, když se létá do vesmíru, s Dušanem Majerem. Na začátku roku jste říkal, že právě rok 2026 může rozhodnout, zda je současný rozmach kosmonautiky jenom vlna nadšení, anebo začátek nové éry. Už máme 8 měsíců téměř za sebou tohoto roku, tak jaký by byl průběžný verdikt? Ano, je to začátek nové éry, nebo jenom takový opatrný trend, který se bude rozvíjet?
3: Zatím bych byl opatrný, protože nevíme ještě, co nám ty zbylé měsíce přinesou, ale už jsou tam náznaky optimismu, řekněme. Podařila se mise Artemis 2, návrat lidí k měsíci, zatím ještě ne na povrch měsíce, ale k měsíci po 53 letech. Ta mise proběhla tak dobře, že to jediné, co média řešila, tak byly problémy s toaletou, což samo o sobě říká, že pokud tam nebyl žádný závažnější problém a řešilo se v podstatě jenom tohle, tak ta mise musela být bezvadná a byla. Ostatní mise probíhají taky podle plánu, samozřejmě objeví se některé problémy, rakety havarují, mise se odloží třeba o několik týdnů či měsíců. To všechno jsme zažili v posledních měsících, ale můžu říct, že především díky té misi Artemis 2, tak rok 2026 zatím vypadá jako spíše pozitivní.
2: Ta jarní mise Artemis 2 k měsíci byla mimořádně mediálně pokrytá díky rozvoji techniky a technologií. Jsme mohli vlastně sledovat online průběh téhleté mise. Je to tak, že i díky tomu obrovskému masivnímu mediálnímu pokrytí můžeme považovat tuhle misi za událost roku, anebo by se jí mohlo stát něco třeba mnohem méně nápadného, co nemá takovou pozornost?
3: No, myslím si, že abychom se bavili o události roku, tak trumfnout Artemis 2 bude hodně těžký. Samozřejmě nemůžu ještě předvídat, co přinesou ty další měsíce. To by snad musela nastat nějaká katastrofa na Mezinárodní kosmické stanici, aby...
2: Kterou tím nepřivoláváme.
3: Samozřejmě, to bych si vůbec nepřál. Ale tím významem, protože samozřejmě chystají se zajímavé mise z hlediska vědeckého výzkumu, ale přece jenom pořád i... Když se podíváme na ten zájem veřejnosti, tak pořád ta pilotovaná kosmonautika je ještě o stupínek výše než i ty nejzajímavější vědecké bezpilotní mise. A jelikož tady se neletělo na nízkou oběžnou dráhu, kam se létalo v posledním půlstoletí, ale k měsíci, tak si myslím, že ten prostor pro překonání téhleté mise je skutečně malý.
2: Vy jste zmínil katastrofu na Mezinárodní vesmírné stanici. Já si vybavu nějaký případ, že tam našli nějakou malou milimetrovou dírku a řešilo se, kde mohla vzniknout. Opakovalo se někdy ještě něco podobného, nebo tohle byl naprostý unikát?
3: Tak byla to výjimečná situace v tom, že se ta dírka nacházela v kosmické lodi Sojuz, která byla v té době připojena k Mezinárodní kosmické stanici. Něco plus minus podobného, i když ne úplně to samé, probíhá na ISS ještě teď. V posledních několika letech byl zaznamenán drobný, ale měřitelný pokles tlaku v útrobách stanice a ukázalo se, že v připojovacím tunelu, na který se připojují kosmické lodě v zadní části modulu Zvezda, tak jsou praskliny. Ruští kosmonauti se to snaží zalepit. Před pár týdny proběhla...
2: Pardon, jak se lepí takhle v kosmu taková věc? Vezme se vesmírná lepící páska a přelepí se
3: to? Ta přijde až potom. Nejprve se to zapatlá takovým tmelem dvousložkovým, aby se to vmáčklo do těch spár a poté se to přelepí páskou, která je v podstatě... Neříkám, že úplně běžná, která se dá koupit, není to taková ta běžná, kterou se přelepují balíky, ale je, myslím, že se dá koupit taková izolační, která má na sobě takovou stříbrnou vrstvu z alobalu, zpevněná, tak takovou se to celé místo přelepilo.
2: Mají takové vybavení astronauti, kosmonauti na ISS jaksi standardně na opravu lodi, anebo se musí přivést, až když se zjistí, že nějaký problém je?
3: Na ISS jsou různé prostředky, ať už pro medicínské zásahy nebo pro opravy. Samozřejmě pokud nastane nějaká specifická událost, tak je potřeba tam nějakou zásobovací lodí dopravit ty potřeby a prostředky, aby se to dalo udělat.
2: My jsme zmínili, že nás čeká ještě pár měsíců tohoto roku a že něco významného se může stát. Už 30. srpna má odstartovat teleskop Nancy Grace Roman, což jsem se já jako laik dozvěděl, že má stejně velké zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ale v jediném záběru uvidí nejméně 100x větší část oblohy. Není tohle něco, co taky proměňuje zcela zásadně tu technologii, která ve vesmíru je?
3: Ano. A to je přesně ta mise, o které jsem mluvil před pár minutami, když jsem říkal, že nás čekají velmi zajímavé mise z vědeckého hlediska, ale pořád tam chybí ten lidský aspekt. Samozřejmě teleskop Nancy Grace Roman je podle mého názoru nejvýznamnější vědeckou misí, která letos odstartuje, zvláště když dneska v noci na dnešek měla startovat čínská sonda Chang'e 7 k měsíci, nejkomplexnější lunární mise všech dob. Bohužel musela být odložena a pravděpodobně poletí až v příštím roce. Zatím to tedy ještě není stoprocentní, ale vypadá to velmi pravděpodobně, tak myslím si, že teleskop Nancy Grace Roman z hlediska vědeckého významu je nepřekonatelný.
2: Souhlasil byste s tvrzením, že to je jako proměnit pohled z klíčové dírky do panoramatického okna?
3: Bezesporu ano, protože právě ta šířka zorného pole, které nám tento teleskop nabídne, tak je naprosto neskutečný. Ano, máme Hubbleův teleskop, máme teleskop Jamesa Webba, ale ty nám nabízejí krásné detailní pohledy na malou část oblohy. Teleskop Nancy Grace Roman rozšíří ten pohled na mnohem větší plochu, takže umožní sledovat vzájemné vztahy mezi těmi velkoformátovými oblastmi oblohy.
2: Říká o současných technologiích ve vesmíru můj dnešní host, publicista a popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
0: Český rozhlas 2.

0: O kosmonautice si povídáme s publicistou a popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem. Od 8. června počítáme s českou misí v roce 2027 a Alešem Svobodou v roli pilota. Stále se však čeká na schválení partnerů Mezinárodní vesmírné stanice. Vy jste pravděpodobnost jeho účasti na letu odhadl na 99,99%. Co tvoří ten zbytek té nejistoty? Co by se mohlo stát? Tak nedej bože,
1: aniž bych Alešovi cokoliv přál, tak samozřejmě může si třeba zlomit nohu. Může se mu stát i něco horšího, a to už do toho nechci zabíhat. Může se stát velmi nepravděpodobná možnost, že by ta posádka nebyla schválena mezinárodními partnery. Zatím se to v celé historii Mezinárodní kosmické stanice nestalo, protože všichni moc dobře vědí, že kdyby jedna strana řekla tuhle posádku, na tu vám nedáme souhlas, tak za pár let by se jim to mohlo vrátit. Že by jim ta druhá strana mohla říct, a vy jste nám před lety neschválili tady tu posádku, tak my vám teď neschválíme tuhle. Jo? Takže právě proto, že všichni se tak trošku v vozovkách drží pod krkem, tak tam funguje taková trošku gentlemanská dohoda, že se ty posádky schvalují v podstatě automaticky. Je to jenom formalita.
0: S budoucím kosmonautem Alešem Svobodou vás spojí jedno město, to je Brno. Pro něj to rodiště, on odtamtud pochází a vy tam máte svůj domovský ústav. Kde vlastně působíte? Kde je budova, ve které sedíte a pracujete?
1: Budova sídlí na Kraví hoře, protože jsem pracovníkem nebo spolupracovníkem Hvězdárny a Planetária Brno.
0: Takže zdravíme všechny kolegy, ano, do Hvězdárny a Planetária. Vraťme se k Alešovi Svobodovi. Během výcviku musel zvládat biologii, fyziologii, nácvik výstupu do volného prostoru, což je logické, ale také přežití v zimě, například a mediální trénink. Říkám si, k čemu člověku chystajícímu se na technicky řízený let je, že umí mrznout v lese?
1: Protože musíme počítat se všemi alternativami, které mohou nastat. Samozřejmě, všichni si přejeme, aby ta mise dopadla tak, jak má, aby všechno probíhalo podle plánu, ale známe Murphyho zákony. Když se něco může pokazit, tak se to pokazí, a to říkám slušně. Může se stát, že se ta kosmická loď odchýlí od kurzu. Přistane někde jinde, než kde má. Tudíž je potřeba, aby ta posádka byla připravena na všechny alternativy, které mohou, ale taky nemusí nastat. Lepší být připraven, než překvapen.
0: To v každém případě a kdekoliv a kdykoliv. Ale Svoboda bude podle plánu pilotem lodi s vysokou mírou automatizace. Co vlastně pilot v takové kabině skutečně dělá a za co nese zodpovědnost, když ta naše laická představa je, že ty počítače a všechny ty technologie to dělají za ně?
1: Do těch počítačů to taky musí někdo zadat. A samozřejmě ten pilot společně s velitelem jsou dva nejdůležitější členové posádky. Ten zbytek, neříkám, že se úplně jenom veze, ale jsou trošku v závěsu tady za tou dvojicí velitel a pilot. Přičemž pilot je zodpovědný především za dokování kosmické lodi k Mezinárodní kosmické stanici. Sleduje,
0: to, že dobře zaparkují, teda laicky řečeno.
1: Ono to probíhá automaticky, ale pokud by tam byla nějaká odchylka od běžného stavu, tak pilot může přejít na ruční řízení. Stejně tak během toho automatického přibližování sleduje, zda se všechno odvíjí tak, jak má, jestli míří opravdu tam, kam mají, jestli ta data odpovídají realitě, takže je to zodpovědná funkce.
0: Jak se vlastně tyhle ty procesní věci zkouší na Zemi? Mají podobné trenažery jako piloti běžných obchodních letadel a vlastně jaké podmínky jim tam simulují v těch trenažerech?
1: Jsou to simulátory, které dokážou nasimulovat kteroukoliv fázi letu, takže ta posádka je umístěna v maketě kosmické lodi, kde jsou jednotlivé ovládací prvky shodné s reálnou kosmickou lodí a pak už je to napojené na nějaký výkonný počítač, který dokáže nasimulovat to, co oni vidí třeba na těch displejích a tak podobně. Samozřejmě nedá se nasimulovat prostředí mikrogravitace, to je logické, ale zase na druhou stranu oni jsou během toho připojování připásání do křesel, vmáčknutí dovnitř, takže během toho nepoletují po kabině, takže tohle není potřeba ani simulovat.
0: Vy jste zmínil prostředí mikrogravitace, které také způsobuje, že člověk na oběžné dráze ve vesmíru malounko povyroste. Máte za to, že vlastně let Aleše Svobody by mohl posloužit k tomu, aby povyrostla i Česká republika v mezinárodním povědomí?
1: Bezesporu. Dejte to tam tučně podtrhnout, aby to blikalo, protože tohle je, to je ten hlavní úkol. Aby Česká republika, její akademická pracoviště, její soukromý sektor získali nenahraditelné zkušenosti s kosmickým letem, s přípravou třeba vědeckých experimentů. To je ten jeden z hlavních úkolů. Ten druhý je popularizační. ukázat mladé generaci, žákům ve školách, že je tady možnost. Že i z relativně malého nebo středně velkého státu v srdci Evropy se člověk může dostat na oběžnou dráhu. Jasně, inspiruje to tisíce mladých lidí, tisíce dětí. Nestanou se ze všech kosmonauti, to je jasný. Ale řeknou si, hele, ono to jde. Ta možnost tady je, Aleš to dokázal. Proč bych já nemohl dokázat třeba něco jiného? Vydají se studovat technické obory. A najednou tady bude mít generaci inženýrů, který budou stavět jaderné elektrárny, cokoliv, co bude v té době potřeba. Tohle je budoucnost našeho státu a právě ta národní mise na Mezinárodní kosmické stanici k tomu pomůže. Já jsem trošku alergický na to, když se říká, že je to jenom nějaký výlet, že Aleš si tam letí rekreovat. Samozřejmě bude to zážitek, o tom žádná, ale ty experimenty, které tam bude provádět z různých oborů, biologie, materiálové inženýrství, nanorobotika, tohle všechno posune českou vědu vpřed. Dostaneme jedinečnou možnost provádět experimenty na ISS a ta popularizační hodnota astronauta, když třeba přijde potom do školy a řekne dětskám, jak to tam vypadalo, tak to je nenahraditelný.
0: Říká s optimismem sobě vlastním můj dnešní host, publicista a popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: O cestách do vesmíru si povídám s mým dnešním hostem, s publicistou a popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem. Naťukli jsme téma, na které můžeme být hrdí, ale svoboda jako po půl století opět účastník nějaké vesmírné mise. My jsme zmínili také to, že tam nejde jenom v uvozovkách pilotovat tu vesmírnou loď, ale taky, že sebou veze jistý počet vědeckých projektů, které tam bude ověřovat. Kolik jich je vlastně a čeho se většinou týkají?
2: Je jich 13 a jsou vybrány tak, aby reprezentovaly zlaté české ručičky, abych tak řekl, a hlavičky. Protože stojí za nimi české firmy, česká akademická pracoviště, která se točí kolem různých oborů, abych byl konkrétní. Výzkum rakoviny, výzkum nanorobotů, výzkum, řekněme, mikroorganismů, které můžou mít v budoucnu nějaké využití třeba při kosmických letech. Těch možností je strašně moc. Nositelná elektronika, chytré tričko, to jsou všechno věci, které Aleš Svoboda má testovat při tom kosmickém letu. Takže je toho mnoho.
1: Říkám si, jak velký přetlak zájmu těch českých firm a vědeckých pracovišť byl, když bylo zřejmé, že těch projektů může být jenom šťastných 13. Kolik se jich hlásilo? Máte ponětí, jak obrovská poptávka potom, aby odvezli jejich projekty do vesmíru byla?
2: Já začnu ještě trošku dříve. Ještě než bylo jisté, že Aleš vůbec poletí, tak se dělal takový předběžný průzkum. Kdo má nápad, jaký experiment by mohl poskytnout pro mezinárodní kosmickou stanici. A ukázalo se, že těch návrhů dorazilo více než 60, což někdo si řekne, to je málo, ale pozor, to je víc, než kolik dalo dohromady celý Polsko, který dělalo něco podobného.
1: Čtyřnásobně velký národ.
2: Ano. Protože Slavoš Uznaňský-Višněvský letěl před pár měsíci na mezinárodní kosmickou stanici na podobnou misi, jako jaká čeká Aleše. Tehdy taky dali Poláci dohromady podobný počet experimentů, návrhů na experimenty, takže to byla tehdy obrovská ukázka, že je tady obrovský hlad po výzkumu na mezinárodní kosmické stanici a byl to taky jeden z těch hnacích momentů, které řekly, jo, ta česká mise na ISS za to fakt stojí.
1: Je ten nejvíc atraktivní parametr toho, proč zkoumat zrovna ve vesmíru právě mikrogravitace, anebo jsou ještě jiné věci, proč právě posílat ty věci do vesmíru, aby se oskoušely?
2: Jedna věc je mikrogravitace, druhá věc je kosmické záření, které taky působí na posádku, byť samozřejmě ISS je pod ochranou Van Allenových pásů. Není to tam tak hrozné, jako když se letí třeba k měsíci nebo k Marsu, ale stejně, ty dávky jsou vyšší, než jaké dostáváme na Zemi. A hlavně je to kontinuální působení, dlouhodobé. Není to jenom pár desítek sekund, jako třeba při nějakém takzvaném suborbitálním skoku, ale jsou to týdny, měsíce, roky. Ty experimenty, které probíhají na ISS, tak můžou trvat klidně víc než 10 let. Není to teda případ těch Alešových, ale Česká republika se podílí na některých experimentech na ISS, které běží už víc než 10 let.
1: O této misi, které se zúčastní Aleš Svoboda, se mluví jako o investici zhruba 2 miliardové. Jak poctivě vysvětlit její návratnost člověku, který řekne, za 2 miliardy bychom tady na Zemi mohli a tak dále?
2: Mohli, samozřejmě. Ale tohle je investice. Přesně jak jste to řekl, investice do naší budoucnosti. Jednak podpoříme tím domácí průmysl. Pokud někdo řekne, že se za to mohlo něco postavit, tak můžeme říct, že tihleti samí lidé většinou brblají, že tady není žádná podpora domácího průmyslu, domácích firem, že se všechno stěhuje do zahraničí. Tak tady právě vidíme krásný příklad podpory českého know-how, českých zlatých ručiček, chytrých hlaviček v praxi. Ty experimenty pomůžou české vědě, pomůžou českému výzkumu do budoucna. Jednak získáme informace, ale zároveň získáme zkušenosti, protože na těch výsledcích se pak dají budovat další experimenty, které třeba sebou ponese někdo další. Podpora mladé generace. Já už jsem o tom tady mluvil. Vychováme si novou generaci inženýrů, lidí, kteří budou mít technické vzdělání, na kterém běží naše civilizace. Takže skutečně bez přehánění je to investice do naší budoucnosti.
1: My jsme mluvili o parametrech, které jsou pro výzkum, ale parametry pro právě ty lidi, kteří na ISS jsou. Jeden z nich jsem si vytáhl, vlastně 16krát za den obletí Zemi, čili zažijí za den 16 svítání. Musí je i na tohle trénovat, nebo to je něco, co vlastně nevidí kosmonauti, kteří jsou na ISS, takže to nemusí vzrušovat tohleto?
2: To by bylo dobré se na to zeptat přímo Aleše, jestli zrovna tohle bylo součástí výcviku. Já si osobně myslím, že ne, ale můžu se mýlit. Každopádně je pravda, že na ISS není zas až tolik oken. Mm-hmm. Ano, okna tam jsou, ale rozhodně to není tak, jak jsme zvyklí třeba z domů, že jsou tam velká okna, několik desítek centimetrů minimálně velká. Tam jsou to spíš takové malé průhledy, abych tak řekl, byť některá okna jsou trošičku větší, ale jsou místa, ze kterých prostě nevidíte ven.
1: Říká o mnohých svítáních na ISS můj dnešní host, publicista a popularizátor kosmonautiky pan Dušan Majer.
3: Dvojka pomáhá.
4: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
3: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
4: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
3: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
4: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
3: Dvojka pomáhá.
4: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
4: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
5: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dnes si povídám s publicistou a popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem o nádherné věci, o cestování do vesmíru. My jsme zmínili v tom minulém vstupu malinkatá okýnka na ISS, ovšem Dušan Majer zmínil během písničky, během Karla Gotta, kdy zůstával svůj, že jsou tam také místa na ISS, která mají větší okna. Také vyjasněme našim posluchačům, co to je za místo.
1: Takové nejoblíbenější místo pro astronauty je modul Kupola, který je připojen k Mezinárodní kosmické stanici, a on je skutečně kupolovitý a má v sobě okna. Jedno je centrální, kruhové, a vedle něj je 6 takových lichoběžníkových oken, a tam se astronauti většinou uvelebí nějak pohodlně, koukají na Zemi, která se otáčí pod nimi, a buď to tam relaxují, anebo si sebou vezmou foťák a pořizují některé z těch tisíců a tisíců fotek, které pak my běžní lidé obdivujeme na internetu.
0: Takže kromě té vědecké části a té důležité pilotní, to má i ten rekreační charakter na chvilinku, že se mohou kochat také.
1: Ono, samozřejmě, pořád jim tam hučí nějaká vzduchotechnika, takže úplně relaxace to není, ale v tu chvíli třeba nemá ten člověk nějaké vyloženě povinnosti, že se musí starat o provoz stanice, nějakých systémů pro zajištění životních podmínek, nemusí se zrovna starat o vědecký experiment, nemá naplánovanou žádnou telekonferenci, protože oni mají ten den rozplánovaný v podstatě na minuty. Mm-hmm. Takže mají tam nějaké chvíle sami pro sebe, můžou třeba vyřizovat maily a tak, anebo se kochat výhledem na Zemi.
0: Kochali se nepochybně také členové mise Artemis. Proč se vlastně nové výpravy soustředují k jižnímu pólu měsíce? Jakou hodnotu, a asi tušíme trochu, má ten let ukrytý na trvale zastíněných kráterech?
1: Je to přesně, jak říkáte. Jižní pól má spoustu, nebo já začnu jinak. My na Zemi jsme zvyklí, že osa, kolem které se naše Země otáčí, je skloněná o nějakých 23 stupňů vůči rovině, po které obíhá naše planeta kolem Slunce. Díky tomu se nám taky střídají roční období. Jenže Měsíc to má jinak. On je, ta jeho rotační osa, skloněná asi jen o půl stupně. A to znamená, že zatímco on obíhá kolem Země a Země obíhá kolem Slunce, tak do oblastí pólů málo kdy, pokud je tam kráter, zasvítí světlo. A protože Měsíc nemá atmosféru, která by to sluneční záření rozptylovala, tak na dně těch kráterů je skutečně tma tmoucí. A miliony let. To znamená, že pokud, a teď už víme, že velmi pravděpodobně ano, se tam nachází led, tak by se ten led dal nějakým způsobem v budoucnu využít. Ano. Zatím, kdy máme několik desítek let trvající pauzu v pilotovaných výpravách na Měsíc po programu Apollo, tak to zní trošičku jako sci-fi, ale počítá se s tím, že v budoucnu budou moci astronauti si natěžit ten led a využít ho. Mm-hmm. Rozstavit ho a pak už samozřejmě můžou tu vodu vypít. To je první asi, co napadne každého. Druhá možnost, k čemu se dá ta voda využít, je, že se napustí do dutých stěn nějakého habitatu a působí jako protiradiační štít. Mm-hmm. Třetí možnost, pokud máme vodu, můžeme ji elektrolýzou rozložit a máme tady kyslík, máme tady vodík, kyslík můžeme dýchat, vodík můžeme použít do palivových článků, kterými třeba natankujeme nějaký rover nebo nějakou průzkumnou stanici, a ta pak bude získávat energii z toho. Bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo ne. Takže v tu chvíli ta voda otevírá možnosti dlouhodobého průzkumu. Samozřejmě tu vodu můžeme dopravit ze Země. Ano, můžeme, ale není to ekonomické. Voda je těžká, voda je objemná a voda se nedá stlačit, takže co nemusíme vozit ze Země, co dokážeme získat na Měsíci, tak ohromně usnadní a taky ve výsledku zlevní ty lety a udržování třeba nějaké, třeba i trvale obydlené základny, která by u jižního pólu časem mohla vzniknout.
0: Nepochybně ten led půjde jako první také pod mikroskopy. Očekává se spíše čistá voda, respektive led z této vody vzniklý, anebo že by tam mohly být nějaké známky toho, čemu my na Zemi říkáme život?
1: Život bych tam úplně nehledal. Ty teploty jsou extrémně, extrémně nízké a samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale v tomto případě si myslím, že se ta pravděpodobnost limitně blíží nule. Každopádně ta voda není to úplně tak, jako že bychom přišli k zamrzlému rybníku a odloupli z něj desku ledu. Může tam něco takového být, ale spíše je to voda, která je vázaná v nějakých horninách. Chemicky. Takže můžou tam být různé typy vody, to zatím nevíme. Jo? Proto tam posíláme ty sondy, které by to měly všechno zmapovat, zjistit, jaké jsou tam konkrétní chemické sloučeniny. Na odbornících na Zemi pak bude vytipovat ty optimální procesy, jak tu vodu získat ven, aby to nebylo moc náročné energeticky, časově, aby na to nebylo potřeba třeba moc vybavení a tak podobně. A ve chvíli, kdy tohle budeme znát, tak směle do toho založme základnu.
0: Hovoříme o ledu jako důležitém zdroji vody, která právě slouží k mnoha zásadním věcem při pobytu ve vesmíru. Nicméně to, co bez čeho by se asi astronauti obešli, byl prach, měsíční prach, který přirovnávali oni ke střelnému prachu. Jak může vlastně něco z bezvzdušného měsíce začít vonět až v kabině?
1: No právě proto, že je to prostředí, ve kterém se pohybovali venku, když měli výstupy do volného kosmického prostoru na povrch měsíce, tak kolem nich nebyl žádný vzduch, nebyla tam žádná atmosféra, tudíž oni vířili prach, ale dokud se ten prach nedostal dovnitř do jejich skafandrů, do jejich nosu, k čichovým buňkám, tak neměli možnost to cítit. Teprve až když přešli zpátky do lunárního modulu v programu Apollo, skafandry si svlékly, tak samozřejmě na těch skafandrech byly všude, oni vypadali skoro jako nějací uhlíři, umazaní od hlavy k patě od toho lunárního regolitu, a pak samozřejmě se ten prach uvolnil i do vzduchu, který dýchali, když pak byli v lunárním modulu a cítili to. Takže to je to vysvětlení.
0: Říká o nečistých skafandrech astronautů můj dnešní host, publicista a popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Vasila Fridricha.
1: Dnes s Dušanem Majerem, publicistou a popularizátorem kosmonautiky. Jedním z takových ústředních témat, které zpracovávají i mnohé filmy, je kolonizace Marsu. V roce 2024 jste říkal, kdyby šlo všechno mimořádně dobře, člověk by mohl být na Marsu kolem roku 2040. A hned jste dodal, že to nejspíš nebude. Platí tento střízlivý odhad i s tou pochybností i dnes?
2: Myslím si, že ano, a možná se ještě potvrdil za ty dva roky, které uplynuly. A já jsem pak ještě dodal, že realisticky si myslím, že se můžeme bavit třeba o roce 2050. Samozřejmě rád se budu mýlit, pokud to bude ještě před rokem 2040, já to budu brát všema deseti, ale nevěřím tomu.
1: Co je vlastně dneska největší překážkou, krom samotného pohonu, který je samozřejmě problematický?
2: Číslo jedna, naprosto bezkonkurenčně kosmické záření, které je škodlivé pro lidi a nedá se v plné šíři nasimulovat na Zemi. My jsme schopni nasimulovat některé jeho aspekty, ale nikdy ten kompletní vliv, který tento aspekt má na člověka. Hodně nám s tím pomáhá Mezinárodní kosmická stanice, počítalo se s tím, že hodně pomůže kosmická stanice Gateway, která měla vzniknout u měsíce, ta však byla obětována kvůli akcelerovanému tempu programu Artemis před přibližně půl rokem. Takže v tomhle směru je to škoda, na druhou stranu hold budeme muset ty zkušenosti a znalosti nazbírat jinde.
1: To měla být ta stanice, kde by se případně doplňovalo palivo nebo odtud startoval právě ten modul na Mars?
2: Ano, bylo to, ta stanice měla mít několik různých úkolů, mimo jiné i ten, že by tam mohlo zakotvit planetoled, který by pendloval mezi oběžnou dráhou Měsíce a oběžnou dráhou Marsu a vozil tam astronauty, přičemž teda stanice už není v plánu. Takže to kosmické záření se bude muset nějakým způsobem vyřešit, protože je to problém z hlediska zdravotního stavu posádky. My bychom tam tu posádku asi dokázali dostat. Fyzicky to problém není. Problém nastává ve chvíli, kdybychom je tam chtěli dostat ve zdraví. Mm-hmm. Aby tam ten člověk přiletěl
1: a byl smysl.
2: Schopen něco udělat. Mm-hmm. Lidově řečeno, aby tam nepřiletěly jenom kostřičky. Mm. To zatím nevíme. Oni by to třeba zvládli, ale my potřebujeme mít jistotu. Protože vytrénovat astronauta trvá dlouho, stojí to spoustu peněz. Když necháme stranou všechny, řekněme, morální aspekty, tak i kdybychom se na to dívali jenom tímhle tím chladným technickým pohledem, tak prostě investuje se do toho hodně času, hodně peněz a pak ho poslat na nějakou misi, na které je třeba 20% šance, že tam doletí ve zdraví, to je docela risk. Takže potřebujeme nabrat znalosti a jistotu, že pokud tam člověka pošleme, tak jsme udělali všechno pro to, aby tam doletěl ve zdraví. A pokud víme, že tam něco hrozí, nějaké riziko, tak abychom udělali nějaká protiopatření. Jak to riziko co nejvíce omezit?
1: Zásadní je také samozřejmě pro každý let komunikace s řídícím střediskem na Zemi. Z měsíce to je vlastně legrace, to je asi vteřinové zpoždění, ale jak dlouhé by bylo zpoždění při letu na Mars, kdyby dosáhli právě té vysněné mety?
2: Mars se pohybuje kolem Slunce, stejně jako Země. To znamená, že zatímco u toho zmíněného měsíce je ta vzdálenost prakticky konstantní, ano, mění se o pár desítek tisíc kilometrů, ale to je nic, to je zlomek sekundy. Když se ale bavíme o komunikaci mezi Zemí a Marsem, tak tam to už nejsou to zlomky sekund, ale minuty. V nejbližší pozici, kdy k sobě mohou planety být, která nastává zcela výjimečně, tak se bavíme o plus minus nějakých 4 minutách. Jednosměrně. To znamená, řeknu ahoj a na Marsu to ahoj uslyší za 4 minuty. Odpoví mi ahoj a já to uslyším za další 4 minuty, takže celkově obousměrná cesta 8 minut. Ale ve chvíli, kdy jsou ty planety v podstatě na opačných stranách Slunce, tak pokud jsou na vyloženě opačných stranách, tak není možné komunikovat, protože
1: přes Slunce to nejde.
2: Ale pokud je ta planeta na okraji Slunce a ještě možná komunikace, tak je to zpoždění někde přes 20 minut.
1: Je i tohle jedním z parametrů, které stěžují tu cestu nebo činí obtížnou?
2: Je to určitě nepříjemnost, ale není to takový problém, jako třeba pocity odloučení, které psychika u těch kosmonautů bude hrát obrovskou roli. V poslední dobou se objevují teorie, že by se tomu dalo, jestli ne zabránit, tak alespoň omezit ty vlivy třeba s využitím umělé inteligence. Že by tam ten kosmonaut měl nějakého robotického kamaráda, se kterým by si mohl povídat v reálném čase.
1: Tak uvidíme, když se setkáme za 20 let, jestli si budeme povídat o tom, že ten robotický kamarád vznikl. Já každopádně děkuju, že jste dnes přijal vy pozvání do Blízkých setkání. Milí posluchači, čekají vás ještě polední zprávy a pak už jenom pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, popularizátor a publicista Dušan Majer.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Neříkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
3: Jo.
5: To
3: je Matyáš.
5: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.
4: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zpráva.

0: partnerů trhu a dodavatelských řetězců i v částech světa, které zcela nezdílejí názory Česka. Od velvyslanců očekává jejich vlastní úsudek o budoucím vývoji v zemích jejich působení.
1: My potřebujeme od vás vědět také to, co se může stát zítra, kdo bude ve vaší zemi důležitý za rok nebo za 5 let, kde se otevírá nový trh, kde vzniká nebezpečná závislost, kde se mění společenská nálada a co z toho může Česká republika získat nebo naopak ztratit.
2: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastázie Neradové několik faktorů.
3: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
0: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být na dobro zbourána do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt z firmy, která ji vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasici s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zjišťují kriminalisté. Jasná zatím není ani výše způsobené škody. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá asi na 13 až 15 let. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy a nosí dioptrické brýle. Potřebuje zvláštní zdravotní péči, řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
0: Případné informace o dívce volejte prosím na linku 158. Její fotografii najdete i na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím nezlepšila. Houby plošně nerostou. Určitou naději dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k nim přidali další deště, za týden až 10 dnů by se mohly objevit první houby jako žampiony nebo bedly. Uvedl to mykolog Jan Borovička. Pluto není planeta, rozhodla právě před 20 lety Mezinárodní astronomická unie. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pluto a další trpasličí planety některá kritéria nesplňují.
5: Musí být kulaté, hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
6: Popisuje Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd. Pro tělesa, která jsou sice kulatá, ale o oběženou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet.
5: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku.
6: Zatím je oficiálně potvrzených 5 trpasličích planet. Kromě Pluta sem patří také Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno během dne na severu a severovýchodě přechodně i oblačno. Během odpoledne na jihozápadě večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v jihovýchodní polovině území až zataženo a během dne bude přibývat oblačnosti i jinde. Zejména na Moravě a ve Slezsku a také na jihozápadě Čech se objeví přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách převážně kolem 17.
2: Doprava.
0: Na 28. kilometru D10 ve směru na Prahu je omezení a před ním kolona asi na 15 minut. Navíc se tam teď srazila 3 osobní auta a projíždí se jen velmi pomalu jedním pruhem. Zlepšovat se to hned nebude. Výjezd z Prahy po D7 stále komplikuje omezení u letiště. V koloně od Evropské ulice se zdržíte asi 15 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru k Průmyslové ulici čekejte narůstající kolony.

0: Za napojením ze Spořilovské ulice se srazila dvě osobní auta a zasahují tam záchranáři. To byly zprávy, po nich Jitka Asterová.
1: Jsem zde a přeji vám krásné pondělní poledne. Já jsem nádherně odpočatá, vyplavaná. Měla jsem jezero úplně pro sebe, protože pro většinu voda byla studená, ale já jsem si to opravdu moc užila a těšila jsem se na vás. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok. V našem roce, který si dnes budeme připomínat, nebylo leccos k sehnání. Například špendlíky. Takže jsem si ani nemohla nic spíchnout na diskotéku, protože v tomto roce byla doslova Bylo teda doslova diskotékové šílenství. Film Pomáda měl totiž světovou premiéru. No a my si z něj samozřejmě zahrajeme písničku a vy si zkuste tipnout, kolikátý, že by to mohl být rok. Takže ještě zopakuji kontakty. Jistě pravidelní posluchači znají, ale pro jistotu SMSky můžete posílat na 702-222-220 a e-maily na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
3: na dvojce.

0: Já zdravím moc Janu, která je zklamaná, že tady není Honza, ten bude až příští týden, ale co se dá dělat, takže tipujete rok 1979. Moje stála posluchačka Renča, ta tipuje také rok 1979 a do třetice pan Jaroslav, ten si myslí, že film Pomáda je z roku 1978, ale píše, že my jsme se ho dočkali až o 4 roky později. To je rok, kdy jsme se přestěhovali na severček do Nového Města pod Smrkem. Já posílám pozdrav do Liberce. Tak v našem roce vznikl u nás veliký salámový hit. Jmenovala se Poličan. Jistě všichni znáte. Jde o napodmeninu uheráku. Já uherák miluju. Občas si ho koupím z takové nostalgie, třeba k Vánocům. A já miluju, když je buď tence nakrájený, anebo si ukrajuji takové tlusté špalky. V našem roce byl salám uherák opravdu veliká laskomina, ale nebylo ho dost, aby pokryl poptávku samozřejmě. No a tak si v závodě východočeského průmyslu masného Břehrad v Polici nad Metují řekli, no tak když není uher, tak si vyrobíme vlastní, no a výsledkem byl Poličan, domácí obdoba uherského salámu. Jedná se o trvanlivý, fermentovaný, masný výrobek, vyuzený studeným kouřem a stal se opravdu v našem roce velikým hitem. Opravdu to byl hit pořádný, protože hned v roce následujícím se na trh dostalo 400 tun Poličanu. No a nešlo jenom o nějaký salámový výstřelek a to potvrdili i odborníci. Lidová demokracie tehdy napsala, cituji, o jeho vysoké jakosti svědčí zlatý pohár, který získal na letošní výstavě Ex Plzeň. Poličan nejenom dobře chutnal, ale také sbíral v našem roce trofeje, no a na Slovensku už mu brzo sekundoval Nitran. Já teda za sebe musím říct, že chuťově se to nedá vůbec s uherákem srovnat, protože uherák je totiž vyrobený z tučných maďarských prasat mangalika a na povrchu má takovou tu bílou plíseň, kdežto Poličan je vyrobený z vepřového a z hovězího masa a je mírně takový takyslý. No ale někdo na Poličan nedá dopustit, tak určitě si pamatuje, kdy ho chutnal poprvé. Takže já se budu moc těšit na vaše tipy a teď vám posílám Jirku Schellingera.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.
3: Stojím

0: Já zdravím věrného posluchače Michala, který píše: Jitko, poděkujte prosím Ivě za překrásný týden, fantasticky zaskočila. Píšete to mnozí, já jí to samozřejmě vyřídím, dneska mě bude střídat, tak bude mít určitě velkou radost. A jedeme dál. Pomáda, to je asi kolem mého narození, píše Michal, takže zkouší rok 1978. To mi byl jeden rok, píše. Zdravím moc Zuzku, které by se líbilo rok 1976, píše. To jsem byla na koncertě Jirky Schellingera ve Žluticích. Kvůli soustavné policejní šikaně opustil Československo písničkář Jaroslav Hudka, který žil v emigraci v Nizozemsku. Režim ho k odchodu donutil v rámci takzvané akce asanace, kdy STB nutila signatáře Charty 77 k opuštění republiky. V jednom z rozhovorů pro Český rozhlas popsal, s jakými pocity se tehdy potýkal.
1: Ta emigrace z počátku, to bylo pro mě opravdu nepříjemné. Zaprvé jsem to považoval za velikou chybu, že jsem tím zničil všecko, co jsem dělal předtím, a dělal jsem to s přesvědčením, dělal jsem to se záměrem, a tu emigraci jsem to vlastně celý pokazil. Že jsem si říkal, měl jsem možná volit to vězení. Ale to bylo první léta, možná tak prvních 5 let, ono to chvíli trvá. Pak jsem teda už si zvykl na to, že jsem cizinec, už jsem se taky domluvil. Pak je to taková ta věc, zážitek, já tomu říkám překořenění v podvědomí. Že tam se v té emigraci něco děje, a to trvá nejméně rok, než člověk se tak jakoby uklidní, že něco se děje uvnitř člověka, co je nedosažitelný, nenahmatelný. To je pravděpodobně to, čemu říkal ten Freud, Nichtsbewusstsein, to nevědomí, že my říkáme podvědomí. A tam se to přeformulovává. A to je úplně blbý zážitek, to je člověk opravdu nejistý z toho.
0: Já ještě doplním, že po pádu komunistického režimu se Jaroslav Hudka konkrétně 25. listopadu roku 1989 vrátil a stejného dne, jistě vzpomínáte, zpíval na manifestaci občanského fóra na Letenské pláni. Ale já se vás ptám na to, ve kterém roce emigroval. Takže můžete mi buď psát, anebo také telefonovat na telefonní číslo 22 155 25 25. A teď si dáme Smoky.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce. Were you talking to me last night?

0: My si dnes připomínáme rok v naší hře. Byl jednou jeden rok, kdy u nás se objevil nový salámový hit Poličan a kdy písničkář Jaroslav Hudka emigroval do Nizozemska. Takže teď už se zbývá jen zeptat Hanky, ve kterém to bylo roce. Já vás moc zdravím, Hanko. Jitka u telefonu.
1: Já vás taky zdravím, paní Jitko. Já bych typovala rok 78. A mám vzpomínku na salám Poličan, protože můj tatínek pracoval v masokombinátě v Poličce, kde se Poličan vyráběl. A já jsem nastupovala 79. do Prahy do školy.
0: Ano.
1: A jistý pan profesor si klidně řekl, jestli bych mu ten Poličan, protože nebyl na pultech ani uherák, ani Poličan, tak jestli bych mohl, když teda ten tatínek dělá v masokombinátě, nemohla dovést. Takže já jsem panu profesorovi pravidelně Poličan z Poličky až do Prahy.
0: Ježíš, to je krásné. A doufám, že se to projevilo také na jeho hodnocení.
1: Samozřejmě. V 82. jsem rodila a nechali mě dodělat školu i s dítětem. Všechno naprosto v pořádku.
0: Tak to je fantastický. Takže a jinak váš názor na Poličan, Hani, myslíte si, že opravdu je plnohodnotný?
1: No, uherák a Poličan, to je úplně něco jiného, samozřejmě.
0: To je úplně jiná
1: opereta.
0: Dobře, tak jo, Hani, já vám moc děkuji za krásný tip a i za vaši úžasnou vzpomínku. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji a krásný zbytek léta vám všem.
0: Děkujeme moc. A další, koho mám na telefonu, je paní Martina, kterou také moc zdravím. Dobrý den, Martino.
2: Halo, halo, hlásání z Bamentálu.
0: Ano, já vás zdravím do Německa.
2: Chladivé, konečně.
0: Konečně, takže si užíváme, ano, ten chládeček, určitě. Martino, jaký máte tip vy?
2: No, mě zaujala ta nápověda o té pomádě.
0: Ano.
2: A protože jsem na ní byla se spolužáčkama tenkrát. Bylo mě 17, byla jsem na gymnáziu, asi první nebo druhý rok. A já si pamatuju, že jsem se tak do té Cindy zamilovala, jak chodila oblíkaná.
0: Mm-hmm.
2: Že jsem si koupila hned baleríny, sukínku a halenku a svetříček, že jsem vážně chodila i v ohonu z mašlí.
0: Ježíš, to je krásné.
2: Já si na to tak pamatuju, to je úplně úžasný.
0: Tak já vám tak...
2: Poličan šel mimo zatím, ale já jsem potom měla ráda uherák, tak jsem...
0: Ano, jak jsme už... Jak už jsme si říkali teď s Hankou, že ten uherák a Poličan, že to je úplně jiná opereta, takže jako já bych to s tím vůbec nesrovnávala. Martino.
2: To se nedá srovnávat, ne.
0: Děkuju moc za vaši vzpomínku, která se týkala filmu Pomáda a mějte se moc krásně a někdy naslyšenou.
2: Naschledanou v Čechách příští týden, už mám zabaleno.
0: Super, tak papa.
2: Papa.
0: A teď si pustíme Petra Reska a já moc zdravím Boba od Tiché Orlice, který si myslí podle Pomádu a Špendlíků, že je to pravěk, že to je přelom 70. a 80. let. Vzpomínky má na minimum. Ještě dál. Prš.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojici, já moc zdravím Ditu, která typuje rok 1979 podle filmu Pomáda. Píše, sama jsem ji ale viděla až v roce 1983. Poprvé a pak ještě asi 10krát nebo možná i víckrát v tomto roce. Chodili jsme na ní do kolečka s mou tehdejší láskou, drželi jsme se za ruce v modrém přítmí a bylo to krásné. Já si vzpomínám, že jsem na tom filmu byla několikrát a poprvé s Marečkem Vašutem. A teď si pustíme Village People, tuhle tu písničku miluju a jezdila jsem na ní v našem roce s Rendou Běhounkem dětské lední reví. Takže zkuste si tipnout rok.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje. Já zdravím do Jičína pana Mirka, který typuje podle Village People rok 1978, dává vzpomínku. V té době jednoroční dítě a nový byt od zaměstnavatele. Pak zdravím moc Hinka, který neudává vzpomínku, ale

0: pouze typ a typu je rok 1971. No a teď pojďme do kadeřnictví. Co se nosilo? Všichni nebo všechny ženy chtěly mít účes jako Farrah Fawcett. Krásná americká herečka, jistě si ji pamatuje, ta je měla takové dlouhé vlasy s velikým objemem, byla to hvězda seriálu Charlieho Andílci. No, u nás třeba takový podobný účes nosila a nosí stále Saskia Burešová. Opravdu, i ten její účes se stal jedním z poznávacích znaků tehdejší doby. No a samozřejmě nemohl chybět ani lak na vlasy. Takže charakteristika účesů našeho roku, čím větší objem, tak tím lepší a čím více laku, tak tím větší šance, že účes přežije celý den. No a jaké laky na vlasy byly k dostání? No tak občas byl k dostání Taft, ale ten byl dražší než Libar, ten samozřejmě nebyl tak kvalitní a já si pamatuju, že často se ty laky vyráběly i po domácku. Si pamatuju, že maminka si ho vyráběla z cukrové vody. Účes sice držel, ale nikdo vám nemohl hrábnout do vlasů. Ani Bernie Paul, kterého si teď pustíme. No a vy můžete nejenom psát, ale také telefonovat sem přímo do studia. Telefonní číslo je 22 155 25 a 25.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Kolikátý rok si připomínáme v naší hře Byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se zeptám pana Slávka, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím. Myslím si, že to je rok 1978.
0: Dobře, takže takhle stručný určitě nebudete, že? Dle čeho tak soudíte? Podle jaké nápovědy?
1: No, podle pomády, že měla premiéru a i další indicie mi to připomínají. Podle ty hudby a tak.
0: Dobře, a vy sám máte nějakou vzpomínku, pokud jste tedy v tom roce byl na světě?
1: Je,
0: na ten rok?
1: Bylo 20 a celý rok jsem byl na vojně. Od roku 77 do podzima 79, tak to je takový vojenský rok.
0: A vzpomínáte na ní v dobrém, na tu vojnu, myslím?
1: No, začátek moc ne, ale ten druhý rok už byl dobrý, ta druhá polovina roku.
0: Odkud nás posloucháte, Slávku?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce. Tak já tam moc zdravím a mějte se moc krásně, naslyšenou někdy.
1: Ano, taky.
0: Takže Slávek typoval rok 1978. Stejný typ má Lenka z Hrušovan u Chomutova, která si myslí, že dnes lovíme v pravěku a soudí tak ten rok 1978 podle písničky od Petra Reska. V tomto roce mi bylo krásných 17 let. A já tady mám dalšího na telefonu, to je možná paní Iva, která předtím vypadla. Teď tam je, doufám. Halo, halo, dobrý den.
2: Ano, to jsem tady, dobrý den.
0: Dobrý den, já vás moc zdravím. Tak jaký typ máte vy?
2: Já mám typ 1978. Pokud je nápovědou i písnička Václava Neckáře Chci tě líbat, tak tuto je 1978. Já jsem v té době byla 15-letá, byla jsem zamilovaná do Zdeňka. Bylo to krásný léto, krásný jaro a pak jsme odjeli s rodičema na dovolenou a když jsme se vrátili a já jsem jela na kole, pamatuju si tenkrát, že jsem se těšila, až ho uvidím, dovolený jsem mu posílala pohledy a viděla jsem jenom parte, protože on zemřel tragicky během té doby, co jsme byli pryč. Bylo to takový smutný. Telefony nebyly nějak, neměla jsem se to jak dozvědět, že jo teda.
0: Jasně, rozumím. Ivo, odkud nás posloucháte?
2: Teďka momentálně z auta, jinak od Chebu.
0: Dobře, tak já mávám do auta, doufám, že máte handsfree a přeji vám, děkuji moc za vaši přízeň, za váš tip a přeji vám šťastnou cestu.
2: Jo, a já přeju všem studentům, kteří teďka budou nastupovat do škol, krásný nástup na střední školy a ať se nebojí domovu mládeže a těší se na hezký život.
0: Tak to je fajn, já se připojuji také. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Taky, mějte se hezky, naschle.
0: A teď vám posílám Hanu Hegerovou.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok a před námi je poslední nápověda. V Praze byla slavnostně otevřená severojižní magistrála vedoucí centrem města. Magistrála nabídla pražským řidičům snazší průjezd Prahou v době, kdy dál a dál přibývalo automobilů. Zároveň se poměrně nevybíravě zakousla do centra města. Vede v těsné blízkosti Státní opery Praha či Národního muzea. První auta začala magistrálou proudit na konci října našeho roku. Několik měsíců poté, co pod jednou jeho částí došlo k dalšímu slavnostnímu otevření, tentokrát nové odbavovací haly pražského hlavního nádraží. U zprovoznění této nové dopravní tepny byl tehdejší reportér Československého rozhlasu Ilja Jenča.
1: A nastává ten nejvýznamnější okamžik. Je čtvrtek 26. října, 14 hodin 45 minut. A v tomto okamžiku, kdy slyšíte potlesk, bílá stuha, která byla poslední překážkou k uvolnění cesty po východní větvi vnitřního dopravního okruhu. Ta překážka symbolická je odstraněna.
0: Já v našem roce ani neměla řidičák, ale mnozí z vás jistě ano, takže si určitě pamatují, ve kterém to bylo roce. Ve stejném roce, kdy Karel Zik naspíval tuto píseň.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: A máme tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce, tak já vás nebudu napínat, totiž většina z vás typovala správně, a sice rok 1978, takže já všem moc blahopřeji a tady přede mnou sedí krásná a šikovná Iva Bendová, kterou jsem měla docela ráda, ale... Teď už méně, protože vy jste ji všichni tak vychvalovali, že možná to vem za mě ten pořad. Ne, ale vážně, já ti to chci tady především, jako ti chci setnout poklonu, že jsi byla opravdu skvělá a chtěla jsem se tě zeptat, jak to děláš, Holka.
1: Prosím, já ti chci moc poděkovat. Vlastně tobě i Honzovi, že jste mi dovolili si to zavysílat, protože to byl balzám pro mě. Moc jsem si to užila. Ale tenhle pořad je váš, já ti budu psát pořád jenom scénáře a když budeš chtít, tak zaskočím. Ale jenom zaskočím.
0: Ne, ale určitě a já budu malinko žárlit teda, ale, ne, ale jsem opravdu ráda, že když se se mnou třeba něco stane, takže tady bude daleko ještě lepší náhrada. Tak, my si teď pustíme moji nejoblíbenější píseň od skupiny ABBA a já se na vás budu moc těšit i zítra, vy se teď těšte samozřejmě na Ivu, no a mějte se moc hezky a přeji vám krásné odpoledne a pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podpora penzijního spoření pro mladé patrně od příštího roku vzroste a omezení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo skončit ve středu večer. Bude skoro jasno až polojasno na severu a severovýchodě i oblačno a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Podpora penzijního spoření pro mladé patrně od příštího roku vstoupne. Zároveň se sníží poplatky odváděné penzijním společnostem, schválila to vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by změna měla zvýšit motivaci.

0: tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: A provoz vlaků mezi Prahou a Berounem komplikuje porucha zabezpečovacího zařízení v Dobřichovicích. Některé vlaky mohou nabírat až půlhodinové zpoždění. Provoz na trati mezi Řevnicemi a Černošicemi byl nejdříve zcela zastaven. Rychle se jej ale podařilo obnovit aspoň po jedné koleji. Desítky chovatelů hospodářských zvířat z broumovského výběžku a Beskyd se zapojí do výzkumu Mendelovy univerzity Brno. Výzkum potrvá 2 roky a má vybrat z různých druhů ohradníků ten, který nejefektivněji ochrání stáda před vlky. Mezi oslovené chovatele patří i Eva Hrubá, která má desítky ovcí ve Zdoňově na Náchodsku.
2: Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
1: Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy zatím zůstanou překryty zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní část a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. Pokračuje Michal Janeček, šéf České společnosti pro větrnou energii.
3: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky, a většinou to je teda ve světě becením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
1: Při pádu elektrárny se nikomu nic nestalo. Vůbec první takovou havárii v Česku teď vyšetřuje policie.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno během dne na severu a severovýchodě i oblačno a během odpoledne na jihozápadě, večer pak i na ostatním území přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17.
5: Doprava.
1: Na 210. kilometru D1 směrem na Prahu se v omezení srazila 2 osobní auta, blokují levý jízdní pruh. V koloně se tam zdržíte asi 25 minut. Výjezd z Prahy po D7 komplikuje omezení u letiště, v koloně ztratíte 20 minut. A ve Vekbelské ulici směrem k D8 počítejte s půlhodinovým zdržením kvůli 2 dopravním nehodám. Zprávy končí. Iva Bendová je tu pro vás.
6: Krásné odpoledne. Je tady poslední celý prázdninový týden a s ním také odpolední dvojka, která vám nabídne poslední možnost vyzkoušet štěstí v letní soutěži Pátračka. Tak si tu šanci nenechte ujít.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: 13 hodin a 8,5 minuty vy posloucháte Odpolední dvojku a my se teď společně vydáme na dalekou cestu až do Japonska. Tamní hotely totiž nabízí zážitky spojené se spánkovou turistikou, tedy pobyty zaměřené na podporu kvalitního a klidného spánku. V hotelech v Tokiu si můžete objednat třeba programy, které využívají relaxační účinky čaje nebo speciálně zařízené měřící mozkové vlny spících hostů. Ti pak na základě těchto údajů, jako je například podíl času ve fázi hlubokého spánku, mohou získat rady od lékařů v klinice přímo v areálu hotelu. Také v rekreačních oblastech přibývá hotelů, které zavádějí balíčky pro klidný spánek. Nabízejí například personalizované matrace přizpůsobené spánkovým potřebám každého hosta, které jsou upraveny na míru po dotazech na spánkovou polohu a další návyky. No já myslím, že pokud jste měli a nebo bohužel stále máte problémy se spánkem, tak jste si možná jenom povzdechli, zasnili se třeba nad personalizovanou matrací a my u hotelů a jejich výběrů, tentokrát ovšem na pobyty se psem po půl druhé se podíváme společně s kolegyní Věrou Pfeifferovou. Tak i možná to bude vaše téma na dvojce.
1: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Nevím jak vy, ale spousta lidí si nedokáže představit začátek dne bez kávy. Já netvrdím, že jsou to nějací kofeinoví závisláci, ale pravda je, že jsou lidé, kteří jsou ráno bez šálku kávičky poněkud nevrlí. A taky vím i o pár jedincích, na které jejich okolí, než si dají kafe, raději ani nemluví. No, já sama mám dobrou kávu moc ráda, a tak není divu, že si tenhle týden budeme povídat právě o kofeinu. Probereme ho s mým pravidelným hostem, nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Hezký den i vám, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďme na to. Co je to vlastně kofein a jak v našem těle funguje a proč je nám po něm tak dobře a umí nás nakopnout?
3: Kofein funguje jako stimulant, to znamená, že ovlivňuje naši centrální nervovou soustavu. Zjednodušeně bych to popsala tak, že blokuje určité receptory v mozku, díky kterým pak oddálíme únavu nebo trošku se nabudíme. Mimo jiné také konzumace kofeinu uvolňuje dopamin, čili to je látka, která nám dokáže tak jakoby zvednout náladu a trošku nám pomoci třeba i se soustředěností.
2: V jakých nápojích nebo potravinách kofein najdeme? Káva, tam je to jasné, ale určitě v našem jídelníčku existují i další věci, které ho obsahují.
3: Přesně tak. Ta káva je takový ten hlavní zdroj kofeinu, který v jídelníčcích máme, ale kofein obsahuje také čaj, kolové nápoje, různé energetické nápoje a pozor, také kakao nebo například guarana.
2: No vidíte, kakao, no já už jsem si vzpomněla na svoje děti, jestli bych jim teda kakao měla servírovat. Kofein nás umí příjemně povzbudit, to víme, dodat nám energii, nic se ale nemá přehánět, že ano. A tak by mě zajímalo, jaká jeho denní dávka je bezpečná a co už je, řekněme, na pováženou.
3: Stanovení té bezpečné dávky není úplně jednoduché, protože existují různé vědecké důkazy o tom, že opravdu třeba vysoké dávky kofeinu nebo kofeinových nápojů můžou fungovat jako prevence například cukrovky. Nicméně to, že můžou fungovat jako prevence cukrovky, ty kofeinové nápoje v tak vysoké dávce, ještě neznamená, že nemají zase už nějaká další negativa potom. Takže já dokážu říct jenom, jaká je taková ta maximální doporučená denní konzumace kofeinu a to je 400 mg. Ale chci tím říct, že to neznamená, že někdo, kdo třeba konzumuje trošku víc, tak je v nějakém nebezpečí automaticky, ale u těch 400 mg dokážeme říct, že ano, to je pravděpodobně bezpečné, ale navíc to má ještě i nějaká pozitiva.
2: A to by mě zajímalo, jestli jste si třeba převážila dávku, kterou nám namele presovat, jestli jako máte představu, kolik ta jedna dávka váží.
3: Ono se to může samozřejmě hodně lišit, takže nikdy nevíme úplně přesně. Ale plus mínus dalo by se říct, že jedna káva nám přinese zhruba těch 100 mg kofeinu. Takže 400 budou třeba 4 espressa.
2: Výborně, díky, Andreo. Příště se zaměříme na chyby, takže si nás pustíte zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Taková ukolébavka poobědová, to byla právě teď v odpolední dvojce Eňa. No a já doufám, že vás velice záhy proberu, protože i tento týden máte možnost zapojit se do pátračky mrazivého léta u nás tady na dvojce. Vlastně poslední možnost, tuším, že to je tento týden, tak pokud jste to zkoušeli celé léto a nedostalo se na vás, tak doufám, že využijete té poslední možnosti. Stačí, když nám do 12 hodin pátečních pošlete svůj tip skrze náš speciální webový formulář na dvojka.rozhlas.cz. No a když bude ta odpověď nebo ten váš tip správný, tak v pátek po 13. hodině Honza Rosák ve Šťastné cestě, doufám, bude mít šťastnou ruku a vylosuje právě vás. Vítěze poukazu pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Nejčastější mýtus kolem mé existence je mylná představa o chladném netvorovi bez špetky citu. V původním románu jsem však výřečná, racionálně uvažující bytost s bohatým emocionálním životem. Krvelačné monstrum ze mě vytvořili až lidé, když se ke mně odvrátili zády. Za tuto křivdu a vyloučení jsem se pomstil tomu, který to všechno měl na svědomí, svému stvořiteli. Začal jsem systematicky ničit vše, co mu bylo drahé, abych mu ukázal, jaké to je trpět v absolutní samotě. Svatební noc se tak stala osudnou pro jeho milovanou Elizabeth, kterou mé silné ruce bez milosti poslali na onen svět. Viktor zkrátka nedokázal nést odpovědnost za to, co stvořil, a tento jeho přístup ho dohnal až k šílenství.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Bolest zad, kloubů nebo dalších částí pohybového aparátu někdy nejde zvládnout jen cvičením, fyzioterapií anebo léky. No a tehdy může přijít na řadu cílený zákrok. Co je to intervenční rehabilitace a komu může pomoci? Jak lékař pozná, odkud vlastně bolest vychází a může ji obstřik odradit, odstranit trvale? A lze intervenční zákrok opakovat? Tak to jsou otázky, na které bude v dnešní kávě o čtvrté odpovídat doktor Martin Miller z rehabilitační nemocnice Beroun. A ptát se bude Patricie Strouhalová. No a vzhledem k tomu, že vlastně problémy s pohybovým aparátem trápí leckoho z nás, tak věřím, že vás možná napadla teď nějaká otázka. Klidně nám ji pošlete na 2@rozhlas.cz.

0: Do hotelu i se svým psem mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, jezdí čím dál víc lidí, a to nejenom v létě. Se svými mazlíčky cestují jejich majitelé celoročně. Hotely, které jim nabízejí ubytování, jsou oproti těm, které to nedělají, ve výhodě. No a se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak si v Česku tedy pejskaři vybírají ubytování?
1: No Ivo, zatímco dřív si pejskaři vybírali místo dovolené podle toho, kam jim dovolili přijet právě se psem, dnes už to mají daleko jednodušší, pet friendly ubytování přibývá, a jak řekl České tiskové kanceláře prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, ubytovací zařízení, která umožňují pobyty s chlupatými členy domácností, tak podle něho mají oproti ostatním už tebou zmíněnou konkurenční výhodu. Také podle portálu Amazing Places vyhledávají zákazníci ubytování s domácími mazlíčky častěji než třeba snídani v ceně nebo soukromou výřivku. Filtr mazlíčci vítání se zaškrtlo téměř 30% návštěvníků, tedy téměř každý čtvrtý člověk, který si ubytování filtroval podle vybavení.
0: Takže pejskaři už nemusí na dovolené bydlet v kempu, ale vybrat si můžeme tedy i mezi luxusními hotely.
1: Přesně tak, i když psy přijímá jen necelá polovina drahých ubytování, směřuje do nich přes 71% všech rezervací této kategorie. Zájem je velký, také podle portálu Slevomat, ten proto za posledních 5 let víc než zdvojnásobil nabídku pobytů vhodných pro zvířata a v současnosti nabízí, Ivo, a to je šance pro tebe, přes 2000 takových ubytování. Okruh potenciálních hostů s domácími mazlíčky se může rozšířit také o zahraniční klientelu, protože letecké společnosti začínají více uvolňovat možnost cestování například se psy nebo kočkami.
0: A kam jezdí pejskaři na dovolenou v Česku nejraději?
1: Největší zájem o cestování s domácími mazlíčky je tradičně v horských oblastech, na Šumavě, v Krkonoších, Jeseníkách nebo Beskydech, dále v okolí přehrad, jezer a v přírodně atraktivních regionech, kde mohou majitelé se psy trávit čas aktivně. Oblíbené jsou také lázeňské destinace a venkovské penziony s dostatkem prostoru. Ve městech je ta poptávka také patrná, zejména při kratších víkendových pobytech. Pejskaři, tady zpozorni, by ale měli kvůli velkému přetlaku, zejména v horských oblastech, si rezervovat ubytování s dostatečným předstihem, tedy zhruba 3 měsíce dopředu.
0: Takže přibývá hotelů, kde se lidé mohou ubytovat se svými psy. V některých zase hotelech ubytování je jenom pro dospělé.
1: Ano, je to známá otázka poptávky a nabídky. Podle dat jednoho z největších prodejců dovolených v Česku každá třetí letní rezervace u této agentury připadá na hotely pouze pro dospělé. Nejčastěji chtějí v hotelu bez dětského křiku a pobíhání bydlet páry ve věku 45 až 49 let. No a největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko, to je víc než polovina. Lidé volí zejména 4hvězdičkové rezorty s all inclusive nebo polopenzí, takže hotely pouze pro dospělé tvoří podle agentury, jak jsem říkala, třetinu letošních letních rezervací.
0: Já to naprosto chápu, spadám také do té cílové věkové
1: kategorie.
0: Nabídka hotelů se přizpůsobuje poptávce, přibývá těch, které nabízí ubytování pro hosty se psy, a stoupá i zájem o ubytování v hotelech jenom pro dospělé. A nám o tom přišla povědět Věra Fajfrová. Díky za to, měj se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: na čase být.
1: A v odpolední dvojce ani dnes nebude chybět koláček štěstí Heleny Pavlovské. Navíc tentokrát to bude opravdu sladká tečka za úvodní hodinou našeho vysílání.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Dnes se slaví Den nezávislosti Ukrajiny a Den broskového koláče. K oběma těmto svátkům mám osobní vztah. Můj tatínek byl Ukrajinec, velký vlastenec. A jeho starší bratr se zasloužil o to, aby v letech 1917 až 1921 existovala Ukrajinská lidová republika. No a pak, vždycky o prázdninách, jsme nesklízeli broskve, ale sbírali jsme borůvky. A máma pak zadělala těsto, vyložila jim veliký plech a borůvky s drobenkou na ně naskládala. Plech pak odnesla k pekaři Manichovi, který koláč upekl v peci na chleba. Byl to nejlepší koláč na světě. Mám radu pro dnešní den. Když je vám do pláče, pečte si koláče.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru a Evropská komise schválila financování zbraní pro Ukrajinu v přepočtu za zhruba 150 miliard korun. Bude skoro jasno až polojasno na severu a severovýchodě přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má prezentovat první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněny v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
3: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
1: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdříve si chtějí vyslechnout vládní návrh. Česká republika se za

0: ochvějná a konkrétní. Ve svém prohlášení zdůraznila, že zatímco Rusko stupňuje své útoky, Evropa stojí při Ukrajině a dodá jí, co bude potřebovat. Většina těchto obranných zakázek pro Ukrajinu má podle unijní exekutivy připadnout evropským zbrojovkám. Ukrajina může o vyplacení peněz požádat poté, co Evropské komisi předloží konkrétní kontrakty se společnostmi v obranném průmyslu. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Policie v Ústeckém kraji stále hledá 12-letou Klaudii Mansfeldovou. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje zvláštní péči. Dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Její fotografii najdete na serveru iRozhlas.cz. Případné informace prosím volejte na linku 158.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno během dne, na severu a severovýchodě přechodně i oblačno a později na jihozápadě, večer i na ostatním území bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17.
3: Doprava.
1: Na 210. kilometru D1 směrem na Prahu se v omezení srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kamiony popojíždějí od 225. kilometru, osobní auta od 212. A v Praze ve Kbelské ulici směrem k D8 stále čekejte kolony z Hloubětína. Plná je i Novopatská a část okruhu od sjezdu z D11. Důvodem je stále nehoda ve Kbelské ulici u sjezdu na Prosek. To byly zprávy, Iva má opět slovo.
4: Pokračuje pondělní odpolední dvojka dnes, tedy s datem 24. srpna. No a před námi italština právě teď, tedy co se muziky týče. No a pak už prozradím, kdo bude naším dnešním hostem na dvojce.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Může se člověk stát strojem a může být dokonalost vlastně něco velmi bolestivého? Spisovatel Marek Šindelka přichází s novým románem nazvaným Systémy něhy. Jeho hlavní hrdinkou je mladá pianistka Ada, která celý život usiluje o dokonalost, ale zároveň se snaží vyrovnat se ztrátou otce. Je to příběh o hudbě, lidském těle, rodinných vztazích, ale také o strojích a o tom, co všechno si pamatují naše ruce. No a my si o knize Systémy něhy budeme s Markem Šindelkou povídat v rámci odpolední dvojky dnes po půl třetí. A co byste řekli v těchto krásných srpnových dnech na procházku po krásném zámeckém parku? No přesně takovou pozvánku po Česku pro nás má dneska Vašek Žmolík a navíc prý přidá i tip na další výšlap a informace o několika památkách. A to hned po další písničce.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak do kterého zámeckého parku bychom podle tebe tedy rozhodně měli zajít?
2: Tak já navrhuji do toho ve Štiříně, přesněji v obci Kamenice Štiřín, což je na Benešovsku u Prahy, kde je k vidění alespoň tedy zvenčí i krásný zámek, o kterém se čas od času píše. A potom doporučím dnes ještě procházku po okolí ve stopách někdejších majitelů. Ti patřili k nejbohatším lidem u nás.
1: Tak začněme tedy venku. Jaký je park u zámku ve Štiříně?
2: Jeden z nejkrásnějších u nás. Má rozlohu 40 hektarů, má také krásný skleník a jeho chloubou jsou rododendrony, kterých tam roste kolem 1300 kusů. Kromě rozsáhlých travnatých ploch, tam návštěvník může obdivovat taky množství listnatých a jehličnatých stromů, také keře a zejména zmíněné rododendrony a posadit se třeba nádherném altánu. Součástí parku je i 9-jamkové golfové hřiště a tenisové kurty, takže jsou tam i různé možnosti, jak trávit čas aktivně.
1: Vašku, od kdy je zámecký park ve Štiříně takhle krásný?
2: Tak ten základ toho současného parku pochází už z druhé půle 18. století, kdy zámek prošel velkorysou barokní přestavbou. Jeho současný krajinářský ráz, jedná se tedy o park anglického typu, je ovšem výsledkem úprav z konce 19. století, kdy ten park i se zámkem patřil průmyslnické rodině Ringhoferů. No a potom také je to výsledek cílevědomé a odborné památkové obnovy, se kterou se započalo už v polovině 80. let minulého století.
1: Stejně jako zámek, tedy, o kterém tu a tam čteme a slyšíme ve zpravodajství.
2: Je to tak. Jak už jsem zmiňoval, je to zámek barokní, je to takové trojkřídlé, pozdně barokní sídlo. V jeho vlastnictví se vystřídala celá řada šlechtických rodů, třeba Salm Reifferscheidové, Rohan, Nové, Nosticové. A posledním majitelem byli právě Ringhoferovi, kteří zámek vlastnili až do roku 1945. Tehdy se stal jeho majitelem stát. No a ten jej nechal v 90. letech zrenovovat a upravit na hotel. Od roku 2023 je ale hotel bohužel uzavřený a stát zámek zatím beznadějně nabízí k prodeji.
1: No tak třeba se, milí posluchači, při návštěvě Štiřínského parku rozhodnete, že zámek koupíte. Proč ne? Máte-li dost peněz, ale vážně teď.
2: Proč ne?
1: Co ten výlet po okolí, po čích stopách vyrážíme?
2: No tak právě po stopách těch posledních zámeckých pánů z tohoto zámku. Naučná stezka krajinou barona Ringhofera, která měří 20 kilometrů, připomíná právě tyhle významné průmyslníky z 19. století, kteří nejen ve své fabrice v Praze na Smíchově vyráběli vagóny a nebo lokomotivy, ale také významně proměnili právě krajinu Velkopopovická a Kamenická.
1: Připomeň prosím, co všechno je jejich dílem?
2: Tak třeba oni založili známý pivovar ve Velkých Popovicích, ale také řadu dalších podniků v tomto regionu, jako Měděný Hamr, Pilu, Cihelnu nebo Mlékárnu. Pečlivě taky udržovali krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty a okolí svých rezidencí, ty byly právě na zámku Štiřín, ale také na zámku Kamenice. No a výsledky jejich péče o krajinu jsou patrné dodnes a při turistických výletech do okolí se budou neustále připomínat. A mimochodem, jednou z těch zastávek zmíněné naučné stezky krajinou barona Ringhofera je i hrobka téhle průmyslnické rodiny, která se nachází na okraji Kamenice.
1: Určitě to tam stojí za návštěvu a za zastávku, když nás tam zveš a za tip tedy na výlet do krásného parku, k pohádkovému zámku a navíc ještě po stopách jednoho významného rodu z českých dějin. Děkuji Vaškovi Žmolíkovi. Díky moc a naslyšenou zítra v odpolední Dvojce a v Počesku.
2: Naslyšenou.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: co když se čas prolíná a táhle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Je pondělí a to znamená, že se v podvečer vydáme se Standou Motlem po stopách hrdinů dalšího tajemného příběhu. Ten dnešní začal s troskotáním vzducholodi Itálie v roce 1928. Její posádka, ve které byl také český fyzik František Běhounek, přežila uvězněná na ledové křev v Polárním moři. O záchranu trosečníků, kteří byli bez spojení se světem, usilovali jak jiní polárníci, tak mimo jiné také jasnovidci a spiritisté, no a to i z meziválečného Československa. A že jich tu nebylo málo, jak uslyšíme v ukázce z dílu, který autor nazval Jasnovidná paní Emílie.
1: Za první republiky u nás vycházelo několik časopisů, rozsaduší byl. To byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
2: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat trosečníky vzducholodi Itálie? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
1: Když ztroskotala Itálie, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
0: No a jak to celé nakonec dopadlo, to se dozvíte v dílu nazvaném Jasnovidná paní Emílie z cyklu Stopy fakta tajemství dnes po 18. hodině. Samozřejmě pak si tenhle ten díl můžete poslechnout jak na webu Dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Co mají společného klavír, lidské tělo, starý mechanický stroj a vztah mezi otcem a dcerou? No a možná víc, než bychom třeba dopředu čekali. Právě tyhle ty světy propojuje nový román Marka Šindelky Systémy něhy. Jeho hlavní hrdinka Ada je talentovaná pianistka, která usiluje o dokonalost, ale zároveň se snaží najít cestu ke svému otci, který už nežije. Marek Šindelka za své knihy dvakrát získal Magnézii literu za prózu a je také držitelem Českého lva za scénář k filmu Okupace. No, už to samo o sobě je důkazem, že je velmi šikovný. A navíc sedí naproti mě. Hezké odpoledne, já vás vítám.
1: Dobrý den.
0: Tak já tady mám knihu Systémy něhy. Už její obálka sama o sobě je velmi zajímavá. Kolega to takhle přines přede mě a říká, víš, co to je? A já jsem to nepoznala.
1: Ne, jo, já ale jsem to je fajn, to mě baví.
0: Tak Marku, můžeme prozradit, co je vlastně na tom, na té obálce?
1: Tam je gramofonová přenoska, nebo respektive ramenko gramofonu s přenoskou, což je velice komplikovaný systém. A ta moje hrdinka je vlastně posedla gramofonem a hlavně jednou deskou, kterou natočil, ještě když byla vinylová éra, její tatínek. A ona na té desce má takové místo, ne hudbu, ale pauzu mezi dvěma skladbama, kterou se stane tou pauzou posedlá. Vlastně zdá se jí, že ten tatínek se tam nějak nadechne, nebo tam něco cvakne, jako kdyby polknul nebo něco. A ona se vlastně snaží zjistit, co to bylo, protože jí to místo něčím dojímá, něčím jí přijde tajemné a vlastně pořizuje si dražší a dražší gramofony, aby se dostala tady do těch 8 vteřin ticha, aby znovu zaslechla toho tátu, kterého vlastně hledá celý život. Je to taková metafora toho, co se děje vlastně v celém tom románu. Mm-hmm.
0: No, já jsem typovala dokonce Vysavač, že by to mohl být. Pak kus vozíku nákupního a pak už jsem se raději nechala podat, protože jak vidno, byla jsem úplně někde mimo. Vy jste jako nastínil trošku ten, tu dějovou linku. Nicméně, jak vás vlastně napadlo? Nebo napadl tenhle ten příběh? Já vím, že vy jste... nechci říct, že jste se také stal posedlým, co se týče gramofonu, ale jste zdatný jeho uživatel, řekněme.
1: Každopádně, já mám hrozně rád staré stroje a během covidu jsem si pořídil gramofon, protože jsem vždycky hrozně toužil si znova poslechnout desky, poslouchat hudbu prostě nerušeně, jo? Bez všech těch algoritmů, které vám ji předvybírají. A úplně jsem se do toho propadl. Jo. Jsem si nejdřív právě koupil docela levný gramofon, pak jsem zjistil, že to je průšvih, že mi to zase neladí s bednama, které mám. A tak jsem začal jako se do toho pouštět tady do toho šíleného ladění toho systému, hi-fi systému.
0: To je trošku finanční past.
1: Je to šílená věc, úplně šílený. To jako, ale já jsem naštěstí pak našel bod, kdy jsem si řekl tak a dost, jako tudy cesta nevede. A tyhle věci mě prostě fascinují a to po mně tak trochu zdědila i ta moje hrdinka. Stejně tak jako to hledání otce. Jo. Já jsem taky jako mladý přišel o tátu, když mi byly 2 roky, tak on zemřel vlastně tragicky a mě po něm zbyla taková slepá skvrna v životě, takže já se snažím celý život tak nějak zvláštně doplňovat tady to puzzle, jo, tady tu zvláštní skládačku, kdo to byl, co to bylo za člověka, co ve mně zanechal. Co z něj vlastně se do mě otisklo a co tak nějak ve mně pracuje. A to je v podstatě přesně příběh té mojí hrdinky, té Ady.
0: Takže vy to máte trošku jako terapii?
1: To bych neřekl. Já myslím, že já to nemám jako trauma. Jo? To, že ten táta zemřel, já na něj fakticky nemám žádnou vzpomínku, takže já jsem si všechno musel domýšlet. Jo? On ještě zemřel teda velice... kuriozní smrtí, on běžkoval v zimě a prostě jednoho dne, když se vracel domů už večer, tak si sednul pod strom, aby si odpočinul a usnul a už se neprobudil, takže on umrznul a tady ta zimní pohádka je taková, jo, to je prostě příběh mojeho dětství a není to, že by mě to nějak trápilo, nebo že bych to cítil jako nějakou nevyřešenou věc v sobě, že by to bylo trauma, které bych si musel nějak terapeuticky řešit. Ale prostě mě to fascinuje nebo zajímá, protože vidím, že mě to v životě ovlivnilo. Jo? Tady ta absence, tady ten tohle chybění táty. No a Protože jsem nechtěl psát vyloženě o sobě, to je mi tak nějak jako pořád jsem k tomu nedospěl, neumím to, je mi to trochu nepříjemné jako psát jedna ku jedné, tak jsem si vytvořil jako svoji takovou, takové alter ego, tady tu hrdinku, která to všechno vzala na sebe.
0: Když se vrátíme ještě k té hudbě, tak čím vás vlastně poslech toho gramofonu fascinuje, zatímco někteří hledají opravdu jako ten nejčistší digitálně možný zvuk, tak máte rád třeba i to praskání gramofonové desky?
1: Přesně tak. No, já mám rád tu chybu v tom. Aha. Já totiž jsem strašný perfekcionista. I ta kniha je hodně o perfekcionismu, o posedlosti výkonem a o tom, co nejen my sami, ale tahle doba tak na nás nakládá. A protože to u sebe znám, tak vlastně vyhledávám místa a možná záměrně, která dokonalá nejsou. Jo? Já prostě, mě to uklidňuje, když slyším tu hudbu a není to, jo, dneska si samozřejmě můžete pustit digitálně vyčištěnou jakoukoliv nahrávku i starých desek, takže to bude dokonalý, ale mě právě na tom baví ten šum, ty jisté nedokonalosti, protože to je život. Já mám pocit, že my nejsme dokonalé bytosti a musíme se s tím nějak naučit žít, tak i s tímhle možná podvědomě to hledám i tady v té technologii, nevím. Mm-hmm.
0: Naším dnešním hostem je spisovatel, scénárista. Mm-hmm. Ještě jsem na něco zapomněla.
1: Ale tak různě,
0: takhle,
1: no.
0: Tak různě. A také držitel mnoha ocenění, Marek Šindelka. My si povídáme o jeho knize, o té poslední nazvané Systémy něhy a budeme tak činit i po písničce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Naším dnešním hostem je spisovatel Marek Šindelka. My si povídáme o jeho poslední knize nazvané Systémy něhy. Vy jste nastínil vlastně ten příběh hlavní hrdinky Ady a mě vlastně zaujalo už to, jakým způsobem jí otec volal. Prozradíte? Nebo jak na ní volal?
1: To je hned v první kapitole, tak tím nic jako případným čtenářům neskazím, když to není kniha založená na pointách. To její jméno samotné je vlastně hudba, jo? Je to znělka tří tónů A, D, A. A ten otec, protože byl taky hudebník a taky velký perfekcionista, který měl rád systémy, byl velice systematický a rád hrál takovéhle hry, no tak ji nazval Ada, protože to byla zároveň takováhle krátká melodie, kterou na ní mohl zapískat, když ji chtěl na něco tajně upozornit. A ona s ním tu hru ráda hrála. Ona to tam zmiňuje, že kohokoliv jiného by to neakceptovala asi, ale u tatínka jo, protože spolu měli takové tajné spiklenectví a celý život pak to svoje jméno slyší, kdekoliv se ozvou tyhle tři tóny v té sekvenci, tak si vzpomene na tátu. A takových zvláštních her a mechanismů a systémů je v té knize spousta. Oni vlastně mezi sebou měli takovou tajnou štafetu, jo, kdy si ten otec pro ní nechal spoustu věcí takhle zakódovaných v tom světě.
0: Mně se líbí, jak o tom mluvíte vlastně opravdu, jak kdybyste to vyprávěl jako čtenář, ale vy jste tím, kdo jako to celé vymyslel. Jak vypadá práce na takové knize? Protože je to... Jako já tam cítím ten perfekcionismus, o kterém jste mluvil, že tím také trpíte. Tak jak vypadá příprava té knihy a vůbec práce na ní?
1: No, já nevím, jestli můžu obecně mluvit za spisovatele, ale v mém případě je to spousta práce, spousta, až bych řekl, utrpení, jo, kdy člověk si často představuje spisovatele jako nějakou romantickou záležitost, že si prostě otevře flašku vína a sedne k psacímu stroji do rána nabuší román. To je úplný nesmysl, to prostě takhle
0: nefunguje. Tak kdyby to bylo tak, tak by asi spisovatelů bylo podstatně více.
1: Přesně. A je to podle mě z 90% možná víc jako opravdu rachota. Jo? Člověk chodí každé ráno, já u toho vyloženě fyzicky trpím, občas večer jsem úplně zničený. Občas se tam stane něco jako krásného, že vám to zaklapne, postavy začnou fungovat tak, jak si představujete, celé to nějak chytne nějakou energii. Ale to je tak těch 5% času, jinak je to spoustu testování, spoustu rešerší k takovému tématu, jako je třeba téma těch systémů něhy, kdy to je celé o hudbě, o lidech, kteří jsou posedlí hudbou i hudebními nástroji. Tak já jsem toho musel spoustu jednak naposlouchat a jednak načíst a vůbec si tak nějak ujasnit to pole, abych prostě nevařil z vody. No. A celkově mi to zabralo, jsem to pak počítal, když jsme dělali redakci od prvních skic až do posledního jako škrtu, tak asi 7 let vlastně tahle kniha. Jo. Neříkám, že v kuse, ale někde za zádama mi to pořád jako čekalo a dýchalo na krk, jo, tady to monstrum a pořád jsem se k tomu vracel.
0: No, nezvolil jste si útlou knihu navíc, já když to tady mimochodem chválím za tu barvu, kterou máte tady, protože to je naše staniční barva mimochodem, takže nám ladí tady na dvojce. Ale kniha má celkově 306 stran, což není málo.
1: To není, no. A ona, než jsem jí začala redigovat, tak měla asi 600 stran, jo. Takže to je jenom jako pro představu, jak vypadá rukopis a co pak se dostane do knihy.
0: Na druhou stranu, já jsem si četla nějaké recenze a vlastně to, co se často opakuje, je, že vlastně ten váš literární styl je opravdu velmi jako precizní, že těch větách nejsou slova navíc, že to opravdu sedí. To je něco, co je vám přirozené, anebo jako si zatím cíleně jdete potom při třeba opakovaném čtení a znovu jako redigování, řekněme.
1: No, já nejsem intuitivní autor, nedokážu se zbavit jako nějaké potřeby to cizelovat, pořád čistit, pořád se vracet k těm větám, přemýšlet o nich.
0: A pardon, že vám skáču do řeči, ale umíte poznat už ten moment, kdy si řeknete a dost?
1: No jako mám pocit, že neříkám, že na 100%, ale že mám určitý cit, jo, nějakou pro rytmus té věty, kdy už si říkám ano, to je fajn, často si to čtu nahlas, aby mi to jako ladilo. No to musí mít opravdu nějaké jako určitý plynulý tok, ta věta, jo, skoro až jako kdyby to člověk repoval, jo, že aby tam všechno klapalo správně, všechny souhlásky, samohlásky nějak fungovaly. No to zní takhle děsivě, ale je to prostě jenom, jako když si to přeříkáte v hlavě a jestli vám to dobře zní. A ano, no, jsem asi v tomhle ohledu velký jako puntíčkař a perfekcionista. Myslím si, že jsou autoři, kteří pracují úplně jinak, kteří jsou schopni to vychrlit. Jo, prostě takový ten hrabalovský typ autora, který sedne a jede.
0: Jakože jako věta na stránku.
1: Jo, nebo na 10 stran klidně.
0: No, není to úplně čtenářské zase jako příhodné za každou cenu. Každopádně, co je dobré, že vaši čtenáři vás mohou slyšet, číst vaše texty, vaši knihu. Kde aktuálně případně, kdyby chtěli se na vás přijet a přijít podívat?
1: Tak teď se toho valí hodně s příchodem podzimu, takže v pátek já budu číst na Zarefestu v Děčíně a v sobotu na Inverzi v Ostravě, to je krásný literární festival, nebo oba jsou. Pak za další týden na Tabuku v Táboře.
0: A případně tak. Máte nějaké stránky, kde jsou ta data uvedena?
1: Ano, mám stránky, kde to aktualizuju a kde je vidět, kde všude budu vystupovat.
0: Tak já děkuju, že jste si udělal čas, že jste nám přišel popovídat o tom, jak těžký život někdy má spisovatele, ale zase stojí to za to. Popřeju, ať se knížce daří a vám taky a budu se těšit třeba při další nějaké, že se tady potkáme, naslyšenou a naviděnou.
1: Moc děkuju.
0: Naším dnešním hostem byl spisovatel a také scénárista Marek Šindelka.

Za 8 minut bude 15 hodin a to znamená, že do studia dvojky přijde Pepa Maršál a s ním nové čerstvé zprávy. Dozvíme se třeba to, že chmelaři na Žatecku letos odhadují až o pětinu nižší úrodu. Podrobnosti na dvojce v 15 hodin.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.
3: Pistolej. Loka.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit a chmelaři na Žatecku letos odhadují až o pětinu nižší úrodu. Bude skoro jasno až polojasno na severu a severovýchodě i oblačno a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si mohou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od nového roku.
2: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
0: Návrh kritizují penzijní společnosti, obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Norma teď míří do sněmovny. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech. Důvodem je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by Klase mohl nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl také obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká jednatel chmelařské firmy Hop Service v Holedeči na Žatecku Ondřej Šťastný.
3: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušení. A bylo to i 2%. Po

0: Šmrázek.
1: Podmínkou je registrace, která startuje na stránkách pvk.cz v pondělí 31. srpna v 9 hodin ráno. PVK nabídnou zájemcům komentované prohlídky takzvaného cizinského vstupu. Lidé tam udí původní klenační systém z začátku 20. století.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně i oblačno a později na jihozápadě, večer i na ostatním území přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17.
3: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova popojíždějí kamiony v nesouvislé koloně od 226. kilometru a pomalu pak jedou až k omezení u D2, to je 96. kilometr. Osobními auty se chvíli zdržíte kvůli omezení před Rohlenkou, ale není to nijak dramaticky dlouho. Opatrně na 34. a půltém kilometru silnice číslo 35 na výjezdu z Hodkovic leží překlišková deska, je na levé krajině a zasahuje také do levého pruhu. Zprávy končí, slovo má opět Iva.
4: Pokračuje pondělní odpolední dvojka, před námi Darina Rollinsová. Ano, takhle si tenkrát ještě říkala a píseň A k náhodou, jinak samozřejmě aktuálně Dara Rollins. No a pak už soutěž, máte vteřinku.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Mrazivé léto na dvojce jde do finále a vy jste si spolu s námi určitě užili spoustu napětí, lehkého mrazení při poslechu rozhlasových her a čedeb. Nedělní pohádky ale mohou být napínavé také, jako třeba ta, kterou jste mohli slyšet včera. Ti, kdo pohádku o růžičce a pavím princi teď budou slyšeli, tak teď budou mít výhodu. Tady je naše ukázka, no a kdo chce soutěžit, ten měl by poslouchat pozorně.
2: Růžičko, co pak se děje?
3: Nic, maminko, nic se neděje.
2: Ale no tak, Růžičko, poznám, když neříkáš pravdu.
3: To vavřinec s Florianem. Vyplašili mi páva. Co když se mi už nevrátí?
2: Proč se tak staráš o nějakého páva, moje milá? Což pak ti nedělá dobrou společnost Hněvka?
3: Maminko, když Hněvka není hodná.
2: Co to povídáš? Jsem si jistá, že tě má z celé duše ráda.
3: Raději si povídám s pávem.
2: Jenže páv je jenom zvíře, Růžičko. Neobejme tě, nepohladí, nepoveselí, nepopovídá se s tebou.
1: Jestli chcete vyhrát sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kdo Růžičce vyplašil páva. Svoje tipy nám posílejte SMS-kou na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Dnešní soutěžní otázka zněla takto. Kdo růžičce vyplašil páva? No a tak to měla znít vaše správná odpověď.
1: Nic, maminko, nic se neděje.
2: Ale no tak, růžičko. Poznám, když neříkáš pravdu.
1: To vavřinec s Floriánem. Vyplašili mi páva.
0: Vavřinec s Floriánem vyplašili růžičce páva. Tak pokud jste poslali tuhletu variantu odpovědi, tak teď netrpělivě čekáte. A já můžu prozradit, že sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogérií Teta získává díky své páté správné odpovědi v pořadí Pavlína Vránová. Gratuluji. No a rozhlasové hry, četby, pohádky najdete po odvysílání na webu Dvojky, anebo také v aplikaci Můj rozhlas. No a pohádka o růžičce a pavím princi, tak ta už tam na vás čeká.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Když jsem poprvé viděla název Švestka Fest, čekala jsem slavnosti švesté koláče, možná povidla, anebo nějaká slivovice, jenže švestky půjdou v dnešní pozvánce trochu na vedlejší kolej. Hlavní roli má totiž švestková dráha a pořádná porce muziky. Tenhle pátek a sobotu se v Třebí v Licích u Lovosic představí třeba Richard Miller, Rybičky 48, Michal Prokop a mnozí další. Na telefonu už je jeden z organizátorů festivalu, Matěj Halaš. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
2: Začněme prosím tou záhadou kolem švestek. Co je to vlastně švestková dráha? Kudy vede a proč se jí tak říká?
3: Švestková dráha je vlastně lokální vlaková trať, která vede z Litoměřic přes Lovosice až do Mostu. A nese název Švestková dráha a proto vlastně Švestka Fest je hudební festival švestkové dráhy, protože je primárně věnovaný jako poděkování lidem, kteří vlastně pravidelně využívají tuto vlakovou dráhu.
2: Festival jste rozdělili do dvou docela odlišných dnů. Pátek bude patřit poctám, hudebním legendám, sobota zase současným interpretům a hvězdám minulých desetiletí. Tak na koho všechno se můžou případně návštěvníci těšit a který koncert byste si vy osobně nenechal ujít?
3: Jak jste správně řekla, tak pátek během pátečního programu budeme vzpomínat na některé velké hvězdy, jako jsou například kapela Queen nebo Karel Gott nebo kapela ABBA. Proto se návštěvníci budou moc těšit například na Kristiana Šepka a jeho projekt Můj vzor božský Karel, anebo na kapelu Queen. A pak v sobotu bych rád určitě pozval návštěvníky například právě na Rybičky 48 anebo na našeho slovenského hosta Richarda Millera.
2: Tak bude to stát určitě za to. Už ta zmiňovaná švestková dráha samozřejmě nebude jenom kulisou festivalu, ale také jedním z nejlepších způsobů, jak se na něj dostat, tak jak bude během pátku a soboty posílená vlaková doprava?
3: Je to tak, že na webových stránkách švestkafest.cz se návštěvníci můžou podívat na posílené jízdní řády a i lidé si vlastně můžou koupit vstupenku na tento festival vlastně se sebou, pokud právě využijí jako dopravu švestkovou dráhu.
2: Tak to jsou samé dobré zprávy. Švestka Fest tady tento pátek a sobotu v Třebí v Licích, nedaleko Lovosic. A když navíc dorazíte v sobotu, tak tam potkáte Dalibora Gondíka a Reginu Květoňovou a také Jakuba Kaloče, protože tam mají připravený svůj zábavný program a dvojka bude přímo z festivalu také živě vysílat, a to v sobotu od 14 hodin. No a my jsme si podrobněji o festivalu povídali s jedním z organizátorů, Matějem Halašem. Matěj, díky, mějte se hezky, ať vám vyjde počasí. Naslyšenou.
3: Moc děkuji. Naschledanou.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Do studia přijde meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. Proč se předpovědi v jednotlivých mobilních aplikacích někdy výrazně rozcházejí? Co přesně znamenají výstrahy před vedrem, bouřkami či přívalovým deštěm? A jak bychom se podle nich měli zařídit? A podle čeho lze odlišit běžný výkyv počasí od projevů dlouhodobé změny klimatu? Nejen na to se budu ptát Taťány Míkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Znělka už prozradila, že právě teď si budeme povídat s cestovatelem, moderátorem a dokumentaristou Petrem Horkým. Hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Petře, my se dnes spolu vydáme do jižní Itálie.
3: Ano, prosím.
2: Do Apulie.
3: Ano, tu mám rád.
2: Kraje olivovníků, kamenných měst, horkého slunce a také pozor, výrazného červeného vína Primitivo. Tak prozraď, kde přesně si teď a máš případně nalitou skleničku?
3: Jsem v Itálii, jsem v Apulii. Já jsem nevydržel, abych ti neskákal do řeči, tak se omlouvám, že jsem tě nenechal v klidu říct ten úvod. Takže jsem tu, jsem v kraji, který mám strašně rád, ale skleničku nalitou teda nemám. To se přiznám. Já jsem nějak úplně přestal pít, nějak mě to opustilo, ale občas si jako sklenku toho Primitiva právě, abych si jako ocenil tím jedním decánkem, že dneska mám čas a dneska je mi pěkně.
2: Tak uvidím,
3: třeba si večer naliju.
2: Tak to máme velmi podobně. Tak co to vlastně je Primitivo? Znamená ten název, že je to nějaké primitivní jednoduché víno, asi ne, že?
3: Ne, počkej, ale já jsem zjistil, že si to řada lidí myslí, já jsem to tak jako zkoušel. Já někdy rozčiluju své okolí tím, že jsem rozumbrada, že se lidí ptám, dávám jim kvízy, testy, otázky, no a mezi těmi přáteli, co to ještě vydrží a co se znesou ty debaty se mnou, tak jsem říkal, hele, proč se Primitivo jmenuje Primitivo? A spousta lidí říkala, jako, no, tak je asi nějak jednoduchý. A to je takový jako nádherný omyl. Jeden kamarád říkal, no, protože když ho vypiju moc, tak se chovám jako primitiv. Takhle to fakt není, čímž nerozporuji chování mého kamaráda jako po lahvi primitiva, to je možné. Tam jde o to, že to primitivo neznamená primitivní, ale rané. Mm-hmm. Jako primo, jako první, je to z italštiny. A v Apulii se téhleté odrůdě mimořádně daří a ona dozrává velmi brzy, jako je jedna z prvních. Má ráda hodně slunce, teplo a suší podmínky, to tady funguje úplně perfektně. A kdo Primitivo pil, tak ví, že to je plné červené víno s pravda často vyšším alkoholem, s chutí tmavého ovoce, švestek, třešní, koření a někdy i čokolády. To se omlouvám, to zase dělám chytrýho, já bych to tam nepoznal, já takový sommelier nejsem, ale připravil jsem si to od kamaráda, který sommelier je.
2: Ano, ani já bych to nepoznala teďka, když jsem tě tak poslouchala, říkala jsem si, asi si budu muset brzy nalít trošičku a vyzkoušet, jestli tam trošku té čokolády neucítím.
3: Výborný nápad.
2: Kde v Apulii bychom tedy za Primitivem měli vyrazit?
3: Asi nejznámější oblast je Primitivo di Manduria, to je na jihu Apulie mezi Tarantem, Brindisi a Jonským mořem. Tam vznikají nejznámější a nejplnější podoby tohoto vína. Označení Primitivo di Manduria DOC existuje od roku 1974 a sladší verze Primitivo di Manduria Dolce Naturale získala dokonce nejvyšší italskou klasifikaci DOCG v roce 2011. Apulie je navíc jeden z největších vinařských krajů Itálie. Réva je tady součástí krajiny podobně jako místní olivovníky. Já tak z legrace říkám, že Apulie je italská Pálava.
2: A má Primitivo taky nějaký překvapivý příběh anebo perličku?
3: Má. Genetické výzkumy ukázaly, že Primitivo je velice blízce příbuzné americkému Zinfandelu. Jinými slovy, když v Kalifornii piješ Zinfandel a v Apulii Primitivo, tak je to vlastně stejná velká rodina révy. A ještě jedna taková perlička. Do Apulie se Primitivo rozšířilo výrazně díky knězi Francesku Filippo Indelicatimu z Gioia del Colle. A ten si koncem 18. století právě všiml révy, která dozrávala dřív než ostatní, vybral ji a začal ji pěstovat. Takže za jedním z nejslavnějších vín jižní Itálie stojí pozorný kněz, který si všiml, že některé hrozny prostě přicházejí jako první. U nás se občas říká, alkohol podávaný z rukou lékaře je lék, tak si říkám, víno z rukou kněze je modlitba.
2: Nesmí se to ale přehnat.
3: Bezesporu. Možná ani s tím modlením, ale to nevím. To se asi by věděl jiní.
2: Petře, tak děkujeme za dnešní výlet do Itálie a už teď se těšíme na příští výpravu s tebou na Dvojce. Naslyšenou.
3: Děkuji a krásný den.

0: a Karla Gotta. V tuto chvíli Féteru dvojky střídá meteorolog Filip Smola. Hezké odpoledne, Filipe.
1: Dobré odpoledne.
0: Samozřejmě, že bavit se budeme o počasí, tak pojďme se podívat na to, jaké teď aktuálně panuje v Česku.
1: Aktuálně u nás máme slunečno, převládá skoro jasná nebo polojasná obloha na horách na severovýchodě Čech a v Jeseníkách. Máme i oblačno a nikde neprší a teploty jsou v tuhle chvíli mezi 19 a 23 stupni. Na jihu Moravy měříme až 25 stupňů.
0: No a co můžeme očekávat v následujících hodinách a také tedy v noci na zítřek?
1: Počítáme s tím, že noc začne zmenšenou oblačností, to znamená polojasnou, převážně polojasnou oblohou během noci, ale bude postupně od jeho západu přibývat oblačnosti, bude se zatahovat a můžou se ojediněle k ránu vyskytnout nějaké přehánky, ale zatím to bude jenom výjimečná záležitost. Teploty k noci klesnou mezi 15 a 11 stupňů Celsia, pokud by někde déle vydržela zmenšená oblačnost a foukal slabší vítr, budou teploty kolem 9 stupňů, protože během noci postupně může na některých místech zesílit až na mírný v rychlosti mezi 2 a 6 metry za sekundu a ten směr bude od severovýchodu.
0: No a jaký bude zítřek, to znamená úterý s datem 25. srpna?
1: Zítra počítáme, že by měla už převládat velká oblačnost, budou se postupně vyskytovat srážky, nejprve jenom ojedinělé k večeru, ale může zapršet i na většině území, přehánky, případně déšť. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat někde mezi 20 a 25 stupni Celsia na jihu Moravy, ale můžeme naměřit i trošičku víc. No a povane mírný vítr z východních směrů mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: Říká tedy, ano, jste se tak ještě nadechl?
1: Ne.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Filip Smola. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den, naslyšenou.

0: Palo Habera, kapela Tým právě teď dohráli v rámci dnešní odpolední dvojky. No a se mnou už je ve studiu kolegyně Patricie Strouhalová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Máte dneska jako velmi pro mě aktuální téma.
1: Bolí tě zad.
0: Neuvěřitelně. Jako musím říct, už to bylo mnohem lepší, ale nějak jsem se přetrénovala trošku.
1: No.
0: A od soboty trpím.
1: No. Ono se totiž dost často stává, že to naše tělo se zablokuje a bolí, ať už třeba cvičením, že jsme něco přestřelili, jak se říká, anebo prostě to patří k věku a k tomu, že nejsme zvyklí na určité typy pohybu. V každém případě samozřejmě od bolesti chceme rychle pomoct, mnohdy může pomoct rehabilitace, ale existuje i takzvaná intervenční medicína. Tak co to je? Tak to právě v KVO 4. náš host, kterým je z rehabilitační nemocnice Beroun, vysvětlí pan doktor Martin Miller, kdy se vlastně takové zákroky dělají a jestli se mohou opakovat, tak to všechno se dozví naši posluchači.
0: Zázraky na počkání bych potřebovala. Tak nenechte si to ujít, dvojka@rozhlas.cz, tam můžete směřovat svoje dotazy. Já se pro dnešek loučím Richardem Marxem a taky kapelou Ronetex a zítra se na vás těším po 13. opět v odpolední dvojce. Naslyšenou.
1: Bez bolesti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Manželka poslance SPD Foldyny chce znovu prodloužit jeho vykázání z domu a minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Zítra bude polojasno až oblačno, v jeho východní polovině území zataženo, na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech přehánky nebo déšť. Teplotní maxima většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. V červenci byl vykázán poté, co údajně napadl svou ženu. Kriminalisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili mu i 3 střelné zbraně legálně držené. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová.
4: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
2: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna Českému rozhlasu řekl, že je mu to líto, víc ale neřekl. Případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stírání manželky a nejméně 2 jejich dětí. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se minimální mzda měla postupně dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály největší železniční zakázku v Česku, zhruba za 165 miliard korun. Počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje dopravu v Praze a jejím okolí.
5: Jelikož jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
2: Ochránci přírody našli v Bulharsku otráveného orlosupa odchovaného v ostravské zoo. Vypuštěn tam byl vloni a nalétal 14 kilometrů.

0: Ženo a během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, zejména na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se objeví přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách převážně kolem 17.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova popojíždějí kamiony v nesouvislé koloně od 230. kilometru k omezení na STEM 96. Osobními auty se cestou zdržíte asi 10 minut kolem 226. kilometru. Na D2 popojíždějí před Brnem kamiony od 11. kilometru a asi hodinové kolony popojíždějí po silnici číslo 33 před náchodem ve směru z Polska. To byly zprávy teď Patricie s kávou o 16:00.
2: Dobrý den, zdravíme vás ve vysílání kávy o 16:00, 4 minuty po 16:00 odpoledne. Jsme tady s panem doktorem Martinem Millerem z rehabilitační nemocnice Beroun. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den, moc rád děkuji za pozvání.
2: Nemáte vůbec za co? Vy propojujete odborné znalosti, protože vedle svého lékařského titulu jste dokončil taky vysokoškolské studium fyzioterapie, což vlastně je takový jako dobrý komplexní pohled na diagnostiku a léčby pohybového aparátu. No a moderní medicína se stále více posouvá směrem k maximální šetrnosti a přesnosti a skvělým příkladem je nově rozvíjející se obor, který vy máte rád, a to je intervenční rehabilitace. U vás se právě téhleté specializované metodě věnujete v rámci nově otevřené ambulance a co všechno tenhleten obor dokáže, si právě dnes vysvětlíme. Ale začnu úplně jednoduše, protože než se k vám někdo dostane, tak ho musí něco bolet. A mluví se i o akutní bolesti. Co je to třeba akutní bolest zad?
3: Akutní bolest je nějaký nepříjemný prožitek, který člověk vnímá, který nemá jenom tu senzorickou, ale má také i emoční složku, tedy je na místě nějakým způsobem zakročit brzo a obecně tento prožitek je vnímaný s nějakým reálným nebo i potenciálním poškozením nebo nějakým podrážděním tkání pohybového aparátu. Tedy ano, tou nejčastější indikací, se kterou nám pacienti přichází, je právě bolest. Ať se jedná například o svaly, klouby, šlachy nebo různé nervové problémy.
2: Jak se to dá léčit a co nabízí právě moderní medicína, o tom v kávě o 16:00 s vámi, našimi posluchači, můžete nám psát svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Intervenční rehabilitace, anebo když jenom to cvičení nestačí, je téma v dnešním vysílání Kávy o čtvrté s panem doktorem Martinem Millerem. No, můžu osobní otázku?
1: Určitě, ptejte se.
0: Kdy vás naposledy bolela záda, co děláte pro to, aby vás nebolela?
1: Tak samozřejmě ani rehabilitační lékaři vůči takové bolesti nejsou imunní a párkrát za život už jsem bolesti zejména v oblasti beder měl. Naposledy to mohlo být zhruba před 3 měsíci, kdy se nějakým způsobem snažím reflektovat ty aktuální doporučení, které jsou takové kontraintuitivní, že nedoporučují právě, aby člověk úplně si šel s tou bolestí lehnout a 2 týdny ležel v posteli. Takže takovou obecně platnou pomůckou je to, že se doporučuje, aby si člověk našel tu aktivitu, která mu nespůsobuje zhoršení těch daných obtíží a v rámci toho, pokud možno, zůstal aktivní, takže pokud možno, aby se jednalo třeba například o krátké procházky nebo čas strávený v bazénu nebo na kole a samozřejmě po odeznění té akutní fáze i cílená fyzioterapie.
0: Mm-hmm. Ta intervenční medicína, kdybychom to měli vysvětlit, co to přesně je, jak se liší od té běžné?
1: Tak není to obor sám pro sebe, spíš je to taková specializace v rehabilitaci, která nějakým způsobem propojuje další obory, jako je neurologie, ortopedie nebo revmatologie a propojuje je právě tím, o jaké pacienty se stará. Protože rehabilitace jako takový není obor sám o sobě, ale spíš takovým způsobem, jako je to následná péče pro pacienty ostatních oborů. A právě ta intervenční rehabilitace spočívá v tom, že se staráme o pacienty, kterým ta pohybová léčba nestačí, že například kvůli bolestem nejsou schopni tu rehabilitaci podstoupit, nebo naopak ta rehabilitace jim dostatečně neulevuje od jejich obtíží a my jsme tady v tu chvíli, aby jsme nějakým způsobem zakročili, podívali se nějak blíže na to, co by ty obtíže toho pohybového aparátu mohlo konkrétně způsobovat a případně i cílenou léčbou jim potom pomoci.
0: Říkáte, ultrazvuk v rukou rehabilitačního lékaře otevírá nové možnosti léčby bolesti. Tak jak a čím?
1: Je to tak, my díky tomu ultrazvuku, je to taková naše třetí ruka nebo takový šestý smysl, kterým se můžeme na tu danou oblast, která pacienta trápí, podívat. Ten ultrazvuk je velmi specifickou a senzitivní metodou pro diagnostiku poruch měkkých tkání, kdy my velmi detailně jsme schopni zobrazit svaly, nervy, šlachy, jejich úpony nebo přímo i kloupy, případně tekutiny uvnitř těch kloubů. A na podkladě toho spolu s tím cíleným klinickým vyšetřením stanovit poměrně úspěšně diagnózu.
0: Mm-hmm. No, vy taky říkáte, že kouzlo té intervenční medicíny je v tom, že otevře okno příležitosti. Jaké příležitosti?
1: Ano, je to tak.
0: Že budeme jednou žít úplně bez bolesti?
1: To určitě nikomu neslibujeme. Bolest k tomu životu nějakým způsobem patří. A v krátkodobě má právě i ochrannou funkci. V případě, že by to byla bolest chronická, tak tam už je to něco jiného, kdy se ta bolest stává nemocí samou o sobě. Nicméně v tomto případě otevíráme okno příležitosti tím, že protínáme ten bludný kruh, kdy pacient například kvůli bolesti nemůže spát nebo není kvůli té bolesti schopen rehabilitovat, tím pádem se hýbe méně, čímž ta daná oblast strádá o to více a takhle se to cyklí a ta bolest se prohlubuje, takže my do toho vstoupíme nějakým cíleným zákrokem, kdy to léčivo vpravíme k té struktuře, kterou předpokládáme, že tu bolest způsobuje. Pacientovi se uleví, vyspí se, může začít kvalitně cvičit, zlepší se jeho kvalita života a tím pádem ho můžeme navrátit rychleji zase do zdravého režimu.
0: Zní to a poslouchá se to nádherně, ale komu ta intervenční medicína opravdu jako pomůže? Pro koho je určena? A naopak, pro koho vhodná není? Jestli tam je nějaký limit, nějaké omezení?
1: Tak samozřejmě záleží na konkrétní diagnóze, protože bolestivé stavy jsou neuvěřitelně široké pole, kdy některé stavy jsou takzvaně nespecifické, že nejsme schopni dohledat jednu konkrétní strukturu, která by mohla být za tu bolest příčina. V těchto případech je to někdy takové trošku hledání jehly v kupce sena. A ta terapie nemusí být vždy na první pokus úspěšná. Nicméně potom je spousta stavů, kdy díky tomu ultrazvuku jsme schopni určit jednu konkrétní patologii, například nějaký otok šlachy nebo tekutinu uvnitř kloubu, kdy se dá předpokládat, že opravdu je to ten zdroj té bolesti a v těchto případech dokážeme být velmi úspěšní.
0: Mm-hmm. Nejčastější příčiny toho pohybového aparátu jsou jaká? Jaké?
1: Mezi ty nejčastější příčiny samozřejmě záleží na věkové kategorii. U těch mladších pacientů, tam, které navštěvují naši ambulanci, tak často jsou to úrazy nebo stavy po úrazech, traumata nebo různé autoimunitní záněty postihující pohybový aparát. Nebo například i úženové syndromy periferních nervů, jako syndrom karpálního tunelu. U těch starších pacientů tam poté převažují spíše degenerativní stavy při artróze nosných kloubů nebo degenerativních změnách na páteři.
0: Uh-huh. Otázky, které už teď přicházejí na naší adresu, za což jsem ráda, @rozhlas.cz, můžete posílat i dál. Začneme odpovídat za chvíli po písničce. Naším hostem je dnes ve vysílání Kávy o čtvrté pan doktor Martin Miller z rehabilitační nemocnice. Pokud chcete, tak připište třeba i jakou léčbu máte za sebou, abychom v těch odpovědích mohli být co nejvíce konkrétní.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Pan doktor Martin Miller dnes ve vysílání Kávy o čtvrtém o intervenční medicíně a o léčbě bolesti si budeme povídat. Tak vy jste říkal, že nejčastější příčiny bolesti toho pohybového aparátu, možná na něco zapomenu, když tak mě skorigujte, úrazy, traumata, autoimunitní onemocnění, degenerativní stavy, asi tak bychom mohli teda...
1: Ano.
0: Domluvit, že to platí. A když jsme to dnešní vysílání dali tomu podtitul, když cvičení, jenom cvičení nestačí, tak mělo by to cvičení a pohyb být tou první metodou právě při bolestech pohybového aparátu, tak jak jste o tom mluvil na začátku, že prostě když nás to bolí, tak nezůstat v posteli.
1: Ano, zcela jistě ta aktivní léčba pohybem by měla být terapií na prvním místě, už jenom proto, že většina těch stavů na pohybovou léčbu reaguje dobře. Jak už jsem říkal, velká část těch bolestí pohybového aparátu je nespecifická, tedy i svým způsobem nespecifická léčba na to zabere velmi dobře, čistě tím, že se ta daná oblast posílí, svaly zesílí, zlepší se lokální tkáňový metabolismus a v ruku v ruce s tím jde i to, že ta tkáň se často takzvaně desenzitizuje, tedy ona znecitliví na vlastně vnímání těch bolestivých věmů, takže tedy vlastně tím fyzioterapeutickým cílem je mechanická adaptace a nervová desenzitizace té dané oblasti, což třeba teď nyní velmi, velmi preferován je například silový trénink téměř na všechny stavy.
0: Aha. No a v jaký moment už nestačí to jako běžné cvičení a běžná rehabilitace a teď jako to myslíme jako obecně a už je potřeba ten intervenční zákrok.
1: Mm-hmm. Tak je potřeba tu bolest vždycky posuzovat subjektivně u každého pacienta zvlášť. Jsou na to i různé hodnotící škály, ale obecně ve chvíli, kdy už je narušena kvalita života toho pacienta například tím, že se pro tu bolest není schopen vyspat, protože v tu chvíli je samozřejmě pochopitelné, že se mu nebude chtít a nebude třeba moct ani rehabilitovat. A také to, pokud po konzultaci s tím ošetřujícím fyzioterapeutem je řečeno, že ten pacient prostě 60% cviků není schopen odcvičit a není tam možný nějaký progres například té zátěže, protože ta bolest to prostě brzdí a nemusí se jednat jenom o bolest, může jít i o nějaké například omezení rozsahu pohybu v daném kloubu, například pro ten výpotek nebo jiné artrotické změny.
0: Jste mluvil o té škále bolesti, tak lékaři nám často říkají, popište mi bolest číslem od 0 do 10, tak kde většinou pacienti, kteří se k vám dostanou, jsou na jakém čísle?
1: Říkám, tohleto se velmi může lišit pacient od pacienta, ale řekněme, že od té 5 výše.
0: Dotazy, které přicházejí, první je tady od Petra, který píše, že dobrý den, přítelkyně absolvovala PRT, což je zkratka vlastně pro tu intervenci. Co vlastně to znamená?
1: Znamená to periradikulární terapie, to je zákrok cílený na nervový kořen při například nejčastěji buď při zúžení meziobratlového prostoru nebo při výhřezu ploténky, kdy jedna nebo druhá věc tlačí na ten nervový kořen. Tyto výkony jsou většinou prováděny spíše pod CT navigací, ale v některých u některých pacientů tedy provést i pod ultrazvukovou kontrolou.
0: Zjednodušeně můžeme říct, že je to takový větší obstrik?
1: Dá se to tak říct.
0: Dobře, tak budu pokračovat v tom, co Petr napsal. Zhruba před 2 měsíci tedy přítelkyně absolvovala tento zákrok. Bylo to kvůli vyhřezlé ploténce mezi L5S1 7 mm. Úleva asi 60%, ale bolesti má stále. Doporučujete vpich opakovat? Mm-hmm. Tím se dostáváme k otázkám, jak často se takový zákrok může dělat.
1: Tak já nejdřív odpovím konkrétně na tento dotaz. Já vás zdravím. Tam je potřeba, by bylo potřeba pro jako přesnou odpověď více informací, zejména to, jak dlouho ty obtíže už předtím byly, protože obecně tato periradikulární terapie funguje lépe na ty akutnější stavy a s tím, jak to potom přechází do chronicity, tak ta účinnost může klesat. Taky, co je docela zásadní informací, je lokalita toho výhřezu, tedy vlastně jakým směrem to na ten kořen jako tlačí, jestli je to vyloženě, nebo takhle, pokud se jedná o centrální nebo foraminální nebo extraforaminální formu výhřezu, kdy pro tu periradikulární terapii jsou vhodné právě ty lokality, kdy to tlačí hodně směrem k tomu koření, které k té foraminální variantě, to z tohohle taky nejsem schopen určit. Nicméně i těch 60% je poměrně slušná úleva. A samozřejmě je otázka, jakým způsobem se ten stav může vyvíjet dál, co je nějakým způsobem směrodatné, je i kde se ta bolest objevuje, jestli například ta bolest trvá, ale jenom v zádech, nebo jestli se propaguje i podél nohy v podstatě v kořenové inervaci odpovídající tomu postiženému nervovému koření.
0: No a to ultrazvukem, ta ultrazvukem navigovaná intervence, jak jste o tom mluvili, jak to vlastně vypadá? Je to hodně bolestivý zákrok pro pacienta?
1: Mm-hmm. Tak technicky to probíhá takovým způsobem, že ten vyšetřující lékař nejdřív tu danou oblast celkově zhodnotí, na podkladě toho udělá nějakou pracovní diagnózu, co může vyvolávat tu bolest, a ten zákrok následně probíhá tak, že v jedné ruce ten vyšetřující lékař drží sondu, v ruce druhé má připravenou injekční stříkačku a právě pod navigací toho ultrazvuku tu jehlu zavede k té cílové struktuře, kdy celou dobu sleduje v reálném čase, včetně pozice hrotu té jehly, který se potom pokládá do těsné blízkosti právě té postižené struktury. Samozřejmě jedná se o vpich, takže zcela bolestivé to není. U senzitivnějších pacientů využíváme ještě i různé znecitlivující postřiky a součástí té léčebné směsi samo o sobě je i lokální anestetikum, tedy pokud ten výkon je pro někoho nepříjemnější, tak v rámci minut spolu s obsazením těch receptorů bolesti tím lokálním anestetikem už může probíhat nějaká úleva v rámci toho bolestivého vpichu.
0: Strefíte se přesně na milimetr?
1: Takhle. Jako určitě se o to snažíme. Velmi...
0: Co když se ten pacient cukne?
1: Když se ten pacient cukne, s tím samozřejmě počítáme, právě protože vidíme tu jehlu, tak se můžeme vyhnout nějakým rizikovým oblastem, například nějaké blízkosti nervů nebo cévních struktur, které by nějakým způsobem mohly být rizikové. A když se pacient cukne, s tím se nic moc dělat jako nedá. Samozřejmě nikomu ten zákrok nenutíme a může se klidně stát, že někdo ten výkon jako netoleruje, tak v tu chvíli mu určitě nabídneme ještě i nějakou jinou modalitu léčby.
0: Další otázky přicházejí, @rozhlas.cz. Díky za ně.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Štěstí také je, když nás nic nebolí, o rehabilitaci a intervenční rehabilitaci, když už to cvičení nestačí a potřebujeme odbornou pomoc, si povídáme dnes s panem doktorem Martinem Millerem. Mluvili jsme o tom, že vlastně ta intervenční medicína, intervenční odstranění bolesti má další léčebné efekty, krom toho, že nás to místo přestane bolet, tak jaké to jsou?
1: Mm-hmm. Tak ten nosný efekt proti bolesti je především protizánětlivý, protože vlastně téměř každá bolest, kterou na tom pohybovém aparátu máme, má určitou zánětlivou složku. To, že tamto léčivo vpravíme, to má tedy svůj farmakologický efekt zprostředkovaný tím, právě tím protizánětlivým efektem. A potom právě to, že ta léčba je tímto způsobem navigovaná, kdy přesně vidíme tu jehlu, tak ten druhý efekt je mechanický, kdy právě my i tím objemem toho léčiva, který tam vpravíme, můžeme určité patologie ovlivnit, zejména pokud se jedná o nějaké srůsty. Takže je tam i právě tento mechanický efekt, kterému se říká také hydrodisekční nebo hydrodilatační, kdy, když bych to měl uvést například na konkrétním případu, tak například u té intervenci na syndromu karpálního tunelu právě dochází k oddělení toho vlastního nervu od flexorového retinákula, což je struktura, která právě způsobuje ten útlak, tak tím, že se tam vpraví to léčivo, jednak potom to tam působí protizánětlivě a jednak se i rozruší ty srůsty mezi tím nervem a tím vlastním retinákulem.
0: Co potom pacient musí potom obstřiku dodržovat za omezení?
1: Mm-hmm. Obecně říkáme pacientům, aby 2 dny dodržovali šetřící režim, protože to je takové okno, kdy potom vyprchá to lokální anestetikum a ještě nedojde vlastně k takovému jako začátku efektu toho protizánětlivého léčiva a to je i doba, kdy se to může nějakým způsobem přechodně zhoršit od toho 3. dne dále, tam potom začíná startovat ten protizánětlivý efekt. Takže zásadní jsou ty 2 dny, aby se pacient nějakým způsobem šetřil a například po nějaké intervenci na ramenním kloubu nešel mít okna.
0: Mm-hmm. No a za jak dlouhou dobu člověk pocítí opravdovou úlevu?
1: Mm-hmm. Je to velmi individuální, zejména u těch stavů, kdy tam je opravdu nějaká mechanická složka na podkladě těch srůstů, tak ta úleva bývá bezprostřední a svým způsobem i potom vydrží, že tam není to okno těch 2 dní. Pokud je to, tam převládá ten farmakologický protizánětlivý efekt, tak mezi 5. a 7. dnem potom vrcholí vlastně jako nástup toho účinku a trvá potom zhruba měsíc.
0: Mm-hmm. No a u kterých bolestí se nejčastěji tahle metoda využívá?
1: Mm-hmm. Nejčastěji to jsou ty artrotické stavy, například u kolen nebo kyčlí, kdy samozřejmě není cílem z pacienta udělat nějaké jako předplatné na 3měsíční kortikoidovou léčbu, kdy 4x do roka chodí na nějaký zákrok. Je potřeba přemýšlet v nějakém jako širším horizontu a mít pro pacienta připravenou nějakou léčebnou strategii. Nicméně ano, u části pacientů, zejména starších, kteří nějakým způsobem jsou kontraindikovaní na větší výkony typu náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu, tak je to potom nosná část léčby, kdy třeba na ty 3 měsíce opravdu mají klid a můžou nějakým způsobem normálně fungovat.
0: 22 155 25 25 je telefon také sem k nám do studia. Telefonicky můžete se s námi spojit, stejně tak jako s adresou dvojka@rozhlas.cz, kdy nám teď píše Zuzana, která vás zdraví, pane doktore, a píše, je mi 64 let, v páteři se mi u obratle L4 objevila větší Tarlovova cysta na úporné z chronické bolesti, beru opiáty, rehabilitace bolí, tak co byste mi poradili? Jinak vám přeje hezký zbytek dne.
1: Děkuji, dobrý den, také vás zdravím. Ta problematika Tarlovových cyst je poměrně komplikovaná. Dodnes se vlastně neví, jestli ty Tarlovovy cysty, ač můžou narůstat docela velkých rozměrů v té nervové tkáni páteře, tak není jasné, jestli můžou opravdu být zdrojem bolestí nebo ne. Doporučoval bych určitě detailní vyšetření u neurologa, eventuálně i nějakou aktuální magnetickou rezonanci. ty vlastně chirurgické zákroky na jejich odstranění často nejsou bohužel preferované, protože ty Tarlovovy cysty mají i velkou míru recidivy. Nicméně pokud by zvlášť ta cysta v čase vypadala, že se nějakým způsobem zvětšuje, ten samotný kořen může utlačovat nebo jeho okolí, tak by i zákrok mohl připadat v úvahu.
0: Mm-hmm. Co ostruha, prosím, jak léčit tu? Šlo by to?
1: Mm-hmm. Tak dobrý den, myslím, že máte na mysli asi patní ostruhu. Tam je zajímavé to, že ta patní ostruha jako taková je často úplně náhodný nález a sama o sobě nespůsobuje bolesti. Co v té dané oblasti způsobuje tu bolest, je přilehlá plantární fascitýra, kdy ta plantární fascie je vlastně taková blána, která se dostane do zánětu. A takovou modalitou léčby číslo jedna v tomto případě je nějaká úprava zátěže. Ta plantární fascitída ukazuje na nějaké jako překročení tolerance mechanické kapacity vlastně toho chodidla, takže nějakým způsobem úprava obuvy a cílená fyzioterapie s úpravou chůzového stereotypu nebo úpravou zatížení je jako první volba, pak samozřejmě přichází v úvahu ten navigovaný obstřih, pokud by tohle selhalo.
0: Jak se intervenční rehabilitace za poslední roky změnila, tak je to další z otázek, která padne v našem vysílání vedle těch vašich, které nám posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz, tak ať nečekáte dlouho na naší lince, posloucháme vás s panem doktorem Millerem. Dobrý den.
1: Dobrý den, v telefonu poslouchají z Ostravy. Já mám na pana doktora takový dotaz. Před půl rokem mě začalo bolet v křížích s vystřelováním podbříšku do nohy, doleva, doprava, jakoby do kyčle, tak jsem neviděl si ten z kyčle, ale pak jsem šel na rentgeny a pan neurolog zjistil nějaké tam na pateři nedobré věci, tak jsem začal chodit na rehabilitace, na infuze, cvičím, ale nic zatím mi to nepomohlo, tak si zeptal, jestli u pana doktora ta jeho metoda by mohla pomoci a jestli ještě bych na nějakou akupunkturu nějaké ty jehličky mohl absolvovat.
0: Děkujeme za dotaz. Také, díky moc, naslyšenou.
2: Dobrý den, zdravím vás do Ostravy. Samozřejmě já podle toho vašeho popisu nejsem jako schopen říct, jestli by vám to pomohlo, to bych musel vidět alespoň ty výsledky vašich z těch zobrazovacích vyšetření. Nicméně, zejména pokud se jedná o degenerativní stavy na té páteři a i podle klinického vyšetření by se ukázalo, že s tou bolestí mohou být spojené, tak v tu chvíli by to pro vás přínos mít mohlo. A co se akupunktury týče, tak ano, to doporučuje i Světová zdravotnická organizace jako jednu z možných metod léčby bolesti, která je minimálně invazivní. Pokud to dělá zkušený odborník, tak i bezpečná a je to samozřejmě něco, co by se dalo vyzkoušet. Nicméně nemělo by to být jako ta hlavní metoda léčby. Pokud možno být vámi, tak bych zařadil i určitě i pravidelný pohyb. To je i nejlepší prevence toho, aby se ten stav nějakým způsobem dekompenzoval nebo zhoršoval.
0: Posluchač mluvil o tom, že cvičí. Tak další volající, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Pane doktore, prosím vás, tady Markéta z Prahy 6. Mám artrózu 2. stupně, taky se snažím cvičit různě, jezdím na kole, plavu, ale chci se zeptat, 2x za rok si nechám aplikovat kyselinu hyaluronovou do toho bolavého místa, nebo do kolene, to asi ne přímo do té bolesti, ale co tomu říkáte, ty kyselině?
2: Ano, dobrý den. Ta aplikace kyseliny hyaluronové do kloubních dutin je něco, co provádíme také. A v indikovaných případech je to určitě přínosné, záleží na konkrétních preparátech, jestli mají především jaké mají mechanické vlastnosti nebo i biologickou aktivitu, že nějakým způsobem stimulují metabolismus té chrupavky. Tam samozřejmě záleží i na konkrétním jako koleni, jak těžká je ta aplikace, aby to opravdu šlo dovnitř toho kloubu, tak s výhodou je právě to aplikovat pod tou ultrazvukovou navigací, aby právě nedošlo k aplikaci do těch měkkých tkání kolem toho koleního kloubu, ale opravdu přímo do té kloubní dutiny.
0: Jana píše, je mi 70 let, dá se tady tou metodou rozšířit páteřní kanál, který se mi v oblasti krční páteře zúžil na 5 mm podle magnetické rezonance?
2: Dobrý den, to bohužel možné není. Ten páteřní kanál, když bývá zúžený krční páteři, tak je to na podkladě degenerativních změn chrupavčitých a kostních tkání a to bohužel, i kdybychom tam nějaký objem léčiva aplikovali, tak to bohužel není možné, zejména pokud máte nějaké progredující obtíže, tak bych kontaktoval vašeho ošetřujícího neurologa.
0: Může se ten pacientův stav natolik zlepšit, že už potom ta operace nutná není?
2: Tak to velmi záleží na konkrétní diagnóze. Dokážu si představit, že například u nějakých persistujících bolestí ramene, kde byla zvažována artroskopie, aby se do toho ramene podívali a nějaká tato cílená intervence potom pomůže právě na podkladě rozrušení nějakých srůstů, tak tam si dokážu představit, že by to tomu zákroku jako dokázalo potom předejít. V jiných případech, například u těch koleních artroz, my tím letím jako tu artrozu jako takovou nevyřešíme. My jsme schopni efektivně potlačit její příznaky a právě ve spolupráci s fyzioterapeuty potom nějakým způsobem dostat ten kloub na lepší stupeň funkční zdatnosti, aby se nějakým způsobem ten zákrok dal třeba ještě o nějaký rok nebo o nějakou dobu jako posunout.
0: Posluchačka z Jižních Čech vás zdraví a píše, no já mám artrózu v kotníku a bolest je někdy nesnesitelná. Jak se tohle léčí?
2: Ardroza v kotníku je trošku jiná, než v ostatních oblastech, jako ty kolena nebo kyčle. Tam ten biomechanický dopad je o něco větší. Není ani úplně typická, že by se tam vznikala tak jako civilizačně, jako například u těch kolen, a nejčastěji vzniká právě nějakým způsobem po úrazově. Ta intaktní kloubní plocha těch chrupavek v oblasti hlezenního kloubu je zásadní pro správnou funkci a lokomoci, a pokud tam dochází k destrukci té chrupavky, tak to opravdu může mít velký funkční dopad. Krom samozřejmě fyzioterapie a metod fyzikální léčby se dá také zvážit aplikace té kyseliny hyaluronové. Nicméně pokud je tam nějaký velký defekt na chrupavce, tak je to na ortopedickou konzultaci.
0: Další otázky můžete posílat anebo telefonovat na 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si s panem doktorem Martinem Millerem a teď si bude povídat někdo z našich posluchačů, odkud voláte do dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je vaše ze Strakonická, poměrně věrný posluchač a já bych měl na pana doktora takový dotaz. Před nějakou dobou jsem měl pásový opár, ale napřed jsem měl velký bolesti na levé zadní opatce a do ruky to šlo do lokte a když to jenom bolelo, tak to bylo dobrý, jo, abych je takto přiblížil. A pak jsme udělali pupence, takže z toho se usoudil, že mám jako pásový opár, byl jsem potom i na nervovém, kde mi pan neurolog píchal za zápěstím a Golti mi dával nějaké jako jehličky a přes počítač zjišťoval nějaké signály, jak to tam probíhá. A šel jsem tam proto, že mám na levém ukazováčku, na tom posledním článku mám špatnou citlivost. Jo, a tak to mi vysvětlovali, že tím pásovým operem byly zasaženy nějaké ty cesty těch nervů. A teďko loni jsem měl špatně z páteří, že bral jsem brášky, pak jsem chodil i na kapačky, byl jsem na desekrát nemocnici na kapačkách a z té doby mám na levém palci
0: Možná se vás pan doktor doptá, aby pochopil, kam směřuje ten váš dotaz, pane doktore.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Co je ten váš konkrétní dotaz, který bych vám mohl zodpovědět? Souvisí to nějak s tím pásovým oparem?
1: Souvisí to s tím, že jsem měl jsem seklý záda, chodil jsem na ty kapačky a od té doby mám špatně citlivý poslední článek na levém palci. To je ještě méně citlivý než ten ukazováč, ten poslední článek.
2: A myslíte jako na horní nebo dolní končetině?
1: Na ruce.
2: Uh-huh. Jo, a na stejný ruce, jako byl ten...
1: Na stejný ruce, ano.
2: Jo, jasně. A nějaký jako brnivý, pálivý bolesti v celé té horní končetině ještě máte, nebo to už přešlo?
1: To nemám.
2: To nemáte. To může se opravdu jednat o následek toho pásového oparu v diferenciální diagnostice, jinak bych zvažoval i nějaký třeba kořenový útlak v oblasti té krční páteře. Řešil bych to se svým ošetřujícím neurologem, pokud by to pro vás bylo nějakým způsobem zásadní, eventuálně k předpisu magnetické rezonance. Ale takováto věc jako není určitě k nějaké jako intervenci pod ultrazvukem.
0: Tak další volající. Dobrý den.
3: Dobrý den, jsem to já, asi jo. Tady Alena z Prahy 6. Chci říct, že je mi 80 let a celý život cvičím a rehabilituju a jsem celkem v pořádku. Ale teď jsem měla problémy s patou, neboli tu ostruhou, o který jsem mluvili, tak se chci zeptat. Jestli teď mi doktor na to řekl tu rázovou vlnu, je to dobrý, nebo to jenom jako je drahý, já nevím. Protože když jsem to měla předtím, tak jsem šla na nějaký cílený rentgen.
0: Díky moc.
2: Dobrý den. Takhle, jako ta rázová vlna je jedna z modalit léčby pro léčbu té patní ostruhy. Nicméně určitě není jediná a pokud vás to netrápí nějak akutně, tak zkusil i nějakou jinou konvenční metodu, jako například tu fyzioterapii nebo úpravu obuvy. A teprve poté, pokud by to nezabralo, tak už bych potom přistoupil například té rázové vlně tomu cílenému obstřiku, nebo potom se dá i vlastně rentgenovým zářením ta patní ostruha ozářit, ale vždy by se mělo postupovat úplně od toho nejvíc konzervativního řešení, protože právě to většině pacientů úplně v pohodě pomůže.
0: Mm-hmm. No, když nás třeba bolí záda, tak často říkáme, pane doktore, pomožte nám rychle, chceme okamžitě nějaký obstřik a čekáme samozřejmě, že to bude fungovat během chvilky. Také se docela často říká, že tyhle ty obstřiky jsou takzvaně naslepo. Jsou rizikové, pane doktore?
2: Tak věřím, že laik si pod pojmem obstřik představí kde co. Jsou obstřiky naslepo, které opravdu nějakým způsobem předcházely i těm sonograficky navigovaným, že podle toho, že se určité místo vyhmatalo, například v oblasti bedrokřížového skloubení a tam se poté ta jehla píchla, tak to opravdu byl takový obstřik naslepo, ale i v rámci té akutní úlevy jsou často i jiná farmaka v injekční formě aplikována do svalu, například do hýžďového svalu, kdy je to opravdu vlastně jako jedno, kam konkrétně v rámci toho kvadrantu svalu, kam se to aplikuje, tak to je opravdu ještě jako méně cílené a tam jde opravdu jenom čistě o ten farmakologický efekt. S tou ultrazvukovou navigací samozřejmě ty zákroky jsou bezpečnější a svým způsobem i šetrnější, že vidíme všechny ty struktury, které nechceme poranit nebo kterým se chceme vyhnout a že opravdu ten hrot jehly je přiložen tam, kde má být, což by nám, pokud bychom se orientovali podle anatomických značek, to by nebylo možné. Mm-hmm.
0: Jiří vás zdraví a ptá se, jestli tahle metoda PRT je vhodná při výhřezu plotenky po prodělané onkologické operaci a porušení lymfatického systému.
2: V tomto případě bych se jako první určitě poradil s ošetřujícím onkologem, protože v tuhle chvíli nejsem schopen říct, o jaký typ nádorové léčby proběhl, o jaký typ nádoru se jednalo, jak je dlouhá doba remise. Jenom obecně určitě je nějaká opatrnost na místě, protože ta léčivá směs, která se tam vpravuje, je svým způsobem trošku imunosupresivní, tedy že trošku potlačuje imunitu a to v případě, pokud by se jednalo o nějaký jako stále běžící nádorový proces, by nějakým způsobem mohlo nepřímo podpořit jeho další šíření.
0: Dotazy od Jiřího a i od Pavla. Tahle forma intervenční medicíny je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění?
2: V tuto chvíli ano. Co se vlastně jako někde platí, je zvlášť ten spotřebovaný léčebný materiál, kdy za ten teda kortikoidový obstřik se platí v horizontu 100 až 200 korun. Ta kyselina hyaluronová, to je léčivo, které není placené ze zdravotního pojištění a je to na přímou platbu. Cena záleží podle preparátu. Mm,
0: tak já moc děkuju, omlouvám se, že na všechny dotazy, které jste nám napsali, se nedostalo. V každém případě děkujeme za váš zájem při poslechu Kávy o čtvrté. Děkuju za rozhovor. Martin Miller, pan doktor z rehabilitační nemocnice Beroun, byl dnes naším hostem. Tak hodně štěstí při dalších zákrocích, pane doktore.
2: Děkuji za pozvání a hezký den.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, mezinárodní výstava bonsají a suiseky a festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 150 korun. Při nákupu online na vll.cz zadejte slevový kód GLADIOLA26 a získáte 25% slevu. Akce platí pouze do 3. září. Těšíme se na vás na výstavišti Lysá nad Labem.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V Maďarsku se zřítil armádní Gripen, pilot se stihl katapultovat. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Zítra bude polojasno až oblačno, v jeho východní polovině území zataženo, na Moravě, ve Slezsku a na jihozápadě Čech přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar. Pilot se podle něj úspěšně katapultoval. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
4: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
5: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
4: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Český rozhlas.
3: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření a nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil, podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula dohodu vítá, ale bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
6: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
3: Archeologové našli minulý týden u Českých Budějovic zbraně z druhé světové války, například několik pancéřových pěstí a munici s obsahem nebezpečného bílého fosforu. Část munice museli policejní pyrotechnici zničit v trhací jámě, protože její skladování by bylo rizikové. Informovala o tom dnes na webu Jihočeská policie.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v jeho východní polovině území až zataženo a během dne bude obnosti přibývat.

0: stránky, odkud se sunou k omezení u D2. A skoro hodinová kolona stále popojíždí po silnici číslo 33 před Náchodem a začíná už v Polsku. Zprávy končí teď Monika a Honza.
1: Dobrý den a ničím nerušený poslech dvojky vám od jejich mikrofonů přejí Jan Kovařík
2: a Monika Valentová. Dobrý den. Na začátku dnešních příběhů z kalendáře bychom klidně mohli zaspívat Hodně štěstí, zdraví, já zpívat nebudu. Nebo do studia přinést narozeninový dort.
1: Také zpívat nebudu, protože zpívám pouze v sebeobraně, ale rád tu informaci vysvětlím. My chceme dnes s Monikou mluvit o spisovateli, který má právě dnes narozeniny.
2: Ten dort by mohl být klidně třípatrový. V každé patře by se skrývala jedna nápověda, která vás dovede k jeho jménu.
1: Takže když to vezmu od zhora, na vrchu má tenhle dort jako ozdobu malé bílé pírko. Právě to bylo pro našeho hrdinu důležitým symbolem.
2: Prostřední patro dortu je pestrobarevné, zelená, žlutá a modrá. To jsou barvy Brazílie, tedy rodné země našeho prozatím neznámého.
1: No a základní korpus toho dortu by klidně mohl tvarem připomínat písmeno G, protože od roku 2009 je náš dnešní oslavenec zapsán v Guinnessově knize rekordů jako autor nejpřekládanější knihy.
2: Tím světovým bestsellerem je román Alchymisa.
1: Tak co? Doufáme, že už víte, komu dnes přejeme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Možná je to ode mě příliš odvážné, ale tipnul bych si, že stovky, možná tisíce z vás, posluchačů příběhů z kalendáře, máte doma v knihovně aspoň jednu knihu od brazilského spisovatele, který se narodil 24. srpna roku 1947.
1: A ano, jeho jméno jste uhodli naprosto správně, je to Paulo Coelho. Ačkoliv svoji první knihu vydal až v 35 letech, patří mezi nejvěhlasnější literáty současnosti. Předtím, než natrvalo zakotvil u psacího stolu, prožil celkem bouřlivý život. Začalo to ostatně už jeho příchodem na svět.
0: Cituji. Narodil jsem se skoro mrtvý, udušený pupeční šňůrou, kterou jsem měl omotanou kolem krku. Bylo to v nemocnici svatého Josefa a má matka slíbila, že pokud se proberu k životu, bude svatý Josef mým patronem. Popisoval Paulo Coelho dramatické okolnosti svého narození.
1: Paulovo dětství výrazně poznamenal středostavovský charakter jeho katolické rodiny.
0: No, já tuto mírně šroubovanou větu zkusím vysvětlit. V 7 letech nastoupil do jezuitské školy svatého Ignáce v Rio de Janeiro. Ovšem nesnášel náboženské rituály, jako jsou modlitby nebo chození na mši. A tak se nedivte, že začal školu postupně nenávidět.
1: Už v dobách studia ale přišel na to, že chce být spisovatelem. Vlohy k tomu rozhodně měl, což potvrzuje příhoda jeho sestry. Ta z odpadkového koše vytáhla text, který Paulo zahodil. Na literární soutěži ho vydávala za svůj a vyhrála.
0: Potvora, chce se mi poznamenat. Ovšem pozor, přísní rodiče měli o synově budoucnosti úplně jinou představu. Chtěli, aby z něj byl inženýr, a proto jeho literární ambice potlačovali.
1: Jako projev vzdoru začal Paulo záměrně porušovat rodinná pravidla, což jeho otec chápal jako příznaky duševní choroby.
0: Svého syna proto nechal zavřít do psychiatrické léčebny. Tam 17-letý mladík podstoupil opakovanou elektrošokovou terapii.
1: Jeho literární talent jakoby rodiče vůbec nevnímali. Naštěstí drsná léčba na Paulovi nezanechala trvalé následky. Ke svému snu stát se spisovatelem musel ale ještě ujít dlouhou cestu.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce. Okay.

0: Hlavním hrdinou příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce, je světoznámý spisovatel Paulo Coelho.
1: Vyprávění jeho životního příběhu jsme před chvílí přerušili v okamžiku, kdy absolvoval dva pobyty v psychiatrické léčebně. Dostal se tam proto, že jeho vzdorovité chování proti upjaté rodinné tradici rodiče mylně považovali za psychickou nemoc.
0: Když Paula z psychiatrie propustili, navázal kontakt s jednou divadelní skupinou a začal pracovat jako novinář.
1: Doma se ovšem znovu nezavděčil. Měšťácká rodina považovala divadelní prostředí za působiště lidí bez morálky.
0: Paulovi rodiče to vyděsilo natolik, že ho znovu, už po třetí, poslali do léčebny. I když tím porušili svůj slib, že už to nikdy neudělají.
1: Pro mě nepochopitelné. Po třetí hospitalizaci se mladý muž cítil úplně na dně, ztracený a uzavřený ve svém vlastním světě.
0: To se vůbec nedivím. Naštěstí se setkal s lékařem, který se na celý problém díval jinak než jeho předchůdci.
1: Ten řekl, Paulu není blázen, nemá smysl ho znovu zavírat do léčebny, musí se jen naučit čelit životu.
0: Po tomto lékařském hodnocení přestali rodiče synovi bránit v jeho plánech. I když první roky jeho dospělého života jim asi do duší mnoho klidu nepřinesly.
1: Mladík sice začal studovat práva, ale brzy školu opustil. Lákali ho nejrůznější volnomyšlenkářské trendy 60. let. Chvíli byl členem hnutí hippies, koketoval s drogami nebo i s pochybnou magií.
0: V 27 letech byl Paulo Coelho zatčen pro své levicové názory. Policie tehdejší brazilské diktatury ho vyslýchala, mučila a nakonec skončil ve vězení.
1: Tehdy se zdálo, že jeho literární talent se dočista ztratí v záplavě vzdorovitého provokatérství a nespravedlivého útlaku. Naštěstí se to nestalo.

0: Brazilský spisovatel Paulo Coelho se narodil 24. srpna roku 1947 a právě proto vám dnes na Dvojce vyprávíme zajímavé příběhy z jeho života.
1: Když mu bylo 35 let, měl za sebou náročné dětství v přísně katolické rodině, neodůvodněné pobyty v psychiatrické léčebně, celkem 3, i bouřlivé mládí v duchu hippies a experimentů s drogami.
0: V 70. letech se Paulo alespoň trochu sklidnil. Živil se jako dramatik, novinář, televizní scénárista a psal písňové texty brazilským zpěvákům. A některé jeho písničky jsou mimochodem populární dodnes.
1: Vnitřně ale cítil, že touží ještě po něčem jiném. Svůj dětský sen stát se spisovatelem nikdy neopustil a počátkem 80. let si ho konečně splnil.
0: V roce 1982 vydal svoji první knihu Pekelné archivy. Měla jen 100 stránek a nebyla moc úspěšná.
1: Dost možná, proto ji neznáme. Po dalších podobných pokusech Paulo velmi váhal, jestli se má dál pokoušet prosadit jako spisovatel.
0: V té době se opět přiklonil ke katolické víře a nechal tedy klíčové rozhodnutí na Bohu. Jednoho dne, než vyšel z domu, si řekl:
1: pokud dnes uvidím bílé pírko, dává mi Bůh znamení, že mám napsat novou knihu.
0: A vy asi tušíte, dámy a pánové, jak to dopadlo. Šel, díval se kolem sebe a na okně jednoho obchodu skutečně spatřil malé bílé pírko. To bylo znamení, na které čekal.
1: No, na druhou stranu, pokud žije v Rio de Janeiro tolik holubů jako v Praze, šance byla velká. V každém případě Paulo začal toho dne psát a o rok později spatřil světlo světa román Alchymista. Dodnes nejslavnější dílo z jeho pera.
0: Kniha vypráví o cestě mladého pastýře za svým snem. Autor čtenáře přesvědčuje o smyslu plnosti cesty za osobním štěstím. Věří, že každý člověk má svůj osobní příběh, ale jen málo kdo ho dokáže prožít, protože lidé volí raději pohodlí a jistotu místo rizika.
1: A nakonec tohoto povídání jsme si nechali jeden velký paradox. První vydání Alchymisty mělo 900 výtisků a Coelhovo nakladatelství s dalším dotiskem vůbec nepočítalo.
0: Alchymista se ale nakonec stal největším brazilským bestsellerem všech dob. Byl přeložen do 34 jazyků a vydalo se ho 10 milionů výtisků.
1: To bílé peříčko asi nebyla náhoda.

0: Vzdorovitý mladík z přísně smýšlející katolické rodiny. Právě dnes má narozeniny Paulo Coelho, nejslavnější brazilský spisovatel. Zatím jsme o něm v příbězích z kalendáře řekli, že vzdoroval své rodině a ta mu oplatila 3 nucenými pobyty v psychiatrické léčebně. V mládí koketoval s hippies, drogami i magií, aby se teprve po 35. roku svého věku konečně dočkal naplnění dětského snu a stal se spisovatelem.
1: Zatím jsme mluvili o jeho nejslavnějším románu Alchymista, ale probereme dneska v příbězích z kalendáře samozřejmě i další jeho knížky. Také by vás mohl zajímat jeho vztah k Praze, který je velmi vřelý. Já jsem třeba netušila, že jedny z šatiček věnoval pražskému jezulátku právě on. No a jestli vás zajímá, proč Paulo Coelho každé ráno vystřelí 24 šípů ze svého luku, nezbývá vám nic jiného, než nás poslouchat.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Jeden z nejvýznamnějších spisovatelů současnosti, Brazilec Paulo Coelho, má dnes narozeniny.
1: Před chvílí jsme mluvili o jeho románu Alchymista, což je nejúspěšnější kniha. Možná vám vrtá hlavou, jak se mohl z dřívějšího bouřliváka a rebela stát klidný a soustředěný spisovatel.
0: My to víme. Zásadní roli v tom sehrála pouť do Santiago de Compostela.
1: Ano, Paulo Coelho se na ní vydal v roce 1986 a byla součástí jeho smíření s katolicismem.
0: Tahle tisícikilometrová pouť je symbolem duchovní očisty a její kořeny sahají až k době, ve které žil Ježíš Kristus.
1: Cílem téhle pouti je hrob jednoho z Ježíšových učedníků, svatého Jakuba, který leží právě ve městě Santiago de Compostela v severozápadním Španělsku.
0: Jako první vykonal pouť k tomuto posvátnému místu francouzský biskup z Lepuy roku 951.
1: A v následujících staletích vzniklo několik větví této pouti, které dodnes vedou z Francie, Itálie i Portugalska.
0: Vizuálním symbolem cesty je mušle hřebenatka,
1: kterou dobře známe jako znak jedné sítě čerpacích stanic.
0: To ano, ale pozor, přátelé, při cestě do Santiago se neorientujte podle benzínek. Povedou vás sloupky označené symbolem zmíněné lastury a taky žluté šipky.
1: Ještě v roce 1970 absolvovalo tuto pouť jenom 68 lidí, ale za posledních 50 let její popularita výrazně stoupla.
0: Roku 1982 tuto pouť absolvoval papež Jan Pavel II. A v roce 1993 byla svatojakubská pouť dokonce zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Brazilský spisovatel Paulo Coelho došel do Santiago v roce 1986 a zážitky ze své pouti zužitkoval ve své druhé úspěšné knize Poutník s podtitulem Mágův deník.
0: Od té doby, co jsem jí dočetl, vrtá mi to hlavou. Dokázal bych to taky?
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnešní oslavenec, brazilský spisovatel Paulo Coelho, inspiroval našeho scénáristu k vyprávění o jeho životě.
1: Velký význam a vliv na spisovatelovu tvorbu mají jeho cesty, nejen ty pěší. Několikrát navštívil také Prahu a naše hlavní město pro něj vždy bylo velkou inspirací.
0: Poprvé do naší metropole zavítal v roce 1982 a zašel tehdy do kostela k pražskému jezulátku, které je v Brazílii velmi populární.
1: Ikonické sošce se svěřil se svým snem stát se spisovatelem a požádal jí prý o pomoc.
0: Zřejmě to zafungovalo, protože ve stejném roce vydal Coelho svou první knížku.
1: K pražskému jezulátku se slavný spisovatel vrátil v roce 2005 a přivezl sošce zlatem prošitý kabátek jako symbol vděčnosti.
0: Vděk chová Paulo Coelho také ke svatému Josefovi, ke kterému se jeho matka modlila, když se narodil téměř udušený pupeční šňůrou.
1: No, jak už víte, vše dobře dopadlo a tak Coelho na počest svého patrona pořádá pravidelná přátelská setkání.
0: V březnu roku 2016 přijel na josefské oslavy do Prahy. Město si náš hlavní hrdina zkrátka oblíbil a inspiruje ho. Současně ho vnímá jako bezpečné, což je ve srovnání s Rio de Janeiro, které je pověstné svojí pouliční kriminalitou, celkem milá pochvala.
1: A teď jedna informace, která vás možná překvapí, ale rozhodně potěší. Paulo Coelho má taky moc rád českou kuchyni.
0: A zřejmě i výtvarné umění, jelikož při své návštěvě v roce 2016 měl i jedno speciální přání, setkat se s malířem Ivanem Tomkem.
1: A to proto, že právě pan Tomek pro něj nakreslil portrét jeho ženy. To bylo tenkrát v roce 1982, když byli Coelhovi v Praze poprvé.
0: Obraz vznikl úplnou náhodou, když manželé procházeli na Pražském hradě Zlatou uličkou.
1: Zkrátka dobře, Praha má v životě Paula Coelha své jedinečné místo.

0: 24. srpna roku 1947 se narodil Paulo Coelho, dnes světoznámý brazilský spisovatel, jehož knih se po světě prodaly desítky milionů kusů.
1: Ať se často zaměřuje na filozofické romány, které nejsou a priori provokativní, je vnímán i kontroverzně.
0: Ano, nedivte se, vedle statisíců obdivovatelů má i Coelho své odpůrce. Pro ty první je skutečným vypravěčem lidského srdce, duchovním rádcem a někteří jej neváhají označit za svého guru.
1: Ti druzí ho ošklivě označují za pisálka a pornografa mystiky.
0: To mi přijde trochu přehnané, ale budiš. Paulo Coelho se dokonce s jistou mírou nadsázky a bez svého zavinění zapletl i s chilským diktátorem Augustem Pinochetem.
1: To je pravda. Když diktátora před lety ve Velké Británii zatýkali, list The Guardian ho vyfotil před jeho osobní knihovnou a v ní byla i Coelhova kniha.
0: Pane bože, ne, říkal jsem si. Hned mi začali volat novináři a já jim říkal, že si přece nemohu vybírat své čtenáře. Komentoval tuhle příhodu známý spisovatel.
1: Ať už ho lidé uznávají nebo ne, jisté je, že se Coelho nesmazatelně zapsal do dějin literatury.
0: On sám si ze sporu svých příznivců a odpůrců určitě nic nedělá. Žije si svůj poklidný život, rád čte a cestuje a baví ho počítače nebo třeba fotbal.
1: Jeho dny mají poměrně pevný řád. Ráno vždy vstává velmi brzy, dá si dvouhodinovou procházku, pak vezme do ruky jeden ze svých tří luků a vystřelí z něj 24 šípů.
0: Tenhle rituál je součástí orientální disciplíny kjudo, která kombinuje lukostřelbu a meditaci.
1: Paulo Coelho je podruhé ženatý a s manželkou Kristínou žijí střídavě v Rio de Janeiro a v Evropě.
0: Spisovatelské pero ještě rozhodně na hřebík nepověsil. Každý rok navíc vycházejí diáře s citáty z jeho knih.
1: A mně se líbí třeba tenhle. Nikdy nepřestaň pochybovat. Jakmile pochybnosti zmizí, znamená to, že jsi na své cestě ustrnul.
0: O tom nepochybuji.

0: Příběhy ze života spisovatele Paulu Coelhu nás dovedly až k závěru našeho dnešního vyprávění.
1: Připomněli jsme si je proto, že tento světoznámý brazilský literát dnes slaví 75. narozeniny.
0: A i když to byl v mládí pěkný bouřlivák a rebel, našel svou cestu k duchovnímu sklidnění a prostřednictvím svých knih ji nabídl i desítkám milionů čtenářů.
1: Za své literární dílo byl mnohokrát oceněn a v roce 1996 byl dokonce jmenován zvláštním poradcem programu UNESCO pro duchovní zbližování a dialog mezi kulturami.
0: Ve sbírce mu schází snad už jenom Nobelova cena, tak mu držme palce. Ostatně napadá mě, že on by mohl klidně uspět hned ve dvou kategoriích. Literatura a zásluhy o mír.
2: To máš pravdu. Já mám ale úplně jinou starost. Jaký citát či myšlenku vybrat na závěr, když mluvíme o člověku, který toho tolik napsal. Tak tedy cituji. Co je to opravdové já? To je to, co jste. Ne to, co z vás udělali.
0: To je krásný citát. Mimochodem vybral ho scénárista Jan Herget do dnešního dílu a myslím, že vybral dobře.
2: A děkujeme mu za hodinku, kterou jsme mohli ve společnosti tohoto inspirativního muže, spisovatele a vizionáře strávit. Snad to cítíte stejně.
0: Děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase příště na shledanou.
3: Monika Valentová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda, odbory i zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů ve veřejné sféře. Aktér bitcoinové kauzy Jiříkovský u soudu nastínil možnost spolupráce. Zítra bude polojasno až oblačno, na jihovýchodě zataženo, na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech přehánky nebo déšť, teplotní maxima do 26 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Žádné platy ve státní správě a veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu, která by se měla zvýšit na 24 900 korun. Návrh na jednání tripartity prezentoval ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda, a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Změnu zákoníku práce a tarifů chce kabinet zavést od nového roku. Odbory i zaměstnavatelé změny vítají. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle 90, ale pomohlo to jen nakrátko. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane ve vazbě. U soudu v Brně dnes nastínil možnou spolupráci. Po jednání to řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
3: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
0: Jiříkovský se dnes vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě něj další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blažka. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh je hrozbou hlavně pro včelstva. Zatím není jasné, zda je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny žádá veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území zataženo a během dne bude přibývat oblačnosti i jinde. A zejména na Moravě a ve Slezsku a také na jihozápadě Čech se objeví místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách převážně kolem 17.
1: Doprava.
0: Na 41. kilometru D10 směrem na Prahu se po nehodě nákladního a osobního auta jezdí pouze jedním pruhem. Zdržíte se v koloně 15 až 20 minut. Opatrně na 16. kilometru D5 ve směru na Prahu. Ve stoupacím pruhu zůstala šipka silničářů a kousek dál stojí mimo vozovku osobní auto, které čeká na odtah. Projíždějte opatrně. A silnice číslo 15 je teď neprůjezdná u Terezína, motorkáře.

0: Jižního moře. Víme o strádání, kterým byli vystaveni trosečníci na ledové kře. Víme o obrovské mezinárodní solidaritě, kdy nejlepší muži tehdejšího světa byli ochotni pro záchranu trosečníků obětovat i své vlastní životy. O záchraně trosečníků, zejména v době, kdy s nimi nebylo žádné spojení, usilovalo mnoho lidí, včetně radioamatérů a včetně, věřte nebo ne, také jasnovidců spiritistů i z tehdejšího Československa.
1: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jasnovidná paní Emílie.
2: Je 21. květen 1928. Ze zátoky Kings Bay na Špicberkách startuje vzducholoď Italia. Její parametry, délka 106 metrů, maximální objem 19 000 metrů krychlových, maximální rychlost 113 km v hodině. Dne 24. května popolední dosáhla vzducholoď severního pólu. Ovšem vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo vysadit průzkumné družstvo a vzducholoď se vracela zpátky na základnu. V té době bylo na palubě 16 mužů, včetně velitele Umberta Nobileho. Všichni Italové, kromě švédského meteorologa a fyzika Fina Malmgrena a kromě Čecha Františka Běhounka. Tomu bylo souzeno, aby se stal prvním Čechem, který proletěl nad severním pólem. Jinak jeho úkolem byl výzkum elektřiny a kosmického záření v polárních krajích. Sebou tedy vezl i elektroměr na měření intenzity kosmického záření. Zpáteční cesta se podobala hororu. Mlha, sílící protivítr, námraza. Loď se stávala neovladatelnou a začala klesat. František Běhounek na to vzpomínal.
3: Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, protože se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel.
2: Čteme nyní z dnes již legendární knihy Františka Běhounka Trosečníci polárního moře.
1: Muži z kabiny rozeseti po ledě namáhavě se zvedali a setřásali z tváří a šatů sníh. Jen dva z nich zůstali bezmocně ležet, Nobile a Čečiony. Oba měli zlomenou nohu. Vzducholoď s přídí směřující vzhůru těžkopádně stoupala k zamračenému nebi. Její stěny byly zborcené, místo, odkud byla odtržena velitelská kabina, podobalo se rozervané hrudi obrovského ptáka. Na lávce levého motoru stál Arduino nehnutě jako socha. Snad uvažoval, nemá-li se skočit dolů ke svým druhům, ale čas k rozmyšlení byl jen velmi krátký. Vzducholoď rychle stoupala a v několika vteřinách zmizela v mlze, unášejíc sebou 6 mužů.
2: 6 mužů, kteří zůstali ve vzducholodi Italia, mezi nimiž byl i novinář Ugo Lago, nebyli nikdy nalezeni. Jejich osud patří mezi největší záhady příběhu vzducholodi Italia. Zbylé muže, včetně Františka Běhounka, bylo jich 9, a kromě nich také foxtarier Umberta Nobileho, čekal potom strasti plný téměř dvouměsíční pobyt na ledové kře. Nacházeli se asi 100 kilometrů od Špicberků. Měli tu prožít měsíce neuvěřitelného strádání. Muži byli zcela odříznutí od světa. Jejich postavení bylo opravdu zoufalé. První naděje svítla poté, co našli přijímací stanici a pak ještě krátkovlnnou vysílačku. Radiotelegrafista Giuseppe Biaggi se okamžitě pustil do práce, aby se pokusil o její zprovoznění. Později se jim podaří najít náhradní elektronku do přijímače. Hledají pak ještě další potřebné součástky, hlavně akumulátory. Plynou první dny. vyslat ale stále nemohou. Jsou úplně odříznutí od světa. Pak konečně přijde den, kdy Biagi odvysílá první depeši. František Běhounek psal.
1: Morzeovy značky se řadí v jedinou větu. SOS, SOS, Italia Nobile. Výkřik trosečníků o pomoc ten přece zaslechnou a ihned na něj odpovědí, myslí si důvěřivě malá skupina ubohých k smrti unavených mužů. Visí očima na rtech Biagiho, když přestane tisknout klíč vysílačky a jemně otáčí knoflíkem přijímací stanice, snaže se zachytit odpověď druhů z Čitady Miláno. Ale Biagi jen kroutí hlavou a smutně odpovídá: si senta niente, není slyšet nic. Biagi odložil s nechutí sluchátka, usedl do sněhu a zabořil hlavu do rukou. Až dosud pracoval s neochabující energií, nyní rázem pozbyl naděje.
2: Bez jakéhokoliv spojení zůstanou muži z Itálie téměř 2 týdny. Tisk celého světa přináší znepokojující zprávy. Co je ze vzducholodí Itálie? Je její posádka vůbec ještě naživu? Začínají si organizovat záchranné akce. Pátrat po členech expedice si vydávají a postupně vydají ti nejodvážnější, včetně Roalda Amundsena, tohoto mlčenlivého nora, který v roce 1911 stanul jako úplně první na světě na jižním pólu. Do pátrání se zapojují námořníci, letci a také, věřte nebo ne, spiritisté. Čeští spiritisté. Ledacos o tom ví spisovatel Jiří Kuchař. Při svém bádání vycházel také z knihy Jaromíra Kozáka Spiritismus.
4: Spiritisté byli velice významnou početnou skupinou. V Československu jejich počet odhadoval Tomáš Garrigue Masaryk na téměř 300 tisíc. A když Jaromír Kozák udělal knihu Spiritismus, velice obsažnou a vyčerpávající, tak pod titulem té knihy je zapomenutá klíčová kapitola českých dějin. Centrum jednoho významné bylo v Nové Pace a ještě významnější bylo v Ostravě v Radvanicích, kde měli dokonce spiritisté vlastní dům, dnes tedy k nepoznání představený, a kde se konaly seance.
2: Základem spiritismu, jak se oficiálně uvádí, je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých. To vše se děje prostřednictvím člověka, označovaného jako médium. Toto hodnocení je ale velmi omezené. Spiritismus byl rozšířen ve druhé polovině 19. století, zejména v anglosaských zemích. Mezi jeho velké propagátory patřil například slavný otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle. Nová vlna zájmu o spiritismus nastala po první světové válce. V současné době je spiritismus rozšířen především v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii. A co se týče českého spiritismu, byl rozšířen zejména v oblasti Nové Paky, Jilemnice, Semil a dalších míst. Jiří Kuchař zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Není tajemstvím, že se o spiritismus zajímal. V knize Jaromíra Kozáka Spiritismus je o tom řada důkazů. Například také citáty z dopisů, které Masaryk spiritistům psal. A třeba také dokument o tom, že v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk věnoval spiritistickému spolku bratrství v Radvanicích 2000 korun pro vzdělávací účely. Že je to pro někoho dnes překvapivé, nepochopitelné. Problém tkví, podle mého soudu, v tom, že u nás dodnes dost dobře nevíme, co ten spiritismus vlastně opravdu je. Jaromír Kozák ve své knize uvedl.
1: Řekne-li se dnes spiritismus, většině lidí se vybaví představa blouznivců zcela odtržených od reality. Ve skutečnosti tak ovšem spiritismus představovali veřejnosti jeho odpůrci, kteří se jej nikdy nenamáhali poznat. Málo kdo si totiž uvědomuje, že mluvíme-li o spiritismu, je to vždy nemístná zkratka, protože i v jeho rámci existuje řada škol. Pod toto jediné a příliš zobecňující slovo spadá široké spektrum přístupů k duchovnu, sahající od vysoce duchovní úrovně až po mimořádně primitivní a zavrženíhodné projevy zneužívání těchto sil. Osudy spiritismu, zejména v našich zemích, byly natolik rozmanité a pohnuté, že je prostě nelze hodnotit šablonovitě a bezmyšlenkovitě.
2: Jiří Kuchař doplňuje.
4: Spiritismus byl skutečně velmi populární a dokonce nacisti nějakou dobu nechali spiritisty být. Po válce druhé potom chvíli spiritismus fungoval vlastně až do 48. roku, pak byla obrovská pauza. Pokud vím teda, tak pod Krkonoší se držel stále. Léčitel Josef Prouza, kterého jsem leta znal, tak ten byl u několika mediálních sezení a ty sezení měly, co mi aspoň říkal, opravdu velice zajímavý průběh. No a za první republiky u nás vycházelo několik časopisů. Rozsaduší byl, to byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
2: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat trosečníky vzducholodi Itália? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
4: Když ztroskotala Italia, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
2: Než si o výpovědi paní Skálové povíme více, zastavme se krátce u osobnosti zmíněného Františka Jezdinského. Byl to profesor z Jilemnice. Byl rovněž autorem několika prací o spiritistech. V Národních listech dokonce uveřejnil pojednání o jasnovidnosti a o svých výzkumech této oblasti. Jak se dalo čekat, následovaly odmítavé reakce, hlavně ze strany oficiální vědecké obce. Profesor Jezdinský ale se svými experimenty nepřestal a dokonce, jak už víme, jednou takového experimentu chtěl využít k vypátrání a k záchraně trosečníků ze vzducholodi Itália. Právě prostřednictvím vzpomínané Emilie Skálové z Jilemnice. S touto ženou profesor Jezdinský již několik let úspěšně experimentoval. Například v určování vzdálených předmětů a událostí. Paní Skálová se nejprve dostala, jak se říká, do změněného stavu vědomí. V zápětí, jak potvrdilo několik svědků, popsala a podrobně průběh celé katastrofy vzducholodi. Mimo jiné uvedla.
5: Doktor Běhounek je zdrav a těší se ze svého zachránění, ale vrátí se domů pozdě. Vidím ho v mlze na ledové kře, a to na kraji propasti. Ale vrátí se zdrav. Jeho radost i já zde pociťuji.
2: Krátce poté zachytil radioamatér Nikolaj Schmidt, učitel z malého městečka Vosněsenské Vochma v severodvinské oblasti, volání trosečníků z Itálie. Záchrana členů Nobelovy expedice, a tedy Františka Běhounka také, dostala konkrétnější obrysy. Jak se později mělo potvrdit, švadlena z Jilemnice, Emilie Skálová, věrně popsala prostředí, ve kterém se František Běhounek a jeho přátelé ocitli. V jejím případě však nešlo o spiritismus, jako běžně známe. Hovoří opět Jiří Kuchař.
4: Spiritismus, když vzniknul v Hightsville ve Spojených státech, tak vlastně jeho, jak bych řekl, principem bylo komunikace se záhrobím. A z toho potom vyplynula u tyhle těch lidí, takzvaných médií, schopnost všeho možného. Například mediální kresby. Dneska bychom jí mohli říkat třeba automatická kresba v nějakém pohledu. A samozřejmě získávání informací jinou než smyslovou cestou. Parapsychologie proto měla termín, nebo našla termín, informační pole. Rapper Sheldrake, britský vědec, tomu říká morfická pole nebo morfická rezonanční pole. Chce se tím naznačit, že všechny informace, které se dějí teď, které se udály, dokonce některé, které existují ještě v latenci teď a teprve se projeví, jsou k dispozici. Zvlášť nadaným jedincům.
2: Zvláště nadaným jedincům. Člověka napadá, jaké mohla mít Švadlena z Jilemnice, paní Skálová, znalosti o Arktidě a vůbec o polárních krajích. Co vlastně byla ona a jí podobní lidé zač?
4: U těch médií je velice zajímavé, aspoň co Jaromír Kozák tedy uvádí a co jsem měl možnost vidět, že to většinou byli nevzdělaní lidé. Dokonce u těch, kteří kreslili, tak nebyli v normálním stavu schopni nakreslit křivý provázek. Ale v tranzu, to znamená v tomhletom změněném stavu vědomí, naprosto úžasné věci. Samozřejmě tahle ta Švadlena těžko asi měla vůbec, nejspíš uměla číst, ale jako těžko sledovala třeba osud té vzducholodi. Najednou prostě za ní přišel jeden z hlavních českých spiritistických vůdců a řekl, je to takhle. Možná jí dal fotografii, do detailu to nebylo popsané, každopádně výsledek byl takový.
2: O Emilii Skálové ještě uslyšíme. Pokračujeme v příběhu trosečníků ze vzducholodi Itália. Nikolaj Schmidt uslyšel volání trosečníků 3. června 1928. Zachránit nobelého muže jdou švédští, norští, francouzští a sovětští letci. Včetně již zmíněného Roalda Amundsena. Je mu 53 let. Na záchrannou misi se vydá společně s 5 druhy letounu Latan 47. Vyrazí 18. června časně ráno. Poslední zprávu odvysílá posádka letounu v 17.40. Od té doby se už nikdo neozve. Amundsen a další členové posádky zmizí beze stopy. První se k trosečníkům dostane švédský letec Lundborg. Odveze zraněného Umberta Nobelého. Ovšem při návratu k trosečníkům, když se odvez dalšího zraněného, havaruje. A musí zůstat s nimi. Zachránit muže ze vzducholodi Itália spěchá rovněž ledoborec Krasin. Plavidlo, které bylo schopné lámat led silnější než 4 metry. Délka lodi 99,80 metrů. Šířka 21,4 metry. Rychlost 15 uzlů. Na jeho palubě je i velitel záchranné výpravy profesor Rudolf Samojlovič. Krasin pluje ve dne v noci, nikdo z posádky neodpočívá. Počasí je krajně nepříznivé. Je 12. červenec, večer. Ubyly téměř 2 měsíce od katastrofy vzducholodi Itália. A Krasin konečně dorazí k trosečníkům. Krátce poté se z telegramu, který pošle profesor František Jezdinský, František Běhounek rozvídá o Švadleně Emilie Skálové. Vypráví o tom také Umberto Nobelemu. Doktor Běhounek pak obratem posílá profesoru Jezdinskému telegram.
1: Vše se shodovalo. Chybí ještě kapitán Sora Sepsi a druhý oddíl posádky Itálie, skupina Alexandriniho. Telegrafujte, jsou-li živí. Nobile čeká netrpělivě vašich zpráv. Pozdravy. Běhounek Nialesund.
2: Běhounkovi, Nobilemu a samozřejmě nejenom jim, ležel stále na vstrcích osud druhé nezvěstné části výpravy. Za pár dnů mu prostřednictvím telegramu Emilie Skálová sdělila.
5: Dosud se chvějí hrůzou. Druhý oddíl posádky Itálie byl mrtev dříve, než dopadl na zem. Kapitán Sepsi čeká na svou záchranu podle uhlého ostrova.
2: Kapitán, to byl italský velitel Alpínu, General Sora. Ten se na záchrannou výpravu vydal společně se dvěma druhy a také s přím spřežením. Putovali podél pobřeží severovýchodní země. Záchranná výprava našla 14. července. Pár dnů poté se Běhounkovi došel výše citovaný telegram. Sora se opravdu nacházel, jak říkala Emilie Skálová, na pobřeží úhlého ostrova. Ať už to byla náhoda, byla to v každém případě zajímavá informace. Osud druhé Alexandriniho nezvěstné posádky však už nikdo ověřit nemohl. Takže osud druhé části výpravy zůstává nejasný až do dnešních dnů. Nicméně vize Emilie Skálové i po letech muže lidského skoro až mrazit, opět hovoří Jiří Kuchař.
4: To ještě celá se třesu, nebo tenhle ten druh výpovědi, jako myslím, co jsem měl možnost vidět, chce říct, že ona uvolnila určitou část svého eterického těla, což často způsobuje třes, Astel samozřejmě. A vlastně, jako bychom řekli, kdyby vás ve spánku navštívil, dejme tomu, dvojník nebo váš kamarád nebo někdo takovýmhle jako způsobem se propojila, i když samozřejmě tenhle ten popis je naprosto nesmyslný, protože nic neříká. To bychom museli být v kůži té švadleny.
2: Běžný člověk si stále klade otázku, jak je tohle možné? Nešlo o podvod? A vůbec, jak pracovní technika, řečeno s nadsázkou, takové paní Skálové vypadala?
4: Jak to dělala švadlina Skálová, nevím. Ale viděl jsem třeba brněnského parapsychologa a malíře automatické kresby Karla Kožíška, který k napojení potřeboval třeba položit levou ruku, kterou nakreslil na fotografii, a pravou rukou maloval automatickou kresbu. On byl schopen touhle cestou podat informace v podstatě o komkoliv, kdekoliv a kdykoliv. To jsem u něj zažil tolikrát, že vůbec jsem ztratil jakoukoliv pochybnost. Zažil jsem několik telepatických přenosů, to znamená, když bych to mohl předvést, tak třeba ty lidi skutečně jsou jako v koncentraci, jako při meditaci. Zavřené oči většinou, úplné soustředění, ale to, co je na tom klíčové, to mentální, to není vidět. Takže my můžeme dedukovat jenom z toho projevu. A ten v tomto případě byl teda stoprocentní.
2: Dopisy, které si profesor František Jezdínský vyměňoval s Františkem Běhounkem a které ve své knize Jaromír Kozák uveřejnil, svědčí mimo jiné o tom, že doktor Běhounek spiritisty nepodceňoval. Přitom by se dalo říci, že Běhounek byl veskrze pragmatický člověk. V roce 1928, kdy ztroskotala v Dukloť Itálie, mu bylo 30 let. Za sebou ale už měl úctyhodnou vědeckou kariéru. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. V dalších studiích pokračoval na pařížské Sorboně. Díky dvouletému stipendiu se stal žákem dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny proslulé Marie Skłodowskiej-Curie, pod jejímž vedením studovala radiologii. Schopnosti Emilie Skálové ocenila rovněž také sestra Františka Běhounka Anna, která byla tehdy na palubě lodi Cita di Milano, té lodi, která ze Špicberku odvážela trosečníky ze vzducholodi Itália. Na lístku, který Anna Běhounková přímo z lodi poslala profesoru Jezdinskému, stálo:
5: Vážený, drahý pane profesore, mnoho díků. Měl jste v každém slově pravdu. Jakmile se vrátíme, podrobně napíši. S projevem nejhlubší úcty, vaše Běhounková.
2: Na lístku byla ještě věta, napsaná přímo Františkem Běhounkem.
1: Děkuji vřele za váš zájem o mne, doktor Běhounek.
2: Dodejme ještě, že profesor Jezdinský se rovněž zajímal o osud nezvěstného Roalda Amundsena. Při dalším experimentu mu Emilie Skalová sdělila, že Amundsen stále ještě žije. Je prý však nemocen a nemůže o sobě dát vědět. Jeho přístroj byl totiž údajně porouchaný. Kolik však na tomhle všem bylo, či nebylo pravdy, už nezjistíme. Osud prvního pokořitele Jižního pólu je až do dnešních dnů obestřený tajemstvím. Bylo objeveno pouze několik předmětů, které, jak se ukázalo, pocházely z Amundsenova letadla. A to bylo všechno. Jaromír Kozák ve své knize uvádí i další případ české jasnovidky, která údajně měla rovněž objevit Nobileho ztracenou výpravu. Šlo o pražskou jasnovidku Bohumilu Šťastnou. Své svědectví uchovala v písemné formě, v podobě pamětí, které se zachovaly až do dnešních dnů.
1: Popisuje, jak poté, co se Itálie přestala hlásit, se vydala v astrálním stavu, ona to popisuje jako prostřednictvím duševního zraku, na místo neštěstí. Pozdější svědectví zachránců i zachráněných o událostech i místu mělo její vizi plně potvrdit. Není ovšem známo, zdali se snažila s někým spojit a ohlásit svá zjištění, která by měla vést k objevení trosečníků. Podle jejich zápisů byla její zjištění nesmírně přesná, včetně toho, že se vzducholoď rozlomila na dvě části a tím se i trosečníci rozdělili na dvě části. Toto neměla být první cesta tohoto druhu, kterou paní Šťastná podle vlastního vyjádření podnikla, protože již v roce 1925 měla být v mentálním spojení s Roaldem Amundsenem, když v roce 1925 letěl k severnímu pólu. Její vize měly být potvrzeny korespondencí. Ta se však nezachovala.
2: Toto svědectví samozřejmě nelze brát jako důkaz. Nicméně je zajímavé, že vize již několikrát zmiňované Emilie Skálové z Nové Paky evidentně zaujala Františka Běhounka. Zaujala také generála Umberta Nobeleho. To, že v knihách, které později o tehdejších událostech napsali, o českých spiritistech neuvedli jedinou zmínku, je docela pochopitelné. Bez pochyby by se stali terči tehdejší vědecké veřejnosti. Nicméně Jiří Kuchař ještě dodává.
4: Tahle ta událost z června roku 1929 si myslím, že je v dějinách nejen českého spiritismu, ale kdybychom to zobecnili, tak i parapsychologie velice významná proto, že to je skutečně důkaz. Ta Švadlen naprosto jasně popsala, jak vypadal osud té první části, to znamená, když se vzducholoď rozpůlila, jak dopadly ostatní, na dotaz, co je s kapitánem, co je se psy, naprosto přesně byla schopná na tuhle tu obrovskou vzdálenost to jednoznačně popsat. Děkovný Běhounkův dopis a telegram si myslím, že hovoří za všechno.
2: Můžeme si o tomhle vše myslet cokoliv. Nicméně důkazy hovoří jasně. Doktor František Běhounek se spiritisty, kteří usilovali o objasnění jeho osudu v době, kdy byl se svými druhy nezvěstný, měl i po své záchraně těsné kontakty a jednal s nimi s nepředstíranou úctou. Dosud uchované dopisy jsou toho důkazem. Co k tomu ještě říci? Lidé, kteří se tenkrát obětavě a nezištně zapojili do záchranných akcí ve prospěch trosečníků, zaslouží i po letech úctu. Úctu si bezesporu zaslouží třeba i profesor František Jezdinský, Emilie Skálová a jejich přátelé z Podkrkonoší. Lezdo se dnes sice může nad jejich tehdejším počínáním smát, jenomže ti lidé obětavě a nezištně nabízeli to, čemu věřili, a co, jak byli přesvědčeni, ovládali. A to vše proto, aby pomohli uchovat životy těm, kteří se ocitli v těsném dosahu smrti. Co může být na lidském životě ještě vznešenějšího?

0: Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu dále spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová a Dan Moravec.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
5: Jsem to já, jak jsem mladá.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: Byla přece ve škole pokletní, ne?
9: A jo, a ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
10: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
11: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
11: Srdcovky od Dvojky.
12: Příjemný pondělní večer, milí posluchači, právě teď a v tuto chvíli, tedy zhruba 4 minutky po 6:30, začínají Srdcovky od Dvojky, vaše pravidelná dávka pozitivní energie, kterou vám tento týden budu sázet opět já, protože minulý autorský týden to tady sázel můj kolega Miloš Skalka, který mi předal tu naší pomyslnou štafetu. Díky, Miloši. Já se nejen dnes, ale vůbec celý tento týden budu snažit o to, abychom ty prázdniny takzvaně v cílové rovince ještě dotáhli, řekněme, s nějakou příjemnou party. Mám pro vás spousty hudebních zajímavostí a to vše k dnešnímu datu 24. srpen roku 2026. Ale pojďme nezapomenout na to, že je léto. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Ilona Čáková a písnička Léto z roku 1996 nám otevřela pondělní srdcovky. Hudbu i český text napsal Roman Štefl, který tehdy s Ilonou Čákovou úzce spolupracoval a album s názvem Pink také produkoval. No a tehdy z toho byl zisk zlaté desky. Slíbil jsem, že dnes se budeme hodně motat kolem dnešního data, tedy 24. srpna, a pojďme rovnou do roku 1938, kdy se narodil David Freiberg, baskytarista, zpěvák a jeden ze zakládajících členů Jefferson Starship, nebo chcete-li Starship. Takže dneska tenhle člověk slaví 88. narozeniny. Před Jefferson Starship byl výraznou postavou sanfranciské psychedelické scény. Hrál například v kapele Quicksilver Messenger Service. Já jsem vybral skladbu Jane, která je kompletním dílem všech členů Jefferson Starship. A ještě lepší příběh je zpěváka Jefferson Starship. Tehdy opustil Grace Slick i Martin Bellin a kapela hledala nový hlas. No a podle Freibergovy vzpomínky se právě Jane stala jednou z rozhodujících písní, kdo ji naspívá nejlépe, dostane místo v kapele. A vyhrál tehdy Mickey Thomas téhle kapely. Pojďme tedy společně do roku 1979 a já jen mohu prozradit, že skutečná žena, která píseň inspirovala, se podle zápisů a vzpomínek dnešního oslavence vůbec nejmenovala Jane.

Mám pro vás skupinu Elán, kde máme také důvod k narozeninové zastávce, totiž 24. srpna roku 1951 se v Nitře narodil Ján Baláš, tak který právě dnes slaví 75. narozeniny. Kytarista, zpěvák, skladatel, začínal už v legendárním Modusu a od roku 81 se stal jedním z pilířů Elánu. Mám tady pro vás rok 1985 a Stuškovou.

Můžeme asi vyhlásit rovnou dnešní anketu. Ta je věnována muži, který zásadně ovlivnil svojí elektronickou hudbou. Myslím si, že několik generací po celém světě. A je to Jean-Michel Jarre, jak se říkalo kdysi, posloucháme Jarreho. A tak se vás ptám, poslouchali jste nebo posloucháte, máte doma některé desky Jean-Michela Jarra? Pokud ano, tak mi napište, píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi napsat ale také na SMS bránu 702 222 202. Samozřejmě k muzice Jean-Michela se dostaneme později, teď teprve rozbíháme dnešní anketu. Já vás teď díky našemu hudebnímu stroji času v srdcovkách vezmu do července roku 1954. Elvis Presley, 19-letý kluk z Memphisu, který ještě pracoval jako řidič u Crown Electric. Při jedné dlouhé nahrávací session ve studiu Sun začal jen tak mezi pokusy hrát písničku. Tehdy se přidal kytarista Scotty Moore, taky kontrabasista Bill Black a producent Sam Phillips zbystřil, tohle by se mohlo lidem líbit. A tak v červenci 54 bez bicích, jenom Elvis zpěv s rytmickou kytarou, k tomu Moore na elektrickou kytaru a Black na kontrabas. O 3 dny později ji memfiský DJ D-Way Phillips pustil do rádia a reakce lidí byla taková, že jen během jednoho večera už ji musel pustit 3krát. Tady je první single Elvisa Presleyho That's Alright.

That's alright, Elvis Presley. Myslíte si, že tohle je originál Elvisova hitovka? Ne, ne, ne. Autorem je americký bluesman Arthur Crudup. Tenhle ten muž, kterému říkali velký kluk, big boy, tak ten se narodil 24. srpna roku 1905 ve státě Mississippi, takže v podstatě je to dneska 121 let od jeho narození, zemřel v roce 1974. That's Alright napsal a nahrál v Chicagu v září roku 1946. Tedy řekněme téměř 8 let předtím, než jí Elvis Presley dal světu jako svůj velký hit. Tahle nahrávka, kterou vám nyní dám, řekněme velký průlom nepřinesla. Ale když ji o 8 let později zrychlil Elvis Presley, nahrál ji se Scotty Moorem a Bill Blackem, tak už z toho prostě bylo něco víc. Takže teď je tu člověk, který se narodil před 121 lety, bez kterého by Elvisův první single v podstatě neexistoval. That's alright.

Ne, vždycky se povede všechno tak, jak jsme chtěli, ale to vůbec nevadí, protože nebojte se, o Artura nepřijdete. Velký kluk je ještě před námi, k tomu se dostaneme za chvilku. Já jenom zopakuji, že dnes máme anketu, která se věnuje francouzské elektronické hudbě, a sice Jean-Michel Jarre. Jestli jste ho poslouchali, Equinox, Oxygen, Revolution a další věci, které mě ohromně, co by náctiletého, jak se říká, formovali. Tak to můžeme. Tak si společně uděláme výlet do roku 1949, tedy ne s hudbou, ale s mužem, který se v roce 1949 narodil, a to je, přátelé, Petr Hejduk. Byl to Pražák, dnes by mu bylo 77. Výborný bubeník, zpěvák, skladatel, hrál v Golden Kids, potom 14 let v Olympiku, kde kromě roku tíhnul k popu, a je to tak. A řekněme, mám tady pro vás jednu příjemnou nahrávku, kterou vzpomeneme na Petra Hejduka. No a taky v podstatě na festival Děčínská kotva, kde se v 85. tahle nahrávka dočkala zveřejnění. Tak tedy vzpomínka na Petra Hejduka, Džínová láska.

Tak to byla vzpomínka na Petra Hejduka a jeho Jeanova láska, řekněme, úplně jiná stránka, hudební stránka, než rocková stránka se skupinou Olympic. Teď ale slíbená písnička, bez které by Elvis nebyl Elvisem, tedy alespoň ne jeho první single. Tady je Arthur Crudup a That's All Right ze 40. let.

Tak tohle byl Arthur Crudup. Ten ve 40. letech napsal, nahrál písničku, která neměla valného úspěchu, ovšem Elvis Presley z toho udělal opravdový hit. Mám tady ale jedny narozeniny. 84. narozeniny slaví Marshall Thompson, muž, který stál u zrodu skupiny The Chillites, a písnička, která má opravdu mnoho různých verzí, tak oslovila svět. Byl to rok 1971, když se představila. Byla z toho jednička v americkém R&B žebříčku a také trojka na Billboard Hot 100. Muž, který hledá svou bývalou lásku a každého se ptá, neviděl jste jí? A nebo naopak, viděl jste jí? Have you seen her at the Chillites?

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: A rozbíháme poslední týden naší pátračky. Je čas udělat si opět chviličku na to, abyste, pokud vám to doteď nevyšlo, mohli být i tento týden mezi vítězi letošního roku, protože pro vás máme stále ještě jeden poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Hledáme postavy z děsivých příběhů plných napětí. Ale to všechno víte, protože vaše indicie, na kterou čekáte, je tady právě teď.
3: Můj život nezačal narozením jako u běžných lidí. Poskládali mě z částí mrtvých těl a vdechli mi život pomocí vědeckého experimentu, který měl překročit hranice mezi životem a smrtí. Můj stvořitel, pod jehož jménem mě všichni znají, byl sice přesvědčený, že dokáže ovládnout samotnou přírodu. Ale když mě spatřil, má podoba ho natolik vyděsila, že uprchl. Bez okolků a studu mě zanechal na pospas krutému světu, na který jsem nebyl vůbec připraven. Místo otcovské náruče mě tak čekal jen chlad a naprosté odmítnutí. Od té chvíle jsem zůstal sám. Nenáviděné monstrum zrozené z blesku, které bloudilo krajinou ve snaze najít lidskou blízkost.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Pavol Hamel, Cirkus Leto, ten přišel mezi lidi v roce 1981 na albu Čas Malín. Hudbu napsal sám zpěvák Pavol Hamel a text jeho dlouholetý spolupracovník Boris Filan. 24. srpna roku 1942 se v Severní Karolíně narodil Jimmy Soul, vlastním jménem James Louis McLeese. Muž, který už od dětství zpíval gospel, dokonce kázal v kostele. Nedožil se příliš mnoho let, zemřel už v 45 letech, ale v roce 1963 měl doslova životní hit, takovou rozpustilou krásnou píseň, která původně je už z Trinidadu a má název If You Wanna Be Happy.

Máme tady anketu, co nám píšete? Jean-Michel Jarre, na tu dobu nadčasová hudba, někdo má jej rád a někdo nemusí, patří mezi ty první, ráda jsem si jej pouštila v obchodě s deskami, CDček v pasáži metro, píše Adel, děkuji moc za tuhle zprávu. Kajka píše, krásný podvečer, Jean-Michel Jarre, hudba, kterou mý rodiče nechápali, je ovšem mnou dlouhé roky oblíbenou, kazety na Walkmanu, dlouhé cesty autobusem, Oxygen Equinox, Magnetic Fields, nebo třeba Rendezvous, a pak také album Concert in China, z kterého na jednu skladbu sestra tančila. Moc hezkých písniček si dnes užívám. Ano, máme to podobně. Také jsem právě Jarreho, jak jsme říkali, poslouchal při dlouhých cestách autobusem. To úplně nejradši. Jak to máte s Jeanem Michelem Jarrem? Poslouchali jste ho? Máte doma jeho desky? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz. Píšete ale také na SMS bránu 702-222-220. Teď mám tady jeden single z roku, mám pocit, že je to rok 1965. Ano, tehdy na straně A byl duet Pilarová Got, kousek za městem. Že tu písničku moc neznáte? No to nevadí. Na straně B je totiž píseň, která přežila doteď. Naspívali ji Pavel Šváb a samozřejmě s ním také Bohumír Starka.

srdcovka jak Maruška Rotrová, její kůň bílý. Mám tady pro vás další píseň, která vznikla nádherně, když kapela Traffic kdysi byla na venkovské chalupě, tam tvořili nový materiál, měli zkoušky a po jednom večírku bubeník Jim Capaldi seděl s tuškou a s papírem a nakreslil tam několik slov a nad to takovou zvláštní postavičku a začal tam psát také slova Dear Mr. Fantasy, jako drahý pane fantazie. tak šel potom spát. No a když druhý den přišel, tak Stevie Winwood a Chris Wood už na tomhle papíře měli rozepsanou písničku, kterou později společně nahráli. Vyšla v prosinci roku 1967. Dear Mr. Fantasy.

Jo, fantazie, ta je bezbřehá. Mám pro vás teď jednu verzi písně, kterou bych rád věnoval muži, jež by dnes slavil 81. narozeniny. Byl to Ken Hensley, který se narodil 24. srpna 1945. Muž, který v 70. roce napsal Lady in Black. Všem po několika desetiletích odjel a nahrál úplně v jiné zemi za doprovodu symfonického orchestru úplně novou verzi Lady in Black. Tentokrát už s moudrostí staršího muže. Tak pojďme si užít Lady in Black tak, jak ji možná neznáte. Tahle verze vznikla před 21 lety v roce 2005. Ken Hensley a Lady in Black.

My samozřejmě známe i českou verzi, těch verzí je po světě opravdu hodně, ale tohle byl originál Ken Hensley, tak jak ji natočil sám. Tak tady mám pro vás další píseň, tentokrát je to píseň, kde dnešní oslavenec Jan Balaš je autorem. Ano, rok 1988, Kamarád do deště a samozřejmě Lukáš Vaculík společně se Sagvanem Toffy. Tohle je písnička, kterou otextoval Eda Pergner a má název Dávej ber!

Tak vám to fi, ale hlavně Jan Baláš, který slaví 75. narozeniny. Kdo také dneska slaví, přátelé, a slaví 78. narozeniny, tak to je Jean-Michel Jarre. Píše mi třeba Števo, že na vysoké škole si jako studenti mezi sebou půjčovali kazety a ještě dneska má jedno album nahrané na 100-minutové kazetě a originál CDčka, no, mají lepší zvuk, ale vždycky si vzpomene na to první album, které ho měl a které prostě bylo trochu jiné tou náladou a hlavně tou dobou. Tak tady je Oxygen 4, kterou si Jean-Michel nahrál doma ve svém vlastním obýváku a jaký z toho byl a dodnes je hit. Jean-Michel Jarre.

alba, které nám dovolili, nebo dovolila, desky, které nám dovolili přemýšlet o tom, jaké to je ve světě fantazie. Tak i tohle je muzika dnešního oslavence a to byl Jean-Michel Jarre. Těch oslavenců k 24. srpnu je opravdu hodně, nebo těch, na které bychom mohli vzpomenout, třeba Malcolm Molly Duncan, tenor saxofonista, jeden ze zakladatelů kapely Average White Band, kterého si dáme na závěr dnešních srdcovek. Ano, už nám to frnglo takzvaně. Máme příběhy, máme písně, ale jediné, co nemáme, tak je čas. Jestli jste příjemně hudebně naladěni, tak půl hodiny před půlnocí se ozve Miloš Skalka s nočním proudem, takže vás zvu na pořádnou porci muziky a já už se budu těšit na zítřejší den. Tak tedy příjemný pondělní večer, milí posluchači, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál. No a kolem 20. hodiny si povíme pár slov o našem večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči? Nebo v křesle? Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Věřte nebo nevěřte, ale jednou zmizelo slunce z oblohy. Nikdo nevěděl, co se s ním stalo, kam se ztratilo. Udělala se tma tmoucí a lidé se potáceli jako slepí. Na nebi mrkaly hvězdy, ale ty moc světla nevydají a měsíc také nestačil slunce nahradit. Byl to neveselý čas. Kouzelníci, kterým se na dalekém severu také říká Angákokové nebo šamani, se předháněli v čarování, zaklínali zlé duchy a vzývali dobré, ale nic na plat. Slunce se neukazovalo. V té době žil v osadě se svým vnukem starý moudrý Angákok, který proslul tím, že leckoho vyléčil ze zlé nemoci, anebo zaříkáváním přivábil zvěř lovcům na dostřel. Stařičku, ty umíš tolik věcí, proč nepřičaruješ slunce? Naléhal hoch. Snad jsem se něco za život naučil, připustil stařec, ale abych vrátil slunce na oblohu, na to můj um nestačí. Ten, kdo ho z oblohy stáhl, je mocnější než já. A kdo to byl? Nevím. Kdybych to věděl, snad bych dovedl i pomoci. Půjdu slunce hledat, rozhodl se chlapec. Stařec mu nejprve bránil, ale když viděl, že si vnuk nedá říct, poradil mu, aby nechodil na sever. Jdi na jih, kladl mu na srdce. Tam někde musí slunce být. Potom zalovil ve svých kouzelnických věcičkách a podal chlapci orlí pero. Kdykoliv to budeš potřebovat, zastrč pero do vlasů a staneš se orlem. Chlapec se rozloučil a vydal se na jih. Šel tak dlouho, až únavou klesl, ale tmy neubývalo. Odpočinul si a pokračoval v cestě. A zase šel tak dlouho, dokud ho nohy nesly. Když nabral nové síly a vykročil, zdálo se mu, že tmy ubývá. Potkal lišku a zeptal se jí. Nevíš, kde je slunce?
1: Co pak nevidíš ten paprsek? Ukázala liška. Jdi za ním a najdeš slunce.
0: Chlapec tedy šel za paprskem. Šel vytrvale, až se začal potácet slabostí. Když si odpočinul a znovu se vydal na cestu, všiml si, že se rozjasnilo. Za chvíli potkal vlčici a řekl jí.
2: Běháš po světě křížem krážem, nevíš, kam zmizelo slunce?
1: Jsi snad slepý, že nevidíš, odkud prýští ten pramínek paprsků?
0: Odpověděla vlčice a pohodila hlavou tím směrem.
1: Drž se ho a dojdeš k cíli.
0: Chlapec se tedy držel pramínku paprsků a ten ho vedl pořád na jih. Šel za ním tak dlouho, až samým vyčerpáním padl a usnul. Když otevřel oči, připadalo mu, že se probudil do ranního svítání. Udělal pár kroků a potkal medvědici.
2: Hledám slunce, řekl. Neviděla jsi ho někde?
1: Což nevidíš tu světelnou zář, odpověděla medvědice, která se šíří tam za tou horou. Tam je slunce.
0: Chlapec zvedl hlavu. Uviděl v dálce vysokou horu a kolem ní zářící světlo, jako by za ní hořel veliký oheň.
2: Konečně spatřím slunce, konečně jsem u cíle, pomyslel si Jinoch a rozběhl se k hoře.
0: Ale ať se zdála na dosah ruky, byla ve skutečnosti ještě velice daleko. To jen sluneční paprsky, které ji zezadu ozařovaly, dodávaly hoře zdání blízkosti. Mnohokrát ještě padl vysílením, než se doplahočil na její úpatí. Tyčila se před ním vysoká, strmá, s ostrými skalami, jež naháněly strach. Usedl a rozvažoval. Když bude horu obcházet po úbočí, čeká ho spousta dní, než se dotrmácí na druhou stranu, kde je ukryto slunce. A když zvolí přímou cestu vzhůru, stačí mu síly, aby se vyšplhal na vrchol? Jak se rozhodnout? A tu si vzpomněl na orlí pero, které mu dal jeho děd, moudrý Angákok. Jak mohl na ně zapomenout? Nestratil ho při té strasti plné cestě? Ohmatal se a našel pero na krku, kam ho přivázal. Vzal ho opatrně do ruky a dlouho se na něj díval.
1: Potom ho zastrčil do vlasů. A hle, najednou si připadal nezvykle lehký. A co se to děje s jeho rukama? Ruce se proměnily v křídla. Roztáhl je, máchl jimi a cítil, jak se odpoutává od země. Zamával křídly, jak to vídal u ptáků, a vzlétl nad koruny stromů. A pak už stoupal do výše jako orel až k vrcholku hory. Dosedl a díval se dolů na druhou stranu. Nechtěl věřit svým očím. Dole pod ním ležela velikánská světelná koule. Slunce, vykřikl. Našel jsem slunce. Ale proč leží na zemi za vysokou horou, pomyslel si, proč nevystoupí na nebe, kde vždycky bývalo? Musím se na tu záhadu podívat zblízka, řekl si a znovu vzlétl. Zakroužil nad údolím a snášel se níž. A co vidí? Sluneční koule je obtočená silným řemenem a připoutána ke skále. Někdo tu slunce uvěznil. Ale kdo to jen může být? Hoch se snesl dolů ke skále, schoval orlí pero a byl zase obyčejným chlapcem. Jak si tak prohlíží řemen, na němž bylo slunce připoutáno, slyší za sebou hlas.
3: Hej, co ty tady?
1: Jinak se otočil. Proti němu stál zamračený stařec. Co by, řekl. Hledám slunce.
3: K čemu by ti bylo slunce?
1: A k čemu je tobě, že ho tu držíš a nepustíš ho na jeho nebeskou dráhu? Namítal hoch, neboť pochopil, kdo slunce připoutal.
3: Jsem starý a chci ho mít jen pro sebe. Chci, aby mi svítilo bez přestání. A nejenom ve dne.
1: Kvůli tomu, že ty chceš mít pořád den, mají ostatní mít pořád noc?
3: Nemudruj, chlapče, obořil se na něho stařec. Stýská-li se ti po slunci, zůstaň tady se mnou a budeš ho mít dostatek. Hodil by ses mi za pomocníka. Mohu tě leda s čemu naučit. Jsem mocný a velký angákok. Nejmocnější a největší.
1: Jinoch viděl, že by nepochodil ani po dobrém, ani po zlém, že bude muset na zlého kouzelníka vyzrát lstí. Dobrá, souhlasil na oko. Rád u tebe zůstanu. Starý šaman zavedl chlapce do dlouhé, úzké jeskyně. Tady žiju, řekl. Tady bude i tvé místo. Čas ubíhal a milý hoch marně hledal příležitost, jak starce přelstít a zmocnit se slunce. A lidé zatím stále žili ve tmě a už přestávali doufat, že se kdy dočkají světla. Až jednou si chlapec všiml, že nad vchodem do jeskyně je veliký balvan. Jak se tak na něj díval, dostal nápad. Zbývalo jen vyčkat příhodné chvíle. Když stařec jednoho dne usnul, vyklouzl Jinoch z jeskyně, podhrabal kámen a zavalil jim vchod. Šaman měl lehké spaní a rechot ho probudil. Když viděl, že hoch zmizel, došlo mu, kolik uhodilo. Ale odvalit balvan nebylo jen tak snadné. Než se mu podařilo s ním pohnout a udělat si otvor, jímž by se protáhl, přeřízl hoch řemen, zastrčil orlí pero do vlasů, uchopil slunce a vznesl se s ním do výše.
3: Vrať mi mé slunce, křičel zlý angákok, když se vydrápal z jeskyně.
1: Není to tvé slunce, odpověděl mu chlapec. Patří všem lidem. Stoupal se sluneční koulí výš a výš a tam ji pustil na nebeskou bránu. Od těch časů krouží zase slunce nad zemí a střídá se den s nocí. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný pondělní večer z Dvojky.
5: Příliš mnoho objevů, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, v 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen, ve 22 hodin premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Minulý týden v tomto vysílacím čase jsme vám dali poprvé nahlédnout do jednoho starého případu. Do případu, který způsobil rukopis, jenž byl vydáván za nejstarší českou literaturu. Brzy po jeho nálezu ve dvoře Králové nad Labem se však vedle nadšení a radosti objevily i pochybnosti. Bylo to příliš mnoho náhod najednou, příliš mnoho objevů, i když, jak se ukázalo, příliš mnoho stop pachatelé nezanechali. Dalším pátráním po rukopisné pravosti vás budou provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš.
1: Ano, ti všichni vás vítají u 688. schůzky Na toulkách českou minulostí, což je seriál inspirovaný Petrem Horou Ohořejšem a připravený autorem Josefem Veselým. Režíruje jej Jaromír Ostrý.

0: Nadcházela éra romantismu. Svým klimatem byla pro vznik padělků příznivá, byla jim v celoevropském měřítku vlastně nakloněná. Národy, kterým zcela chyběla prastará literární díla minulosti anebo etnika, jež pociťovala nedostatek vlastních homérských zpěvů, alexandrejt a nibelungských historií, se dřív nebo později dočkala nějakého problematického dobrodince, který staroslavnou památku tiše a na zapřenou dodal. To byl třeba případ skotského básníka Jamese Macphersona, který už na sklonku 18. století prý pozbíral v horách staré legendy a písně Keltů, aby se posléze přišlo na to, že takzvané Ossianovy zpěvy složil sám. Jiný Brit, Thomas Chatterton, ten zas obdobným způsobem vytáhl na světlo světa údajné dílo středověkého barda mnicha Rowleye. Proslulé slovo o pluku Igorově, úspěšně předstírající, že je z 12. století, patrně také vzniklo mnohem později. Rovněž Slovensko zasáhla vlna nadšení pro starobylou slávu. V roce 1810 obdržel básník, spisovatel a vydavatel Juraj Palkovič od mladého básníka Rožnaje opis staré básně, kterou prý u koho si v Prešpurku nalezl. Jmenovala se Žižka a neb historie o činech Jana Žižky, udatného vůdce husitů v Čechách. Také na Moravě působil v polovině 19. století falzátor Antonín Boček, který se pokoušel propašovat do svazku moravského diplomatáře různé listiny, které podvrhl. Aby to ale nebylo jednoduché, v řadě případů se později ukázalo, že to falza nebyla. Na Bočka se prostě svedlo všechno.
1: Jak vidno, Češi nebyli v padělání zdaleka sami.
2: Už jsme minule vyslovili to slovo podezření.

0: sebou 2. četrtna a prosili bychom ho, aby mnoho takových výtvorů složil.
1: To by mě zajímalo, co na to říkal Hanka, když se přišlo s těmihle obviněními vlastně vůči takovému váženému muži a váženému vědci.
2: No Hanka samozřejmě to, tu pravost obhajoval, že a rukopisy zkoumal.
1: Nepřiznal.
2: Nepřiznal. A my také dneska sice máme prokázanou nepravost těchto rukopisů, ale nevíme, do jaké míry tedy, skutečně, to nemáme potvrzeno, do jaké míry se Hanka této akce účastnil, protože některé ty části jsou připisovány také Josefu Lindovi.
3: Okruh se rozšiřuje, jak nám dosvědčil i historik doktor Aleš Doubrava. Musíme přitom zopakovat, je to okruh podezřelých. Pachatele jsme neměli a dodnes nemáme.
4: Rukopis Králové dvorský nebyl prvním nalezeným pergamenem.
5: Rok před Hankovým úspěchem měl štěstí Josef Linda. Jeho nález se jmenoval Píseň Vyšehradská.
4: Linda byl mladý spisovatel.
3: Tehdy měl 27 let.
4: Napsal a vydal náš první historický román Záře nad pohanstvem.
5: Byl to talentovaný spisovatel a básník s máchovskou představivostí a také s podobným osudem. Zemřel předčasně na tuberkulózu.
3: A jak ten přišel k tomu staročeskému textu?
4: Inu vyňal jej z desek knižní vazby.
3: Fantastická náhoda.
4: Tu knihu?
5: Jinak asi bezcennou.
4: Měl doma a užíval ji při studiu jako?
3: Jako studijní pomůcku.
4: Nikoli, jako podložku pod nohy.
3: Nastojte.
5: Co je však podstatné a podezřelé zároveň?
3: No, copak?
5: Linda byl blízkým přítelem Hankovým. V inkriminované době dokonce sdíleli společný podnájem. Bydleli v jednom domě, v jednom bytě u Mádlů.
4: Srdce slečny Barbory Mádlové získal Hanka pro sebe a nakonec si ji vzal, což vedlo k naprostému rozpadu starého přátelství s Lindou.
5: Na rozdíl od Hanky se Linda, údajný nálezce rukopisu, nikdy nechtěl blíže vyjadřovat k okolnostem, za jakých k tomu podivnému objevu došlo.
3: A pak už přišel rukopis Králové dvorský.
4: Ale kde pak? Ještě ne. Ještě předtím, toho roku 1817. byl nalezen 2. pergamen.
3: A na něm?
4: Libušin soud.
5: Čili rukopis zelenohorský.
4: Útlý svazeček pergamenů doručil do Prahy pro České vlastenské muzeum v listopadu 1818 anonymní nálezce.
5: Ten, pravda, neměl s Hankou nic společného.
4: Přesto však existovala mezi bibliotékářem Hankou a místem nálezu, totiž zámkem Zelená hora u Nepomuku, důležitá spojnice přes třetí osobu.
5: Na tomto panství
4: patřilo kolorédům,
5: byl správcem obrazárny a uměleckých sbírek blízký Hankův přítel a spolupracovník František Horčička.
3: Také spisovatel?
5: Ne, malíř a výtečný restaurátor. Člověk, podobně jako Hanka, zanícený pro slovanské a české starožitnosti.
4: Jak blízkými kamarády tito dva muži byli, dokládá fakt, že Horčička vystupoval na Hankově svatbě s Barborou Mádlovou v roli svědka.
5: Později si Hanka dával velice záležet na tom, aby tato skutečnost nevyšla najevo.
3: Proč pak asi?
5: Podezření, že padělaný Libušin soud mohl být na Zelené hoře nachystán k nálezu právě Horčičkou, je nabilední.
3: A pak tedy přišel už konečně rukopis Králové dvorský.
4: Ano, a velice brzy na to v roce 1819 nalezl skriptor univerzitní knihovny J.V. Zimmermann.
3: Podobnost s géniem Járou Zimmermannem je, prosím vás, čistě náhodná.
4: Ovšemže, tedy pan Zimmermann nalezl ve staré vazbě jakési knihy pergamenový list, na který kdosi zaznamenal milostnou píseň krále Václava. A dále na něm byly skoro neznatelné zbytky básně Jelen, kterou už všichni znali z rukopisu Králové dvorského.
3: Což na první pohled potvrzuje, že básně z rukopisu ze dvora Králové, ty jsou skutečně staré.
5: což na první pohled potvrzuje, že je to takzvané krycí falzum.
3: Aha, co mělo kryt?
5: Pravost rukopisu Králové dvorského. Skutečnost, že se stejná prastará báseň, byť jenom ve stopovém množství, nalezla podruhé, přece výrazně posilovala věrohodnost rukopisu Králové dvorského.
4: Aby Zimmermann dostal ten pergamen z vazby, musel jej navlhčit a pak sušit na okně. Přitom, podle jeho sdělení, došlo k nemilé příhodě. Zavál vítr a všecky ústřižky až na jeden odnesl pryč.
3: To je ale holé neštěstí. Nicméně našli se.
4: Kdeže, zem se po nich slehla.
3: Taková škoda.
4: No ba, zůstal pouze zbytek pergamenové stránky, kdysi asi kvartové velikosti, a na něm milostná píseň krále Václava v českém znění.
3: To by mohlo znamenat, že se našel originál.
4: Až na to, že v tomto případě nejde o původní text.
3: Ale?
4: Ale o překlad z němčiny. Špatný překlad. Opakovaly se v něm některé omily z německého vydání.
5: Falzátor celou akci provedl asi jenom proto, aby se našly záznamy o existenci básní rukopisu Králové dvorského už ze středověku.
3: Další podrobnosti by už byly nad rámec těchto toulek.
4: Ale jen tak pro zajímavost lze dodat, že onen pan Zimmermann patřil do úzkého kroužku přátel Václava Hanky.
3: Chce se skoro říct, samozřejmě.
4: A neskončil dobře. Spáchal sebevraždu.

0: Muselo uplynout dlouhých 40 let, než podezření, které celou tu dobu doutnalo pod povrchem, vyrazilo na světlo boží v podobě obvinění.
1: Milostná píseň krále Václava, kterou objevil skriptor Cimrman, je podvrh.
0: Roku 1858 došlo ke zkoumání rukopisu.
2: K tomu byla zřízena zvláštní komise.
1: Na první pohled vzbudili jak písmo, tak inkoust rukopisu v komisi podezření. A když pouhým již okem a ještě patrněji pomocí skla stopy staršího odstraněného písma pod nynějším textem viděti bylo, vzrostlo toto podezření ještě více a došlo později užitím lučebných prostředků úplného stvrzení. Potřela se totiž některá místa po krajích a v textu s sirníkem amunatým a později i ferokianovodíkem i zjevily se docela patrně písmena, ozdoby a známky dřívějšího textu. Nemůže tedy být i pochyby, že nynější český text napsán jest na palimpsestu.
2: Palimpsest, to je pergamen, který byl po oškrábání znovu popsán.
1: Původní škrábáním pergamenu odstraněný latinský text nese ráz mnohem novější doby než písmo písně milostné. Musí se do 15. století klásti, zatímco nynější český text za písmo 13. ano 12. století považován býti chce. Nemůže tedy být i pochyby, že výrobek mnohem pozdější doby a s úmyslem podvodu přece vzaté napodobení staršího písma jest.
2: Naletěl Cimrman Hankovi?
3: A nebo Hanka Cimrmanovi? No kdo ví?
0: V té době ještě Hanka nebyl bibliotékářem muzea. Neměl tedy možnost si tam obstarávat dostatečné množství pergamenu pro své podvrhy.
3: Středověký pergamen se nedal koupit v krámě. Musel se vyříznout z nepopsaných zadních listů nějaké starobylé knihy, popřípadě na nich text vyškrábat.
0: Tady měl velké možnosti právě pan Cimrman jako skriptor univerzitní knihovny.
3: Není vyloučeno, že i materiál na rukopis králové dvorský, tedy pergamen, pochází z jeho rukou.
2: Ale tak daleko ještě nejsme.

0: Vilku, objevy ustaly.
1: Ale roku 1827. byl na světě další objev.
2: Objev nebo objev? Ten druhý objev jsem dal do uvozovek.
1: Ten s uvozovkami.
2: Co to bylo tenkrát?
1: Stovky českých glos a přípisků.
2: A v čem se našli?
1: V muzeálním výtisku latinského slovníku Mater Verborum.
2: Po česku matka slov.
0: K tomu objevu došlo tak, že německý badatel Graf, který sbíral materiál pro staroněmecký slovník, studoval v Pražském národním muzeu staré rukopisy a tu mu Hanka předložil i slovník Mater Verborum.
1: Pan Graf se do něj jedním očkem podíval a nalezl v něm spoustu nejenom německých glos, ale i českých.
0: Upozornil na to pana bibliotékáře.
2: Tedy Václava Hanku.
0: A ten napsal článek.
1: Další památka, ozřejmující vysokou kulturu českého národa ve středověku, velikou a bohatou slovní zásobu staré češtiny, byla na světě.
0: O pravosti glos nepochyboval ani Dobrovský, ani Palacký.
1: Padělatel byl neobyčejně prohnaný, aby zmátl případné pochybovače, vepsal do Mater Verborum nejenom řadu glos českých, ale i německých a latinských a některé pravé glosy obtáhl.
2: Proč?
1: Aby zblížil k nerozeznání rukopis původního středověkého písaře a rukopis svůj.
0: Slovník Mater Verborum jako celek byl pravý.
1: Část českých glos v něm skutečně pocházela ze středověku.
0: To všechno hrálo falzátorovi do ruky.
3: Nález znamenal mnoho.
2: Píše ve své knize Tajemství RKZ spisovatel doktor Miroslav Ivanov.
3: Především glosy mytologické a kulturní dokazovaly, že český dávnověk měl tak vysokou úroveň, že se s ním mohl srovnávat málo který jiný národ. Do povědomí romantických básníků se dostala nová slova z Mater Verborum. Například bělboch, jarobut, radihost.
2: No tak ta se příliš neujala. Do povědomí však vešla
3: lada, světluše, živa a další jména pohanských bohů. Také glosy kulturního významu, knihary, knižní, letopisec, počítary, vedle glos hudebních, sem například patří hudba, hudci, pěsně, pěvci, podstatně posilovali sebevědomí českých obrozenců, protože dokládali, že český dávnověk byl oproti dávnověku germánskému vyspělý, rázovitý. Ne náhodou se v tomto slovníku našla také glosa Němec ve smyslu barbarus.

0: napsal ty glosy Hanka?
1: To se nikdy neprokázalo a zřejmě už neprokáže.
0: Tak se zeptám jinak. Stál za nimi Hanka?
1: To je případnější otázka.
0: A odpověď?
1: Mohl za nimi stát.
2: Že jsou glosy pod vrhem, to se ukázalo v roce 1877.
1: Tedy veřejně. Neveřejně se o nich pochybovalo už dřív.
0: Jak k tomu usvědčení došlo?
1: Falzátor se dopustil chyby, která se mu nevyplatila. Zapomněl, že vedle rukopisu Mater Verborum, který byl uložen v muzeu a do něhož vepsal falešné glosy, existuje v Praze i prvotisk Mater Verborum, a to v univerzitní knihovně.
0: To ale ještě nemuselo nic dokazovat. V různých exemplářích tohoto slovníku mohly být různé poznámky.
1: Správně, až na maličkost.
0: Jakou?
1: Falzátor muzejního exempláře nejenže doplňoval nad latinskými slovy nebo pod nimi jejich české výrazy, ale některé padělané glosy zhotovil tak, že přepsal původní latinská slova, která byla jinak ve všech exemplářích Mater Verborum stejná.
2: Stačilo pak vzít výtisk z Klementína a srovnat jej s muzejním.
1: Což se v skutku stalo a velice brzy se přišlo na to, že latinské Beatum bylo předěláno na české Blazu. Latinští Hostes byli čeští Hosté, z Pastora byl Pastyr a namísto Aeris česká Denice.
2: Něco se vyškrábalo, něco dokreslilo, ze dvou písmen se vyrobilo jedno, anebo z jednoho dvě.
1: Z českých glos je v Mater Verborum pravých 339, zatímco podvržených 950.
2: Tento slovník byl v muzeu od 20. let 19. století. Je téměř vyloučeno, aby se falzátorství provádělo bez vědomí muzejního knihovníka.
0: A tím byl...
2: Václav Hanka.
3: Zjistil jsem naprosto bezpečně,
0: napsal v roce 1917 Václav Hrubý, paleograf, neboli odborník zabývající se historickým písmem a písemnictvím.
3: Zjistil jsem, že písmo české ve slovníku Mater Verborum je právě tak umělé jako písmo české v Evangeliu svatého Jana. Že je padělané, a to tým padělatelem, jenž padělal písmo české v Evangeliu svatého Jana a v takzvaném glosovaném žaltáři muzejním ze 13. století.
1: Glosovaný žaltář obsahuje pravé české glosy.
2: A vedle nich je český překlad dvou žalmů.
1: Což objevil opět Václav Hanka, který otiskl tento text v časopise Muzejník.
2: Pak se o něm dlouho mlčelo.
0: Asi proto, že vzbuzoval pochybnosti. Když něco u nás vzbuzuje pochybnosti, zametá se to pod koberec.
2: Až v roce 1879 ukázal paleografický rozbor, že jde o podvrh.
1: Dokonce prý nevalný falzátor používal dvě barvy a psal velmi nedbale.
2: Mnohem důležitější je Evangelium svatého Jana.
3: Pánu Václavu Hankovi poštěstilo se opět nalézti starožitnost pro historii řeči a literaturu naši velmi důležitou. Zlomek totiž přeložení českého Nového zákona, jež to podle písma a řeči až do 9. století sahá, a tudíž to jedna z nejstarších památek písemných nejen českých, ale i slovanských vůbec jest.
0: Tato slova nenapsal v muzejníku nikdo jiný než František Palacký.
3: Širší zprávy o nálezu tomto podány budou bohdá v příštím svazku časopisu tohoto.
1: Leč v dalším čísle časopisu tohoto o nálezu ani zmínka.
2: Josef Dobrovský, který objev přivítal s radostí, byl se znovu podívat na Hankův nález a se zděšením zjistil, že běží o podvrh a on Hankovi prostě nalítl.
3: Bylo by velmi žádoucí, kdyby si Hanka dal říci a vydal glosy z Mater Verborum jen tak, aniž by se zmiňoval o svém novém objevu.
0: Napsal Josef Dobrovský.
3: Ale on je tak posedlý novým podvrhem, jehož písmo, šťastně napodobené, mě zpočátku oklamalo, že vůbec nedbá na mé domluvy, aby nedával opět podnět ke sporům, ačkoliv jsem mu vysvětloval, že vůči sobě popudí podezření, že má na podobné krásné věci fabriku.
0: Hankova fabrika, popřípadě lze užít ochranné známky, fabrika Hanka & Spol, byla rozjetá, nic ji nemohlo zadržet. O její produkci zatím zapochyboval pouze Josef Dobrovský. Na druhé straně stála pevná fronta. Hanka, Jungmann, Čelakovský, Šafařík, Palacký, Kolár. Ti všichni věřili v pravost všech nalezených rukopisů. Všichni doufali, že český národ může být na svou minulost hrdý, že středověká čeština stála neméně tak vysoko jako němčina, že naši předkové byli ušlechtilí, mravní, kulturní. Byla jejich víra tragédií nebo pomáhala

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 688. schůzka s toulkami českou minulostí, 689. s podtitulem Stín falzátora. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám, Petře, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Jak vypadá naše tematická nabídka? Probereme zejména vracení zákonu Senátem do parlamentu, úvahy ex-prezidenta Zemana o kandidatuře na Hrad či jogurtovou eskapádu poslance Turka. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Senát vrátil sněmovně hned 4 zásadní předlohy z dílny vládní koalice. Novelu stavebního zákona, obnovení elektronické evidence tržeb, nový zákon o státních zaměstnancích i zrušení pravomoci prezidenta určovat vedoucí diplomatických misí. Překvapivé to asi není vzhledem k rozložení sil. Zůstává horní komora pro opozici jediným nástrojem, jak, řekněme, odporovat vládě.
6: Jediný nástroj to není, možná je to ten nejviditelnější, protože když se podíváme na složení poslanecké sněmovny, tak tam samozřejmě opozice má šanci obstruovat, ale obstrukcí jsme zažili jak v minulém období funkčním sněmovny, tak podle mého názoru zažijeme i v tom současném tolik, že už to veřejnost ani nevnímá, nepovažuje to za něco mimořádného, takže přece jenom, když se nějaký zákon vrátí ze Senátu zpět do sněmovny, tak to možná některé lidi, kteří alespoň trochu sledují politiku a věci veřejné, zaujme a zamyslí se třeba nad tím, proč tomu tak je. Kdybych to měl shrnout lakonicky, tak nejlépe to vystihl předseda Senátu Miloš Vystrčil, který řekl, že ty zákony byly tak špatné, že by je snad musel vrátit i Marťan. Takže samozřejmě každý ten zákon měl některé problémy, ale když bych to měl trošku ze všeobecnit, tak zásadní problém je v tom, že když se dostala k moci nová vláda, tak ona už v kampani tvrdila, že nebude s ničím otálet a že bude makat a že má připravenou celou řadu věcí. A mezi ně patřily i zákony, které byly podávány do toho legislativního procesu formou poslaneckých návrhů. Ono se může zdát, že to je úplně jedno, ale když podáváte tímto způsobem ty zákony, tak neprocházejí klasickým připomínkovým řízením. To znamená, že se k němu nevyjadřuje poměrně široký okruh expertů, kteří mohou upozorňovat na různé problémy, nedostatky a tak dále. Toto bylo de facto obejito, byť pod tou vějíčkou toho, že vláda nechce ztrácet čas a že maká, že má spoustu věcí připravených, tak v některých případech, především co se týče stavebního zákona, by bylo daleko prospěšnější, kdyby ten zákon prošel klasickým legislativním procesem, kdyby jsme si na něj pár měsíců počkali a měli kvalitní normu.
5: Hnutí ANO, motoristé, sobě a SPD, tedy vládní koalice, mají ve sněmovně pohodlnou většinu, tak jaký smysl mají teda ty senátní vratky, protože koalice má dostatek poslanců, aby je přehlasovala.
6: Tak je velmi pravděpodobné, že ta veta budou přehlasována a že ty zákony budou platit v takové podobě, v jaké je přijala poslanecká sněmovna. On senát totiž má několik možností. On může buď to ten zákon zamítnout, vetovat, vrátit ho jako celek, anebo může třeba dát i některé různé úpravy, změny, návrhy, začlenit je do toho zákona a chtít, ať je poslanecká sněmovna přijme v této podobě. On senát bývá někdy vnímán jako určitá pojistka toho, že když poslanci přijmou nějakou normu, která třeba se pyšní v uvozovkách různými nedostatky i legislativními chybami nebo nějakými pravopisnými nebo já nevím jakými, tak právě senát má tu možnost tyto chyby opravit, vrátit to zpět a tím de facto trošku zlepšit kvalitu těch zákonů a v takových případech sněmovna většinou uzná, když to jsou nějaké třeba technické chyby a tak dále a přijme tu verzi senátní, ale v těchto konkrétních případech je prakticky jisté, že senátní veto bude přehlasováno a že maximálně to trošku zbrzdí ten legislativní proces a tuto dobu, kdy ty zákony vstoupí v platnost, ale nic zásadního se na tom nezmění, byť senátoři v některých případech tvrdí, že jestli k tomu dojde, takže jsou připraveni obrátit se na ústavní soud a pak samozřejmě bude na posouzení ústavního soudu, zda se tím bude zabývat a zda třeba dospěje k tomu, že by zákon celý ústavní soud zrušil nebo některé pasáže, které třeba mohou být sporné.
5: Vzhledem k té aritmetice asi je to zítřejší jednání sněmovny. Na programu bude veto prezidenta Petra Pavla o rozvolnění rozpočtových pravidel, spíše formalita.
6: No, formalita to nebude v tom slova smyslu, že se dá očekávat opět různá diskuse, více či méně bouřlivá.
5: Ale zvládnou to za jeden den? No, myslíte, poslanci?
6: Těžko odhadovat, je to nevyspytatelné, ale co lze odhadnout, tak je na 99,9% jisté, že to veto bude přehlasováno a že zkrátka pravidla rozpočtové odpovědnosti budou rozvolněna, což se vládě může hodit i v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok, kdy některé výdaje může schovat za investice a tím de facto si ospravedlnit deficit státního rozpočtu, o kterém stále ještě nevíme, jak konkrétně vysoký bude. Měli bychom se to dozvědět do konce srpna, protože do té doby musí ministerstvo financí do vlády poslat konkrétní návrh státního rozpočtu a z něj už by konečně mělo být patrné, jak vysoký ten deficit bude, byť je v tuto chvíli prakticky jisté, že ten deficit bude vyšší než deficit rozpočtu na letošní rok.
5: Nakolik je, Petře, podle vás pravděpodobné, že vládní koalice v nadcházejících podzimních sněmovních volbách posílí? Hnutí ANO obhajuje pouze jeden mandát z celkových 27, o které se bude hrát. Andrej Babiš, lídr a premiér, dlouhodobě tvrdí, že hnutí ANO senát neumí. Mění se to?
6: Mění se to a hnutí ANO už senát umí a projevuje se to v tom, že v minulosti hnutí ANO nebylo schopno dát dohromady ani samostatný klub v senátu. Muselo se spojit se sociálními demokraty, nyní už ten problém nemá a dokonce je velmi pravděpodobné nebo reálné, že by hnutí ANO se mohlo stát nejsilnějším senátním klubem v horní parlamentní komoře, protože skutečně obhajuje jeden mandát, 26 obhajuje ten zbytek startovního pole, když to takto řeknu, a není úplně pravděpodobné, že by tedy hnutí ANO získalo všech 27 křesel, pokud by se to povedlo, tak by došlo k revoluční změně v senátu, protože tím pádem by hnutí ANO byť těsnou, tak přece jenom mělo většinu v senátu a pak asi už některé zákony by se vetovaly hůře. Ale to není pravděpodobné, ale rozhodně nelze vyloučit, že by hnutí ANO mohlo se stát nejsilnějším senátním klubem. Bude záležet na tom, jak volby dopadnou, jak se bude dařit kampaň, jak se bude dařit přesvědčovat současné opozici, většinu voličů, aby k volbám přišli a aby volili jejich zástupce, protože kdo byl například na kongresu hnutí ANO, tak tam mohl naprosto vnímat, že hnutí ANO považuje senátní volby za klíčové, že si je vědomo toho, že potřebuje vylepšit pozici, a představitelé hnutí v čele s Andrejem Babišem, Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem slibovali, že v té kampani udělají maximum pro to, aby hnutí co nejvíce uspělo, a netýká se to pouze výběru kandidátů, ale týká se to především té kampaně a i kampaně kontaktní, kdy oni, jak už mají ve zvyku, vyjíždějí mezi lidi, jsou v kontaktu s lidmi a docela se jim daří pak na základě toho také v těch volbách bodovat.
5: Probíhala ta kampaň i už na Lysé hoře?
6: No samozřejmě je to součástí kampaně a Andrej Babiš v tomto je velmi dobrý, že on, ať už je u vlády nebo v opozici, tak dovede udržovat v pohotovosti své voliče, své příznivce, dovede si je udržet, získat právě různými věcmi, ať už je to pravidelným kontaktem s nimi formou těch různých videí, ať už je to účastí na různých akcích a tak dále. A on má tu výhodu, že některé věci samozřejmě mu radí jeho marketingoví strategové a on je provádí takovým způsobem, že ta část voličů, na které je ta marketingová kampaň zaměřena, tak tomu věří. Věří, že Andrej Babiš je takový, jak se v tu dobu v uvozovkách prodává, a projevuje se to právě v tom, že hnutí ANO dlouhodobě dominuje žebříčkům volebních preferencí, že zkrátka ať je u vlády nebo v opozici, tak je stále nejpopulárnějším hnutím nebo stranou v této zemi, a dokonce jsme byli svědky takového paradoxu, jak se Andreji Babišovi daří právě dělat tu marketingovou kampaň, že když se konal průzkum veřejného mínění o tom, kde je nejviditelnější opoziční politik, a nebyly tam žádné seznamy, nebyla tam žádná jména, žádný výčet, tak z toho vyšlo, že nejviditelnějšími opozičními politiky je prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, byť je u vlády.
5: Mimochodem, co říkáte na kandidaturu ministrů Petra Macinky a Borise Šťastného za Motoristy v komunálních volbách? Jak to jde dohromady právě s tím vládním angažmá?
6: No dohromady to úplně nejde, ale jde to dohromady s tím, že Motoristé jsou relativně čerstvou politickou stranou a že nemají rozsáhlou síť svých stranických kolegů a různých organizací napříč republikou, což je velký handicap, když chcete kandidovat v komunálních volbách, a Motoristé si to vyhodnotili takovým způsobem, že o přízeň voličů se v těchto volbách budou ucházet pouze v těch třech největších městech v České republice. No a jak se ukazuje, tak buď to nemají dost lidí ochotných kandidovat, nebo dost takových lidí, kteří by mohli být tahákem pro voliče, tak se rozhodli, že se na ty kandidátky napíší právě ministři současné vlády. Není to nic nového, i v minulosti jsme někdy byli svědky toho, že k tomu docházelo, a zároveň u nich je zajímavé to, že se příliš ani netají tím, že nemají ambice pak, kdyby čirou náhodou získali post zastupitelů, tak tu činnost vykonávat. Takže říkají voličům de facto, proč byste nás volili, když nám dáte hlas, tak my stejně pro vás v rámci zastupitelstva pracovat nebudeme. Takže uvidíme, jak se tato strategie osvědčí, zda zaberou známá jména, zda to přinese Motoristům sobě v hlavním městě nějaké zisky.
5: Analyzuje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Premiér Andrej Babiš obnovil Národní koalici pro boj se suchem a také se pomodlil k jezulátku za déšť. Někde zapršelo až příliš. Tak stalo se z následků sucha a veder, která jsou čím dál častější, intenzivnější, delší politické téma. Bude to rezonovat právě i v nadcházejících komunálních volbách?
6: No kéž by se to stalo politické téma v tom slova smyslu, že by politici skutečně napříč politickým spektrem se těmito věcmi vážně zabývali, kdyby se jim věnovali dlouhodobě, ale v České republice to většinou funguje tak, že když se objeví nějaký aktuální problém, tak všichni o něm mluví, tvrdí, co všechno musí dělat, aby už se ten problém neopakoval, nebo aby se postupně nějak vyřešil. A když ta pozornost se ubere jiným směrem, tak se po čase zjistí, že zas nic zásadního se v tom nezměnilo, a bojím se, že boj proti suchu by mohl nabrat tento směr, a je samozřejmě otázka, jak k tomu politici napříč politickým spektrem vážně přistoupí, zda na tom budou chtít získávat pouze politické body v blížících se volbách, nebo zda spolu budou skutečně seriózně jednat. A je to věc, nejsem odborník na sucho, ale je to věc strašně široká. Není to jenom pouze o tom, zda stavět nějaké přehrady, ale jakým způsobem zadržovat vodu v krajině. Týká se to hospodaření s půdou, toho, jak obhospodařují půdu zemědělci, jak moc nebo málo ji zatěžují různými věcmi, hnojivy a tak dále, plodinami, které přispívají k erozi půdy nebo k tomu, že ta půda nezachycuje tu vodu a tak dále. Týká se to lesního hospodaření, týká se to vůbec přístupu ke klimatu. A když jsme byli svědky právě nástupu nového vedení Ministerstva životního prostředí, kdy různé bonmoty mohly spíše zbuzovat dojem, že ty problémy se snaží schazovat a nebrat je vážně, a ty oponenty, kteří naopak na to upozorňují, dlouhodobě varují před různými věcmi, tak de facto jí zesměšňovat, tak pak je člověk skeptický k tomu, zda skutečně to neskončí u nějakých komisí a podobně, ale ty konkrétní kroky pak nemusí být žádné.
5: Bývalý adept na pozici ministra životního prostředí Filip Turek, nyní poslanec za vládní motoristy, se opět dostal pod palbou kritiky. Může za to 5 let starý videoklip, na kterém pan Turek s kamarády hází jogurty v areálu kulturní památky. On sám to označuje za neškodnou zábavu a poukazuje vlastně při své obhajobě na minulost hlavy státu. Tak jak to komentujete vy, Petře?
6: No, že to je další věc, která zapadá do charakteristiky osobnosti Filipa Turka, že to je člověk, který rád provokuje, rád exhibuje, a že zkrátka je to člověk, který není emočně natolik vyspělý, aby, dejme tomu, tyto věci nedělal, aby si uvědomil, že je veřejně činnou osobou, že by, i když to je věc z minulosti, tak přece jenom některé ty jeho excesy ze současnosti nasvědčují tomu, že to není úplně vyzrálá osobnost a dávají de facto zapravdu těm výtkám prezidenta republiky, kdy on zdůvodňoval, proč Filip Turek by neměl být ministrem a proč ho odmítl jmenovat.
5: Mimochodem dal nový kontext této akci, tomuto videu, slova premiéra Babiše, který na slavnostním zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích varoval, že plné regály potravin nemusí být v budoucnu samozřejmostí.
6: No tak samozřejmostí být nemusí a dá se říci, že i současná vláda má v rukou to, aby nedošlo k druhému extrému, že by byly ty regály prázdné, takže tam skutečně záleží na tom, jak třeba bude fungovat konkurenční prostředí v České republice, které spíše nefunguje. Ukazuje se to na řadě případů, kdy samozřejmě nemáme monopoly, tak daleko to nedošlo, ale když máte dominantní postavení na trhu, ať už se to týká zemědělské produkce, ať už se to týká zpracování potravin, ať už se to týká potom prodeje, tak pak ta konkurence je narušená a promítá se to jak do cen potravin, tak i do jejich případného dostatku nebo nedostatku.
5: Horkým tématem se stal nedostatek toaletního papíru ve vlacích Českých drah. Jeho schánění pověřil ministra dopravy předseda parlamentu Tomio Okamura, také lídr SPD. Říká, že tato záležitost se týká každého. Na toto téma dostal mnoho podnětů od občanů. Tak jaký toto má vlastně nějaký hlubší smysl?
6: No, hlubší smysl to má v tom, že Tomio Okamura umí také dělat politiku cílenou na určité voličské skupiny a na lidi, kteří by mohli podporovat jeho a jeho stranu. A Tomio Okamura, sice se mu mnozí posmívají, ale on si je dobře vědom toho, že když politici si všímají problémů běžných lidí, tak to na některé působí tak, že nežijí v nějakém akváriu, nejsou izolováni, vnímají problémy lidí a samozřejmě je sporné, zda by zrovna předseda poslanecké sněmovny se měl věnovat tomu, jak fungují nebo nefungují vlaky Českých drah. To je spíš otázka na management, ale tím, že o tom veřejně mluví, tím, že vyvolá to zdání, že to řeší, že úkoluje de facto v uvozovkách samozřejmě vedení Českých Českých drah nebo ministra dopravy a tak dále, tak navzdory různému posměchu, tak u té cílové voličské skupiny spíše sbírá za to kladné body rozhodně více, než kdyby se zaplétal do nějakých složitých věcí týkajících se ať už fungování sněmovny nebo některých detailů konkrétních zákonů. Tomu lidé zkrátka úplně nerozumí, nevěnují pozornost. Neříkám, že všichni, ale určitá cílová voličská skupina určitě, a pro ně je srozumitelnější komunikace týkající se například toaletního papíru ve vlacích.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Pokračujeme v rozhovoru s Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že stále uvažuje o další prezidentské kandidatuře, byť svou úvahu tak trochu i sám hned zamítl, cituji, protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego, memo ego říká, Miloši, je ti 82 a neměl bys být českým Bidenem. Tak jaké by byly šance Miloše Zemana?
6: No tak právě kdybych měl zůstat u jeho ega, tak mu asi lichotí, že se o něm v tuto chvíli na základě pár vět v rozhovoru úplně na konci, já jsem ten rozhovor četl a většinou se týkal úplně něčeho jiného, tak mu lichotí, že se o něm začíná mluvit a uvažovat jako o případném kandidátovi na prezidenta, byť když jste citovala ta slova Miloše Zemana, tak z toho je zřejmé, že on kandidovat nebude, že si je vědom přeci jenom určitých limitů. Čistě teoreticky někteří lidé, kteří tak detailně nesledují politiku a neznají českou ústavu, tak by mohli být zmateni z toho, jak by Miloš Zeman mohl kandidovat, když už byl dvakrát prezidentem, ale v ústavě je to napsáno, že nesmíte být prezidentem více než dvakrát za sebou. Takže to znamená, že kdybyste byl třikrát za sebou, to možné není, ale když budete po třetí s nějakou přestávkou, že předtím, mezi tím bude někdo jiný, tak kandidovat můžete, ale nemyslím si, že to je úplně reálné a že to spíše dokazuje to, že v současné době se nejeví nějaký reálný kandidát, který by vyzval na souboj Petra Pavla, byť Petr Pavel samozřejmě v tuto chvíli zatím oficiálně nepotvrdil, že bude svůj mandát obhajovat, ale bylo by velkým překvapením, pokud samozřejmě nedojde k něčemu neočekávanému typu nějakých zdravotních komplikací nebo něčeho takového, tak se nedá očekávat, že by ten mandát neobhajoval a v současné době se zatím neobjevuje nějaký jasný vyzývatel, byť se v minulosti třeba spekulovalo, nebo i stále spekuluje, že za určitých okolností by se jí mohl stát Andrej Babiš, tak nyní tedy se alespoň na chvíli do veřejného prostoru dostal Miloš Zeman.
5: Jak byste odhadl tedy případnou kandidaturu Andreje Babiše? Vyloučit úplně to asi nelze.
6: No podle mého názoru Andrej Babiš se většinou rozhoduje na základě průzkumu veřejného mínění a pokud by mu ty průzkumy příští rok, dejme tomu třeba na podzim, dávaly nějakou reálnou šanci na to svést vyrovnaný souboj s Petrem Pavlem, tak by možná o tom uvažoval, ale když si to vezmeme z pohledu toho, že on je premiérem, tak by se mu mohlo stát to, co se stalo Robertu Ficovi na Slovensku, když kandidoval na prezidenta a prohrál a nebylo to dáno tím, že by u té voličské skupiny Robert Fico nebyl populární, ale podle mého názoru u nemalé části těchto voličů, kteří podporovali a měli rádi Roberta Fica, tak hrála důležitou roli ta skutečnost, že Robert Fico byl premiér a oni si byli vědomi toho, že jak na Slovensku, tak v Česku přece jenom nemáme prezidentský systém a že postavení premiéra z hlediska ovlivňování běžného života lidí, toho, jak ta země funguje, tak postavení premiéra je daleko silnější než prezidenta a proto ho nevolili. Takže já si myslím, že Andrej Babiš by musel také překonávat tento handicap a nevím, zda by v tom byl úspěšný, takže uvidíme. V české politice jsou věci, které jsou nevyzpytatelné, dochází tam k různým překvapivým zvratům a i když člověk si myslí, že třeba něco se stát nemůže, tak se to nakonec stane. Takže úplně 100% vyloučit nemůžeme to, že by Andrej Babiš se do toho boje pustil, ale v tuto chvíli se to jeví málo pravděpodobné.
5: Jaký zvrat by mohl nastat ve vztazích hodně napjatých mezi premiérem a prezidentem?
6: Já si myslím, že ty vztahy se možná částečně uklidní a že to napětí jednak se týkalo dozvuku kolem summitu NATO v Turecku a že možná určitou roli hraje také právě to, že se blíží volby, především ty senátní, kde už jsme mluvili o tom, že hnutí ANO chce výrazně v nich uspět a takové to ostřelování prezidenta mohlo být součástí té taktiky a pak uvidíme, jak hnutí ANO bude brát vážně prezidentskou volbu, jakou bude mít strategii připravenou a pokud ta strategie bude taková, že budou de facto, byť to nebudou veřejně prezentovat smíření s tím, že nemají proti Petru Pavlovi šanci, tak si myslím, že ty vztahy postupně se uklidní, že samozřejmě nebudou přátelské, ale že nebudou vyhracené takovým způsobem, jak byly v nedávné minulosti.
5: Před budovou Českého rozhlasu se v pátek konal pětní akt k 58. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, kterou začala okupace naší země. Pěty se zúčastnili 3 ze 4 nejvyšších ústavních činitelů, prezident a předsedové obou komor parlamentu. Pan premiér chyběl, omluvil se kvůli své pracovní cestě do jižních Čech. Barvy kabinetu hájila ministryně financí Alena Schillerová. Tak chyběl pan premiér?
6: No, já si myslím, že pan premiér si vyhodnotil to, že by asi se na něj pískalo podobně, jako se pískalo na předsedu poslanecké sněmovny nebo také částečně na prezidenta republiky, takže si to asi odpustil, ušetřil si tento zážitek a radši tedy vycestoval do jižních Čech, byť tam byl na důležité akci, jakou je země živitelka, takže tím se to dá docela dobře i zdůvodnit a omluvit.
5: Jaká témata podle vás, Petře, budou rezonovat těmi dalšími týdny, pomineme-li nadcházející komunální a senátní volby, pokud to lze vůbec tedy vypustit, protože vláda má mnoho vlastně úkolů na své agendě, dnes se také schází mimo jiné tripartita.
6: No tak budeme svědky toho, že budou tedy přehlasována veta Senátu, že se bude mluvit o těch zákonech, které jsou sporné, ať už je to stavební zákon, elektronická evidence tržeb a podobně. A na začátek září nám poslanci z vládních stran a politici chtějí připravit tradiční menu a to je zmrazení platů politiků, což je věc naprosto nesmyslná, nesystémová, ale často se opakuje, protože je to téma, které rezonuje u části voličů a přináší těm, kteří vnášejí tento nesystémový nesmysl do veřejného prostoru, tak potlesk a kladné body.
5: Dění na české politické scéně analyzoval projektový dík Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
6: Děkuji za pozvání a pěkný den.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Milí posluchači, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
0: Po letních reprízách jsme tu zpět s novými premiérovými díly a s hudbou, která má vždycky co říct. Ať už swingem v sobě obsaženým dávnými příběhy nebo moderním popjazzovým šarmem.
1: To všechno vás dnes v klubu Evergreen čeká. Navíc vás vezmeme, věřte nebo ne, na Island. Právě tam se totiž narodila zpěvačka a skladatelka Livey, jedna z největších hudebních hvězd současnosti, která dokázala jazz dostat zpátky na výsluní a především pak mezi mladou generaci.
0: Možná i proto se o ní mluví jako o jazzové hvězdě generace Z. Její písně jsou ukotvené ve swingové tradici, ale přitom vyprávějí příběhy dnešních dvacátníků. S humorem, nostalgií i jistou dávkou severské melancholie.
1: A přesně tak odstartovalo i její nové album A Matter of Time, Otázka času, ze kterého jsme hned na úvod slyšeli skladbu Clockwork. Na ní už za okamžik naváží další novinky, ale i návrat ke starším hitům. A jako opravdová hudební lahůdka dnes zazní taky nedávno vydaný duet s legendární zpěvačkou a herečkou Barbrou Streisand.
0: Tak pojďme na to. Příjemný a ničím nerušený poslech vám od rozhlasových mikrofonů přejí
1: Daša
0: a Jan Smigmátor.

0: Livej se na nové desce pohybuje mezi romantickými baladami a něžným swingem, okořeněným sladkým zvukem smyčců i dávkou současného popového soundu. A co je krásné, všechno zní tak samozřejmě a uvěřitelně.
1: Ona je navíc typickým příkladem hudebníka, který vyrůstal v klasické hudbě, ale našel si cestu k jazzu. Studovala hru na violončelo, hrála Bacha i Mozarta a nakonec zjistila, že nejblíže jejímu srdci je jazzová svoboda a vyprávění příběhu.
0: Přitom pořád zůstává nohama na zemi. Na svých koncertech sedí u piana, povídá si s publikem a její vystoupení působí spíš jako přátelské setkání než velkolepá show.
1: A právě v tom se skrývá její kouzlo.

0: Teď si, milí posluchači, dopřejeme jednu opravdovou hudební lahůdku. Livej se totiž letos ve studiu potkala s legendou, kterou netřeba představovat. Jednou z největších a nejkomplexnějších umělkyň hudební historie i současnosti, geniální Barbra Streisand.
1: A když se potká zkušenost a noblesa Barbry s mladistvostí a čistotou Livej, vznikne něco opravdu výjimečného.
0: Jejich společná píseň Letter to my 13-year-old self je hudební dopis do minulosti. Zamyšlení, co by člověk vzkázal svému mladšímu já.
1: A právě tento nevšední duet, na kterém se autorsky podíleli obě umělkyně, si na vlnách dvojky poslechneme právě teď.

0: Livej ale není jen tak nějaká hvězdička dneška. Už její předchozí album Bewitched z roku 2023 se stalo celosvětovým fenoménem.
1: A to i díky tomu, že dokázala vzít staré jazzové postupy, dát jim svěží kabát a nabídnout je mladým posluchačům. Najednou se na TikToku a Spotify objevily miliony poslechů jazzových balad. A to je něco, co by před pár lety nikdo nečekal.
0: A právě ze zmíněné desky Bewitched teď zazní tři písně. Něžná From the Start,
1: jazzová klasika Misty z dílny Errola Garnera
0: i nesmírně hravá a inspirativní píseň Dreamer.
1: Zpívá Livej.

0: Když posloucháte Misty v podání Livej, je to krásný příklad toho, jak klasický standard může znít svěže a svým způsobem i současně.
1: A v písni Dreamer se ukazuje i její smysl pro humor. Ona se totiž umí smát sama sobě, ironizovat svoje sny o dokonalém partnerovi a přitom zůstat něžná a křehká.
0: To je kombinace, která zkrátka funguje. A funguje napříč generacemi. Livej poslouchají jak teenageři, tak jejich rodiče a dokonce i rodiče rodičů.
1: Co přát si víc?
0: Snad jen víc a víc muziky od Livej.

0: jsme takřka ve finále, přátelé.
1: Na konci prvního zářijového klubu Evergreen, který patřil islandské zpěvačce, multiinstrumentalistce a nesmírně plodné autorce Livey.
0: Prošli jsme se jejím novým albem Matter of Time, připomněli si i její starší hity a dokonce tu zazněl i naprosto výjimečný duet s legendární Barbra Streisand.
1: Livey je zářným důkazem toho, že jazz má před sebou pořád velkou budoucnost. Obzvlášť, když se podá s citem, otevřeností a hlavně s radostí.
0: Jako poslední skladbu dnešního večera tu pro vás máme píseň inspirovanou chytlavými brazilskými rytmy. Opět plnou ironie, osobitého nadhledu a humoru, píseň Mr. Eclectic, ve které se Livey tak trochu vysmívá všem chlapům pozérům, rádoby intelektuálům.
1: Tak já se teď budu pořádně soustředit na text, jestli se tam náhodou třeba taky nenajdu.
0: Neboj se, Honzíku, určitě nenajdeš.
1: Přátelé, ať už nás posloucháte doma, v autě nebo třeba na chalupě, přejeme vám klidný zbytek večera a věřte, že už se opět moc těšíme, až se u nás v klubu Evergreen, potkáme příště. Loučí se s vámi Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Do studia přijde meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. Proč se předpovědi v jednotlivých mobilních aplikacích někdy výrazně rozcházejí? Co přesně znamenají výstrahy před vedrem, bouřkami či přívalovým deštěm? A jak bychom se podle nich měli zařídit? A podle čeho lze odlišit běžný výkyv počasí od projevů dlouhodobé změny klimatu? Nejen na to se budu ptát Taťány Míkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Ztratil jsem den. Nemám ponětí, jak se to stalo, ale prostě... Bylo pondělí, zrovna jsem načítal informace o Lemegetonu, protože jsem chtěl zjistit víc o Paimonovi, jeho příslušnosti k Luciferovi a další podrobnosti. Ale zřejmě jsem u toho usnul. Najednou jsem totiž znovu kráčel tím panelákem, obklopený lidmi v děsivých obličejových maskách z klacků křoví a zbytku rozkládajících se bytů. Čím častěji se mi ten sen vrací, tím jasněji vnímám některé detaily. Nejdřív jsem si myslel, že ty masky mají představovat nějaké bytosti, ale teď jsem přesvědčený, že jsou stělesněním chaosu. Nemají nic připomínat, pouze zakrýt to, co je pod nimi. Zase mě přivedli do místnosti s oltářem. V rukou už jsem tou dobou držel hřeb i kladivo, ale tentokrát jsem se po prvním úderu neprobudil. Přidal jsem druhý, třetí. Hrot zajel do dřeva a to začalo ronit krev. Rudá pak stékala po prázdné tváři a padala na stránky rozevřené knihy. Netuším jaké. Nikdy jsem žádnou takovou neviděl. Po šestém úderu jsem najednou osaměl. Obklopený tmou. Nedovedu to líp vysvětlit, ale mám pocit, že ticho bylo ohlušující. Stál jsem v nekonečném prostoru, kladivo jsem pořád držel v ruce a pak se odněkud za mnou ozvalo strašlivé kovové zaskřípění. Probral jsem se v pracovně. Na stole vedle počítače stály prázdné hrnky od kávy se zbytky logru, talíře špinavé od jídla a podle data na počítači bylo úterý. Telefon mě ujistil, že si notebook nevymýšlí. Chvilku mi trvalo, než mi konečně došla bizarnost situace. Než mým mozkem vůbec pronikla informace, že mi tolik času proteklo mezi prsty, začal jsem zmatkovat. Člověku se přece nemůže jen tak ztratit den života, nebo snad ano? Copak jsem byl tak unavený, abych prospal tolik hodin? Odkud se pak ale vzalo to nádobí? Co se to se mnou proboha děje?
1: Dobrá otázka. Co se to s tebou proboha dělo? Člověk může mít výpadky a vzhledem k tomu, jak mrtvolně táta vypadal a jak přepracovaný nebo psychicky na dně nejspíš byl, nějak se to projevit muselo. Ani další odentrovaný kus textu není datovaný. Dělí ho hned 5 prázdných řádků, takže se před ním něco muselo mazat. Nebo otec postupně rezignoval na formátování. Jakoby nad deníkem ztrácel kontrolu.
0: Můj život se propadl do spleti paradoxů. Bojím se usnout, protože já vím, že to zní šíleně. Jestliže už jsem ve snu ztratil den, co když mi jich mezi prsty proteče víc? Ještě děsivější je ale otázka, kdo jsem, když zrovna spím. A nemůžu být nebezpečný pro Emu a Terezu? Zatím se mi nejvíc osvědčil připínáček. Dávám si ho do papučí a kdykoliv si nechtěně zdřímnu, došlápnu na něj. Utrpení ředím kofeinem a dalšími látkami a skoro jsem schopný říct, že se mi daří nespat. Nedá se to ale vydržet věčně. Pod ním maximálně 2 se moje tělo začne hroutit a hlava požaduje svoje. V takových chvílích se nacpu prášky a doufám, že mě vyřadí z provozu dost na to, abych překazil plány komukoliv, kdo se do mě pokouší vlézt. Ačkoliv se mi takové řešení příčí a hrozí mi předávkování, nemám na výběr. Přece nemůžou vyhrát. Celou dobu, co jsem tyto zápisky psal, jsem se nadpřirozenou bránil. Zkoušel jsem si udržet čistou hlavu, ale teď už vím, že to byla bláhovost. Racionalita mě zradila, nebo selhala, vždyť na tom nezáleží. Michal je pryč a žádní konvenční psi ho vyčenichat nedokázali. Musím se ponořit hlouběji, přečíst všechno, co se o Paimonovi dá. Možná, že s ním půjde smlouvat. Třeba by si mě mohl vzít na místo Michala. Musím to hodně přečíst.
1: Zajímavé. Karel i táta nakonec došli ke stejnému závěru, že nemá smysl se bránit nadpřirozenu. Že by na těch babských povídačkách něco bylo a holky si skutečně vybírají partnery podle svých otců? Raději čtu dál.
0: Na internetu se toho o Pajmonovi moc nepíše, samozřejmě pokud pominu hesla na Wikipedii a dalších podobných edích. Ať se dívám kam chci, pokaždé se dostávám ke stejným ilustracím a stejným symbolům, pečetím, znakům, sigilům. Říkejme tomu jakkoliv. A samozřejmě všichni.

0: sám o sobě agresivní není, je to právě jeho svita, která může představovat hrozbu. Všude se uvádí může, protože není jisté, zda se Paimon zjeví, a pokud ano, pak společnost mít nemusí. Jestliže se ale dá internetu věřit, pak se udály případy, kdy se vyvolávání změnilo v krveprolití, protože s králem přišla stvoření, s nimiž si vyvolávající nevěděli rady. Zároveň platí, že pokud se Paimon dostaví sám, je potřeba přinést mu oběť. Před rituálem se proto člověk musí důkladně připravit, ať už namalováním symbolu na zdi i podlahu, nebo opatřením posvěcených artefaktů. Nesmíme totiž zapomínat, že se jedná o démony a tím pádem na ně do jisté míry platí různé formy náboženského útlaku. Překvapivě to nemusí být jen křesťanské kříže, ale také další podpůrné objekty buddhismu, islámu a dalších náboženství. Člověk z toho skoro má dojem, že všechna vyznání jsou jen určitými výklady univerzální pravdy, což je koncept tak jednoduchý a geniální, že zřejmě nebude pravdivý. Při vymýšlení mytologického systému se spíše někomu nechtělo řešit drobné nuance, a tak se nebál zahrnout širší okruh relikví. Ostatně, když se vám démony skrotit nepovede, stejně nebudete žít dost dlouho na to, abyste ze svého neúspěchu mohli být nešťastní. Paimona podle všeho chcete obvykle přivolat, protože zná odpovědi na jakoukoliv otázku, kterou mu budete ochotni položit. Ví, jak obelstít fyzikální zákony, dovede manipulovat stvořeními a může vám zajistit bohatství. Trvalej v tomhle světě ale zůstane jen tehdy, pokud mu poskytnete vhodnou nádobu. Jinými slovy, tělo člověka. V ideálním případě by to měl být muž, ale podle historických zdrojů už se krále povedlo usadit také do ženského těla. Takové spojení však nebylo příliš stabilní. Lidská schránka chřadla a postupně odumírala. Na internetu se každopádně nic nepíše o tom, jak probíhá proces posednutí, co všechno se musí absolvovat, aby k němu došlo a v jakém stavu by člověk měl být, aby Paimona mohl hostit. Procitnul jsem nad klávesnicí. Moje bolestivá opatření selhala. Tentokrát jsem ale přišel jen o pár hodin, takže jsem si zprvu myslel, že se nestalo nic tak strašného. Jenže pak, po úplném probuzení a rozdýchání šoku, jsem našel zapnutý počítač s otevřeným prohlížečem a odeslaným registračním formulářem, za jehož vyplnění jsem obdržel poděkování. Zkusil jsem se vrátit o krok zpět, ale zobrazila se mi jen prázdná černá plocha, v jejímž středu svítily kolonky požadující přihlašovací jméno a heslo. Takhle nějak si představuju moderní noční můru. Zaregistrovat jsem se totiž mohl úplně kamkoliv, od stránek s dětským pornem až po pořadník na sežrání kanibalem. Internet je děsivé místo a... V mailu jsem našel potvrzení registrace, takže jsem ke komunikaci použil svou hlavní schránku, kde je uvedeno moje jméno i příjmení a adminové tím pádem vědí, kdo jsem. Po dalším pokusu o přihlášení mě strohý formulář překvapivě pustil dál a za ním se objevilo okultní diskuzní fórum. Na jedné straně se mi ulevilo, na té druhé prošel jsem jednotlivá vlákna a ve výčtu se načetlo všechno od návodu na obětování, rituály krve, přes vzývání bytostí, disputace Necronomikonu až pohledání záznamu dramatu Král ve žlutém. Byla to zvláštní směs klasického nadpřirozena, která natchne nejednoho fanouška fantasy a zároveň témat, jež mohou být potenciálně nebezpečná. Když ne přímo kvůli povolávaným bytostem, tak proto, že se pro jejich potřeby musí ubližovat lidem.
1: Fajn, táto. Když tuhle hru chceš hrát, nezbývá mi, než se do ní pustit s tebou. Otevřu prohlížeč a Necronomicon schválně vynechám. Ostatně, kdo by neznal Lovecraftovou knížku, kterou napsal fiktivní autor, šílený Abdul Al-Hazret. A v ní jsou popsány kosmické hrůzy a řada

0: vyvolávacích rituálů. Každá Lovecraftovská povídka musí tento titul aspoň zmínit. Je to v podstatě nepsané pravidlo. Naproti tomu Král ve žlutém tolik oblíbeným odkazem není. To jméno už jsem kdysi slyšela. A teprve teď si od internetu nechám vysvětlit, že se jedná o předlohu divadelní hry vyskytující se ve stejnojmenné sbírce povídek. Vtip je v tom, že zatímco první půlka dramatu je neškodná, ten, kdo přečte půlku druhou, zešílí. Můžeme se proto pouze dohadovat, o čem vlastně druhá část hry pojednává. Dílo napsal Robert W. Chambers v roce 1895 a je tudíž mnohem starší než Lovecraftův mýtus. Howardovi bylo 5 let, když Král ve žlutém vyšel. Měla bych si to poznamenat a přidat na seznam knih k přečtení.
1: Při brouzdání na internetu mě zaujalo téma Ztratil jsem den života. Po jehož rozklitnutí jsem objevil příběh, který se takřka přesně podobal tomu mému. Jeho autor spal příliš dlouho a během svého snění se podle všeho choval, jako by byl vzhůru. Absence vzpomínek, duševní úpadek. Vlákno založil a hlavní post napsal uživatel s přezdívkou Přemon. Po otevření profilu jsem zjistil, že jsem to já a že jsem kompletně vyplnil všechny osobní údaje, jméno, příjmení, adresu, číslo na mobil. Srdce mi spadlo do žaludku. Naskočila mi husí kůže. Okamžitě jsem se vlákno pokusil smazat, ale fórum mě upozornilo, že si mého dotazu již všimli mocnosti a už nemůže být odstraněn. Upřímně ale nevím, co to znamená. Můj výkřik do tmy evidentně četla spousta lidí, alespoň podle počítadla přímo na webu. Nutno dodat, že na něj ale nikdo nereagoval. U jiných témat se to odpověďmi hemží. U mě lidi jen tiše hledí. Z nějakého důvodu mě to děsí víc než zástup všeználků, kteří by se mi pokoušeli pomoct. Vrátil jsem se zpět do nabídky profilu. Zažádal o jeho smazání a odhlásil se. Musím si najít nový způsob, jak zajistit, abych neusnul, protože bolest k udržení v bdělém stavu evidentně nestačí.
0: Správně, nespat, protože co se může pokazit? Upřímně nechápu, jak je možné, že tohle máma dopustila. Že sledovala, jak otec chátrá a nespí a co já vím. A nic přitom neudělala. Na druhé straně, ani já jsem se mu pomoct nepokusila.
1: Volá mi neznámé číslo. Poprvé se mi telefon rozsvítil o 2:30 ráno a klidně bych se vsadil, že v takovou hodinu s vámi nechce mluvit někdo s dobrými zprávami. Samozřejmě jsem to nezvedl. Jenže osoba na druhé straně se odmítá vzdát. Zkouší to v nepravidelných intervalech, ve dne, v noci. Jakmile jsem jedno číslo zablokoval, začalo se o mě pokoušet druhé. Určitě je to někdo z toho zatraceného fóra, kdo se dostal na můj profil. Samozřejmě bych mohl vyměnit simku, ale ta představa, že všem známým musím dávat nové číslo, a hlavně by mi to stejně asi nepomohlo. Mám pocit, že už o mě vědí. Už si mě všimli. A teď mi nedají pokoj, dokud mě neuštvou k smrti. Vypnul jsem vibrace i zvonění a strčil telefon do šuplíku s ponožkami v ložnici. Dnes mi kuriér dovezl Megaton. Ne, beru zpět, napíšu to jinak. Dnes mi kuriér dovezl pečlivě zabalený balíček ve tvaru knihy a tvářil se přitom jako, že ví. Předával mi ho s úctivostí, jakou jsem u doručovatelů ještě nezažil. Když si ode mě bral peníze, díval se mi do očí. Neusmíval se. Nesoudil mě, ale byl, jak bych to napsal, byl na jejich straně. Sledoval jsem ho z okna, jak po předání zásilky chvíli sedí v autě a mluví s někým do telefonu. Pak si něco zapsal do svých desek a pokračoval v cestě. Balík teď přede mnou leží na stole a já nemám sílu ho otevřít. Co když něco poslali s knihou, protože se mi nemůžou dovolat? Ostatně, kolik lidí tady si koupí Lemegeton? To jim určitě vyskočí výstražná zpráva, aby věděli, na koho se slétnout a pak cupovat jeho tělo. Proč jsem si tu knížku vůbec objednával? tak dlouho se ke mně pokoušeli dostat, až jsem je nakonec sám pustil.
0: Následující pasáž na první pohled navazuje na předešlou větu, ale zároveň je mezi odstavci mezera. Takže se v průběhu zápisu možná něco stalo. Nebo tátovi jen ujel enter.
1: V balení nic nebylo. Myslím tím nic neobvyklého. Jen klasické propriety sestávající z knihy, faktury a reklamní záložky. Upřímně musím říct, že text samotný je dost zklamání. Nepíše se v něm nic moc víc, než co jsem se dočetl na internetu. Přidaná hodnota tkví jen v detailech. Dozvěděl jsem se například, že pokud by někdo chtěl zhotovit sigil spojený s konkrétním démonem, musel by volit kov podle postavení mocnosti v hierarchii. Vzhledem k tomu, že Paimon je král, náhrdelník s jeho symbolem by měl být zlatý, jinak nebude mít žádnou moc. Teprve skrz takový artefakt může do okolí pronikat démonova vůle a ovlivňovat chování lidí nebo dokonce i předmětů. S tím pak souvisí příprava oběti nebo schránky pro posednutí. Duševně zdravý a mentálně stabilní člověk je pro démona v podstatě nedotknutelný. Je proto zapotřebí zlomit jeho ducha, darovat mu sigil a nechat jej vstřebávat jeho energii. Vařit mu speciální odvary z nespecifikovaných temných bylin a takto předchystaného jej pak vystavit stresu, utrpení, psychickému nátlaku. Zkrátka ho traumatizovat tak dlouho, až si do něj Paimon najde cestu. Opět se tu však nepíše nic o konkrétním procesu posednutí. Zároveň jsem při listování knihou nenašel zmínku o jakémkoliv oltáři. Proč si ho obyvatele sídliště 16 spojovali zrovna s Paimonem a jakou roli v životě kultu vlastně hrál? Odpovědi si můžu leda domýšlet. Malby na stránkách jsou každopádně v příliš malém formátu, bez detailů a přínos oproti elektronickým zdrojům je minimální. Vyhozené peníze. S odstupem času jsem ochoten připustit, že jsem v nějakou tajemnou zprávu doufal. Stačilo by mezi stránky vložit lístek se vzkazem nebo ho přibalit do obálky. Aspoň drobné vodítko, které by mě nasměrovalo... Kam? Do nitra kultu? Opravdu něco takového chci? Profil na fóru mi stále nikdo nesmazal. Takže jsem se nenápadně na stránky vrátil, abych zjistil, zda někdo nereagoval na můj snový příspěvek. Diskuzi pod ním ale správce mezi tím uzamkl, takže není možné přidávat komentáře. Zbytek večera jsem strávil pročítáním dalších témat, jen abych se utvrdil v tom, že vlastně o lidské psychice vůbec nic nevím. Ty věci, co tam uživatelé popisovali... Dobrovolný kanibalismus, obětování částí svého těla, zabíjení domácích mazlíčků ve jménu prastarých božstev. Přestávám věřit tomu, že v lidech zbylo nějaké dobro. Pokud se tohle může dít nám všem před nosem a nikdo si toho nevšímá, kdo ví, jak hluboko vlastně lidská nátura může klesnout. Doufám, že to nikdy nezjistím. Terka mi zaklepala na dveře a jelikož jsem dlouho neodpovídal, rozhodla se vstoupit bez vyzvání. Když mě spatřila, pokusila se tvářit jako obvykle, ale já ji viděl moc dobře, lekla se mě. Chvíli sprostě zírala. Přišlo mi, že mě nepoznává. Musel jsem si odkašlat, aby mi konečně sdělila, proč je tu a oznámila mi, že mám návštěvu. Tentokrát jsem se zmateně zatvářil já. Vysoukal jsem ze sebe, ať postaví na kafe a jakmile se vzdálila, zachvátila mě panika. Jsou tu. J-S-O-U-T-U. Jsou tu. Ječela moje hlava. Nemuseli mi nic posílat spolu s knihou, protože moc dobře vědí, kde bydlím. Vždycky je přece lepší dostavit se osobně. Co budu dělat? Ptal jsem se sám sebe pořád dokola, dokud mi nedošlo, že vlastně nezmůžu nic. Tereza už jim jistě řekla, že jsem doma. Oknem vyskočit nezvládnu a pokud teď uteču, kdo ví, co by se mohlo stát. Budou čekat venku? Jsou na mě připraveni? Nemohli by ublížit Terce? Samé otázky. Nezbývalo mi nic jiného, než se zkusit uklidnit, vzchopit se, sejít dolů po těch příšerných vrzajících schodech a návštěvě se postavit čelem. Dal jsem si na čas. Rozdýchal, co šlo. Po schodech jsem pak scházel velice opatrně, ale stejně skřípěli na celý dům. Přesto kvílení jsem ale překvapivě zaslechl smích, na který odpovídal známý hlas. Trochu jsem zrychlil a v kuchyni už nebylo pochyb. Seděl tam Filipův otec, Jirka. Výrazně otylejší, než když jsem ho viděl naposledy. Zarostlejší, trochu víc zbrázděný vrázkami. Stejně jako Terka na mě nejdřív zůstal civět. V ruce přitom držel hrnek s kávou, z níž se pozvolna zvedala pára. Potom se pokusil zachránit situaci, ale škody už byly napáchány. Pozdravili jsme se, posadil jsem se k ním a následovala klasická společenská konverzace. Jak se máš, co děláš a je to náročné. Vzpomínáš, jak jsme kdysi? Už jsem čekal, že na mě vytáhne nějaké pyramidové schéma nebo jinou formu podvodu, která se v tomhle věku šíří jako oheň australskou buší. On se ale vytasil s otázkou na počasí a po chvíli začal vzpomínat na naše kluky. Terka nějakou dobu seděla s námi, ale bylo zřejmé, že téma zmizelých dětí jí není příjemné. Po pár minutách se omluvila a odešla si nahoru do ložnice číst. Jirka ji sledoval celou cestu do schodů, dopíjel přitom kafe a čekal, až v patře zaklapnou dveře. Pak se jeho výraz změnil. Z mírného, spokojeného úsměvu v mrazivý šklep. Místo, aby pokračovala v družném klábosení, začal šeptat, řekl: četl jsem tvůj post na fóru. Srdce mi spadlo až do žaludku. Rozklepaly se mi ruce. Panika mě sevřela a Jirkovi to samozřejmě neušlo, protože si dopřál další úsměv. Ale no tak, podívej se na sebe. Vypadáš jak nějaká paranoidní troska. Jeho šepot se do mě doslova zařezával. Cítil jsem každé jeho slovo. Víš, co to znamená? Zíral jsem na něj. Nechtěl jsem znát odpověď, ale zároveň jsem byl zvědavý. To znamená, že přišel čas. Usmál se znovu. Čas na co? Nakonec jsem se neudržel. Aby ses tam vrátil. Rozhostilo se mezi námi ticho. Proč? Zvládl jsem ze sebe vykoktat. Třes se mi z rukou pomalu šířil do celého těla. Dýchalo se mi stěžka, v uších mi bušilo. Uvědomil jsem si, jak moc jsem zesláblý, jak moc mě moje pracovna vysává a nejspíš s tím nehodlá přestat. Protože tě volá, odpověděl mi s naprosto vážným výrazem. Kdo? Jen se na mě usmál. Podívej, tvůj syn, jak se... Vyhrkl jsem jeho jméno. Jo, vidíš, Michal. Michal byl jen nešťastná náhoda. Jenom Filip měl vytáhnout hřebík a pak ho zase zatlouct zpět. Přesně jako v tom videu, co si natočili. Ale on měl vždycky ruce od chleba, jestli mi rozumíš. Byla strašná smůla, že se do toho Michal připletl. A nakonec si je vzal oba. Na několik úderů mi vynechalo srdce. Zatmělo se mi před očima. Načež mě Jirka chytil za rameno a pevně ho stisknul. Zpátky do reality mě vrátila bolest. Zůstaň se mnou. Je to minulost. Nic s tím nenaděláš, pronesl, jako by mluvil o ztracené hračce. Jako by z Filipa oběť vychovávali. Teď, když se ti ale zdají tyhle sny a ztrácíš dny, znamená to, že jste na sebe stále napojení. Za Michalem zůstal otisk, který se podobá tvému. A přišel čas, abyste se znovu potkali.
2: Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Do studia přijde meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. Proč se předpovědi v jednotlivých mobilních aplikacích někdy výrazně rozcházejí? Co přesně znamenají výstrahy před vedrem, bouřkami či přívalovým deštěm? A jak bychom se podle nich měli zařídit? A podle čeho lze odlišit běžný výkyv počasí od projevů dlouhodobé změny klimatu? Nejen na to se budu ptát Taťány Míkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je, a teď pozor, režisér, polárník, cestovatel, youtuber, doktor sociologie, moderátor, spisovatel a kýho víra, kde se to všechno zastaví, Petr Horký. Petře, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání, za takovýhle hezký uvedení, díky.
0: Petře, já vždycky začínám ty rozhovory takovou obligátní otázkou. Proč jsi tím, čím jsi? V tom případě vším, čím jsi?
1: Já mám pocit, že to bylo nevyhnutelné, že asi to je celý vedený tím, že mám to štěstí, dar, maminkou podporované, nevím, rodiči, že od dětství, když po něčem moc toužím, tak to aspoň zkusím. A ono mě to nějak posouvá a teď už ve svých 52 letech se můžu otočit a řeknu si helého, tak ono mě to vytesalo do tohohle toho tvaru.
0: Takže se to všechno odráží z dětských snů? Skutečně si tohle všechno chtěl zažít?
1: Asi jo. A určitě jsem si nedokázal představit, co všechno zažiju, určitě jsem si nedokázal představit, kým vším budu, ale určitě jsem jako malej kluk říkal, že se spustím do egyptské hrobky, že dojdu na pól, že prostě objevím potopený lodě, že budu cestovat, to jsem říkal, to si pamatuju. A taky si pamatuju, že jsem si jednou jako malej kluk hrál na to, že budu filmař a že budu mít film. A měl jsem takovou jednu jako utkvělou vzpomínku z dětství, že, nebo představu z dětství, že budou jako velký plakáty na nějaký film, co jsem udělal já. A řeknu si, tyjo, ten film lidi fakt můžou vidět. A to, když se pak stalo, tak jsem na to fakt koukal a chechtal jsem se, že ta klukovská představa se nějakým způsobem naplnila. Jako.
0: A já tady na tebe mám jednu takovou pikanterii, protože
1: ní, no,
0: můžeme posluchačům prozradit, že naše maminky se znají.
1: Ano.
0: Že jsme dokonce my dva rodáci z jednoho domu
1: to je
0: v Brně,
1: pravda.
0: Takže dobrá adresa, přátelé. A tvoje maminka, mojí mamince říkala, že když byla s tebou v porodnici, když jsi ještě nebyl na světě, tak jí tam nějaká věštkyně, která tam ležela s ní, pohádala z ruky a řekla, že ten, kdo se narodí, bude chlapeček, že bude cestovat a že bude v jeho životě tři ženy.
1: To je jo.
0: A ty sice nejsi třikrát ženatý, ale máš paní.
1: To je, a mám dvě dcery.
0: A máš dvě dcery.
1: Ty jo, to je
0: věděl
1: dobrý.
0: Věděl jsi o tomhle?
1: Nedal bych to dohromady. Vím, že mi maminka říkala něco o tom, že teď jak jsi to říkal, tak se mi to jako vybavovalo, že maminka říkala, co si o nějaké věštkyni v porodnici, ale dohromady bych to nedal. A krásně je, že to teda sedí.
0: Sedí to bezvadně. No. A ještě jeden tribut svojí mamince, kterou zdravím, protože vím, že určitě poslouchá.
1: A zdravím ji taky a vzpomínám, pamatuju si z dětství, ano.
0: Ano, a ona se velmi holedbá tím, že ty, veliký cestovatel, si poprvé do zahraničí vyrazil s ní. Pamatuješ si na tohle?
1: No, bylo by to do Maďarska, do lázní Byk, a já jsem byl úplně pav z toho, že jdu do ciziny. A bydleli jsme tam nějakou dobu v kempu, já nevím, týden, dva týdny, netuším už, jak dlouhé to bylo, ale pamatuju si to, mám na to vzpomínky, ano. Takže opravdu zdravím tvoji maminku, moji první spolucestovatelku teda do zahraničí.
0: Ano, a já jsem hrdý, že naše rodina se podílela na tvém budoucím úspěchu.
1: To si hodnej, děkuju.
0: Víš, kolik máš za sebou výprav?
1: Ty jo, to nevím.
0: Nespočítal bys
1: to? To nevím. Ne, fakt nevím. Dělám to, že zhruba mám spočítán počet zemí, protože se mě na to občas jako lidi ptávají a tak jsem si jednoho dne řekl a tak fakt, byť jsem dělal dlouhý roky machra, to nepočítám. Každá země je jako láska k ženě a já si nepočítám vztahy, tak nepočítám země. Bylo to takový, jako že jako jsem hrál toho opravdovýho a pak jsem si jednoho dne řekl, ne, tak já to zkusím spočítat a teď by to mělo být nějakých 120, 130 zemí, které jsem třeba navštívil, ale kolik to bylo výprav, to fakt nevím.
0: To jsou snad všechny země světa?
1: Ne, pod OSN je to kolem 200 zemí, které jsou jako uznané. Plus kolem toho pak jsou nějaká území, která mají různou úroveň autonomie a nad nimi se diskutuje, nakolik to jsou nebo nejsou právoplatné země. Takže jako měl bych, kdybych chtěl mít čárku jako za každou registrovanou zemi, tak bych ještě měl co dohánět, ale nemám pocit, že bych potřeboval jako dohánět čísla.
0: A je nějaká, která se ti vybaví nad všechny?
1: Určitě mám strašně rád Mongolsko, to je pro mě jedna z nejkrásnějších, nejsvobodnějších jako krajin na planetě. Mám moc rád Grónsko, je přenádherný a je to exotika jako blázen, kterou máme úplně u nosu tadyhle prostě z Evropy, to je kousek. Vůbec mám jako i rád Skandinávii. A Sri Lanku mám tak jako vepsanou do života, byl jsem tam snad 17krát a teď tam v únoru pojedu znovu. Vždycky nějak oklikou se mi tam nachomejtne jako příležitost nebo práce, proč tam jet a co tam dělat. A tohle asi tak... A právě to cestování po celém světě mě dovedlo k tomu, abych byl schopen a zodpovědně a vědět, proč prohlásit, že miluji Českou republiku. A že jsem poznal díky právě cestám po celé planetě, jak nádherně se v naší zemi žije a může žít. Jak si to tady samozřejmě každý může sám pokazit, ale jak máme možnost tady nádherně žít a že velmi málo míst na planetě, kde ten život může být tak pěkný a tak dobrý jako v naší zemi.
2: Vidíte, takhle krásně jsme nakousli dnešní rozhovor s Petrem Horkým.

0: Jsme zpátky v nočním mikroforu, kde si povídám, zkraťme to, s režisérem a cestovatelem Petrem Horkým. Petře, mně se líbí tvoje heslo, které máš někde i uvedené. Kdo má malé cíle, má malé výsledky. Mohl by ses na toto téma trošku rozpovídat, protože to něco s tím souzním a budu rád, když o tom promluvíš.
1: Mám jako dvě životní motá, to druhé je, kdo chce letět, musí skočit. A jsou to takové věci, které fakt jako se mi v tom životě nějak vyskládaly. Vím, že to někdy lidi rozčiluje. Vracím se k tomu, které jsi říkal ty, k tomu prvnímu, kdo má malé cíle, má malé výsledky, že někdy lidi na to reagují, jako že to je strašně nabubřelý, že to je jako, že teda, co je malý cíl, to mě jako nezajímá. To není pravda, ale prostě platí pravilo, že když budu vždycky mířit k zemi, tak nikdy nedostřelím daleko. A taky netvrdím, že uznávám jenom ty projekty, které jsou nějaké velkohubé, velkolepé, zásadní. Ne, mám rád i malý, subtilní, drobný akce, který taky dělám a užiju si je. Ale když dělám něco velkého a chci něco většího udělat, pak je dobrý, abych já nebyl ten, kdo brzdí možný dopad. Ať to zabrzdí okolnosti, nebo ať to zabrzdí moje neschopnost, že to třeba udělám blbě, jasně, to se může stát, ale proč bych já měl být ten první, kdo řekne, že se to nepovede. A ne, teď jsem zrovna studentům vyčinil během semináře, když uváděla jedna slečna studentka velmi hezkou svoji práci se slovy, no mně se to moc nepovedlo, mělo to být lepší. A říkala, krucina, fakt, takhle to nemůžete. Buď řekněte, že jste to odflákla a že jste nespokojená, a pak to bude vaše zpověď, anebo řekněte, ne, takhle jsem to chtěla, udělala jsem to, jak nejlíp můžu, ale bojím se, že to skritizujete, to beru. Ale ne, nezačínejte takhle. Takový ty nedělní obědy, no, mohlo to být líp upečený, ale tak uvidíte, no.
0: Trošku se mi to zdrclo.
1: No, ne, buď se to nepovedlo, anebo prostě zkusme, usilujme o to, co jsme si prostě na začátku přece vzali.
0: Mně se to moc líbí, protože například zpěváci moravských lidových písní si vždycky posadí tu písničku o nějaký tón výš, než je jejich ideální poloha, aby dosáhli takové té pravé citové excitace a mohli se do toho pěkně položit a vlastně na ten tón vyskočili. A to mi připomnělo tohleto tvoje heslo.
1: To tak nějak, jako toto je mi blízký takhle, to beru. A mám pocit, že v naší zemi bychom se mohli jako zlepšovat v tom, že prostě přiznáme, jde mi o toto a chci to. Umět vůbec formulovat svůj požadavek, svůj cíl, svoji touhu, své přání, že to jako je dovednost, která je taky dobrý, když člověk umí.
0: Myslíš, že na to nemáme sebevědomí?
1: Budu to srovnávat se světem a mám pocit, že toto je jedna z věcí, kterou proti řadě zemí světa, obzvlášť proti Skandinávii, bychom mohli zlepšovat. Umět říct, co opravdu chci.
0: Jaký je poměr těch cílů a výsledků, velikosti cílů a výsledků u tebe? Co myslíš? Jak bys to srovnal?
1: No, jedna věc je, jestli máš na mysli, že bys chtěl srovnat, jako kolik dělám v uvozovkách velkohubých projektů a kolik dělám těch drobných subtilních, anebo kolik se toho povedlo a kolik se toho nepovedlo podle toho původního
0: kolik
1: očekávání.
0: Kolik se toho povedlo a kolik ne? Jo. Podle toho původního očekávání.
1: Jo. Mě jednou napsal jeden chlapík a napsal mi jako, to se vám to tady mudruje, když se vám všecko, na co šáhnete, povedlo. A já jsem mu napsal, víte, to je ta klika, že ty věci, které se nepovedly, nejsou tak známý, a když už se mě občas něco povede, tak se o tom docela jako hodně povídá, ale mám jako mraky věcí, které se nepovedly, které byly menší, než jsem si původně plánoval a podobně. Co já vím, 50-50, 50 na 50 třeba.
0: Mm-hmm. Ty máš ten záběr neskutečně široký, už jenom tím výčtem na začátku těch všech profesí, kterým se věnuješ, jsme to dokázali. Kde na to bereš energii?
1: Ono to je tak, že všechny ty mé činnosti jsou krmené radostí z té činnosti. Že prostě to, co dělám, je pro mě tak důležité a dělá mi to takovou radost, že já na to nepotřebuju nějakou jako víc a další energii. A druhá věc, která tam je velmi důležitá, že já mám jako jednu jednotící linku úplně ve všem, co dělám, a to je prostě komunikace lidí a potkávání se lidí. Jo, i teďka, když tady sedíme proti sobě, mě vlastně zajímá, co z nás dvou chlapů, co jsme se teď potkali, co já vím, po 30 letech. Jako malí šprčci jsme se potkávali v tom jednom domě v Brně v Králově Poli, jak jsi říkal v tom úvodním vstupu. A mě prostě se zajímalo na dnešním setkání, jaký budem, jaký se uvidíme. A zajímá mě, jak to může vnímat prostě náš posluchač, jak to vnímají lidi, protože to je fakt jako neobvyklý nastavení, který v těch médiích se jen tak často nestane, aby se takhle potkali prostě lidi fakt po desítkách let a rovnou si spolu povídali o tom, jaký život vedou a jaký mají hodnoty, a já nevím, o čem plánuješ všem, že si dneska povídat budem. Takže já jsem sem nešel dneska pracovat nebo propagovat svoji práci nebo svoji osobu. Já jsem si sem přišel s tebou popovídat a jsem zvědav, jaké to bude pro svědky nebo zprostředkované účastníky, kteří nás poslouchají v rádiu. A proto na to nepotřebuju zvláštní energii.
0: To mě taky velmi zajímá tady tohle, přesně to, o čem mluvíš, ale zvláště proto, já už si tě třeba ani nepamatuju tehdy z toho domu, protože tam
1: tak
0: už moje paměť nesahá.
1: O 10, o 15, o 20 let?
0: No, tak mě je 35.
1: No a mě je 52.
0: No, takže 17 let. No, ale pamatuju si tě, že kde se ti pamatuju, z Hip Hop Hop. Pamatuješ si na to ty?
1: Jasně, že jo. To je kapitola, kterou nemůžu ze svého života vůbec odpárat. Bylo období,
0: kdyby někdo nevěděl, to byl televizní pořad pro mladé takový. Tam se soutěžilo.
1: Pro děti takový, jako děti školou povinné tam soutěžili, já jsem tam byl moderátorem, měl jsem dlouhé vlasy, což s mojí současnou pleší se může zdát řadě lidem jako nepochopitelné, ale měl. A ještě jsem v té době moderoval v rockovém rádiu a žil jsem si svoji nezávislou muzikantskou mladou etapu života a trpěl jsem takovou jako dichotomii, že jsem jednak teda ten spořádaný moderátor té, nechci se nikoho dotknout, školomecké trochu soutěže na sobotní dopoledne a vedle toho chci být ten nevázaný mladý bouřlivák a jako divočák. A trvalo mě fakt roky, než jsem se srovnal s tím, že při tom hip-hop jsem se naučil moderátorské řemeslo, naučil jsem se vnímat pohyby kamer, vnímat prostory ve studiu, kde je nasvíceno, kde není světlo, jak se tam člověk má pohybovat. A vlastně celý můj následný život v médiích byl krmen zase tím začátkem v brněnské televizi a v tom pořadu hip-hop. A to nemluvím o slavné větě, modří už vědí, že? To se váže vlastně k době mého moderování.
0: Tím si mi trochu nahrál, tím, že se pohyboval mezi těmi dvěma světy, že na jedné straně ten divoký rocker, na druhé straně slušný moderátor pořadu pro děti. Ty pracuješ s pojmem kognitivní disonance. Někde jsi o tom mluvil v rozhovoru. To mě dost zaujalo. Mohl bys to přiblížit trošku?
1: Ano, to je velmi zajímavá práce Leona Festingera, významného amerického sociologa, který se věnoval mimo jiné tomu, že zkoumal, jak fungují různé sekty, které třeba očekávají, že přiletí ufoni a země skončí a ti ufoni zachrání. A řešil situaci, kdy ta sekta se připraví na příchod těch ufonů nebo těch mimozemských civilizací nebo těch moudrých osob z kosmu. A v tom datu, kdy to má nastat, to nenastane. A jak ti lidi se s ním vyrovnají a jak žijí dál. A od toho pak byl schopen odvodit, že vlastně velmi snadno se všichni ocitáme někdy v situacích kognitivní disonance. Já, abych konečně přešel k něčemu konkrétnímu, je to takové to klasické. Nechci, aby zvířata trpěla, ale stejně si koupím prostě maso, o kterém tak zhruba tuším, že na těch jatkách ty podmínky zabíjení těch zvířat jsou strašlivý. Nechci kouřit, ale stejně hulím. Chci být hubený a svalnatý, ale stejně se přejídám a necvičím. Člověk se ocitá, toto jsou stavy kognitivní disonance, nebo chci být slušný člověk, ale občas udělám svěňárnu. To může mít různou sílu, různý rozsah. A člověk, když se chce zbavit kognitivní disonance, tak buď může změnit postoj, nebo může změnit své jednání. Snadno se to ukazuje třeba na tom jezení masa. Nechci, aby zvířata trpěla, ale přesto to maso jím. Tak když se chci zbavit té kognitivní disonance, tak buď můžu se stát na základě rozhodnutí vegetariánem a pak jsem v souladu s tím, že opravdu vím, že kvůli mě žádné zvíře neumře, a nebo změním postoj, tedy buď změním to jednání, a nebo změním postoj, řeknu si, to je stejně jedno. Když to nesním já, tak to sní jiní. Přece, tak to je fuk. A zase vytvářím v sobě ten pocit, že jsem se toho jako zbavil. A tohle to je jako velmi zajímavý moment, protože ono nás stojí spoustu energie. Každý okamžik kognitivní disonance, ve kterým se ocitneme a ve kterém žijeme, tak nás stojí strašnou spoustu energie, abychom vlastně sami sebe obelhali, že je to v pořádku. A když se zbavujeme těch momentů kognitivní disonance, tak se uvolňuje obrovské množství energie, kterou můžeme zvládnout, kterou můžeme využívat, která nám umožní se třeba někam posunout. Já mám takovou přednášku, takový materiál, který se jmenuje Posouvání limitů, protože mě pořád někde zvali, říkali, vy jste došel na ty póly, tak povídejte, tak posouváte limity. A vždycky ode mě čekají, že budu říkat jako musíte se zatnout a zabrat a kam chce hlava, tam můžou všichni a ono to nebývá takhle, ale je spousta momentů v našich životech, které nás stojí strašnou spoustu energie a tam jsou ty naše limity. A když my tu energii uvolníme a vyvážeme, tak pak můžeme být lepší nebo něčemu věnovat víc času, víc pozornosti. A jeden z těch momentů, který nás stojí spoustu energie, je právě kognitivní disonance.
0: Říká náš dnešní host Petr Horký.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: A tím hostem je cestovatel a režisér Petr Horký. Petře, to tvoje druhé motto, kdo chce letět, musí skočit. Kde hledáš odvahu ke skoku?
3: Není to míněno tak, nebo já to nemíním tak, že člověk musí zavřít oči a prostě skočit, ale myslím to tak, že když chce člověk něco udělat pořádně, tak to znamená, že se musí vzdát nějakých jistot. A bez toho to prostě nejde. Já mám kamarádku, která říká, že její heslo je první skoč, křídla roztáhneš cestou. Já říkám, to je přesně ten rozdíl, který tam je, že já si myslím, že stojí za to se na hromadu věcí připravit. Konec konců na polární cesty, když se všech nepřipraví, tak se koliduje o velký průšvih. Ale prostě mám-li něco udělat pořádně, tak se prostě musím vzdát nějakých jistot a vždycky člověk jde do nějakého rizika. A jestli zůstane vyplašený, to je to slušné slovo, a příliš při zdi, tak to prostě neudělá pořádně a nepošle tam všechno, co v sobě doopravdy cítí, to si myslím já.
2: Musel ses to učit?
3: Jo, měl jsem to určitě jako malý a mladý muž, nebo kluk a muž, kdy jsem do těch věcí šel mnohdy jako bez hlavě, pak jsem měl takové období určitých obav a strachu a pochybností o sobě, to konec konců asi není zase tak moc neobvyklé v tom mladém, dospělém věku, a pak jsem měl takový návrat toho rozhodnutí, že prostě stejně nic lepšího, než co ten Petr Horký obsahuje, ze sebe nevydoluju, tak tím pádem to nejlepší, co můžu udělat, je, že tomu nebudu bránit, aby to šlo ven. A vlastně jako jakoukoliv tvorbu, uměleckou obzvlášť, ale jakoukoliv tvorbu, vnímám, že největším úkolem té tvorby je uvolnit co nejvíc prostor mezi hlavou a srdcem, mezi pocitama, duší, emocema a hlavou, která tomu dává nějakou formu, nějaký tvar, a neklást tomu ještě překážky, že se budu snažit být jiný, působit jinak. To už nechám na divákovi, na posluchači, na čtenáři, na konzumentovi prostě, ale můj úkol je zprůchodnit tu dálnici mezi duší a myšlenkou nebo srdcem a hlavou, já nevím, nechci, aby to znělo ezotericky, ale aby to znělo pochopitelně. A hold, to, jak to dopadne, to se dozvím potom.
2: A srdce a hlava jsou rovnocenní partneři, nebo myslíš, že někdy musí mít něco navrch?
3: Já si myslím, že vůbec obecně má navrch to srdce nebo ty emoce. To není žádná novinka, na to jsou vědecké studie. Je slavná věta profesora Koukolíka, kterou Radkin Honzák rád říká, že my si myslíme, že jsme rozumný tvor, že jsme rozumní tvorové, kteří zažívají emoce, ale ve skutečnosti jsme velmi silně emoční tvorové, kteří aspoň čas od času něco udělají podle rozumu. A tak, takhle si i myslím, že prostě je nesmysl, aby si člověk nalhával, že zrovna já to mám jako jinak. Ne, mám to úplně stejně.
2: Ty jsi schodil tady půlku světa, si dá se doslova říct polárními větry ošlehaný muž. Teď se zeptám, co dělá chlapa chlapem?
3: Jo, já myslím, že chlapa chlapem dělá to, že dokáže si přiznat a připustit, co je zač. A je úplně jedno, jestli dojde na pól, nebo jestli chodí do nějaké vesnické malotřídky, ale tam je sám sebou. Já si myslím, že úplně nejzásadnějším rysem lidské dospělosti nebo zralosti, já na to mám dvě I, je to identita a integrita. Přijít na to, hledat, kým jsem, na to nepřijdu do smrti přesně, kým jsem, ale můžu to celý život hledat. A jak říká Anna Hogenová, můžu ale přicházet na to, kým opravdu nejsem, a to si říct, tak toto fakt není moje, a zbavovat se věcí, které nejsou moje. A druhá věc je, mohu se v souladu s tím, kým se cítím být, prostě ve svém životě chovat. I když mi to někdy něco může stát třeba. Ale ono se to vyplácí, ono se to vrací. Ono to souvisí s tou kognitivní disonancí, na kterou se stal předtím. Takže usilovat o to, abych přišel na to, kým jsem, a v oblastech, ve kterých vím, kým jsem, tak sám sebe neobelhávat a své okolí taky ne. Tam někde si myslím, že je jádro toho skutečného chlapství.
2: A to takový pojem chlapského ega, protože to je něco, co je zatěžkané vlastně takovou malinko negativní, řekněme, energií, jo. Že se na to tak nahlíží, no to je to chlapské ego, a tak není někdy ku prospěchu naopak nějaké chlapské ego mít?
3: Jo, jasně, že jo. To je takový jako moderní, vůbec jako říkat, že ego je špatný. Mluví z tebe ego, jsi špatný člověk. Prdlajs. Ego máme všichni. Ego je určitý jako sebezáchovný mechanismus, který v nás je. Je to mnohdy i motor leciaké věci, které uděláme. Průšvih je, pokud se uspokojování ega stane hlavním smyslem naší činnosti. Pak je to špatně samozřejmě. Pokud hlavním motorem mého života bude mít v pelíšku svoje ego, no tak pak tomu světu moc nepomáhám a svým bližním. Ale že mám ego, tedy nějaké vědomí sám sebe, vědomí o sobě, to je zcela v pořádku. A že se pohybují dopředu taky v souladu se svým egem, je podle mě taky v pořádku. A nejenom podle mě, když se člověk je takový moderní se jako ohánět Jungem, tak když si člověk opravdu přečte Jungovo dílo, tak zjistí, že on nepopírá ego. On jenom říká, že bychom ho měli hledat a měli bychom s ním být v nějakési harmonii.
2: To je něco, co mám já osobně třeba rád, že slovo sebevědomí je Česku taky zatěžkané něčím takovým nebuď moc sebevědomý, buď taková ta hodná panenka, co se dá v koutě, a přitom jde o to vědět o sobě samém, když se to slovo rozloží.
3: Jo. Že? To je takové právě, to jsme se toho lehce dotkli s tím mým krédem, kdo má malé cíle, má malé výsledky, že mám někdy pocit, že se u nás hodně chválí takovéto sedy, panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, ale to není pravda, to se neděje. To se jenom dobře říká těm, které chci, aby mě poslouchali a plnili moje pokyny. Těm budu říkat, seděj v rohu a čekej, až to ti řeknu, že máš dělat, a pak tě za to pochválím. Podle mě je fér mít nějaké cíle a touhy, je fér pokusit se je naplnit a klidně to i říct svému okolí, jo, já chci to a to, já o tohle usiluju a chci, aby se mi to splnilo. No a když se to povede, tak si říct fajn, vyšlo to, a když se mi to nepovede, tak říct OK, neuspěl jsem, to je život.
2: Ty jsi docela v této souvislosti pěkně mluvil i o takovém pocitu národní méněcenosti. Kde se tahle bere? Proč tím trpíme? Třeba vůči západnímu světu, že máme furt pocit se vůči němu vymezovat, zároveň trochu závidět?
3: To bych taky rád věděl, člověče, kde se to bere. Já vždycky, a vždycky mě to štve, zapomenu na jméno irského sociologa, který studoval a pracoval na Akademii věd tady v České republice, není to tak dávno, a já jsem právě četl jeho práci, která velmi zajímavým způsobem se dotýkala toho, že když to zjednoduším, on říkal, vy Češi jste zvláštní národ, který žije dichotomickou historii. Já jsem říkal, co to jako znamená, nebo co to je, a četl jsem dál, a on to tam rozepisoval, že my se tváříme, že máme dlouhá období, kdy nemůžeme být tím, kým jsme, protože jsme byli pod Habsburky, pak pod Němci a pak pod Rusama, komunistama, abych se nedotýkal Rusů, protože to jako je politická věc, ne národnostní věc. A jenom v těch mezidobích, kdy nás nikdo neřídil a neovládal a neokupoval, takže jsme jako byli sami sebou. A to není vůbec pravda. My jsme český národ i za protektorátu, my jsme Češi a český národ i za dob komunismu a i teďka 35 let, nejdelší období svobody naší země. A já si myslím, že jeden z prvních kroků je, že my k sobě potřebujeme pustit celý naše dějiny, i včetně velikých úspěchů, a máme obrovské úspěchy, které se z nějakého strachu českého spatosu ve veřejném prostoru zase tak často neobjevují. A taky, abychom si připustili naše prusery, kterých v dějinách taky máme řadu, ale který taky k tomu životu prostě patří. A když toto nějak přijmeme a popasujeme se s tím, tak si myslím, že se potkáme i s přirozeným a odůvodněným sebevědomím, který nám jako Čechům patří. My nejsme nejmenší země Evropy, nejsme bezvýznamná země světa, ale jenom tak pořád máme ten pocit, jakože nás se to netýká.
2: S Petrem Horkým si budeme povídat i nadále v Nočním mikroforu.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Petr Horký, cestovatel a režisér, to je náš dnešní host. Petře, my jsme se trošku dotkli ezoteriky, nebo bylo tady zmíněno to slovo, a ty jsi vedl taky jednou takovou filipiku proti laciné ezoterice.
3: Ano.
2: Mohl bys to trošku rozvést, protože taky je to něco, co mně přijde velmi případné a o čem by se mělo mluvit.
3: No.
2: Co to je ta laciná ezoterika?
3: No, ezoterika jako taková, tedy jako věda o duchovních procesech, které třeba, nebo zkoumání duchovních procesů a duševních procesů, které třeba ještě nemusí být nutně vědecky všechny popsány, mě vůbec nevadí. Prapůvodní význam ezoteriky je pro mě jako úplně v pohodě přijatelný, ale on se taky používá výraz

0: to je dobře, ale utéct si k tomu a vykládat si všechno po svém a říct tak, jak já to cítím, tak to doopravdy je, to je úplně k ničemu. To je jenom jiná forma útěku. Jestli jsem to takhle zjednodušeně popsal snad konkrétně, jestli to je takhle
1: složitelné. A není to, není to i odraz trošku lidské sobeckosti v tomhle případě?
0: Tam, já si myslím, že velmi často na začátku toho útěku do té krejcarové ezoteriky, takže na začátku je opravdu jako úzkost a bolest. Že věřím upřímně, že spousta z těch lidí opravdu utíká, protože jsou ve velmi těžké životní situaci. Ale je to o tom, že všichni se snažíme, když je to v tom životě těžký, sebrat nějakou sílu. A podobně jako horuji proti těm, kteří se schovají za brány cynismu a hrubosti a za řeči o tom, jak jsou všichni lidi zlí a jak stejně se nedá nikomu věřit a tvrdí o tom, že to je zkušenost, tak jiná forma útěku může být taková, že budu říkat prostě svět ještě nedozrál a ještě se neprobudil a tím pádem jsem hold odsouzen k samotě v tom, co cítím a vnímám jenom já. A budu se sdružovat s ostatními lidmi, kteří si společně budeme foukat na takhle interpretovanou bolest a takhle interpretovanou úzkost a budeme tomu říkat, že to je světonázor a to není pravda, to je útěk. Tak jestli jsem takhle odpověděl na tvoji otázku.
1: Myslím, že jsi odpověděl pěkně. Taky jsi jednou řekl, když se tě ptali, co ti láme srdce a ty jsi řekl, že je to absence dialogu.
0: Jo.
1: Jak jsi to myslel?
0: Že mám pocit, že přibývá v mediálním prostoru na všech možných sítích i ve všech možných vysíláních přibývá různých setkání lidí, kde debatují, ale málo kdy se stane, že by skutečně spolu vedli rozhovor. A to i v těch médiích, nebo i v tom prostoru vysílaném, ale i v tom jako mezilidském setkávání se na ulici. Já třeba mám dneska pocit a vážím si toho, že jsi opravdu přemýšlel nad tím, o čem se spolu budeme bavit, že to pro tebe má nějakou hodnotu a věci, na které se ptáš, jsou nesnadné. Na x z nich formuluju odpověď až teď a jsem si vědom, že někde budu nepřesný nebo někde třeba řeknu chybu, ale díky tomu, že takhle spolu můžeme mluvit, tak posluchač, posluchačka, kteří jsou ochotní se vydat do takovéto hloubky debaty, se ocitá s námi taky v dialogu. Souhlasí, nesouhlasí, musí se ptát na hodnoty, které má uvnitř sebe, jestli mu to je blízké nebo naopak, je mu to vzdáleno a brání se tomu. Ale i ten nesouhlas je součástí toho dialogu, který se tady dneska může odehrávat. A já věřím tomu, že se teda děje i mimo ten stůl tady ve studiu, ale i pro lidi, co nás poslouchají. A má to hodnotu v tom, že se všichni někam posouváme tím, že o těch věcech přemýšlíme. A nebylo by nic snažšího, než že ty bys měl napsaných, já nevím, 20 otázek a takhle by se s mě zeptal, jaký to bylo na severním pólu, co máš nejradši na cestování, koho nejzajímavějšího si potkal. A bez problému bychom pokryli to vysílání. Ale já bych si tady něco odhrkal, ty bys jenom přečetl ty otázky po sobě a rozhovor by to nebyl. A takhle se prostě stává, že se potkají dva lidi, nebo já potkám někoho, koho jsem roky neviděl a on řekne, čau Petře, jak se máš? A řeknu, mám se dobře a on začne povídat sám o sobě. Než já začnu, já řeknu si fajn, on to dořekne a já řeknu, tak to je člověče zajímavý životní příběh a představ si, já jsem zažil a on řekne, no a teď si ještě, normálně jsme s manželkou byli někde a on takhle dovypráví svoje nějak nacvičené, naučené, navyklé bloky informací a pak mi řekne, člověče, já rozumím, já jsem tě viděl, nazdar. A si řeknu, tak to jsme oba dva ztratili 10 minut, jako, to jsme nemuseli. A vedle toho za mnou může přijít úplně cizí člověk, který četl nějakou moji knížku, někde mě poslouchal nebo něco zaznamenal, co dělám třeba, a řekne konkrétní otázku, konkrétní téma a my okamžitě, i když jsme se v životě nepotkali, se můžeme bavit, vyměňovat si informace, nemusíme spolu souhlasit, můžeme se i rozejít s tím, že si řekneme, hele, člověče, to vidím úplně jinak než ty nebo vy a to samé může ten člověk říct mě, ale můžeme si říct, hele, ale hodně štěstí, super, držím palce a život nám ukáže, kam se to bude posouvat a na co třeba přijdem. A v dobrém se můžeme rozejít a někam nás to může posunout. Toto je setkání lidí, které nabízí skutečně rozhovor, když se spolu lidi baví. Ale výměna vět a slov, nebo na sílu vyvolaná hádka a jako tvrdost domnělého redaktora někdy v nějakém médiu, který jako hlavně ukazuje, jak se nedá a jak se s někým hádá, přitom to ukazuje naopak jeho neznalost a jenom určité nevychování, jakým je schopen jenom oponovat komukoli, tak to nejsou věci, které bych měl pocit, že jsou pro život smysluplné nebo nějak cenné.
1: Raději nasloucháš nebo raději odpovídáš na otázky?
0: Oboje. A musím se přiznat, že roky jsem byl takovej ten zbrklej kluk, který chtěl světu hlavně ukázat, co si sám myslí a na co sám už jako přišel a co už sám udělal a chce být pochválený za to. To je ale šikovný klučina, podívejte, jak to hezky udělal. A už asi i s mým věkem mi přichází to, že se učím poslouchat, učím se...

0: brzdit případnou svoji zbrklost a doposlechnout si myšlenku toho druhého, protože je to mnohdy cennější než moje otázka.
1: Když jsme se bavili o tom dialogu, ty se pohybuješ na platformách sociálních sítí a tam si myslím, že může být docela problém právě s tím dialogem, protože tam lidi odbudou svůj názor tím, že něco napíšou do komentáře. Jak se ti tohle stravuje jako člověku, který je evidentně nalazený proto vést dialog a dejme tomu v jednom komentáři pod videem, které uveřejníš na YouTube, protože jsi youtuber, tak máš najednou 1000 názorů, s kterými je těžké do toho dialogu vstoupit.
0: To je dobrá otázka. Jedna věc je, že já jsem ten můj podcast začal s tím, že jsem si říkal, jestli někdy v životě budu mít 10 000 lidí, co se sem vrací, tak to bude prostě úspěch. A těch lidí v dnešní době je 59 000. Takže to znamená, že těch lidí, kteří jsou otevření tomu dialogu, je dost a průběžně různě přibývají. A pak jsem udělal další zjištění, že když se člověk ponoří do toho světa těch komentářů a začne odpovídat, tak já tomu říkám, že to je vytrhávání plevele. Spousta lidí do těch komentářů jenom křičí svoji životní bolest a nespokojenost se světem a mají pocit, že prostě hulákají do černé studny. A když najednou dostanou odpověď, tak se leknou a utečou. Takže najednou spousta těch jenom jako těch notorických nadávačů z mýho kanálu odejde, protože tam si nemůžou ani zanadávat beztrestně, protože já po nich chci názor. Já říkám, vidím, že nesouhlasíte, ale řekněte mi v čem, co konkrétně vám vadí na mě, na mém hostovi a pojďme se o tom bavit. A pak se můžeme někam i reálně skutečně dostat. Tak těch lidí začne ubývat. A pak tam už může být i cenný dialog i na úrovni výměny 3-4 komentářů, který zase může končit tím, že si s tím komentujícím napíšeme, že spolu fakt nesouhlasíme a vidíme to jinak, ale můžeme u toho být slušní, kultivovaní a prostě zase má to hodnotu toho nějakého setkání. A co je třetí věc, kterou pozoruji poslední 2-3 roky velmi markantně, že v tom prostředí těch komentářů opravdu přibývá podivných účtů, které si vymýšlí, lžou, jenom zostuzují, nebo i uměle nastolují nějaké propagandistické téma a už fungují třeba i tak, že pod 3 rozhovory si napíšou různé smyšlené kritiky a pak se různě na ně odkazují, aby vytvářeli dojem, že to je už jako nějaký názor více lidí. Ale když se toto všechno objeví během 10 minut pod 3 hodinovými rozhovory, tak to nemůžou být stanoviska, protože ti lidi ani za tu dobu nemohli stihnout ty 3-hodinové rozhovory slyšet. Je to jenom prostě práce s veřejným míněním a s emocemi, které se snaží někam manipulovat. A kvůli tomuhle jsem začal poprvé letos dělat to, že mažu komentáře, což jsem nikdy nedělal. Já jsem tam vždycky všechny komentáře nechával, ale transparentně lživé, transparentně nesmyslné, anebo transparentně až jako ohavně vulgární, ty jsem začal mazat, protože to je opravdu už, to není už jenom plevel, to už jsou paraziti, kteří prostě na mé zahrádce dusit květiny nebudou.
1: Když pomineme tyhle ty extrémy, tak netrpěl jsi někdy takovým mesiášským komplexem, že když někdo do té diskuze vstoupil a zdál se jako nezlomitelný člověk s nějakým takovým velmi vyhraněným názorem, třeba negativním, nechtěl jsi ho někdy obrátit třeba k tomu, možná se pletete, pane?
0: To jsou dvě věci. Jedna věc je, kdy se snažím někoho obrátit nebo obhájit před ním svoje nějaké myšlenky a svoje nějaké hodnoty a vedu s ním teda nějaký dialog. A druhá věc pak je vyloženě mesiářský komplex, kdybych měl pocit, že já mám pravdu a všichni ostatní se mýlí. A ono je snadné tomu podlehnout, když člověk jako je krmený tím dopaminem, když se povede rozhovor, pod kterým skáčou lajky a pozitivní komentáře a pochvala, tak tam je jako nebezpečný ještě ve spojení s tím chlapským egem, na který se ptal v některém z dřívějších vstupů, tak je velmi snadný začít sám sebe krmit jedovatou polívkou, kterou si sám uvařím a kterou si budu říkat, jak jsem dobrý, jak jsem šikovnej. Takže rozhodně nemůžu říct, že ten mesiářský syndrom nemám, ale můžu zcela vědomě a příčetně prohlásit, že se snažím na sebe dávat pozor, snažím se sám sebe hlídat, snažím se neustále zpochybňovat svá stanoviska, zda náhodou ten člověk, který mě tam oponuje, nemůže mít pravdu. A používám k tomu, půjčuji si od Václava Havla, teď budu parafrázovat jeden z jeho citátů, že jakmile získal velkou politickou funkci, tak byl sám sobě neustále podezřelý, jestli začíná zneužívat. Tak takhle já jako malinkatej horkáč proti velikýmu Havlovi se snažím hlídat sebe ve svých vnějších projevech a obzvlášť pak na svým podcastu, abych se byl sám sobě neustále podezřelý, jestli náhodou nezačínám vykazovat znaky nějakých těch mesiářských sebeopíjejících se komplexů.
1: S neustále vůči sobě podezíravým Petrem Horkým si budeme povídat i po písničce.

0: Jsme zpátky v nočním mikroforu, kde si povídáme s cestovatelem a režisérem Petrem Horkým. Petře, přece jenom nedá mi to se nezeptat, jaké je to stát na pólu.
1: Je to krásný. Je to krásný. Má to svoji magii, má to svoji nádheru ze spousty různých důvodů.
0: Měl jsi polárku v nadhlavníku.
1: Já jsem na obou těch místech byl v době polárního dne, takže jsem polárku neviděl a nevím, jak by to na tom severním pólu bylo. Ale jednak se člověku splní nějaký veliký projekt, za kterým se kráčí roky. To se, pokud člověk není vyložen milionář, tak se to nenaplánuje prostě za půl roku ani za měsíc. Nějakou dobu trvá, než to člověk natrénuje i fyzicky, nějakou dobu trvá, než se naučí vůbec, jak v těch podmínkách fungovat a jak v nich si být jako jistý a nebýt nebezpečný sobě i svému okolí. Takže dojít na ten pól má jednak sílu proto, že tam je člověk, jakože něco se teda povedlo dotáhnout do konce. Další věc je, že je to opravdu magické místo planety, být na pólu a pak být na obou těch pólech je velmi jako zvláštní pocit, zážitek, něco se v člověku spouští. Obě ty místa mají obrovský historický příběh, umíralo se tam, bojovalo se tam o přežití, jsou tam velké příběhy zrady i velké příběhy obrovského přátelství a obětování se nebo pomoci jeden druhému, tak to si člověk na tom místě prostě uvědomí. A pak je to místo, které jsme si prostě vymysleli my lidi, které vlastně jako neexistuje. To je prostě, my jsme namalovali souřadnicový systém, abychom byli schopni definovat jakékoliv místo na planetě. Taky jsme museli vyřešit, jak tu kouli rozbalit, aby šlo dvojrozměrně, když je trojrozměrná, nějak namalovat na kus papíru, takže vlastně normální mapa světa, tak jak ji vidíme, vlastně neodpovídá úplně přesně skutečným tvarům těch kontinentů, tak jak jsou na tom globu té naší modré planety reálně jako vytvořené. A když člověk tady ty souřadnice vezme, tak prostě jako výsledek těch souřadnic je, že se mu všechny ty čáry, všechny ty poledníky se mu spojí na severu a na jihu, a že se mu tam tím pádem spojí taky všechna časová pásma i jako datová hranice. Takže já nevím, když jsem ze severního pólu telefonoval Miroslavu Zikmundovi satelitním telefonem, tak on nadšenej, že jsem živej, protože se o mě bál, tak mi říkal, a kolik tam máte hodin, Petře? A jsem říkal, Mirku, kolik chcete? A nebo když člověk oběhne pól, ať už severní nebo jižní, tak proběhne všemi časovými pásmy, takže vlastně jakoby oběhne planetu a navíc je o den starší nebo o den mladší, protože překročí i tu datovou hranici, která jinak prochází Pacifikem vlastně, a jenom člověk, když přeletí nebo přepluje celý Pacifik, taky jednou překona. Tam ji můžeš obíhat třeba 40krát, že? Asi o měsíc starší nebo o měsíc mladší, nebo a 10 dnů.
0: A zkoušel jsi z toho Cimrmanovské jdu na sever?
1: No jasně, jasně. Zkoušel, mám na to dokonce na svým podcastu i videa. Mám i na severu, jdu na sever, jdu na jih, i na jihu, jdu na jih, jdu na sever.
0: Tak a teď bych se trochu vrátil oblokem na začátek našeho rozhovoru. Tvé tři ženy, to znamená tvoje paní a tvoje dvě dcery. Jaké to je pro ně být takhle členem rodiny dobrodruha?
1: Má to dva aspekty. Jeden z těch aspektů je ten, že třeba když jsem jel poprvé do Antarktidy právě na jižní pól a na Mont Vinson, na nejvyšší horu Antarktidy, tak jsem udělal doma takzvanou rodinnou radu. To děláváme, když potřebujeme spolu něco všichni probrat. A vysvětlil jsem, co to sebou nese, jaký tam jsou rizika, co by to znamenalo, že by nebyly Vánoce, nebo že by byly troje Vánoce, jedny než odjedu, jedny beze mě a jedny až se vrátím. A že co všechno by to znamenalo z hlediska fungování naší rodiny a jestli to holky zvládnou, všechny tři. A bylo úžasné, že i ty naše dcery mě nádherným způsobem podržely a řekly mi, tati, teď my víme, jak strašně moc potom toužíš, jak hrozně moc to chceš vidět. A my budeme hrozně rádi, že ty to zažiješ a my to tady zvládneme, neboj, můžeš jet. A já jsem tehdy dojatej koukal na to a říkám to všem svým známým, říkám, hele, naše děti o nás přemýšlí mnohdy mnohem víc, než my si vůbec myslíme. Jo, tak to je jeden aspekt. A druhá věc je, já jsem si o tom povídal s Reinholdem Messnerem, což je pro mě jeden z mých jako velkých učitelů. A bavili jsme se o tom právě, když on odjíždí od rodiny a on mi říkal, ne, moje žena si mě brala jako muže, který jezdí za dobrodružstvím, jezdí do světa a je mnohem lepší pro ně i pro celou naši rodinu, když mají spokojenýho tátu, který čas od času odjede na díl pryč, ale pak je třeba zase dlouho doma, dlouho s námi všema, než abych byl každý den v 5 odpoledne doma, ale byl naštvaný, nespokojený a nežil život, který žít chci. A pro mě, jestli to jenom můžu říct, vlastně obrovský příběh, když jsem mohl během svého cestovatelského života nejdřív číst o Messnerovi a pak ho potkávat, že vlastně teďka se to celý uzavírá tím, že on se svou třetí manželkou pojede na poslední přednášky do České republiky a já mu je pořádám.
0: A poslední otázka v podstatě, jaké jsou tvoje plány, teda nejbližší? Víme, že budeš teda dělat tady přednášky s panem Messnerem.
1: Jo, to je pro mě, to mě teď asi naplňuje nejvíc. S Jirkou Langmajerem a s Honzou Trávou máme takový projekt, kterému říkáme Ještě jsme neskončili, a zabýváme se, jako, nebo motivujeme, inspirujeme lidi k tomu, aby si třeba i v 50 letech vzpomněli, že měli nějaké sny a že některé z nich třeba ještě jde splnit. Takže v rámci projektu Ještě jsme neskončili, plánujeme ski alpy na Lofotech a plánuju zůstat u své práce tady v rádiu a u své práce na podcastu, protože mě hrozně baví potkávat lidi, setkávat se s lidma, kteří jsou ochotní otevřít se právě tomu rozhovoru a dialogu. A to si myslím, že je jako jedna ze studnic živé vody, aby to na tom světě bylo hezký.
0: A nějaká osobnost je na obzoru? Někdo, koho si chceš pozvat a kdo by byl opravdu vzácný host?
1: Tak teď je to asi, nejvíc mě takhle zaměstnává ten Messner a já se bojím, že když to řeknu, tak to zakřiknu. Mám pár věcí rozjednaných a jestli můžu, já si je teďka ještě nechám sám pro sebe.
0: Nech si je pro sebe, Petře. Moc děkuju, že jsi dorazil dneska.
1: Honzo, děkuju. Vážím si tohoto setkání. Byl to dobrý rozhovor. Pro mě aspoň měl smysl. Děkuju.
0: Tak to mám sám radost. Takže, milí posluchači, dva borci z Brna, kteří okupovali pražské studio,
1: se
0: s vámi loučí.
1: Čili mějte se dobře. Zdá rád, jaká čurina v tom životě.
0: Říká Brňák Petr Horký.

0: Soukup. Haló?
1: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
2: Co rád poslouchá?
1: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
0: Haló? Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: You know, paranoid.

23 hodiny 30 minut 18 vteřin. Je pondělí 24. srpna 2026 a na dvojce jako každou noc s touto dobou startuje noční proud, tedy nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi. No a vy, kdo posloucháte pravidelně noční proud, tak víte, že pondělně úterní vydání pravidelně patří Martinu Hrdinkovi, ale protože Martin si dneska dovoluje, tak v záskoku za něj v tomto okamžiku ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech Miloš Skalka.

Dnešní setkání s Nočním proudem odstartovali Stouni s písničkou Odstartuj mě, Start Me Up, a to proto, že 24. srpna roku 2021, tedy před 5 lety, odešel na hudební věčnost hudebník Charlie Watts, zemřel v londýnské nemocnici ve věku 80 let. Někdejší jazzový hráč, bubeník skupiny Blues Incorporated, se stal členem skupiny Rolling Stones v lednu roku 1963 a sloužil v této kapele krásných 58 let až do svého odchodu na věčnost. Budiš mu země lehká, Charlie Watts.

Neříkej, co má se stát, to byla samozřejmě Eva Farna v Nočním proudu. Ty zahraniční záležitosti budou oscilovat kolem dat v kalendáři, tedy 24. a 25. srpna, což jsou ta data, ve kterých tento Noční proud kulminuje. Dnes máme 24. a končit budeme 25. 24. srpna roku 2010 soudní dvůr v Londýně uznal Michaela, George Michaela vinného z toho, že jel ve svém automobilu pod vlivem drog, to bylo v červenci onoho roku. On se vracel z té parády London Gay Pride Parade ve svém automobilu a když se vracel do severního Londýna, do čtvrti Hampstead, kde bydlel, tak narazil před obchodním centrem Snappy Snaps do třech automobilů, které zdemoloval. To dělají drogy. George Michael a Freedom. Let's

George Michael, budiš po Zemi lehká, jeden z jeho velkých hitů, písnička o svobodě, tedy Freedom. Máme 23 hodiny 4 a 40 minut k tomu, 41 vteřinu. Dvojka vysílá noční prout.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika, a když si blízko, tak všechno mám. A to je víceméně svatá pravda. 24. srpna roku 1998 zemřel americký dirigent, skladatel, aranžer, hlavně gramofonový producent Gene Page, zemřel po delší nemoci a mezi jeho klienty a mezi hvězdy, se kterými spolupracoval a jejich nahrávky produkoval nebo se na nich jiným způsobem podílel, patřili namátkou Barbra Streisand, Jefferson Airship, Elton John, Jackson 5, Marvin Gaye, Barry White, the Righteous Brothers, Dobby Gray a produkoval také jedničkové nebo světové hity pro Whitney Houston, Greatest Love of All, a nebo pro Robertu Fleck, její duet s Peebem Brysonem, Dneska v noci slavím svou lásku, Tonight I Celebrate My Love.

sa chcete vzít na dovolenou. Poslední písnička této vysílací půlhodinky před námi. Anglická dvojice Everything But The Girl I'm Missing 24. srpna 1996, jednička amerického singlového žebříčku.

0: tolik anglické duo Everything But The Girl a velký mezinárodní v tomto případě americký hit, jednička amerických singlových žebříčků Chybíš mi stejně jako chybí poušti déšť. Máme 23 hodiny 57 minut, k tomu 47 vteřin, což znamená, že zvolna končí tato vysílací půlhodinka nočního proudu. Před námi časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, ale ještě předtím česká státní hymna jako každou noc. No a potom už si poslechneme sdílenou zpravodajskou relaci Českého rozhlasu, abychom věděli, co se kde šustne, a potom se opět vrátíme do vln nočního proudu a budete-li mít čas a zájem, tak v nočním proudu, ve kterém zaskakuji za Martina Hrdinku, můžeme strávit čas až do 2. hodiny raní. 23 hodiny, 58 minut, 34 vteřiny, dvojka vysílá noční proud.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Už jenom pár vteřin bude pondělí, vstoupíme do nového dne, bude úterý.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda schválila změny v penzijním spoření, zlepší podmínky mladým a sníží poplatky. Americké ministerstvo financí zavádí zatím nejpřísnější sankce proti Íránu. Jejich cílem je zemi ekonomicky zničit. Tenistka Vondroušová se odvolala proti čtyřleté stopce za neodevzdání dopingového vzorku. Dnešek bude oblačný až zatažený místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je úterý 25. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
3: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
4: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
5: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
3: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla minimální mzda dostat na 47 % průměrné mzdy.
6: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
6: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
8: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
6: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Americký ministr financí Scott Bessent představil plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují fungovat. Podle Teheránu je rozšíření amerických sankcí nástrojem psychologického tlaku.
9: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně iránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V den 35. výročí nezávislosti Ukrajiny se v Kyjevě sešli zástupci takzvané koalice ochotných. Někteří, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se schůzky zúčastnili virtuálně. Prezident Volodymyr Zelenský je požádal, aby ještě před začátkem zimy podpořili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
10: Kyjev podle Zelenského očekává, že Rusko v zimě obnoví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Předseda Evropské rady Antoniu Košta v Kyjevě řekl, že Unie už kvůli tomu urychluje vyplácení půjčky pro Ukrajinu v hodnotě v přepočtu více než 2 bilionů korun. Vedle Košty a představitelů některých dalších zemí přijel do Kyjeva i britský premiér Andy Burnham, pro kterého to je první zahraniční cesta od nástupu do úřadu.
11: Ukrajina je ochránce Evropy, nezatěžuje naší bezpečnost. bezpečnost, ale brání ji v první linii.
10: Řekl Burnham. Britská vláda povolila sdílení utajovaných informací, které Kyjevu umožní vyrábět střely s plochou dráhou letu Scalp. Moskva kvůli tomu obvinila Londýn z úmyslné eskalace ukrajinské krize. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Kvůli úsporám má počet pracovišť klesnout z 38 na 33.
12: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty, kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
13: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
12: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
14: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
12: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Jiříkovský při jednání nastínil možnost spolupráce, jak řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
15: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
2: Jiříkovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Žáci a studenti si užívají poslední dny letních prázdnin. Učitelé se ale tento týden vrátili do škol, aby přichystali všechno potřebné, jako třeba v jednotřídce v Krkonošských Vítkovicích.
16: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
17: Ředitelka Lucie Farkašová.
16: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
17: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
18: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosauru a koukneme se do pravěku.
17: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
18: Je pro nás strašně jakoby těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
17: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje.

0: Ale po boku Brita Pett na první kvalifikační utkání před hlavní fází US Open. Světové jedničky ve čtyřhře, které se dali dohromady pro soutěž mixu, porazili ve dvou setech Němku Mariovou a Monačana Vašerota. Siniaková s Pettnem teď hrají druhý zápas s Američany Sterncovou a Harrisonem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Plzně a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu u Plzně. Na kilometru 74,5 za sjezdem na Černice a Písek havarovalo osobní auto. Na místě je policie, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 v omezení stojí porouchané obytné vozidlo. Je v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Doksany. Na kilometru 36,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překáží nehoda za Borčovem nad Vltavou. Havarovala tam 3 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky, večer a odpoledne srážky hlavně od jeho západu četnější a nejvyšší teploty většinou 21 až 25 stupňů, na Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Deset minut po půlnoci, k tomu 36 vteřin v tomto okamžiku. Už máme úterý 25. srpna 2026. Na Dvojce pokračuje Noční proud a to jeho pondělně úterní vydání, ve kterém za Martina Hrdinku zaskakuje Miloš Skalka.

kalendáři. Sice máme úterý 25. srpna, ale co se týče těch zajímavostí ze světové hudební scény, tak jsme stále ještě u včerejšího dne, 24. srpna roku 1991, obsadil Lenny Kravitz druhé místo všech podstatných amerických singlových žebříčků, s písničkou, která právě dozněla It Ain't Over, tedy It's Over, není po všem, dokud to všechno neskončí, a na prvním místě tehdy se mu nepodařilo vystrnadit z té první pozice Briana Adamse s jeho baladou Everything I do it for you. Máme 15 minut po půlnoci, k tomu 33 vteřiny a vy posloucháte Noční proud.

magnetické, bohužel zvláštní spojení, Tomáš Klus a countryová královna Věra Martinová a magnetické bouře. Jsme u 24. srpna, v tomto případě roku 1985, kdy americký zpívající autor, hráč na klávesové nástroje Huey Lewis se svou skupinou The News obsadil na 2 týdny první místo všech podstatných amerických singlových žebříčků s písničkou Síla lásky, The Power of Love.

Znova sama navždy dotkne Jože Leáša skupina Elán. 24. srpna roku 1981 byl vrah Mark David Chapman odsouzen k 20 letům žaláře za to, že zavraždil Johna Lennona 8. prosince roku 1980 před komplexem bytových domů Dakota, kde manželé John Lennon a Yoko Ono v té době žili. Mark Chapman se od té doby několikrát pokoušel dostat z vězení, ale nikdy se mu to nepovedlo. Sedí, sedí a sedí John Lennon a Woman.

Miluji tě, protože ty jsi moje žena, woman a vzpomínka na Johna Lennona v nočním proudu. Jak by podle meteorologů dnes mělo vypadat počasí zataženo oblačno, sem tam nějaká ta dešťová přeháňka, teploty příjemné 21 až 25 stupňů, na Moravě 27.

Kavár Sex, Marek Ztracený a jeho kolegyně Marta Jandová v nočním proudu. 24. srpna roku 1975 začala anglická skupina Queen nahrávat opus, který napsal Freddie Mercury, to je písnička Bohemian Rhapsody. Nahrávalo se ve studiu Rockfield v Monmouthu ve Walesu a nebylo to nic jednoduchého, protože celá ta záležitost toho nahrávání trvala neuvěřitelné 3 týdny, aby bylo dosaženo naprosto optimálního výsledku. A co se týče téhleté písničky, tak ta její bezmála 6minutová verze vstoupila do síně slávy cen Grammy a současně se stala nejstreamovanější písní v historii populární hudby, skupina Queen a Bohemian Rhapsody.

Ať se loučíš sám, když to nedokážu já, Tereza Mašková, a moc povedená písnička. 24. srpna roku 1974 obsadil kanadský zpívající autora velká hvězda hudební scény Paul Anka v duetu s Odio Oates první příčku amerických singlových žebříčků, a to na krásné 3 týdny s nahrávkou autorské skladby You're Having My Baby, Máš moje dítě, ale ta písnička se setkala s výrazným odporem nejrůznějších feministických a gender vyrovnávajících společností a spolků, protože jak to, že máš moje dítě, když to přece je naše společné dítě a tak dále a tak dále, a prý Paul Anka je sexista. Já tomu nerozumím, mně se ta písnička líbí a možná jsem také genderově nevyvážený. Paul Anka a You're Having My Baby.

You're Having My Baby, Polenka, jeho studiová partnerka Odia Coates, jeden z velkých hitů léta roku 1974, když písnička je podle mínění některých organizací kontroverzní. Mimochodem, Polenka před pár dny oslavil krásné půlkulaté 85. narozeniny.

Tolik laureáti ceny, legenda nočního proudu, Jindra Polák, skupina Jelen a Magdalena. 24. srpna roku 1959 vyšel na titulní stránce amerického hudebního týdeníku, magazínu Billboard, zajímavý článek nazvaný Rock and Roll Ain't Ready for the Rocking Chair Yet. Rock and Roll není stále ještě připravený na to, aby skončil v houpacím křesle, což je pravda, protože ten článek vypráví o tom, že vedle těch velkých rock'n'rollových legend let nedávno minulých, jako jsou Elvis Presley, Lloyd Price nebo Fats Domino, se na výsluní hudební scény derou noví rock'n'rollový umělci, jako třeba The Everly Brothers, The Drifters a Ricky Nelson.

To byla jedna z těch nových velkých rock'n'rollových nadějí konce 50. let, která doplnila ty velikány z poloviny 50. let. Tohle byl Ricky Nelson a písnička Hello Mary Lou, která u nás doma existuje ve verzi Milana Chladila jako Je nás 11. Máme 55 minut po půlnoci, k tomu 51 vteřinu, dvojka vysílá noční proud.

Tolik skupina Botoxa. My dva při sobě vždycky budem stát. 24. srpna roku 1948 se narodil světoznámý francouzský skladatel, hudebník, gramofonový producent a mistr nejrůznějších klávesových nástrojů Jean-Michel Jarre, muž, který v roce 1976 vstoupil do hudebních análů se svým albem Oxygen a od té doby prodal nějakých 18 milionů desek tohoto alba a stal se jednou z nejuznávanějších osobností světové hudební scény, nehledě na to, že koncertoval třeba v takových zajímavých destinacích, jako je Čínská lidová republika, nebo v roce 1997 vystoupil v Moskvě, kde mu aplaudovalo 3,5 milionu lidí. Jean-Michel Jarre.

Kateřina Marie Ticha a její Byt 66. Na dvojice posloucháte Noční proud, což je noční diskotéka, která není hrána z konzervy přes nějakých pár džinglů, ale vždycky je tady živý človíček, který se vám snaží zpříjemnit noc, respektive přechod z jednoho dne do dne druhého. Teď máme 1:07:52. Dvojka právě vysílá onen noční prouta 25. srpna, což máme v kalendáři, máme úterý, tak 25. srpna roku 2018 se po třetí ve svém životě ženil kanadský rodák, zpívající kytarista a autor, velká osobnost světové hudební scény Neil Young, a za manželku si bral americkou herečku a aktivistku ohledně environmentálních záležitostí, která se jmenuje Daryl Hannah. Ta

Tolik kanadský zpívající autor, kytarista Neil Young, který vedle toho, že je velká solová hvězda, tak byl svého času členem superhvězdného uskupení Crosby, Stills, Nash and Young.

lidskou duši. Krčí se svědomí, na srdce buší.

David Koller a čím víc než slova. Máme 1:17:25 v tomto okamžiku na dvojce posloucháte Noční proud a 25. srpna roku 2014 posluchači a hlasující britské rozhlasové stanice BBC Radio 2, což je hudební formát, který se zabývá víceméně oldies muzikou, tak vyzval posluchače, aby hlasovali o nejlepším kytarovém riffu v oblasti britské rockové hudební scény a na celé čáře vyhrála skupina Led Zeppelin a Whole Lotta Love. Celá spousta lásky.

malinový syrup a Miraj Navrátil se skupinou Miraj. 25. srpna roku 2013 vydala Miley Cyrus jeden ze svých, nebo možná vůbec nejúspěšnější single své dosavadní kariéry, který se jmenuje Wrecking Ball, to je ta demoliční koule, která bourá stěny a ten videoklip, kteří z vás, mnozí z vás viděli, tak tam na té kouli demoliční sedí Miley Cyrus víceméně neoděná, což samozřejmě vzbudilo odpor půristů, ale hit je to jako hrom, Wrecking Ball a Miley Cyrus.

Miley Cyrus, dcera významného amerického countryového zpívajícího autora a kytaristy Billyho Ray Cyrusa, jeden z jejich velkých hitů, ne-li vůbec největší, The Wrecking Ball. 1:31, k tomu 4 vteřinky, dvojka vysílá Noční prout, a navzdory tomu, že se ta další písnička jmenuje Bouře, tak žádná bouře by nás podle meteorologů neměla čekat, ale mělo by být oblačno, zataženo, sem tam nějaký ten deštník, teploty 21 až 25 stupňů, na Moravě 27.

Slza a její bouře 25. srpna roku 2001, tedy před 5 lety, došlo k tragédii na Bahamských ostrovech, při které při letecké havárii malé Cessny letadelka zahynula americká zpěvačka a také herečka, která si říkala Elaya. Bylo to během toho, co natáčela na Bahamských ostrovech video ke svému zatím, nebo tehdy, poslednímu albu Rock the Boat, Rozhoupejte tu loď, a všichni čtyři pasažéři letadla Cessna tehdy zahynuli, protože byla mlha a pilot nezvládl v té mlze letět dál. Bylo to krátce po vzletu letadla Cessna. Elaya a We Need Resolution.

Elája, která zemřela 25. srpna roku 2001 při letecké havárii na Bahamských ostrovech ve věku 22 let.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

A pak to byl samozřejmě Tomáš Klusa, jeho autorský kousek. Blížíme se ke 3:15. Teď máme 1:42:23. Dvojka vysílá noční proud. Máme 25. srpna roku 2026 a 25. srpna ale roku 1999 odešel na věčnost po dalším souboji s rakovinou Robert Fisher z novoromantické anglické dvojice Climby. Fisher a jeden z velkých hitů, nebo ne-li vůbec největší hit téhleté dvojice z roku 1988 se jmenuje Láska mění všechno, Love Changes Everything. Climby Fisher.

To je svatá pravda, láska všechno mění. Love changes everything. A dvojice, anglická dvojice, Claymy Fisher, a tu písničku jsme si hráli, protože 25. srpna roku 1999 jeden z téhle dvojice, sice Robert Fisher, během operace rakoviny střev zemřel ve věku 42 let.

Petr Kolář v nebi snad ti prominou. 25. srpna roku 1990 byl na prvním místě britského singlového žebříčku single Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, což je původně velký hit Briana Highlanda z roku 1960 a v cover verzi tuhletu písničku naspíval znovu chlapík, který uváděl dětské televizní pořady Timmy Mallet, který si v tomto případě ovšem říkal Bomba Lurina, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini.

Nádherná dívka v puntíkovaných bikinách, což je možno samozřejmě v této době vidět kdekoliv, u rybníka, u moře, u řeky, prostě itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka, dad, bikini a původně hit z roku 1960, pamětníci tuhle písničku znají v podání Briana Highlanda. Tohle byl jedničkový britský hit z roku 1990, televizní moderátor Timmy Mallett, skrytý pod pseudonymem Bomba Lurina a Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dad Bikini. Nedá se nic dělat, toto vydání Noční a proudu, ve které jsem zaskočil kolegiálně za Martina Hrdinku, zvolna končí, mimochodem já v září ty záskoky ve svých středečních nočních proudech budu také potřebovat zvolna. Končí a dvojka, tedy stanice, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě nonstop. Je před námi poslední písnička a co se týče tohoto nočního proudu, tak v dneska jsem zaskakoval, ale ještě tuto středu, čili vlastně za den se opět přihlásím do znělky nočního proudu a budete mít čas a zájem, tak vás provedu ze středeční noci do čtvrtečního rána. No a teď ona závěrečná písnička, ta je taneční a jestliže jste se někde zdrželi, tak můžete tomu svému nebo té své říci, na mě nečekej, já přijdu až ráno. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já, a užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde řechtání, a koledování s pomlázkama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje.